0: Ocenění se pak v reakci rozhodli vrátit taky šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Kirilo Budanov, ukrajinský velvyslanec ve Varšavě Vasil Bodnar a ministr zahraničí Andrij Sibiha. Navrocky odebral vyznamenání svému ukrajinskému protějšku kvůli tomu, že Zelenský pojmenoval jednu z ukrajinských jednotek po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Tato skupina se za druhé světové války podílela na masakrech Poláků. Pro většinu Ukrajinců je uskupení přesto symbolem boje za nezávislost. Na Masarykově okruhu v Brně se dnes pojede hlavní závod MotoGP. Pořadatelé čekají desítky tisíc návštěvníků. Už včera na odstavných plochách a parkovištích v okolí závodního okruhu parkovalo podle policie přes 3200 aut a 1250 motocyklů. Další stály přímo uvnitř areálu nebo v kempech. Jihomoravský policejní ředitel Leo Štržel doporučuje vyrazit s dostatečným předstihem.
1: Za prvé výhoda je ta, že si najdou lepší místo na sledování samotného závodu a bude to pro ně samozřejmě příjemnější. Protože pravdou je v tom, že ta dopravní intenzita se vyvíjí. My uvidíme. V každém případě, kdo přijede dřív, rozhodně pojede v klidu, rozhodně klidně zaparkuje a v klidu si to užije.
0: Pokladny na autodromu otevírají o 6:30 ráno a z Brna k závoděšti bude jezdit bezplatná autobusová linka od Bohunické nemocnice. Warm-up před závody začíná v 9 hodin a 40 minut. Sport. Němečtí fotbalisté porazili po obratu Pobřeží Slonoviny 2-1 a po 12 letech postoupili do vyřazovací fáze mistrovství světa. Minulé dvě účasti pro ně skončily ve skupině. Výběr trenéra Nagelsmana navázal na úvodní výhru 7-1 nad Curaçaem. Naopak africký tým, který vstoupil do turnaje vítězstvím 1-0 nad Ekvádorem, si na premiérový postup musí ještě počkat. Právě Ekvádor a Curaçao rozehráli svůj druhý zápas na šampionátu a vidí ho Adam Weidenthaler.
2: Na začátku čtvrté minuty je skóre vyrovnané 0-0. Ekvádor měl ale 100% šanci, jenže sám proti golmanovi selhal starý kapitán, veterán kapitán 36-letý Ener Valencia. 0-0. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
0: Hrát ještě budou Tunisané a Japonci, a to od 6 hodin ráno našeho času.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na dálnici u Pohořelic a omezení na pražském okruhu u Ořechu. Na nehodu pozor na dálnici D52 z Brna do Mikulova. U Pohořelic se před sjezdem na 53 do Znojma střetlo osobní auto se zvěří. Projíždějte místem opatrně. Na pražském okruhu směrem z letiště, kde jedničce je uzavřený sjezd na Ořech. Mezi 18. a 20. kilometrem se totiž pracuje v pravém pruhu. A najet od Ořechu ve směru, kde jedničce se ale dá. Na silnici 40 z Mikulova do Břeclavi vyšetřují nehodu v úseku mezi Valticemi a Sedlcem. Po střetu osobního auta s dodávkou se projíždí Kevadlově jedním pruhem. Na Karlovarsku opatrně na silnici 13 za Ostrovem ve směru na Karlovy Vary hořel včera večer autobus. A kvůli úklidu následku je uzavřený jeden pruh a v místě se zpomaluje. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel směrem z Břevnova na Smíchov. Jde o plánované noční čištění, skončit má do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno v Čechách lokálně mlhy, postupně místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27, na horách nejčastěji kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční Radiožurnál a slovo má opět Adam Carda.
5: S vámi je noční Radiožurnál 5,5 minuty po druhé a to je čas pro soutěž. A dnes naposledy můžete vyhrát audioknihu Válečný pilot na Radiokartě a jedná se o dílo známého autora Antoana de Saint-Exupéryho. Jedná se částečně o autobiografické dílo, jelikož oné sebevražedné mise, kdy pilot přelétával nad hořícím severofrancouzským městem za války, se právě autor sám účastnil. Kdo tedy máte zájem vydat se na nebezpečnou misi, tak s námi soutěžte. A to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci.
3: Noční Radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Flipside a píseň Trumpets zazněla v nočním radiožurnálu a teď budeme soutěžit.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Říkám si, jsme předem obětováni.
1: Příběh málem sebevražedného průzkumného letu nad hořícím severofrancouzským městem, do něhož pronikají nacistická vojska.
2: Válka není dobrodružství. Válka je nemoc jako tyfus.
1: Audioknihu Válečný pilot na radiokartě v podání Igora Bareše dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A já jenom doplním, že dnes o knihu Válečný pilot soutěžíme úplně naposledy. Pojďme teď zjistit, kdo z vás je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
3: Ano. Dobré ráno, Krištofu telefonu.
0: Dobré ráno, Krištofe, zdravím vás. Než se pustíme do soutěžení, tak představím pravidla. Budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich je správná odpověď. Je to takhle pochopitelné?
3: No.
0: Dobře, tak jdeme na to. V tomto týdnu jsme se mimo jiné dozvěděli, že autor knihy Válečný pilot Antoine de Saint-Exupéry zemřel při letecké nehodě. Trosky letadla a důkazy o tom byly nalezeny vlastně teprve nedávno, myslím, že to bylo někdy na přelomu milénia, a dnes se ptáme, poblíž jakého francouzského města byly trosky nalezeny? Já napovím, že se jedná o druhé největší město Francie. Je to nejvýznamnější francouzský obchodní přístav. A název tohoto města dal jméno i současné státní hymně Francie, protože právě za zpěvu této písně dorazily vojenské dobrovolnické posily z tohoto města do Paříže během francouzské revoluce. Za A to může být Lyon, za B Bordeaux nebo za C Marseille?
3: Za C Marseille.
0: Za C Marseille. Pomohla nápověda nebo jste věděl?
3: Věděl jsem. Marseille za.
0: Tak, perfektní. Tak samozřejmě správná odpověď, nebudu to dlouze zdržovat a protahovat. Gratuluji k výhře, předpokládám, že je pro vás, nebo se chystáte někoho potěšit?
3: Ano, chystám se potěšit.
0: Chystáte se potěšit, tak dobře, nebudeme prozrazovat, já vás jenom poprosím, zůstaňte ještě chvilku na telefonu.
3: Ano.
0: Díky moc. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra v tradičním čase po druhé hodině v nočním radiožurnálu. Ovšem zítra je tu pondělí, nový týden a tím pádem tu na vás bude čekat i nová výhra.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Queen a Another Bites of Dust. To byla píseň, kterou jste slyšeli v nočním radiožurnálu a teď jdeme na fotbal.
1: Mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu.
0: Němečtí fotbalisté porazili po obratu Pobřeží slonoviny 2-1 a po 12 letech postoupili do vyřazovací fáze mistrovství světa. Minulé dvě účasti pro ně skončily už ve skupině. Výběr trenéra Nagelsmana navázal na úvodní výhru 7-1 nad Curaçaem. Naopak africký tým, který vstoupil do turnaje vítězstvím 1-0 nad Ekvádorem, si na premiérový postup musí ještě počkat. Právě Ekvádor a Curaçao rozehráli svůj druhý zápas na šampionátu a ten už sleduje reportér Adam Weidenthal.
2: V 19. minutě je skóre Ekvádor Curaçao 0-0. Ekvádor hraje hodně na balónu, snaží se tvořit, snaží se vymýšlet, ale úplně to nevychází, alespoň co se týče gólu. I když už jsme byli svědky několika zajímavých šancí, tu první a zdálivě asi největší měl zhruba po 3 minutách hry kapitán Ener Valencia, muž, který prchnul za obranu, dokázal si tam najít šikovnou přihrávku, ještě si prohodil míč kolem obránce. Jenže bohužel pro něj už zakončoval z pozice, kde k němu stihnul přiběhnout brankář Curaçao a ten tedy tuhle střelu dokázal vyrazit na rohových kop, takže skoro se neměnilo, poté ještě Ekvádor dvakrát zahrozil, ale branka z toho nebyla. Na druhou stranu, když se Curaçao, tedy tenhle karibský stát o nějakých 300 tisících obyvatelích zhruba, méně obyvatel než Brno má Curaçao, dostane na polovinu soupeře, tak je to nejčastěji z rychlého breaku, ale těch rychlých breaků skutečně tolik nebylo, spíš se hraje na polovině Curaçao. Teď tedy před velmi zajímavou fanouškovskou kulisou, která podporuje především Ekvádorce, hraje se konkrétně v Kansas City a tenhle zápas může sledovat až 76 tisíc diváků a teď viděli další šanci Ekvádoru. Znovu tam byl Valencia, tentokrát přihrávka z levé strany, takový nízký střílený centr, který letěl těsně nad zemí, ale Valencia ho tečoval pouze do připravených rukavic brankáře Ruma, muže, který v tom prvním utkání na turnaji docela dlouho vzdoroval Němcům, dokázal pochytat několik jejich nebezpečných střel, navzdory tomu, že nakonec ten výsledek 7-1 vypadal dosti nepříjemně pro fotbalisty Curaçao, kteří jsou vůbec poprvé na světovém šampionátu. Curaçao tedy stále hraje 0-0 s Ekvádorem, to konkrétně ve 20. minutě a tak to vypadá, že ani jeden z týmů si nevytvoří úplně ideální pozici na postup ze třetího místa této skupiny. Připomeňme, že rovnou postupují ze čtyřčlenných skupin dva týmy do vyřazovacích bojů a pak 8 nejlepších ze 12 týmů na třetích místech. Ekvádor Curaçao 0-0, Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 3:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy připravila Monika Chmilová.
3: Ukrajina očekává další ruský mohutný úder. Ten má být podle Kremlu odpovědí na ukrajinské nálety, které vyřadily z provozu největší moskevskou rafinérii v Kapotně. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by měli být obyvatelé Ukrajiny velmi ostražití a sledovat signály vzdušného poplachu. Na řeckém ostrově Euboja úřady nařídily evakuaci dvou osad kvůli lesnímu požáru. V regionu fouká silný vítr, který plameny šíří a žene je k obydleným domům. Hašení z letadel komplikuje nejen vítr, ale i vedení vysokého napětí a větrné elektrárny. Druhý největší ostrov v Řecku v posledních letech opakovaně bojuje s požáry. Před 5 lety oheň zničil desítky tisíc hektarů lesa. Policisté v Karlovarském kraji varují před podvodnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vymáhat peníze za údajné pokuty. Součástí SMS zpráv bývá taky odkaz na internetovou stránku, která slouží k provedení platby. Tyto odkazy ale vedou na falešné stránky a jejich cílem je vylákat z lidí osobní a platební údaje. V případě pochybností by lidé měli kontaktovat policii nebo zavolat na linku 158. A mezinárodní divadelní festival Regiony v Hradci Králové vstupuje do třetího dne svého programu. Ten dnes nabízí 60 produkcí v kamenných divadlech i pod širým nebem. Kromě hostů z Česka se představí i soubory a umělci ze zahraničí.
4: Sport.
3: Fotbalisté Německa porazili Pobřeží Slonoviny 2-1 a postoupili ze skupiny mistrovství světa. Nizozemsko si poradilo se Švédskem 5-1. Teď hrají Ekvádor a Curaçao a vidí to Adam Weidenthaler.
5: Ekvádor má řadu šancí, ale prostřelit brankáře Curaçao Ruma, takže i ve 32. minutě je skóre v Kansas City vyrovnané 0-0. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
3: Hrát ještě budou Tunisané a Japonci a to od 6 hodin ráno našeho času.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na Pražském okruhu a překážka u Miroslavy na Znojemsku. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 z letiště k D1 je na 19. kilometru uzavřený sjezd na Ořech. Mezi 18. a 20. kilometrem pracují silničáři v pravém pruhu. Nájezd od Ořechu směrem k D1 je ale možný. Na silnici 53 z Pohořelic do Znojma se vyhněte překážce u Miroslavy a v křižovatce na Miroslav leží na vozovce v jízdním pruhu sražená srna. Na silnici 40 z Mikulova do Břeclavi vás zpomalí nehoda. Mezi Valticemi a Sedlcem se kolem následku srážky osobního auta s dodávkou projíždí Kivadlově jedním pruhem. S omezením počítejte i na silnici 13 z Ostrova do Karlových Varů. A před sjezdem na Sadov na 5. kilometru se uklízí po požáru autobusu. Místem se projíždí pomaleji. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem z Břevnova na Smíchov. Čištění a údržba jsou plánované do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno lokálně mlhy, postupně místy oblačno až zataženo, s přeháňkami a taky s bouřkami, a to i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Erbenovy balady ožily na Kunětické hoře v novém, hodně hudebním a žánrově pestrém zpracování. Premiéru adaptace Kytice tam uvedlo Pardubické východočeské divadlo. A na novinku vás za chvíli pozveme.
6: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.
8: Když ti vítr

0: Polednice, vodník nebo umrlec se zabydleli na Kunětické hoře u Pardubic. Východočeské divadlo tam nově uvádí hudební adaptaci Erbenovy Kytice. 9 známých balad je zpracováno v nečekaném žánrovém a hudebním pojetí. Poprvé totiž se souborem spolupracuje performerka a skladatelka Vladivojna Lačia, která složila scénickou hudbu i nové písně. Dnes je na programu druhá premiéra.
1: U lavice dítě stálo, splná hrdla křičelo, podej si jen trochu málo, ty cikáně mlčelo.
2: Ta muzika má veliký náboj, protože kde se krásně střídá napětí s uvolněním a pak v jeden okamžik se to tam prostě napere.
3: Říká herec Jan Vápeník, který hraje v baladě Polednice. Režisérka Janka Ryšánek-Šmitová dodává, že hudba
2: prostě napere.
3: Režisérka Janka Ryšánek-Šmitová dodává, že hudba není žádný doplněk inscenace, ale je rovnou.

0: Není to jenom ten horor, horor tam samozřejmě taky bude, ale těch žánrů tam bude víc.
1: Kytice v režii Janky Ryšánek-Šmitové je o ženách Erbenovy doby, kde chtěl ukázat, že mají jen málo šancí něco se svým životem udělat, ale přitom nesou maximální vinu.
2: Je to téma komunity, která vypráví příběhy, aby si poprosila o odpuštění.
1: Přidanou hodnotou je pak hraní v kulisách hradu Kunitická hora.
2: Když začne foukat, jsou mraky, svítí sluníčko, je mlha, tak se nám vlastně ta scenografie neustále mění.
1: Říká režisérka. A na venkovní scéně hrají rádi i herci, třeba Jan Vápeník.
3: Tu modrý nebe občas zabečí ovce, přelítne letadlo nahoře, tadyhle vrány a kavky. Je to prostě radost.
1: Představení začíná o 8:30 večer. Z Kunitické hory u Pardubic, Naďa Kubínková, Radiožurnál.

0: mistrovství světa ve fotbale
1: na Radiožurnálu.
2: Fotbalisté Německa zvládli utkání z pobřeží slonoviny a postoupili ze skupiny E mistrovství světa. Dvěma góly pomohl našim západním sousedům střídající útočník Undav, který je se třemi góly spolu s Argentincem Messim a Kanaďanem Davidem zatím nejlepším střelcem turnaje. Dalším výsledkem je výhra Nizozemska 5-1 nad Švédskem. Teď hrají Ekvádorci proti reprezentantům karibské země Curaçao. Podrobnosti přidává reportér Adam Weidenthaler.
3: První poločas skončil před zhruba minutkou a půl. Skóre je 0-0 vyrovnané, ale nemuselo tomu tak být. Ekvádor měl řadu šancí, dohromady 6 střel na branku, 8 celkových a 75% držení míče. To tu není kolikrát ani v zápasech mnohem silnějších týmů, ať už to bylo třeba Španělsko s Kapverdy, anebo když hráli Němci právě s Curaçaem, tam bylo to držení míče zhruba podobné, ale Němci nebyli třeba tak dominantní nakonec v tom utkání, ve kterém zvítězili 7-1 s Curaçaem, jako jsou teď Ekvádorci, ale zatím to nepřináší žádné góly. Curaçao to je nováček na světovém šampionátu, země, kde žije zhruba 300 tisíc obyvatel a jejíž reprezentanti pochází z většiny z Nizozemska, které je historicky hodně napojené na Curaçao. Takže tady by mohla vzniknout první, historicky první remíza taky pro Curaçao na mistrovství světa, když už z toho byl první gól v tom minulém utkání proti Německu. Dnes tedy zatím ubráněný zápas, ale Ekvádor má řadu šancí a dá se ještě očekávat, že vytáhne z lavičky několik ofenzivních žolíků. Mohl by to být třeba i ex-spartianský obránce Angelo Preciado. Druhý poločas začne za zhruba čtvrt hodinku a znovu o něm budeme ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport informovat. V prvním poločase tedy Ekvádor Curaçao 0-0. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Je naprosto... Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn dodá Monika Chmelová.
3: Americký viceprezident Vance odjel do Švýcarska na jednání o trvalé dohodě s Íránem. Má se tam setkat se zástupci Teheránu. Lidé si dnes připomenou 84. výročí vyhlazení osady Ležáky. Čeští volejbalisté porazili v Evropské lize Španělsko 3-1 a udrželi šanci na semifinále. A dnes čekáme jasno až polojasno, postupně až zataženo s přeháňkami a bouřkami, teploty až 34 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Viceprezident Spojených států J.D. Vance odcestoval do Švýcarska, kam už přijeli hlavní iránský vyjednavač Ghalibaf i ministr zahraničí Araghchi. Na původní páteční termín iránská delegace nedorazila kvůli izraelským útokům na Libanon. Tvrzení Teheránu, že v sobotu opět zablokoval Hormuzský průliv, Washington odmítl. Průliv je prý stále průjezdný.
4: Vance novinářům před nástupem do letadla řekl, že hlavními tématy jednání budou podle něj příměří v Libanonu a otázka výroby jaderných zbraní. Mluvčí amerického centrálního velitelství popřel prohlášení Íránu, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen. Provoz podle něj nadále pokračuje. Sledovací data BBC potvrdili, že průlivem během soboty proplulo i několik tankerů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Sobotní izraelské údery a střelba v pásmu Gazy zabily nejméně 9 lidí, včetně dítěte, tvrdí to místní zdravotníci. Vzdušný útok zasáhl bytový dům ve městě Gaza. Mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás platí od loňského října klid zbraní, který ukončil rozsáhlé vzájemné boje. Obě strany se ale vzájemně obvinují z jeho porušování. V Ležákách na Chrudimsku si dnes lidé připomenou 84. výročí od vyhlazení obce. Kamenickou osadu v roce 1942 vypálili a zlikvidovali nacisti v odvetě za pomoc československým výsadkářům ze skupiny Silver A. Tragédii nepřežilo 48 obyvatel, zachránili se jen 2 dívky. Pietní vzpomínku zahájí bohoslužba. Následovat bude čtení jmen zavražděných u pomníku kniha obětí.
5: 24. června 1942 nacisti osadu obklíčili a zapálili. 33 dospělých ještě týžden popravili v Pardubicích, další 4 pak později. Děti odvlekli do koncentračních táborů, 11 z nich zavraždili v plynovacím voze v polském Chelmnu. Konce války se dočkali jen 2 ležácké děti, sestry Jarmila a Marie Štulíkovy. Z Ležáků Anna Svobodová, Radiožurnál.
3: Sobotní tropické teploty doprovázely během odpoledne i bouřky. Polámané větve a odčerpávání vody ze zatopených prostor řešili hasiči na Královéhradecku a Trutnovsku. Bouřky zasáhly také Liberecko a Jablonecko. Zhruba ke 30 případům vyráželi hasiči také na Vysočině. Kromě polámaných větví řešili i auto uvízlé v zaplaveném podjezdu. Ke kurióznímu případu vyjížděly příbramské jednotky. 2 lidé kvůli vodě tekoucí z polí uvízli v zahradním altánu. Zachránit je museli hasiči na člunu. Výstraha před silnými bouřkami v Česku platí i dnes.
1: Sport.
3: Čeští volejbalisté v Evropské lize porazili Španělsko 3-1 na sety a mají naději na postup do semifinále. K tomu dnes musí na turnaji v Tbilisi porazit za 3 body domácí Gruzii, která zatím v této soutěži nezískala v 5 zápasech ani set. Zároveň potřebují Češi spoléhat na zaváhání dalších soupeřů. Fotbalisté Ekvádoru a Curaçaa se střetli na světovém šampionátu. Podrobnosti přidá Adam Weidenthaler.
6: Po prvním poločase bylo skóre 0-0 mezi Ekvádorem a Curaçaem. Hrát se znovu začne za celé 2 minutky. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
3: Hrát ještě budou Tunisané a Japonci, a to 6 hodin ráno našeho času. V už dohraných zápasech Německo porazilo Pobřeží slonoviny 2-1 a Nizozemsko deklasovalo Švédsko 5-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na Pražském okruhu u Ořecha a překážka na D8 za Novou Vsí. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 zpomalíte za odbočkou na Stodůlky. Mezi 20. a 18. kilometrem se projíždí jen levým pruhem kvůli práci na vozovce. Je tam také uzavřený sjezd na Ořech směrem z letiště. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem zvyšte pozornost za odbočkou na Mělník a Slaný. Na 26. kilometru stojí porouchané vozidlo. Na Břeclavsku překáží nehoda na silnici 40 do Mikulova. Mezi Valticemi a Sedlcem se střetlo auto s dodávkou. Průjezdné je to jen jedním pruhem Kyvadlově. V Olomouci velmi opatrně na silnici 46, v Brněnské ulici mezi obchodním centrem Haná a dálnicí na Brno jde po vozovce neosvětlený chodec. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel z Břevnova na Smíchov. Jde o plánované noční čištění, skončit má do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno v Čechách lokálně mlhy, postupně místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27, na horách pak nejčastěji kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
8: Ladíte noční vysílání radiožurnálu 5,5 minuty po 3. hodině a dnes je neděle 21. června. O skloubení turistického ruchu jako důležitého zdroje příjmů a ochrany přírody se v Albánii svádějí těžké boje. Nejnověji v podobě demonstrací proti vládě. Evropská unie finančně podporuje rozvoj tamního turismu. Trvá ale také právě na ochraně přírody. Za chvíli uslyšíte reportáž přímo z Albánie.
1: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Fred Roberts zazněl v nočním radiožurnálu a Albánie, země desetiletí izolovaná od zbytku Evropy a dnes horký uchazeč o členství v Evropské unii se stává oblíbenou destinací českých turistů. Loni ji navštívilo 117 tisíc Čechů. Turismus je jedním z pilířů albánské ekonomiky, proto jeho rozvoj podporuje i Evropská unie. Dává ale také pozor na to, jestli je jeho rozmach v souladu s ochranou přírodního bohatství země.
1: Město Berat, ležící necelých 100 kilometrů jižně od albánské metropole Tirany, láká turisty terasovitým centrem s budovami z času Osmanské říše, hradem a byzantskými kostely. Od roku 2005 je zapsané na seznam UNESCO. Jeho místostarostka Etleva Dima si pochvalovala nový most postavený z příspěvku 7 milionů eur od Evropské unie, který Berat dostal také na zpevnění břehu řeky 8 a opravu citadely nad městem. Most spojuje břeh, kde leží staré město, s protější stranou, kde je mnoho agroturistických farem. Loni Berat navštívil více než milion turistů. Před epidemií COVID-19 to bylo jen 210 tisíc ročně. Nejsou to podle vedoucí oddělení pro spolupráci zastoupení Evropské unie v Albánii Ritvy Heikkinenové jen statistická čísla. Pro města a obce je rozvoj turistiky důležitý, protože vytváří pracovní místa a pomáhá tak udržet mladé lidi v jejich domovině. Prudký rozvoj turistické základny sebou ale nese i úskalí. Už přes 2 týdny denně v Tiraně demonstrují tisíce až 10 000 lidí proti vládě premiéra Edyho Ramy. Původně to bylo proti utajovanému zahájení prací na stavbě luxusního rezortu u laguny Narta na jihu země, která je hnízdištěm plameňáků. Práce se zastavily a podle vlády nikdy žádný projekt v chráněné lokalitě neschválila. Hodnocení dopadů záměru stavby hotelového komplexu na životní prostředí má být velmi zevrubné. Podle Alexandra Trajče z Organizace ochrany a zachování přírody Albánie se dá dobře řídit, co a kde se může postavit nejen na pobřeží, když bude dobře fungovat územní plánování a budou se přitom developeři ptát na názor expertů na ochranu prostředí. Albánie má totiž krásnou přírodu a bohatou historii, které jsou podle českého velvyslance v Tiraně Pavla Vacka hlavními turistickými magnety země.
2: Má svůj půvab pro ty, kteří chtějí objevovat něco víc než jenom pláže a all inclusive hotely. Ale pak má samozřejmě v těch horách například má i své zrady. Je dvojnásob důvod se na to připravit a hlavně opatrně.
1: Z osobní zkušenosti mohu poradit, dávejte pozor hlavně na silnicích při řízení. Je to trošku divočina. Ubytovací zařízení a pláže sice Albánie má, ale výstavba dopravní infrastruktury za nimi hodně zaostává. Z Beratu a Tirany Pavel Novák, Radiožurnál.

0: mistrovství světa ve fotbale
1: na Radiožurnálu.
2: Nizozemsko deklasovalo na mistrovství světa ve fotbale Švédsko 5-1 a zajistilo si tak postup do play-off. Němečtí fotbalisté jsou pak dalším jistým postupujícím týmem na mistrovství světa, a to po výhře 2-1 nad pobřežím Slonoviny. A ve skupině E rovnou zůstaneme, hraje se tam totiž další zápas, a to Ekvádor proti Curaçao. A průběh nám přiblíží Adam Weidenthaler.
3: V 61. minutě můžete slyšet ekvádorské popěvky navzdory tomu, že skóre je stále vyrovnané 0-0 a bezbrankové. Teď šance na obou stranách a šance skutečně prvotřídní, áčkové, řeklo by se. Ekvádor nejprve dokázal po rohovém kopu málem dostat hlavičkou balon za brankáře Rúma, ten předvedl skvělý takový tygří skok po své levé ruce a hned z rychlého breaku na druhé straně Curaçao několikrát vypálilo. Byly tam snad 3 střely, poslední z nich sice v offsideu, ale přesto velmi zajímavé. Teď taky zase střela od Ekvádoru na branku Rúma. Byl to znovu kapitán Valencia, který už má dnes asi 4 zakončení, ale všechny pouze poslal do rukavic brankáře soupeře. Každopádně ještě k těm předchozím šancím Curaçao v podstatě vymyslelo první 2 velké příležitosti pro sebe v tomto zápase až právě v těchto chvílích. Jinak to je zatím spíš defenzivně laděný výkon, stále přes 70% času drží míč fotbalisté Ekvádoru, kteří jsou favority tohoto utkání i vzhledem k tomu, že v tom minulém duelu docela potrápil Ekvádor pobřeží Slonoviny, navzdory tomu, že prohrál. Teď tedy další tlak, který pokračuje od ekvádorských fotbalistů, ale zase z toho nic moc nebude, takže skóre bude dál pokračovat vyrovnané 0-0 mezi Ekvádorem a Curaçaem, tedy týmem, který oficiálně spadá do Nizozemského království, ale hraje jakožto suverénní fotbalová reprezentace už několikátým rokem, ale na mistrovství se tady debituje. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I po celou noc.

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Monika Chmilová.
1: Profesi sportovců má nově vymezit zákon o sportu. Počítá třeba s úpravou financování nebo s prevencí manipulace sportovních soutěží skrze sázení. Zároveň má definovat pracovní vztahy profesionálních sportovců. Na zákoně pracují jak koaliční, tak i opoziční politici. Jeho finální podobu chtějí představit v září. V některých evropských zemích, včetně Česka, přibývá nakažených pohlavními chorobami. Podle analýzy Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024 bylo případů nejvíce za předchozích 10 let. Nejvíc přibývá nakažených syfilidou a kapavkou. Komunisté před 77 lety popravili válečného hrdinu a legionáře generála Heliodora Píku, který se podílel na protinacistickém odboji. Píka byl během druhé světové války vojenským velvyslancem v Bukurešti a Moskvě. Už tehdy varoval před Sovětským svazem. Komunistický režim ho později obvinil z vlastizrady a tvrdil, že Píka předával informace západním státům. Na Masarykově okruhu v Brně se dnes pojede hlavní závod MotoGP. Pořadatelé čekají desítky tisíc návštěvníků. Už včera na odstavných plochách a parkovištích v okolí závodního okruhu parkovalo podle policie přes 3200 aut a 1250 motocyklů. Další stály přímo uvnitř areálu nebo v kempech. Policie doporučuje vyrazit s dostatečným předstihem. Pokladny na autodromu otevírají o 6:30 ráno. Sport. Němečtí fotbalisté porazili po obratu Pobřeží Slonoviny 2-1 a po 12 letech postoupili do vyřazovací fáze mistrovství světa. Nizozemci vyhráli na Švédy 5-1. Teď hrají Ekvádor a Curaçao a informace přidává Adam Weidenthaler.
2: Na začátku 73. minuty Ekvádor hraje s Curaçaem stále 0-0. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
1: Na světovém šampionátu se dnes ráno představí ještě Tunisané a Japonci, a to od 6 hodin ráno našeho času.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na pražském okruhu u Ořechu a překážka na silnici z Olomouce do Štenberku. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je uzavřený sjezd na Ořech. Mezi 18. a 20. kilometrem se pracuje v pravém pruhu. Najet od Ořechu ve směru k dálnici D1 se ale dá. U Olomouce zpomalte na silnici 46 do Štenberku. U Dolan auto srazilo srnu. Čeká se na úklid a projíždějte tímto místem opatrně. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel směrem z Břevnova na Smíchov. Jde o plánované noční čištění a skončit má do 5 hodin ráno. A na Lounsku pozor na nehodu na silnici 227 z Žadce do Svojetína. Za Holedčí havarovalo osobní auto. Přijet museli i záchranáři, čekejte proto omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno v Čechách lokálně mlhy, postupně místy oblačno až zataženo, s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27, na horách pak nejčastěji kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Česko se potýká se silnými vedry. Teploty podle meteorologů mohou dnes vyšplhat na 34 stupňů Celsia a ne každý má tu možnost využít klimatizovanou místnost nebo být u vody. Jak zvládnout horko v centru města, to uslyšíte v nočním Radiožurnálu za malou chvíli.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Česko zasáhly tropické teploty. Ty budou navíc podle meteorologů pokračovat i v dalších dnech. Jestli máte to štěstí a můžete být přes den na koupališti nebo třeba někde v horách, tak si můžete gratulovat. My se teď vydáme do rozpáleného centra Prahy, kde tropické počasí překvapilo i zahraniční turisty.
1: Na Václavském náměstí jsem potkal skupinu Filipínců. Jedna z žen mi řekla, že jsou na takové teploty z domova zvyklí. Přesto se jim to nelíbí a jejich pobyt v Praze to komplikuje. Skupina mi taky představila svůj program na zbytek dne.
2: Půjdeme k vodě, na piknik, něco takového.
1: V centru Prahy se teplota nad tropickou třicítku dostala ještě před polednem. Někteří lidé ale i v tomto počasí musí pracovat venku. Třeba muž, který se představuje jako Maju. Ten pracuje pro společnost, která provozuje vyhlídkové plavby po Vltavě.
3: No je to tak, je to vedro, ale to my držíme. Pijeme hodně vodu a stojíme, občas nás stihnu, ale je to dobrý, jde to.
1: Obyvatelé i návštěvníci Prahy často mířili právě k Vltavě, kde je o poznání příjemněji. Třeba na Alšově nábřeží mnozí využili k odpočinku i stín a lavičky zdejšího parku.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Německa málem zaváhali na světovém šampionátu. Nakonec ale vyhráli nad Pobřežím Slonoviny 2-1. Nizozemci naopak ukázali, že mohou patřit do širšího okruhu favoritů, jelikož porazili Švédsko vysoko 5-1. A nyní se hraje utkání Ekvádor-Curaçao a jaký je stav, prozradí Adam Weidenthaler.
2: Je to souboj dvou týmů, které rozhodně nepatří mezi celkové favority na vítězství, ale dnešní remízový zápas zatím za stavou 0-0, který už dospěl do nastaveného času druhého poločasu, je zatím hodně zajímavý, především Ekvádor má spoustu šancí, teď tlačí na bránu Curaça, ale šance Valencii, anebo i Presiada, kterého si český fanoušek může pamatovat z barev pražské Sparty, neskončili gólem. Presiado přišel na plac jako střídající hráč a teď před chvíličkou centroval z pravé strany balón, který se otřel o břevno. Brány Curaça, podobně přesný centr teď přiletěl po volném přímém kopu na zadní tyčku a zdá se, že z toho možná ještě může být rohový kop, no nakonec ne. Hinkapie, to je obránce, který dřív hrával za Leverkusen, teď působí v Arsenalu, se nedokázal dostat na hlavičku a tak budou rozehrávat fotbalisté Curaça od své vlastní branky. Jinak 15 střeleckých pokusů přímo na bránu měli fotbalisté Ekvádoru, ale zatím to nestačí na vedoucí branku v tomto zápase. Hraje se začátek 93. z nastavených 5, tedy 95 minut a zatím to tedy nevypadá na to, že by si někdo měl vzít vítězství. Pro oba dva týmy by to byl první bod v téhle skupině, ve skupině E, ze které už je jasný postupující, a to Německo. Na druhém místě se třemi body, tedy Pobřeží Slonoviny. A po jednom bodu by v tuhle chvíli měli jak reprezentace Ekvádoru, tak reprezentace Curaça. Dokonce zbývají 2 minutky. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

letí vzduchem, nepospíchá, šetří síly. Jedním okem, jedním uchem sleduje, co ostatní vrány. Taky letí, druhá vrána, třetí vrána. Nespěchají, šetří síly, ještě dlouho poletí vzduchem. Letí vrány, letí, letí, nepotí se, vzduch je chladí.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Monika Chmilová přináší zpravodajský servis.
3: Při sobotních izraelských útocích na Libanon zemřelo nejméně 20 lidí. Policie varuje před podvodnými SMS zprávami o dopravních přestupcích. Na fotbalovém mistrovství světa nastoupili Němci proti pobřeží Slonoviny a dnes čekáme jasno až polojasno, postupně až zataženo s přeháňkami a bouřkami, teploty až 34 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Izraelské údery v Libanonu v sobotu nepřežilo minimálně 20 lidí, tvrdí to libanonská civilní obrana. Militantní hnutí Hizballáh na to odpovědělo 50 střelami, které mířily na izraelské jednotky na jihu Libanonu. Obě strany tak porušují příměří, které uzavřely v pátek odpoledne. Pokračující konflikt ohrožuje jednání o míru mezi Spojenými státy a Íránem. V Libanonu od březnového začátku války s židovským státem zemřelo více než 4 tisíce lidí, 12 tisíc dalších utrpělo zranění. Informovalo o tom libanonské ministerstvo zdravotnictví. Policisté v Karlovarském kraji varují před podvodnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se vymáhat peníze za údajné pokuty. Součástí SMS zpráv bývá taky odkaz na internetovou stránku, která slouží k provedení platby. Tyto odkazy ale vedou na falešné stránky a jejich cílem je vylákat z lidí osobní a platební údaje, pokračuje krajská policejní mluvčí Zuzana Choraňová.
4: Pokud již někdo na podvodnou zprávu reagoval a poskytl své údaje nebo provedl platbu, doporučujeme okamžitě kontaktovat svou banku a následně policii České republiky. Policisté opakovaně apelují na veřejnost, aby byla obezřetná při komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů a internetu.
3: Zprávy by lidé měli neprodleně smazat a nereagovat na ně. Pražský fotbalový stadion Eden dnes zažije slavnostní zahájení olympiády dětí a mládeže. Praha je hostí vůbec poprvé. Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů hlavní město posílilo tramvajové spoje a sportovci budou moct po celou dobu konání olympiády jezdit po Praze zdarma.
5: Hlavní město Praha jako spolupořadatel olympiády dětí a mládeže se přihlásilo k aktivní podpoře těch účastníků formou bezplatného cestování v MHD. Pražská MHD má skutečně co nabídnout a takováto ukázka účastníků olympiády dětí a mládeže skutečně udělá Praze dobrou reklamu.
3: Olympiáda nabídne 23 disciplín, ve kterých se mladí sportovci utkají na 33 sportovištích po celé metropoli, například na Chodově, v Řepích a nebo v Podolí. Připravený je i doprovodný kulturní program.
0: Sport.
3: Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do dnešní velké ceny České republiky z druhé pozice, kterou si vyjel v kvalifikaci. Na Masarykově okruhu zvládl čas pod 1 minutu a 58 sekund a i proto se mu ulevilo.
6: Už budu mít klidnou hlavu a užiju si zbytek víkendu, protože nejvíc ve stresu jsem byl z té kvalifikace a to je pro mě hrozně důležitý. Start z první řady mi hodně pomůže na to, abych to dotáhl konce. Jsem spokojený, nebyl to vůbec jednoduchý tady v tom horku. Čas pod 58 jsem úplně nečekal, když asfalt měl 50 stupňů.
3: Hlavní závod kategorie Moto 2 se pojede ve 12 hodin a 15 minut. Královská MotoGP začne ve 14 hodin. A fotbalisté Ekvádoru remizovali s Curaçaem 0-0. Německo na mistrovství světa porazilo pobřeží Slonoviny 2-1. Nizozemsko vyhrálo nad Švédskem 5-1. A hrát se ještě za 2 hodiny začne duel mezi Tuniskem a Japonskem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážky na D3 u Veselí nad Lužnicí a omezení na pražském okruhu u Ořechu. Překážkám se vyhněte na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic mezi sjezdy na Jindřichův Hradec a Veselí nad Lužnicí mezi kilometry 102 a 103 jsou na vozovce popadané větve. Raději zpomalte. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je na 19. kilometru uzavřený sjezd na Ořech. Mezi 18. a 20. kilometrem pracují silničáři v pravém pruhu. Nájezd od Ořechu směrem k D1 je ale možný. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem ve směru z Břevnova na Smíchov. Čištění a údržba jsou plánované do 5 hodin. A na nehodu pozor na silnici 227 z Žadce do Svojetína. Za Holedčí havarovalo osobní auto. Na místě jsou záchranáři, čekejte omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno v Čechách lokálně mlhy, postupně místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27 a na horách nejčastěji kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Přeji poklidné brzké ráno, ladíte stále noční radiožurnál a přeji i příjemné probuzení do neděle 21. června. Unikátní půjčovna kompenzačních pomůcek projektu Světluška pomáhá už 5 let lidem se zrakovým postižením. Nabízí jim možnost vyzkoušet si moderní technologie, které čtou, mluví i navigují, ještě než si je pořídí. Vše uslyšíte za chvíli v nočním radiožurnálu.
0: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: Atomic Kitten zazněli v nočním radiožurnálu a lidé se s rakovým postižením si mohou moderní technologie nejprve vyzkoušet doma, než se rozhodnou, jestli si je pořídí. V Česku totiž už 5 let existuje půjčovna kompenzačních pomůcek, která za tu dobu pomohla více než 500 výpůjčkami. Má ji na starost Světluška, projekt nadačního fondu Českého rozhlasu.
1: Propojila s mobilem a můžu spustit třeba navigaci na určité místo a ta hůl mě tam dovede různými textovými pokyny.
2: Ksenie Jenilina ukazuje klientům novou slepeckou hůl, která využívá umělou inteligenci a je propojená s mobilní aplikací. Právě takové moderní pomůcky si lidé můžou v půjčovně vyzkoušet ještě před koupí, aby zjistili, jestli jim skutečně vyhovují. Potřebuje je i vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková a dodává, že například malá čtečka může stát až 65 000 korun.
3: Kterou si takhle člověk jako drží v ruce, něco si tím vyfotí a holka mu bude číst.
4: Půjčitel je povinen předmět výpůjčky předat ve funkčním stavu.
3: To je možná chtěl něco záživnějšího, že?
2: Pomůcek nabízí v půjčovně přes 110 a největší zájem je prý o kamerové lupy. Studentka Klára Závodská si tady půjčila počítač.
5: V tom už je zabudovaný zvětšovací program a voice over. A jde tam vlastně dobře i barevně nastavit kontrast a dobře zvětšovat.
2: Počítač si nakonec pořídila, stejně jako si její přítel Henrik Josef Titien po vyzkoušení koupil vysílačku pro nevidomé.
6: Tady mám VPNku, je tam 6 čísel, když stisknu jedničku, tak se ozve například budova Českého rozhlasu.
2: Půjčovna spolupracuje s odbornými organizacemi, které se věnují lidem se zrakovým postižením. Andrea Hlaváčková zmínila například Tiflo Service.
7: Tam si vybere vhodnou třeba kamerovou lupu zvětšovací a aby si ji mohl vyzkoušet na delší dobu, tak z této organizace posílají k nám a já mu tady tu pomůcku mohu půjčit potom na dobu měsíce nebo i déle.
2: Půjčovna je přímo v budově Českého rozhlasu na Vinohradech a podle ředitele nadačního fondu Českého rozhlasu Jiřího Váni je unikátní i v tom, že tu pracují lidé s těžkým zrakovým postižením.
8: Protože když se sem člověk přijde tu pomůcku vypůjčit, tak si to nepředstavujte tak, že si jenom vezme nějakou krabici, ale je to vlastně i místo a možnost, kde může prokonzultovat další svoje třeba problémy, nároky na dávky, možnost vyzkoušet si jinou pomůcku.
2: Půjčovna navíc vylepšila výpůjční systém, takže i klienti bez zraku si můžou sami vyplnit rezervační formulář, podepsat smlouvu a celý proces vyřídit sami. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
9: I o víkendu.

0: Pořadatelům opavského festivalu Slunovrat se povedla neobvyklá dohoda. Hlavní hvězda letošního ročníku, irský zpěvák Glenn Hansard, přijel kvůli slibu. Jeden z organizátorů mu totiž loni nabídl originální samizdatové vydání Josefa Škvoreckého, ale jen v případě, že v létě přijede zahrát.
1: To je ono, je to absolutně úžasné.
2: Glenn Hansard listuje samizdatovým svazkem Josefa Škvoreckého. Přepis legendy Emeke je ve formátu A5. Je sešitý sešívačkou a má i vazbu. Listy jsou srovnané řezačkou.
1: Něco je v té energii, v tom, že to bylo zakázané a přátelé si to předávali mezi sebou. Všechno kolem toho mi připadá neuvěřitelně romantické. Já jsem obrovský fanda Škvoreckého. Setkal jsem se s ním, navštívili jsme ho s Markétou v Torontu. Podepsal nám spoustu knížek, odjížděli jsme s plným kufrem Škvoreckého knížek.
2: Samizdatové vydání Škvoreckého měl u sebe jeden z pořadatelů festivalu a taky signatář Charty 77 Ivo Mludek. Nápad se zrodil po koncertu Markéty Irglové a Glenna Hansarda v loni.
3: Já jsem zjistil, že on je ohromný znalec české literatury a neuvěřitelný fanda samizdatu, na kterém já jsem se taky trošku podílal, on to dokonce i věděl. A já jsem mu pak říkal, hele, poslouchej, kdyby si třeba přijel v létě na Slunovrat, tak já mám pro tebe dárek a já ti věnuju tvého milovaného Škvoreckého, ale verzi z roku 70 samizdatovou. A jemu zasvítili očka a říkal, no tak to já přijedu. Jo. Ale popravdě řečeno, my jsme si říkali, že to je sice fajn, jako skvělá historka, potom jít do hospody, to se nemůže povíst.
2: Glenn Hansard odehrál na festivalu skoro dvouhodinový koncert a několikrát se na pódiu k samizdatu ještě vrátil. Z Opavy Natálie Janešková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je 16:30. Krátké zprávy a Pavel Prouza.
3: Viceprezident Spojených států J.D. Vance odcestoval do Švýcarska, kam už přijeli hlavní íránský vyjednavač Ghalibaf i ministr zahraničí Araghchi. Na původní páteční termín íránská delegace nedorazila kvůli izraelským útokům na Libanon. Tématy jednání budou podle Vance příměří v Libanonu a otázka výroby jaderných zbraní. Tvrzení Teheránu, že v sobotu opět zablokoval Hormuzský průliv, Washington odmítl. Průliv je prý stále průjezdný. Sledovací data BBC potvrdili, že průlivem během soboty proplulo i několik tanků. Na řeckém ostrově Euboea úřady nařídily evakuaci dvou osad kvůli lesnímu požáru. V regionu fouká silný vítr, který plameny žene k obydleným domům. Hašení z letadel komplikuje nejen vítr, ale i vedení vysokého napětí a větrné elektrárny. Druhý největší ostrov v Řecku v posledních letech opakovaně bojuje s požáry. Před 5 lety oheň zničil desítky tisíc hektarů lesa. V Ležákách na Chrudimsku si dnes lidé připomenou 84. výročí od vyhlazení obce. Kamenickou osadu v roce 1942 vypálili a zlikvidovali nacisti v odvetě za pomoc československým výsadkářům ze skupiny Silver A. Tragédii nepřežilo 48 obyvatel, zachránili se jen 2 dívky. Pětní vzpomínku zahájí bohoslužba, následovat bude čtení jmen zavražděných u pomníku Kniha obětí. Mezinárodní divadelní festival Regiony v Hradci Králové vstupuje do 3. dne svého programu. Ten dnes nabízí 6 desítek produkcí v kamenných divadlech i pod širým nebem. Kromě hostů z Česka se představí i soubory a umělci ze zahraničí. Sport. Fotbalisté Ekvádoru a Curaçaa se na mistrovství světa rozešli bez branek a o tom, kdo ve skupině E doprovodí postupující Německo, rozhodne až poslední kolo. Právě Němci porazili 2-1 Pobřeží slonoviny. Ve skupině F Nizozemsko porazilo Švédsko 5-1 a Japonsko bude hrát s Tuniskem za 1,5 hodiny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D1 u Mirošovic a uzavírka na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna buďte opatrní, pokud budete odbočovat na Benešov. Ve sjezdu na exitu 21 je ve vozovce velký výmol. Bezpečně se vyhněte. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 zpomalíte za odbočkou na Stodůlky. Mezi 20. a 18. kilometrem se projíždí pouze levým pruhem kvůli práci na vozovce. Je tam také uzavřený sjezd na Ořech. V Praze je uzavřený Strahovský tunel směrem z Břevnova na Smíchov, kde o plánované noční čištění skončit má už za necelou půl hodinu. A v Bílině na Teplicku je uzavřená silnice 257 do Hrobic. Ve spojovací ulici frézují vozovku. Objížďka vede ulicemi města a potrvá to ještě týden. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno v Čechách lokálně mlhy, postupně místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27, na horách nejčastěji kolem 25 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Je jich přibližně 250, poznáte je podle oranžových kombinéz a žádná velká cena by se bez nich neobešla. Řeč je o traťových maršálech, kteří dohlíží na bezpečnost i o tomto víkendu na MotoGP v Brně. Na jejich práci se podíváme podrobněji za moment v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Na brněnský Masarykův okruh se o tomto víkendu po roce vrátilo MotoGP. Šampionát by se neobešel bez takzvaných traťových komisařů neboli maršalů v oranžových kombinézách. Pomáhají po haváriích, hasí požáry nebo signalizují pomocí vlajek. V Brně je jich přibližně 250.
1: Sledujeme chod na té trati, jezdce, pokud samozřejmě havarují, tak jim jdeme na pomoc. De facto musíme jim pomoct odstranit motorku.
2: Střed první zatáčky na brněnském Masarykově okruhu, stanoviště číslo 2. Tam už 30 roků působí jako traťový komisař Jaroslav Ryšavý, kterému je teď téměř 80 let.
1: Prostě motorka sklouzne, letí jezdec a my už vybíháme.
2: Jak dlouho ještě plánujete působit takhle na závodech?
1: Než mě vyhodí. Ne, dívejte se, ještě příští rok mám licenci.
2: Vy jste dneska už vlastně zasahoval u nějaké nehody, tak o co šlo?
3: Byl to pád na přední kolo v druhé polovině první zatáčky.
2: Popisuje traťový komisař Lukáš Neveselý.
3: Jezdec spadl, rychle jsme ho otlačili vlastně za bariéru. Vytřepali jsme kačírek a jezdec byl následně roztlačen, aby mohl pokračovat dál v rozjeté kvalifikaci.
2: Takzvaný traťový maršál u závodní dráhy zůstává prakticky celý den. Vypořádat se musí i s vysokými teplotami.
3: Když pracujeme v těch overalech a máme v tom zasahovat, tak je to někdy opravdu náročný a stojí to spoustu energie a sil.
2: Komisaři pravidelně skládají zkoušky a musí získat potřebné licence. Jaroslav Ryšavý mi vysvětluje, že práci dělají z lásky k motorsportu a kvůli zážitkům, které si ze závodů odnáší.
1: Taky to děláme proto, protože člověk potkává lidi. Na každém okruhu, na který jedeme, tak máte přátelé.
2: Po tomto sportovním.
1: Protože člověk potkává lidi. Na každém okruhu, na který jedeme, tak máte přátelé.
2: Po tomto sportovním víkendu vyrazí Jaroslav Ryšavý jako traťový komisař.

0: Ještě 9 minut a pár vteřin zbývá do 5. hodiny, kdy začne víkendový ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným a do té doby zazní ještě jedna poslední noční reportáž. Zvenku pořád stará roubená stodola, uvnitř ale úplně jiný svět. Jak vrátit život starým stavbám se můžou nově dozvědět návštěvníci Hoclavské stodoly ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radoštěm. Nový bezbariérový chodník zvaný Stužka navíc nabízí úplně jiný pohled na jeden z nejnavštěvovanějších objektů muzea.
1: Otevírá těžké dveře Hoclavské stodoly. Přes velký schod vstupujeme s architektem Karlem Jančou. Je tady úplně všechno jinak, než bylo.
2: My jsme chtěli ten prostor udělat daleko vzdušnějším a taky mobilnějším. Tahle úprava použití tohoto typu nábytku nám umožňuje určitou variabilitu a vlastně měnit náplň toho prostoru a jeho funkci.
1: Promění se také kuchyně. Nový provozovatel Ondřej Zeman už má vymyšlený koncept restaurace. Nebude to jenom kyselice, ale moderní gastronomie, která přiblíží tradiční valašské pokrmy.
3: Kuchyň bude z tradičních surovin, jako je pohanka, halušky, brinza, slaní na špek a bude to pojaté v modernějším stylu.
1: Částečně tady na podlaze byl štěrk, také stará prkna, teď je podlaha mlatová a dřevěná a taky betonová tam vpředu. My jsme teď uprostřed toho polygonu s technickým náměstkem ředitele Valašského muzea v přírodě Milanem Gezerichem. Jak to tady před rekonstrukcí vypadalo?
4: Jak jsme už vzpomínali, kuchyň byla dožilá, nábytek byl taky opotřebovaný a byly tady staré vozy a my jsme chtěli změnit expozici. Teďka je tu nová expozice, která nabízí nový pohled na lidovou architekturu.
1: Je to výstava, která právě přibližuje, jak by na to lidé, kteří třeba rekonstruují starou stodolu, starý objekt, mohli jít.
4: Je to takzvaný nový život tradičního stavitelství.
1: Vycházím ze stodoly ven a kolem nese vine nová stužka. Je to chodník, který se místy jakoby vznáší.
2: Je bez schodů a je to v podstatě dlouhá rampa od sušáku až k svému cíli.
1: Před námi je amfiteátr na stráni, který právě stužka chytře oddělila od zbytku areálu.
2: To bylo úkolem, aby amfiteátr mohl fungovat samostatně, takže stužka dneska vede návštěvníka kolem Hoclavské stodoly a vychází až nad amfiteátrem.
1: Dalším propojením moderní a rubené architektury je nový vstup do areálu Kolibisek, který se návštěvníkům otevře v příštím roce. Gabriela Hykl, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Radiožurnál je 5 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
3: Ukrajinský prezident Zelenský varoval před dalším masivním ruským úderem. Fungování českého sportu má řešit komplexní zákon o sportu, počítá s úpravou financování i vymezením pracovních vztahů sportovců. Čeští volejbalisté budou hrát o postup do semifinále Evropské ligy. Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně až zataženo, s přeháňkami a bouřkami, teploty až 34 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ukrajina očekává další ruský mohutný úder. Ten má být podle Kremlu odpovědí na ukrajinské nálety, které vyřadily z provozu největší moskevskou rafinérii v Kapotně.
4: Rusiané podготовали.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu řekl, že Rusové připravili nový masivní úder. Obyvatelé Ukrajiny by proto měli být velmi ostražití a sledovat signály vzdušného poplachu. Zelenský také upozornil Bělorusko, že jakékoliv dodávky komponentů ruským zbrojovkám a paliva ruské armádě jsou podporou války a vtahují Minsk do konfliktu. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Ministři zahraničí čtyř zemí Egypta, Turecka, Pákistánu a Saúdské Arábie budou jednat v Káhiře o aktuální situaci na Blízkém východě. Podle arabského zpravodajského serveru Ash-Sharq al-Afsad se schůzka zaměří na posílení spolupráce, pokračující konflikt v Gaze nebo na americko-íránské vztahy. Server dodal, že kvarteto zemí sehrálo významnou roli při dosažení dohody mezi Spojenými státy a Íránem před několika dny. Vztahy profesionálních sportovců a jejich klubů by měl upravit vznikající zákon o sportu. Připravují ho poslanci opozice i koalice. Vůbec poprvé by taky definoval, jak by měli sportovci odvádět daně. Působit by mohli jako živnostníci, osoby vykonávající svobodné povolání nebo jako zaměstnanci. V tom případě by zákon taky upravil jejich pracovně právní vztahy. A to, aby odpovídali realitě, vysvětluje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: U toho pracovně právního vztahu se třeba řeší věci, jako jsou úrazy sportovců, protože v takovou chvíli jde o pracovní úraz, nebo řešíme tam i fond pracovní doby. Závody jsou někdy o víkendech, někdy třeba v noci, asi se nedodržuje 8,5-hodinová pracovní doba.
3: Na letních táborech se děti často svěřují s osobními problémy z běžného života, například s úzkostmi nebo poruchami příjmu potravy. Upozorňuje na to kampaň s názvem Buď připraven naslouchat. Připravila ji organizace Nevypust duši spolu s písničkářem Pavlem Čatkem a skauty. Pro vedoucí připravili třeba karty s doporučeními provedení podpůrného rozhovoru. Na Masarykově okruhu v Brně se dnes pojede hlavní závod MotoGP. Pořadatelé čekají desítky tisíc návštěvníků. Už včera na odstavných plochách a parkovištích v okolí závodního okruhu parkovalo podle policie přes 3200 aut a 1250 motocyklů. Další stály přímo uvnitř areálu nebo v kempech. Jihomoravský policejní ředitel Leo Štržil doporučuje vyrazit s dostatečným předstihem.
7: Za prvé výhoda je ta, že si najdou lepší místo na sledování samotného závodu a bude to pro ně samozřejmě příjemnější. Protože pravdou je v tom, že ta dopravní intenzita se vyvíjí. My uvidíme. V každém případě, kdo přijede dřív, rozhodně pojede v klidu, rozhodně klidně zaparkuje a v klidu si to užije.
3: Pokladny na autodromu otevírají v 6:30 ráno a z Brna k závodišti bude jezdit bezplatná autobusová linka od Bohunické nemocnice. Warm-up před závody začíná v 9:40.
1: Sport.
3: Čeští volejbalisté mají stále šanci na postup do semifinále Evropské ligy. V předposledním zápase vyhráli nad Španělskem 3-1. Konečný výsledek je ale to jediné, s čím je trenér Jiří Novák spokojený. Po úvodních dvou vyhraných setech to podle něj nebylo ideální.
8: A třetí set jsme přestali prostě jednoduše podávat, udělali jsme 8 chyb, přestali jsme hrát v poli. Takovýhle vždycky je výsledek, no. Furt jsme nepoučitelní, furt prostě víme, co k těm dobrým výsledkům vede a furt si myslíme, že to tak není, no. Tak je to tak.
3: Češi budou hrát ještě proti domácí Gruzii. Ani výhra, ale postup nemusí zaručit. Záležet bude na ostatních výsledcích. Z dohromady 27 reprezentací jsou v neúplné tabulce Češi 8.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Omezení na pražském okruhu u Ořechu a překážka na D1 u Kroměříže. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je uzavřený sjezd na Ořech. Mezi 18. a 20. kilometrem se pracuje v pravém pruhu. Najet od Ořechu ve směru k D1 se ale dá. Na D1 zbystřete za Kroměříží ve směru na Brno. Na kilometru 257 pojedete kolem porouchaného vozidla. Blokuje tam odstavný pruh, už je ale označené šipkou. Na Hodonín opatrně po silnici z Veselí nad Moravou do Bzence, po silnici 54. Na rovném úseku jdou po vozovce chodci. A v Praze je opět plně průjezdný Strahovský tunel. Před chvílí tam skončila údržba a dostanete se tak i ve směru z Břevnova na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno v Čechách lokálně mlhy, postupně místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34, na severovýchodě kolem 27 stupňů. Tolik zprávy. A teď začíná ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
9: A my vám přejeme dobré ráno, s radiožurnálem jste 6 minut po 5. hodině. Až 7 milionů korun má stát plánovaná naučná stezka v Pardubicích. Opozice považuje projekt za předražený, vedení města navrhované náklady obhajuje. Argumenty obou stran uslyšíte ve víkendovém radiožurnálu za chvilku. Teď vstávej a kapela Divokej byl. Pěkný den a hezký poslech.
1: Víkendový radiožurnál
10: a Štěpán Pokorný.

0: Pardubice se chystají zaplatit až 7 milionů korun za naučnou stezku o historii sportu ve městě. Výši nákladů kritizuje část opozičních zastupitelů. Podle nich je projekt příliš drahý. Součástí plánované stezky v parku Na Špici má být 8 uměleckých objektů, které budou připomínat 8 sportů. Město i autor vítězného návrhu si za předpokládanou cenou stojí.
1: Původně to měl být naučná stezka za 900 tisíc různě po městě, ale 7 milionů na naučnou stezku mně přijde, že opravdu teda hodně moc peněz.
2: Vysvětluje opoziční zastupitel Vojtěch Jirsa za Piráty. Výhrady k naučné stezce má i Jan Doucek z Národního geoparku Železné hory. Ten stojí za desítkami interaktivních prvků nebo naučných a zážitkových stezek v Pardubickém kraji.
3: Toto není naučná stezka, je to za mě spíš systém uměleckých instalací. Musí tam být nějaká naučná rovina, něco, co vypráví příběh, a já z tohohle úplně ten příběh nevidím.
2: Součástí naučné stezky v Pardubicích má být jedna informační tabule. Část textů, které budou věnované milníkům a osobnostem v historii jednotlivých sportů, bude na podstavcích objektů. Detailnější informace najdou lidé pomocí QR kódů.
3: Nemůžu hodnotit finanční stránku té umělecké roviny, nicméně pokud bych to vzal čistě technicky a realizačně, tak si myslím, že samotná realizace se dá dostat na třetinu zmíněné ceny, a to si myslím, že je možná ještě moc.
2: Město navrhovaných 7 milionů korun na realizaci obhajuje. Podle náměstka primátora Jakuba Rychteckého z Žijeme Pardubice má být naučná stezka zároveň umělecké dílo ve veřejném prostoru.
4: Určitě to budou dobře investované peníze, které i z pohledu návštěvníků, turistů, města posunou vnímání jak toho parku, tak i občanů zase úplně o level jinam.
2: Za cenou si stojí i autor návrhu Ondřej Tichý, který zvítězil v architektonicko-výtvarné soutěži garantované Českou komorou architektů.
5: Cílem není park doplnit prvky typickými pro klasickou naučnou stezku, ale vytvořit autorské výtvarné řešení odpovídající významu a kvalitě místa. Rozpočtový rámec proto odpovídá rozsahu 8 autorských plastik, jejich vývoji, výrobě, montáži a práci specializovaného týmu mistrů a odborníků.
2: Plánovaná stezka v parku Na Špici bude připomínat celkem 8 sportů. Z Pardubic Anna Svobodová, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Máme před sebou další horký letní den. Přes den ale čekáme slunečnou, obloha totiž bude jasná až polojasná. Odpoledne a večer ale bude v Čechách opět přibývat oblačnosti a přechodně může být i zataženo. Místy se tak odpoledne a večer můžou znovu objevit přehánky a také bouřky. Nejvyšší teploty ty dnes od 30 do 35 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 28 stupňů Celsia. No a když se vypravíte nahory, tam vám teploměr ukáže 25. Vítr ten dnes povane slabý, v bouřkách ale zesílí. A na závěr přidám výstrahu meteorologů, podle které můžou bouřky opět doprovázet mimořádné jevy, jako přívalové srážky, kroupy a taky silný vítr. Ten může mít v nárazech rychlost až 75 km/h.

0: Jakou šanci má člověk na invalidním vozíku dostat se v Teplicích, kam potřebuje? To přímo z vozíku zjišťuje mladý Tepličan a překážky zapisuje do vznikající bezbariérové mapy. Informace využije město, které pracuje na koncepci pěšího provozu.
1: Vlastně prasátko je tamhle.
2: Ano.
1: A já, když jsem se chtěl dostat k ptačím schodům, tak já jsem musel tudy dolů, tudy přes bránu a tady po tom chodníku vlastně až nahoru k tomu malému rybníku, tam vjet do Zámecký a od malého rybníku se dostat k ptačím schodům. Protože u té restaurace Věžičky byly dva schody.
2: Popisuje vozíčkář Daniel Antala a na bázi, která už je minulostí.
1: Tak může jít krásně tudy. Takže tamhle ty dva schody byly podél celého toho, přes celý ten chodník. Mm-hmm. Teď je tam udělaný tady ten krásný asfaltový nájezd.
2: Právě podobné komplikace pro lidi na vozících, s berlemi, s pohybovými potížemi nebo třeba s dítětem v kočárku mapuje Dan při cestách Teplicemi spolu s Ivanou Millerovou z odboru dopravy Teplického magistrátu.
3: Ta bezbariérovost, ten mapový portál bude součástí koncepce pěšího provozu.
2: Dokument, který ukáže, co je potřeba udělat při opravách ulic a chodníků, bude hotový do konce června. Práce na mapovém portálu ale pokračují. Daniel Antala do něj vkládá veškeré informace, které se můžou hodit zejména handicapovaným lidem. Třeba jak se vyhnout schodům u hlavních vchodů do budovy Teplické knihovny nebo na soud. Problémem jsou ale auta, která parkují na chodníku.
1: Často se mi to stává ve svojsíkový, když jezdím pro dceru do školky, jenomže pro mě to v tu chvíli je vrátit se a objet kompletně celý blok jako zajíška i třeba 15 minut, jako minimálně, jo.
2: Co už se podařilo domluvit, je uklízení popelnic na místo, kam patří. Z Teplic Jana Vitásková, Radiožurnál.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Záhadná bota na místě činu. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší vraždu drogového dílera v detektivním filmu Případ se Štěnicí. ČT2. Student univerzity je vtažen do smrtící hry bývalého nacisty. Dustin Hoffman a Laurence Olivier ve filmu Maratonec. A ČT Art uvádí legendární hudební komedii s Jiřím Boskovcem a Janem Berichem. Pudr a benzín. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
3: Hana Zagorová 80.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
3: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
3: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
3: Veroniky Kekubařové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
3: 24. listopadu v Pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz.
4: Pět hodin a 30 minut. Pavel Prouza má zprávy.
5: Ve švýcarském letovisku Birkenstock by dnes měly jednat americké a íránské delegace o trvalém míru. Rozhovorů by se měli účastnit i vysocí představitelé obou zemí. Dialog ale komplikuje konflikt mezi Izraelem a libanonským hnutím Hezbollah, který pokračuje navzdory tomu, že obě strany údajně souhlasily s příměřím. V některých evropských zemích, včetně Česka, přibývá nakažených pohlavními chorobami. Podle analýzy Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024 bylo případů nejvíc za předchozích 10 let. Nejvíc přibývá nakažených syfilidou a kapavkou. V pražském Edenu začíná olympiáda dětí a mládeže. Na plochu stadionu nastoupí všichni sportovci a výpravy ze 14 krajů. Sportovci se utkají ve 23 disciplínách na 33 sportovištích po celé metropoli, například na Chodově, v Řepích nebo v Podolí. Na zahajovací den je připravený i doprovodný kulturní program.
6: Sport.
5: Tenistka Linda Nosková bude hrát finále turnaje v Berlíně, který je jedním z přípravných podniků před Wimbledonem. Po 12. hodině nastoupí proti Američance Pegulové. Soupeřku ze Spojených států má ve finále i Marie Bousková. Ta v anglickém Nottinghamu nastoupí po 13. hodině proti Navarové. Fotbalisté Německa na mistrovství světa otočili zápas s Pobřežím Slonoviny a zvítězili 2-1. Nizozemsko porazilo Švédsko 5-1. Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0. Zápas Tunisko-Japonsko začne za půl hodiny.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D8 u Ústí a překážka na D1 u Kroměříže. Na dálnici D8 teď opatrně mezi Ústím nad Labem a odbočkou na Teplice. Na 68. kilometru jsou kvůli práci na vozovce uzavřené pravé pruhy v obou směrech. Dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. Na D1 za Kroměříží ve směru do Brna nepřehlednete odstavené vozidlo. Na kilometru 257 stojí porouchaný autobus a blokovaný je odstavný pruh a místo je označené šipkou. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je na 19. kilometru uzavřený sjezd na Ořech. Mezi 18. a 20. kilometrem pracují silničáři v pravém pruhu. Nájezd od Ořechu směr D1 je ale možný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Vstáváte do teplého rána, většinou se teď teploty pohybují mezi 15 až 20 stupni. Nejtepleji je aktuálně na jihu a východě Moravy, třeba v Brně, v Lednici, v Bystřici pod Hostýnem. Tam jsou teď teploty i nad 20. Naopak v Čechách místy počítejte s lokálními mlhami. A máme před sebou další, teď už oficiálně horký letní den, protože v 10 hodin a 25 minut začne astronomické léto. Hlavně dopoledne, tak bude slunečno během odpoledne, ale přibude oblačno. Až na zataženo. A teploty opět překročí 30. Jak mě doplní meteorolog Martin Tomáš.
9: Nejvyšší teploty budou většinou mezi 30 až 35 stupni Celsia na severovýchodě. Bude o něco chladněji, kolem 28 stupňů. V 1000 metrech na horách bude teplota kolem 25 stupňů.
8: Meteorologové opět varují nejen před vysokými teplotami, ale taky před bouřkami. Ty totiž můžou dnes odpoledne a večer opět doprovázet kroupy, přívalové deště, deště a také silný vítr. Ten může mít v nárazech rychlost až 75 km za hodinu. No a tahle výstraha platí až do dnešní půlnoci. To byly zprávy a teď už se opět vrací Štěpán Pokorný.
4: Dobré ráno v 5.34 a po zprávách a po počasí Eleny Smoriset.
6: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

Na jahodové louce nedaleko Krušnohorského božího daru vzniklo nové místo pro setkávání, vzdělávání i dobrodružství. Organizace Liga lesní moudrosti tam otevřela klenovu boudu pro děti a mládež, no a my do ní za chvilku nahlédneme.

0: U Božího daru v Krušných horách zahájila provoz Klenova bouda, otevřela ji nezisková organizace Liga lesní moudrosti. Nová horská chata bude sloužit hlavně spolkům zaměřeným na poznávání přírody, skautům nebo školám.
1: Bylo to krásné místo, nebyla tady voda, takže jsme se tady s tím místem jako učili vlastně žít a bylo to velmi dobrodružné.
2: Popisuje Filip Chmel, který je autorem projektu vzniku nové horské chaty Klenovy boudy. Ta vyrostla z iniciativy neziskové organizace Liga lesní moudrosti v téměř zapomenuté části Krušných hor.
1: Areál by měl fungovat celoročně, přednostní právo ubytování budou mít naši členové a ostatní spolky, které se zabývají mimoškolním vzděláváním dětí a mládeže.
2: Klenová bouda je postavená ze dřeva, kamene nebo konopného betonu. Stavbaři využili také dusanou hlínu a sklo. Náklady na provoz budou minimální.
1: Chtěli jsme, aby to bylo hodně z přírodních materiálů, moderní architektura s tradičním řemeslem a tradiční materiály se zpracovávaly tak, aby to bylo i zajímavé.
2: Právě tuhle stavbu si teď přichází prohlédnout první návštěvníci. Slavnostní program otevření objektu doprovází ukázky tábornických dovedností.
3: To by se naproti tomu terči, do kterého chceš střílet.
4: Střílel jsem a střílel jsem nejlepší do žluté.
5: Zatím nakonec všichni rozdělali oheň přesáním. Většinou jsou dost urputní na to, aby se jim to nakonec povedlo.
2: Střelba z luku, správné založení ohně, i to je součástí programu. Mimochodem projekt Klenovy boudy vznikl především díky dárci, který před desítkami let opustil Československo.
1: Zdeněk Fischera Klen, emigrant v Kanadě, založil woodcrafterský kmen a vedl tam děti, koupil tam pozemky a po jeho smrti vlastně jeho přáním bylo, kdyby to tam nepokračovalo, tak aby jsme ten dar z prodeje těch pozemků dostali my jako Liga lesní moudrosti Česka.
2: Dodává Filip Chmel, autor projektu, který financovali i další zdroje, například fondy Evropské unie. Z Krušných hor Zdeněk Trnka, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Teď po ránu převládá jasná obloha, zvětšená oblačnost je jen na východě republiky a slabší přehánky jsou aktuálně třeba na Zlínsku a taky v Beskydech. A teploty teď většinou od 15 do 20 stupňů. Výjimkou jsou tradiční lokality a horské kotliny na Šumavě, kde nad ránem naměřili 4 stupně. Teploty ale budou rychle stoupat a během dne tak naměříme hodnoty opět nad 30 stupni. Čekáme od 30 do 35 na severovýchodě republiky kolem 28. stupňů. A čeká nás slunečný den. Obloha se bude opět zatahovat odpoledne a večer. Od 12 hodin do půlnoci taky platí varování meteorologů před bouřkami. Ty můžou být opět velmi silné s lokálními přívalovými dešti, kroupami a taky silným větrem. Tak hezké nedělní ráno.

0: malé pevnosti v Terezíně na Litoměřicku začala výstava s názvem Karikatury. V cele číslo 41 jsou vystavená díla předních českých karikaturistů z období první republiky i z doby poválečné. Prohlédnout si můžete třeba práce Josefa Čapka nebo Adolfa Hofmeistra.
1: Z výstavní cely číslo 41 v Malé pevnosti se výjimečně ozývá swingová hudba 30. let v podání orchestru Ježkovy stopy. A současně začíná také nová výstava karikatur. Ta se na první pohled může zdát s Terezínem a jeho historií neslučitelná.
2: To byly 30. léta, když Hitler byl už u moci a prostě je tam jasně vidět, co se očekává, o co si ta doba skutečně bohužel říkala. A to, co potom následovalo, to už je vlastně přímo či nepřímo s Terezínem spojený. Přišla perzekuce, přišla válka.
1: Přibližuje ředitel památníku Terezín Jan Roubínek. Návštěvníci uvidí díla autorů jako Franta Bidlo, Vlastimil Rada nebo Adolf Hofmeister. Popisuje kurátor Jan Štýbr.
3: Na Adolfu Hofmeisterovi by to chtěl demonstrovat. Kde tam jsou z jeho 30. léta, válečná léta, protifašistická tvorba.
1: Hofmeister portrétoval také například Václava Havla, Jamesa Joyce nebo Salvátora Dalího. A nechybí ani díla Josefa Čapka z cyklů Ve stínu fašismu nebo Diktátorské boty.
2: Dílo Josefa Čapka je něco nejenom to, jak on maloval, ale celkově jeho občanská uvědomělost a spojení s jeho bratrem Karlem a hlavně to, co následovalo potom, protože Josef Čapek byl téměř bezprostředně po nacistické okupaci zatčen.
1: Osvobození se už v koncentračním táboře Bergen-Belsen Josef Čapek nedočkal. Zemřel v dubnu roku 1945. Výstavu mohou návštěvníci zhlédnout až do konce srpna. Z Terezína Lucie Hejzlová, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Svobodní zednáři sami se označují jako zasvěcovací řád, jehož cílem je morální a intelektuální zdokonalení lidstva. Vyznávají svobodu slova, toleranci, mezilidskou vzájemnost a obecně humanistické ideály. U některých lidí ale mívali pověst záhadného bratrstva spřádajícího lstivé plány na uchvácení světa. Co o nich vlastně víme? A je něco, co stále zůstává tajemstvím? Hostem Radiožurnálu bude historička Jana Čechurová.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
1: Americký viceprezident Vance odjel do Švýcarska na jednání o trvalé dohodě s Íránem. V Česku i jinde v Evropě přibývá nakažených pohlavními chorobami. Motocyklového závodníka Salače čeká na domácí Grand Prix start ze druhého místa. Bude jasno až polojasno, od západu oblačno až zataženo a místy přeháňky nebo bouřky. Teploty do 35 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Viceprezident Spojených států J.D. Vance odcestoval do Švýcarska, kam už přijeli hlavní íránský vyjednavač Ghalibaf i ministr zahraničí Araghchi. Na původní páteční termín íránská delegace nedorazila kvůli izraelským útokům na Libanon. Tvrzení Teheránu, že v sobotu opět zablokoval Hormuzský průliv, Washington odmítl. Průliv je prý stále průjezdný.
3: Vance novinářům před nástupem do letadla řekl, že hlavními tématy jednání budou podle něj příměří v Libanonu a otázka výroby jaderných zbraní. Mluvčí amerického centrálního velitelství popřel prohlášení Íránu, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen. Provoz podle něj nadále pokračuje. Sledovací data BBC potvrdili, že průlivem během soboty proplulo i několik tankerů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Nakažených pohlavními chorobami v Česku, ale i jinde v Evropě přibývá. Podle nedávno zveřejněné analýzy od Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024 bylo případů nejvíc za 10 let. Proč se lidé častěji nakazí, vysvětluje Hana Zákoucká ze Státního zdravotního ústavu.
4: Jednak mají větší možnost a více cestují a jednak mají daleko liberálnější přístup k sexu mimo trvalý partnerský vztah, a to i když ten trvalý partnerský vztah mají.
1: Třeba chlamydiemi se podle ní v Česku od začátku letošního roku do konce května nakazilo více než 900 lidí. Loni ve stejném období jich bylo kolem 860. Nejčastější je v Česku kapavka, ke které ale nejsou podle Zákoucké dobře dostupná data. Lidé v Přerově si připomenou 81 let od masakru na nedalekém návrší Švédské šance. Vojáci Československé armády tam zavraždili 267 karpatských Němců, slovenských Maďarů a Slováků, kteří se vraceli po druhé světové válce domů. Pietní akce začíná ve 13 hodin u hrobu obětí na městském hřbitově. Od 14 hodin bude pokračovat společnou modlitbou u kříže na Švédských šancích, jak říká Pavla Roubalíková z Přerovského magistrátu.
5: Masakr na Švédských šancích je dnes považován za jeden z největších poválečných zločinů na území Československa. Po desítky let byl tento čin zamlčován a veřejnost se o něm dozvěděla až po roce 1989. Přerov si tuto bolestnou kapitolu připomíná pravidelně, s úctou k obětem i s vědomím, že paměť minulosti je důležitým předpokladem pro porozumění současnosti.
6: Sport. Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do dnešní velké ceny České republiky ze druhé pozice. Kategorie Moto 2 začne ve 12 hodin a 15 minut. Ve 14 pak uvidí fanoušci na Masarykově okruhu v Brně kategorii MotoGP. Pravidelné vstupy nabídneme na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Němečtí fotbalisté porazili po obratu Pobřeží slonoviny 2-1 a po 12 letech postoupili do vyřazovací fáze mistrovství světa. Ve skupině E ještě Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0. Ve skupině F Nizozemsko vyhrálo nad Švédskem 5-1 a před chvílí nastoupili i fotbalisté Tuniska proti Japonsku. Sleduje to Tadeáš Skalický.
7: Čtvrtá minuta zápasu a Japonci vedou 1-0. Právě teď se prosadil Kamada, byl sám v pokutovém území a dokázal patičkou dostat míč za branku. Brankáře Tuniska, to znamená Japonsko-Tunisko ve čtvrté minutě 1-0. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 před Bílotínem a nehoda v Hradci Králové v Brněnské ulici. Na D1 z Ostravy do Přerova opatrně před odbočkou na Bílotín a Frýdek Místek. A v omezení na kilometru 321 zastavilo porouchané osobní auto. S opatrností projedete bez zdržení. Na D1 podobná překážka i za Kroměříží ve směru do Brna. Na kilometru 257 stojí nepojízdný autobus. Blokovaný je odstavný pruh a místo je označené světelnou šipkou. Na pražském okruhu směrem z letiště, kde je zpomalíte za odbočkou na Stodůlky. Mezi 20. a 18. kilometrem se projíždí jen levým pruhem kvůli práci na vozovce. Je tam také uzavřený sjezd na Ořech směrem od letiště. A v Hradci Králové vyšetřují nehodu na silnici 35 do Holic. V Brněnské ulici havarovalo osobní auto, narazilo tam do svodidel. S opatrností projedete jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 0800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, ráno zejména v Čechách s lokálními mlhami, odpoledne a večere čekáme od západu zejména v Čechách postupně oblačno, přechodně až zataženo a místy přehánky nebo bouřky. Doprovázet je mohou přívalové srážky, nárazy větru nebo kroupy. Teploty 30 až 35 stupňů, na horách kolem 25. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: Po 6. hodině posloucháte jediné české sportovní rádio a ráno bude patřit fotbalu. Tak jdeme na to, hezký den.
2: Radiožurnál Sport
10: a Karel Schamberger.
9: Prvně pojďme připomenout noční výsledky. Německo si druhou výhrou na turnaji zajistilo postup do vyřazovací fáze z prvního místa, kdy Mannschaft porazil Pobřeží slonoviny 2-1. Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0. To je ohromující výsledek pro nejmenší stát, který se šampionátu účastní. A Nizozemsko vyhrálo na Švédském 5-1 a napravilo si tak reputaci po úvodní remíze s Japonskem. Právě asijská reprezentace teď hraje proti Tunisku. Duel sleduje v našem pražském studiu mistrovství světa kolega Tadeáš Skalický.
7: Úvod 7. minuty zápasu, no a Japonci před nějakými 3 minutami slavili, možná jste to slyšeli ve zprávách Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Prosadil se Kamada, ještě můžu teď ve vysílání Radiožurnálu Sport popsat ten gólový moment Japonců, kteří tedy vedou nad Tuniskem v úvodu zápasu 1-0. Velmi dobrou práci tam z levé strany předvedl Nakamura, který potáhl míč do pokutového území Tuniska, no a dokázal nahrát právě do ohně mezi skrumáž několika hráčů. No a byl to právě Kamada, který byl, řekněme, šťastně postavený, protože se míč od jeho paty, řekl bych spíše, než že by to byl záměr, odrazil do branky golmana Damena. No a Japonci tak slavili hned ve 4. minutě, zatím jsou v úvodu zápasu jednoznačně aktivnějším týmem. Teď se hraje 8. minuta. Já připomenu taky to, že Tunisko, které vyměnilo trenéra po tom úvodním nevydařeném zápase se Švédskem, který prohrálo 1-5, tak dnes tedy poprvé ve své kariéře vede Francouz Renard, to je jedna trenérská změna na mistrovství světa, zatím jediná, Tunisané tedy sáhli po téhle dost neortodoxní variantě. Teď ale pojďme zpátky na trávník, protože Japonci jsou na polovině soupeře, ale Uedovi se teď nepodařilo zpracování a tak Tunisané mohou dopředu, tam byl ale faul jednoho z Japonců, byl to Tomiyasu, který se provinil proti Hannibalu. No a to znamená, že severoafrický stát teď bude rozehrávat z vlastní poloviny hlací plochy za stavu Tunisko-Japonsko 0-1. K tomu míči se teď postavil Brón a bude chvíli vyčkávat, než bude znovu moci vpravit míč do hry. Japonsko-Tunisko zatím na začátku 9. minuty 1-0.
9: Říká kolega Tadeáš Skalický, zápas Tunisko-Japonsko osvěží ranní vysílání. Teď ale míříme přes Atlantik, a to do Texasu. Právě tam mají čeští fotbalisté základnu pro mistrovství světa a jejich počínání na turnaji sledují i reportéři Radiožurnálu Sport. A jedním z nich je Mikuláš Jáša, se kterým jsme teď ve spojení, a tak ti přeji dobré ráno.
11: Dobré ráno do Česka z Texasu, hezký den.
9: A Mikuláši, prozraď nám prosím aktuální informace o českém týmu, který vy mapujete a sledujete právě v Americe.
11: Ty nejaktuálnější informace máme od generálního manažera fotbalových reprezentací pana Pavla Nedvěda, který no tak nějak naznačil, že ty výkony českého národního týmu na aktuálním mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě, pochopitelně i Mexiku, kde Češi budou hrát a závěrečné utkání, tak bohužel jsou zatím za Nedvědovo očekáváním. Nicméně na tiskové konferenci generální manažer fotbalových reprezentací se zastal trenéra Miroslava Koupka, ten, no, řekněme, že nadále čelí té kritice za hodnocení zápasu s Jihoafrickou republikou. Jenom připomenu, že Koubek svěřence pochválil výkon proti Jihoafrické republice, hodnotil víceméně pozitivně a kladně. Nedvěd trenérovi Koupkovi věří, dále je přesvědčený, že najde správnou taktiku na závěrečné utkání skupiny právě s Mexikem, které se bude hrát v hlavním městě. No a uvědomuje si, že mužstvo prostě bude potřebovat k vítězství a postupu do vyřazovací fáze podat mnohem, ale mnohem lepší výkon než doposud. To se bavíme o utkáních s Jižní Koreou a Jihoafrickou republikou. Z mužstva Nedvěd tak nějak nadále cítí dobrého týmového ducha, mluvil o tom, že i zraněný David Jurásek chce zůstat s národním týmem za oceánem a nemyslí si, že je tým v náročných podmínkách šampionátu přetrénovaný. K tomu se váže taková menší, řekněme, zápletka, historka, protože to naznačoval po utkání s Jižní Afrikou kapitán Ladislav Krejčí. Nabídnu citaci: mluvili jsme s Láďou, co tím vlastně myslel, ty samé otázky si možná pokládáme i my, abychom našli správnou cestu, jak dotáhnout vlastně do konce šampionát, respektive jak se dostat do vyřazovací fáze mistrovství světa. To řekl Pavel Nedvěd.
9: A to říká teď ve vysílání radiožurnálu Sport náš reportér v Texasu Mikuláš Jáša. Já se ještě zastavím u těch tvých slov. Českou reprezentaci tak nejspíš v úvozovkách nečeká tuniský scénář, protože právě Tunisko odvolalo po úvodní prohře se Švédskem na šampionátu trenéra a od druhého zápasu teď aktuálně s Japonskem je teda vede nový kouč, ale jaký je podle vás, podle reportérů radiožurnálu Sport, moc velký vliv právě manažera reprezentací Pavla Nedvěda, jak moc zasahuje do tréninku a jak moc často třeba chodí do kabiny?
11: To nemám tušení, jak moc často chodí do kabiny. Na tréninky, na ty chodí pravidelně, je na všech, sleduje je z travnaté plochy. Dnes jsme měli i možnost vidět, jak se šéf fotbalové asociace České republiky, pan David Trunda, baví právě s generálním manažerem fotbalových reprezentací Pavlem Nedvědem i s trenérem národního týmu Miroslavem Koupkem. Stáli všichni tři vedle sebe, nějakých 10 metrů od místa, kde můžete jako novináři sledovat tréninky, ať už české, anebo třeba i švédské reprezentace, protože ta také trénuje v Texasu, v Dallasu. O čem se bavili, tak to nám není známo, na to jsme se sice ptali, ale Pavel Nedvěd odpověděl, řekněme diplomaticky, že to si nechám pro sebe. Je ale dost možné, že postupem času, jak se turnaj vyvíjí a že se nevyvíjí úplně dobře pro český národní tým, tak možná má větší a větší a větší slovo. Pavel Nedvěd řekl na tiskové konferenci, že se s hráči baví, že třeba mluvil s Ladislavem Krejčím právě na to téma, jestli se mu zdají či nezdají přetrénovaní podle kapitána národního týmu. Baví se třeba s Hugo Sochurkem, což je druhý vlastně nejmladší hráč na celém šampionátu. Řeší s ním sebevědomí, řeší s ním individuální dovednosti, protože on Huga Sochurka velice pochválil. Na druhou stranu zmínil, že pokud by jej trenér dal do zápasu od úvodních minut, tak by jej hodil do tak obrovské jámy. Na to ještě Hugo Sochurek není připravený, přeci jenom odehrál v nejvyšší české soutěži 7 utkání, na mezinárodní úrovni to jsou 2 zápasy a za český národní tým pouze 1 jediný zápas. O tom všem mluvil Pavel Nedvěd, slovo mít v kabině asi nějaké bude, ale z mého pohledu nebude mít zas tak velkou váhu v porovnání s tím, co říká svým svěřencům trenér Miroslav Koubek.
9: Říká Mikuláš Jáša, ta jáma bude opravdu velká, ať už Hugo Sochurek nastoupí nebo ne, protože Češi budou hrát na mexickém Aztéckém stadionu. To si povídáme v 6 hodin a 13 minut na radiožurnálu Sport, když jsme propojeni v lince Praha, Texas. Tak nám, Mikuláši, prosím prozrať, jaká je příprava českých fotbalistů na ten duel s Mexikem, závěrečný v základní skupině mistrovství světa.
11: Je to klíčový zápas, byť my jsme o stěžejním utkání mluvili jako o tom druhém ve skupině na mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku, tedy proti Jihoafrické republice, ale teď už jde o všechno. Češi, když prohrají, tak se s turnajem rozloučí a poletí domů, respektive do svých klubů, kde se budou připravovat na novou sezónu. Pokud zvítězí, postup do vyřazovací fáze je nemine. 11% šanci mají i ve chvíli, kdy uhrají bod. To je jenom na okraj, taková matematika lehká pro posluchače radiožurnálu Sport. Připravují se naprosto normálně, trénují na hřišti, dnešní trénink byl otevřený celý, trenér Miroslav Koubek nabídnul novinářům, že mohou sledovat právě v spovzdálí, jak se čeští reprezentanti připravují na Mexiko. Je pravdou, že tréninku se zúčastnilo pouze 12 hráčů do pole a 3 brankaři, kteří se ve dvou brankách střídali, tak aby byli rovnoměrně zatížení, takže jsme neměli šanci vyčíst, jestli bude hrát on či ten ale na druhou stranu jsme byli schopni pozorovat, jestli ten trénink je v tempu a opravdu byl, ale znovu podotýkám, že trénovali ti hráči, kteří nedostali tolik příležitostí v utkání s Jihoafrickou republikou. Dále se hráči připravují individuálně, také někteří tráví čas na rotopedech v té, řekněme, více zateplené místnosti, tak aby přizpůsobili organismus na vysokohorské prostředí, protože ještě jednou připomínám, ve 2 kilometrech a 200 metrech se bude hrát v Mexico City na stadionu. Takže to bude určitě náročné po této stránce, jinak ty tréninky probíhají naprosto normálně, tak na co jste asi zvyklí a co byste asi očekávali od tréninku české reprezentace. Přihrávkové drily, zakončení, samozřejmě i nějaká hra a taktická cvičení, kterých ale my se neúčastníme, tam i nevidíme.
9: Říká Mikuláš Jáša ve vysílání Radiožurnálu Sport. Mikuláši, úplně na závěr se zeptám, ty si teď popisoval, co český tým vlastně v přípravě dělá, ale v posledních dnech, respektive v posledních týdnech, když jsou Češi na šampionátu do Česka, přicházely také zprávy o těch volnočasových aktivitách, řekněme. Bylo to rodeo v Texasu, a bylo to návštěva hokejisty Radka Faxy a nebo třeba návštěva baseballového utkání. Tak nic takového před zápasem s Mexikem české fotbalisty nečeká, lomeno nečekalo, jestli už třeba něco takového nemají za sebou?
11: Dobrá otázka, nabízí se to, měli přece jenom volný den a i tady v Texasu se hrál zápas nejvyšší americké soutěže v baseballu MLB, ale čeští reprezentanti a i realizační tým si naplno uvědomují vážnost situace, moc dobře vědí, že v tuto chvíli po takové kritice, která se na ně snesla a po neúplně dobrém výkonu proti Jihoafrické republice, by asi úplně nebylo vhodné, kdyby se měli na Instagramu vystavovat fotografům, jak pózují na jednom ze stadionů MLB, tedy Major League Baseball, nejvyšší baseballové soutěže ve Spojených státech amerických, prostě za oceánem. Nedělalo by to dobrotu, čeští reprezentanti si to uvědomují, zůstali na hotelu, každý trávil volno sám, někdo se šel třeba i projít kolem hotelu, ale žádná organizovaná společenská akce se nekonala, na rozdíl od těch zmiňovaných, které už jste slyšeli ze studia, tedy baseball, rodeo, anebo také čeští reprezentanti byli navštívit hokejovou šatnu Dallasu Stars.
9: Říká Mikuláš Jáša, se kterým jsme teď byli ve spojení a probrali jsme aktuální dění kolem české reprezentace. Právě ta se připravuje na závěrečný a naprosto klíčový duel ve skupině mistrovství světa, a to v Mexiku. Ten duel se bude hrát českého času v noci ze středy na čtvrtek a my vám ho nabídneme pochopitelně právě díky našim reportérům přímo na šampionátu v přímém přenosu. Mikuláši, děkuji ti a přeji ti dobrou noc, pokud se nepletu.
11: A já vám přeji krásnou neděli, mějte hezký den, naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
9: A na Radiožurnálu Sport pokračujeme ve fotbalových tématech. Teď se znovu vracíme k zápasu, který se aktuálně na šampionátu hraje. Tunisko-Japonsko, to je duel, který sleduje kolega Tadeáš Skalický.
7: Polovina 18. minuty, Japonci dál vedou nad Tunisanem 1-0 a to od 4. minuty, kdy se prosadil Kamada ve skrumáži hráčů ve vápně Tuniska, se dostal k míči a ten se, dovolím si tvrdit, spíše odrazil od jeho paty za záda golmana Dahmena. No a Japonci skutečně v těch úvodních minutách zápasu na Tunisko vlétli, měli několik šancí, hodně problémů dělá tuniské obraně útočník Ueda, který tam chtěl naservírovat podobnou přihrávku, jako byla ta gólová předtím na Kamury, ale míč neprošel až ke střelci toho prvního gólu Kamadovi. Dobře tam zapracoval do obrany Talby, no ale Japonci pak měli ještě o něco větší šanci. Jeden z nich vypálil spoza vápna, no a gólman Dahmen dokázal zastavit míč ještě na brankové čáře, ale skutečně potom nám režie ukázala i záběr přímo na tu goal line technology, která rozhoduje o tom, jestli byl balon za brankovou čárou nebo ne, a chybilo opravdu jenom pár milimetrů k tomu, aby Japonci vedli 2-0. Teď ale platí stav 1-0 v zápase Japonsko-Tunisko. Japonci získali na vlastní polovině míč a budou tak moci pokračovat dopředu. Tohle je Sano, který dokázal nahrát na levou stranu, kde už je připravený Nakamura, ale ten raději vrací do obrany a Japonci, teď konkrétně kapitán Itakura, mohou postupovat pomaleji dopředu. Zatím ten obraz hry je celý
10: celkem jednoznačný. Tunisané měli snad jen jednu větší šanci po rohovém kopu, ale nedokázali zatím využít z toho mála úplně příliš. Teď dál kombinují Japonci, teď už jsou na polovině soupeře. Střelec úvodního gólu tohoto zápasu Kamada dává do obrany a teď dlouhý pas za tuniskou obranu. Tam se teď naopak úplně nevyvedlo Dahmenovi, brankáři Tuniska, získat míč do svých rukavic, ale podle sudího Kováče tam byl faulován ve výskoku a konkrétně i tém, no a to znamená, že Tunisané budou rozehrávat od vlastní branky teď v polovině 20. minuty, kdy prohrávají s Japonskem na mistrovství světa 0-1. Tohle skóre by znamenalo, že Tunisané už nebudou moci postoupit do playoff mistrovství světa. Připomenu, že se hraje v Mexiku ve Guadeloupe na stadionu FC Monterrey. No a právě tady teď prohrávají Tunisané s Japonci 0-1.
9: Říká tady až Skalický, i nadále sledujeme zápas Tunisko-Japonsko na mistrovství světa. V 9 hodin a 10 minut probereme fotbalové dění na šampionátu s naším expertem a pětinásobným mistrem fotbalové České ligy Pavlem Horvátem. Teď už Linkin Park.

0: Neděle 21. června 2026 posloucháte radiožurnál Sport. Svátek má dnes Alois a tak přejeme vše nejlepší, ale v našem vysílání se teď znovu spojujeme s naším pražským studiem fotbalového mistrovství světa, protože se hraje závěrečný duel dnešního hracího dne, pokud bychom tedy byli v Americe. Pro nás den teprve začíná, ale je to duel Tunisko-Japonsko a právě tento zápas sleduje kolega Tadeáš Skalický.
1: Japonci vedou 1-0 a teď probíhá sice 25. minuta, ale všichni hráči jsou u střídaček, protože přichází hydratační přestávka, respektive komerční přestávka, abychom byli úplně přesní. Nevíme, kolik je teď přesně stupňů v Mexiku, v Guadalupe, ale hráči si prostě musí pro pití teď aktuálně, tedy v první čtvrtině zápasu, řekněme v půlce prvního poločasu. Já můžu připomenout to, že Japonci zatím zatápějí Tunisku, které nemělo příliš mnoho šancí. Vedou Japonci od čtvrté minuty, kdy se prosadil Kamada, no a měli poté dalších mnoho šancí. Gólman Tuniska Damen tam vytáhl opravdu světový zákrok a dokázal zastavit míč těsně před tím, než přešel brankovou čáru. To znamená Tunisko, Japonsko zatím na mistrovství světa 0-1.
0: Říká kolega Tadeáš Skalický, zápas Tunisko, Japonsko budeme dál na radiožurnálu Sport sledovat, ale mezitím můžeme třeba připomenout další noční výsledky. Nizozemsko vyhrálo nad Švédskem 5-1 po tom úvodním v uvozovkách nezdaru a remíze s Japonskem, tak Holanďané napravili svou reputaci. Němci pokračují na vítězné vlně, po výhře nad Curaçaem a porazili i Pobřeží slonoviny, tentokrát 2-1, a zajistili si postup do play-off z prvního místa. No a posledním výsledkem je Ekvádor Curaçao 0-0. Posloucháte radiožurnál Sport.

0: 6 hodin a 30 minut. Pavel Prouza má zprávy.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vrátil Řád bílé orlice. Polákům zároveň poděkoval za podporu Kyjeva v obraně před ruskou agresí. Nejvyšší polské státní vyznamenání země odebral Zelenskému prezident Karol Navrocky. Důvodem bylo pojmenování ukrajinské jednotky po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ti se ale za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků. V Kvildě na Prachaticku začala oprava vstupního portálu a dveří kostela svatého Štěpána. Na práce se složili místní obyvatelé, chalupáři a další dárci prostřednictvím veřejné sbírky. Nadačnímu fondu na obnovu kostela se podařilo vybrat několik set tisíc korun. Britský následník trůnu princ William dnes slaví 44. narozeniny. Nejstarší syn krále Karla III. A jeho první manželky, princezny Diany, je jedním z nejoblíbenějších členů britské královské rodiny. Pracoval například u britského letectva jako pilot záchranného vrtulníku. Také se dlouhodobě angažuje v oblasti ochrany životního prostředí. Sport. Fotbalista Japonska hraje s Tuniskem. Utkání mistrovství světa komentuje pro radiožurnál Sport Tadeáš Skalický.
2: Japonci vedou teď ve 32. minutě nad Tuniskem už 2-0. Nejdřív se prosadil ve 4. minutě Kamada a před malou chvílí přidal druhou trefu Japonců Ueda. Tadeáš Skalický, radiožurnál.
1: V dalších zápasech Německo porazilo Pobřeží slonoviny 2-1, Nizozemsko zvítězilo nad Švédskem 5-1 a Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D1 u Mirošovic a nehoda u Dox na Českolipsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně, pokud budete odbočovat na Benešov. Ve sjezdu na exitu 21 je ve vozovce velký výmol. Bezpečně se vyhněte. Na D1 z Bystřete za Kroměříží ve směru na Brno. Na kilometru 257 pojedete kolem porouchaného autobusu. A blokuje tam odstavný pruh, už je ale označený šipkou. Na nehodu pozor na silnici 38 z České Lípy do Mladé Boleslavy. Mezi Doxy a odbočkou k Bezdězu havarovalo osobní auto. Je to s opatrností průjezdné. V Hradci Králové vyšetřují nehodu na silnici 35 na Moravském předměstí. V Brněnské ulici u nákupního centra S1 auto narazilo do svodidel. Jeden pruh je uzavřený, výrazněji se ale nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Teploty přes 30 stupňů a bouřky, tak právě taková bude neděle s datem 21. červen. První letní den totiž bude opravdu typicky letní. Naměříme od 30 do 35 stupňů, na severovýchodě republiky do 28. Odpoledne pak místy přibude oblačnosti až na zataženo. A meteorologové znovu na dnešní odpoledne a večer vydali výstrahu před bouřkami. Jak mě doplní meteorolog Martin Tomáš?
6: Bouřky mohou být i dnes provázeny přívalovými srážkami, souhrny i kolem 40 mm nárazy větru a kroupami.
5: Varování před bouřkami přitom platí až do půlnoci. No a začátek posledního červnového týdne přinese mírné ochlazení, ale opravdu jen mírné. Zítřejší nejvyšší teploty čekáme mezi 26 až 31 stupni. A taky zítra se můžou vytvořit bouřky a znovu můžou být znovu silné s přívalovým deštěm. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.
8: 6 hodin 33 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my rychle míříme v uvozovkách do mexického Monterrey, protože tam se hraje zápas fotbalového mistrovství světa mezi Tuniskem a Japonskem. A jak jsme mohli slyšet ve zprávách, kolega Tadeáš Skalický má pro nás novinky.
2: Ano, Japonci už vedou nad Tuniskem právě teď v probíhající 34. minutě 2-0. Ta aktivita se Japoncům skutečně velmi vyplácí. Před malou chvílí se prosadil Ueda po přihrávce od kapitána Itakury z obrany. Byl sám na polovině soupeře, měl před sebou tu obranou vozbu Tunisanů. Počkal si, mohl přihrát do běhu několika svým spoluhráčům, ale ještě balon udržel na své kopačce. Chvilku si tedy počkal na pohyb nejenom obrany, ale i golmana. No a potom natáhl z hranice velkého vápna, no a vypálil dělovkou takovým skákavým nepříjemným míčem na zadní tyč, křižnou střelou překonal golmana Dámena. No a to znamená, že Japonci tedy vedou v 35. minutě už 2-0. No a nový kouč Tunisanů Yves Renard tedy nezažívá vůbec dobrý debut na lavičce téhle severoafrické reprezentace. Jsem zvědavý, kolik by museli Japonci dát v tomhle zápase gólů, aby Tunisko vystřídalo na lavičce i druhého trenéra na turnaji, ale to je, doufejme, tedy nadsázka. Nepřeju Renárovi, aby se pakoval z tuniské reprezentace hned po jednom zápase, ale takový příběh už na šampionátu se stal, protože Tunisko odvolalo kouče Lamoušiho po té úvodní porážce 1-5 se Švédskem. Teď kombinují Japonci na vlastní polovině hřiště dobře, to vyřešil směrem dozadu Nakamura společně s golmanem Suzukim, dlouhý nákop na polovinu soupeře, kde si dávají Tunisané přednost. Zatím to skutečně není úplně jejich den, ale nakonec to docela dobře vyřešil Skiri přihrávkou na Hannibala. Ten byl faulován Sanem a to znamená, že budou Tunisané rozehrávat na polovině soupeře teď v 36. minutě, kdy prohrávají na mistrovství světa s Japonskem 0-2 a mohou tedy kombinovat na polovině soupeře už relativně blízko. Branky posílá Sát křižný pas na pravou stranu, tam už je připravený Valery, ale to zpracování nebylo ideální a tak raději ještě přihrává dozadu, kde je připravený Brán, ještě posílá míč na svého kolegu z obrany Talbyho, který je ve středovém kruhu, ale stále na polovině Japonců. Ale Tunisané ne se dostat přes ten obranný val japonského týmu, no a teď dokonce se míč dostává do zámezí, Japonci budou odkopávat od vlastní branky, i když tam samozřejmě obránce Abdi i reklamoval nějaký ten faul na svoji osobu, ale spokojení jsou zatím japonští fanoušci, kterých je na stadionu v Monterrey opravdu mnoho. Japonci mají velkou podporu v Mexiku, výrazně větší než Tunisané v ochozech stadionu FC Monterrey. Teď tedy hra pokračuje po levé straně. Japonci vedou nad Tuniskem ve 37. minutě na mistrovství světa 2-0.
8: A my i nadále sledujeme díky našemu kolegovi reportérovi Tadeáši Skalickému zápas Tunisko-Japonsko, ale pochopitelně budeme informovat v dnešním ranním vysílání i o jiných sportech, jako třeba teď. Cyklista Matias Vacek se v závodě kolem Švýcarska posunul na třetí místo průběžného pořadí. V časovce totiž včera dojel čtvrtý. Vyhrál Slovinec Tadej Pogačar, na kterého ztratil Vacek 11 sekund. Celkově ztrácí Vacek na Pogačara 4,5 minuty. Dnes se pojede ve Švýcarsku poslední etapa, která je dlouhá 150 km a najdeme tam i dvě stoupání nejvyšší kategorie. I to budeme pochopitelně na Radiožurnálu Sport sledovat. Teď už ale Fuss Garden.

0: 6 hodin 40 minut posloucháte Radiožurnál Sport a v našem ranním vysílání jste už mohli několikrát slyšet kolegu Tadeáše Skalického, který sleduje zápas na mistrovství světa mezi Tuniskem a Japonskem. Pro obě reprezentace je to druhý zápas na turnaji. Japonci na úvod šampionátu remizovali 2-2 s Nizozemskem, zatímco Tunisko prohrálo se Švédskem. I nadále teď prosíme právě kolegu Tadeáše Skalického o aktuální informace.
1: Japonci vedou 2-0 nad Tuniskem v 41. minutě a za tohoto stavu by tedy měli velkou výhodu, protože by získali další 3 body do tabulky, potom budou v těžkém duelu s Nizozemskem a měli by s největší pravděpodobností jistý postup do play-off. Na rozdíl od toho Tunisané potřebují získat alespoň bod, aby měli alespoň teoretickou šanci na to, že se podívají do vyřazovací fáze turnaje. Japonci tedy vedou nad Tuniskem teď aktuálně 2-0 díky gólu Kamady a taky Uedy. Velmi aktivní byla asijská reprezentace hlavně v první půl hodině tohoto zápasu a vytěžila z toho 2 branky. Naopak Tunisané jsou zatím velmi pasivní. Teď Tomiyasu na pravé straně dává míč Itovi, ten mu vrací. Tomiyasu si zahraje taky se stoperem Itakurou, který posílá balon na Ita. Ten dává nalevo, rychlý přesun hry z prava doleva od Japonců. Kamadovi se ale nepovedla přihrávka na Nakamuru. Teď ale můžou ještě Japonci tlačit na obranu Tuniska, ale Tunisané dokázali odkopnout balon z nebezpečného prostoru. Teď bude kombinovat taky Sano, který si hodně z pozice defenzivního záložníka zabíhá mezi obránce s Tomiyasem. Tomiyasu posílá míč na pravou stranu, kde už je připravený Duan. Záložník Frankfurtu se snaží dostat přes obránce Abdiho, ale raději si ještě vybral spoluhráče Ita. Po Itovi si zahraje taky obránce Tomiyasu. Japonci vedou na Tuniskem 2-0 ve 43. minutě zápasu mistrovství světa a dál kombinují na polovině soupeře spíše po pravé straně hřiště. Tomiyasův křižný pas na levou stranu nevyšel, tam vyskočil nejvýše Tunisan Valery, ale ještě budou moci pokračovat s míčem hráči asijské země. Faulovaný byl teď střelec úvodní branky tohoto utkání Kamada. Rumunský sudí Kováč tak označí místo, kde byl povolen na trávník jedním z tuniských hráčů. Teď navíc režie nabízí i novinku a to jsou kamery, které jsou připevněny na rozhodčích, takže jsme teď díky přenosu z Mexika mohli přímo vidět pohled sudího Kováče. No a ještě se můžeme podívat ve 44. minutě tady na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu utkání mistrovství světa ve fotbale mezi Tuniskem a Japonskem na tenhle přímý volný kop a nakonec propadl až ke golmanu Dámenovi, který ale musel boxovat, protože tam byla hodně nepřehledná situace. Dlouhý odkop teď z pohledu Tunisanů, kteří dál prohrávají s Japonskem 0-2, míří až ke golmanu Suzukim. Připomínám, že se hraje 44. minuta zápasu mistrovství světa. Skupiny, ve které jsou kromě Tuniska a Japonska taky Švédové a Nizozemci. Připomenu, že Nizozemsko, řekněme, deklasovalo Švédsko v tom pro nás včerejším zápase 5-1. Můžeme pokračovat, protože se znovu hraje a jsou to Japonci, kteří jsou znovu nastoupení na tuniské polovině. I to teď kombinuje s Kamadou na levé straně. Kamada dostává míč ještě na Nakamuru, který zařídil tu úvodní branku tohoto zápasu a díky němu taky Japonci otevřeli skóre. Teď už vedou nad Tuniskem 2-0, ale Japonci přicházejí o balon a tak naopak Tunisané mohou vymyslet, co a díky němu taky Japonci otevřeli skóre. Teď už vedou nad Tuniskem 2-0, ale Japonci přicházejí o balon a tak naopak Tunisané mohou vymyslet snad druhou nepříjemnou

0: Právě tyto dvě reprezentace jsou ve skupině s Nizozemskem a Švédskem a právě Holandsko si napravilo v uvozovkách reputaci po úvodní jen remíze 2-2 s Japonskem a vyhrálo v noci nad Švédskem 5-1. Ten zápas sledoval i náš kolega František Typovský přímo v Houstonu a já ho právě tam teď zdravím. Hezký den.
1: Dobrý večer z Houstonu, dobré ráno domů do Česka.
0: Františku, 5-1 vyhráli Nizozemci nad Švédskem, tak jak jsi ten zápas viděl ty ze svého pohledu?
1: No, bylo to utkání, které bylo jednoznačně v režii týmu Oranje, který opravdu měl po celý zápas navrch. A to hlavně díky tomu, že dokázal trestat v tomto mimořádně ofenzivním utkání chyby právě švédské defenzivy. Ty góly byly v podstatě jako přes kopírák, byly vlastně skrz využitou takzvanou kapsu mezi brankáře a obranu Švédů. Tak to dvakrát udeřil třeba Broby v prvním poločase, hrotový útočník, takže byla to zcela očividná zbraně Nizozemců, protože pak následně i třetí gól tak to přidali a víceméně takhle zamířili za vítězstvím. Byl to hodně ofenzivní zápas, myslím si, že 5-1 je ještě tak trochu milosrdné skóre, vzhledem k tomu, kolik šancí měli oba dva týmy, ale Nizozemci byli opravdu jednoznačně lepší. Ocenil bych určitě výkon hrotových útočníků Brobyho, Nizozemce už jsem zmiňoval, ale dobrý výkon, navzdory tomu, že se neprosadili, tak předvedli taky Izak a Jekeres, kteří udrželi spoustu balónů, měli tam spoustu nadějně rozjetých situací, ale ty nedokázali dotáhnout do přesného a tedy gólového zakončení.
0: Výsledek 5-1, to je hodně gólů, celkem 6, tak kam by si zařadil ten zápas v kontextu dosavadního světového šampionátu, kde jsme zatím neviděli úplně ty největší souboje těch největších fotbalových velmocí?
1: Už jsem o tom částečně mluvil, že to podle mého názoru bylo jedno z těch nejlepších utkání dosavadního šampionátu. Já už jsem sice v Houstonu viděl gólovější zápas, a to duel Německa s Curaçaem, ale sami asi musíte uznat, že Curaçao není úplně ten top soupeř. Tady se potkali dva evropské týmy a bylo kolem toho spousta očekávání, jak se právě dva celky z jednoho kontinentu spolu poměří, a musím říct, že ten souboj byl opravdu na výši, ať už herně, nebo i kulisami, zkrátka i fanouškovsky.
0: Říká kolega František Typovský, který sledoval v noci, respektive včera, zápas Nizozemsko-Švédsko na fotbalovém mistrovství světa, a to v Houstonu. Návštěva na tamním stadionu byla 69 tisíc téměř, což znamená, že bylo skoro vyprodáno. Jak by si přiblížil nám, posluchačům Radiožurnálu Sportu, atmosféru nejen na stadionu, ale i to, jak to vypadalo celé ve městě?
1: Začnu právě tím městem. Oba fanouškovské tábory totiž naplánovali pochod na stadion, který leží na kraji města, na jeho jihozápadním okraji, v jeho západní části. A ten nizozemský pochod za tím známým dvoupatrovým autobusem natřeným na oranžovo měřil skoro 5 kilometrů. Švédové ti šli trochu, řekněme, dietnější 2-kilometrový pochod, protože ono už ráno, v 9 ráno, zápas se hrál přesně v poledne dne houstonského času, ale už v 9 ráno teploty šplhaly někam ke 30 stupňům, takže to bylo docela náročné pro některé fanoušky. Ale každopádně zpátky k Nizozemcům, ten jejich 5-kilometrový march, jak se tady v angličtině říká, pochodu, tak byl hodně zajímavý, protože pořadatelé očekávali, že se ho zúčastní zhruba 5000 lidí, jenomže ten počet byl skoro dvojnásobný, a to z jednoduchého a trochu úsměvného důvodu, protože se k němu připojili i místní fanoušci houstonských klubů, protože fotbalový tým Houston Dynamo i baseballový celek Houston Astros vyznávají oranžovo tmavě modré barvy, což jsou shodou okolností přesně ty barvy, jaké má nizozemský fotbalový tým, navíc i Texaská státní univerzita ctí právě oranžovou, takže tady místní v Houstonu jenom navlékli zkrátka dresy svých oblíbených domovských klubů a stali se z nich na chvilku členové nizozemské komunity. Musím říct, že ten had fanoušku byl opravdu hodně, hodně dlouhý a místy, když ti lidé stáli těsně vedle sebe, někdo tam třeba odpálil nějakou dýmovnici nebo něco podobného, tak i s přispěním toho 30-stupňového vedra to pro spoustu lidí bylo na hraně snesitelnosti, ale všichni až na drobné výjimky to zvládli a pak se ta

0: A velmi dobrá atmosféra v nizozemském táboře přenesla i na stadion a řekl bych, že i přímo na hřiště.
1: V oranžovém Houstonu byl kolega František Typovský. Ještě poslední téma na závěr a našeho rozhovoru. Jaké bylo počasí, protože to je v podstatě téma celého mistrovství světa, zavedení takzvaných hydratačních pauz, o kterých se ale částečně v dalším kontextu mluví také jako o komerčních pauzách. Jak moc pomohlo to tomu zápasu to, že stadion v Houstonu má zatahovací střechu?
0: Obrovsky. Samozřejmě trochu to maže tu funkčnost hydratační pauzy, ale o tom se zase tolik bavit nechci. Chci zmínit spíše, co se dělo na obloze, protože tam zhruba ve 30. 40. minutě toho zápasu přišla opravdu výrazná bouřka. Vyloženě to bylo přímo nad stadionem. Asi, když jsem byl v tiskovém středisku, tak zhruba kilometr od stadionu je taková vyšší budova jedné z texaských houstonských nemocnic. A přesně do ní udeřil blesk, bylo to vidět, byla to rána i slyšet, to bylo, musím se přiznat, že jsem se trochu polekal, ale na zápas to nemělo vůbec žádný vliv a to právě díky té zatahovací střeše, pokud by na stadionu nebyla, tak by ten zápas musel být přerušený a odložený, jeho následné pokračování na opravdu hodně dlouho, protože to počasí nebylo bůh ví jaké, ani po skončení toho duelu, když jsem lovil rozhovory hlavně s nizozemskými fanoušky, tak jsem moc úspěšný nebyl, protože zcela logicky se nikomu moc nechtělo zastavovat za hustého deště a odpovídat na otázky nějakému reportérovi ze srdce Evropy.
1: Říká náš kolega František Typovský, který je také reportérem na fotbalovém mistrovství světa. Teď jsme s ním mluvili o zápase Nizozemsko-Švédsko, výsledek 5-1 pro Holandsko. Tak ti, Františku, moc děkuji, ale jelikož se v Houstonu blíží půlnoc, tak si dovolím ti popřát dobrou noc.
0: Díky moc a hezký den domů do Česka.
1: U nás v Česku je teď ale 6 hodin a 52 minut. Znovu se ale budeme věnovat právě fotbalovému šampionátu, protože zápas mezi Tuniskem a Japonskem má za sebou první poločas. První půle skončila před malou chvílí a dál sleduje zápas kolega Tadeáš Skalický.
2: V Mexiku je pro změnu pozdní večer a Japonci vedou po první půli nad Tuniskem 2-0. Teď se tedy nebude nějakou chvíli hrát, každopádně můžeme si shrnout to, co se dělo v prvním poločase tohoto utkání mistrovství světa. Už ve čtvrté minutě otevřel skóre Kamada, no a na 2-0 zvýšil v 31. minutě Ueda. Ještě tam byla obrovská šance Japonců, kterou ale zlikvidoval gólman Dámen, když se skutečně exkluzivním zákrokem natáhl na brankové čáře a ten míč zastavil skutečně milimetry od toho, aby přešel brankovou čáru. Japonci byli v tom úvodním poločase jasně lepším týmem a ukazují skutečně tu pověst černého koně jakéhokoliv světového turnaje, na kterém jsou a můžou samozřejmě překvapit, i přestože Tunisané nejsou až takový soupeř, jako bylo třeba Nizozemsko v prvním zápase, proti kterému uhráli Japonci cenný bod, tak znovu ukazují, a je to i s velmi dobrou diváckou kulisou na stadionu FC Monterrey pro 53 tisíc diváků, že opravdu dokáží na scéně světového fotbalu velké věci. No a vedou po prvním poločase, tedy Japonci nad Tuniskem 2-0. Pokud by to takhle skončilo, respektive Japonci by zvítězili a Tunisané by prohráli, znamenalo by to japonský nejpravděpodobněji postup do playoff. Se 4 body už je to téměř jisté. A tuniský konec na šampionátu, protože Tunisané první zápas prohráli 1-5 se Švédskem a teď prohrávají po prvním poločase s Japonskem 0-2.
1: Říká kolega Tadeáš Skalický, i to, jak se bude Tunisanům v boji o holý život, respektive o setrvání na fotbalovém šampionátu dařit, to budeme sledovat v druhém poločase a tedy po 7. hodině, aktuálně 6 hodin 54 minut a za moment nás čekají také aktuální zprávy, a to v 7 hodin. Tak díky, že nás posloucháte.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se vytvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonském Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, a jednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Posloucháte radiožurnál Sport, a to v neděli 21. června 2026. Dobré ráno vám přejeme z našeho vinohradského studia. Právě s Pavlem Horvátem se spojíme po 9. hodině, abychom probrali fotbalové mistrovství světa. Teď už ale aktuální zpravodajství.
6: Radiožurnál je 7 hodin.
7: Pavel Prouza má zprávy.
8: Ve Švýcarsku by dnes měly jednat delegace USA a Íránu o trvalém míru. Poslanci chystají zákon o sportu. Od příštího roku má vymezit postavení sportovců a upravit financování. Němečtí fotbalisté porazili Pobřeží slonoviny a po 12 letech postoupili do vyřazovací části mistrovství světa. Bude jasno až polojasno, od západu oblačno až zataženo a místy přeháňky nebo bouřky. Teploty do 35 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Americký viceprezident J.D. Vance dorazil do Švýcarska na jednání s Íránem o trvalém míru. Rozhovory ale komplikuje konflikt mezi Izraelem a libanonským militantním hnutím Hizballah. Ten pokračuje i navzdory příměří, které mělo platit od pátečního odpoledne. Klid zbraní v Libanonu je jedním z požadavků Íránu. Teherán včera oznámil, že v odvetě znovu uzavřel Hormuzský průliv. Spojené státy to ale odmítají. Ukončení vojenských operací na všech frontách, včetně té libanonské, bylo taky součástí memoranda, které ve středu na dálku podepsali americký prezident Donald Trump a iránský prezident Masoud Pezeškian. Profesionální sportovci by měli mít jasně stanovená pravidla pro danění svých příjmů. Je to součástí vznikajícího zákona o sportu. Ten by měl upravit i jejich pracovněprávní vztahy s klubem.
9: Na výběr by měli sportovci a jejich kluby z několika možností smluvních režimů, popisuje poslanec opoziční ODS Karel Haas.
10: Standardní pracovní poměr, čistý podnikatelský vztah, pak tam je nějaká třetí mezivarianta.
9: U zaměstnanců návrh upravuje některá pravidla tak, aby odpovídala sportovní praxi, vysvětluje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
11: Úrazy sportovců, protože v takovou chvíli jde o pracovní úraz, řešíme tam i fond pracovní doby. Závody jsou někdy o víkendech, někdy třeba v noci.
9: Zákon počítá taky s jasnějšími vymezením role sportovních svazů, novým systémem financování a prevencí ovlivňování zápasů. Spornou částí návrhu je vznik samostatného ministerstva sportu. Na této změně se totiž politici zatím neshodují. Adéla Burešová, Radiožurnál.
8: Vedení hlavního města dnes na pražském Edenu slavnostně zahájí olympiádu dětí a mládeže. Před publikem nastoupí všichni sportovci a výpravy ze 14 krajů. Připravený je i doprovodný kulturní program. Celorepublikovou sportovní akci hostí Praha vůbec poprvé. Sportovci se utkají ve 23 disciplínách na 33 sportovištích po celé metropoli, například na Chodově, v Řepích nebo v Podolí. Týdenní hudební oslavy nových svatovíckých varhan dnes završí speciální gala koncert. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě vystoupí se solisty Český národní symfonický orchestr s dirigentem Janem Kučerou. Svatý, svatý,
3: svatý pán. Hradišťan s Jiřím Pavlicou, orchestr, sbor a varhany. Tímto unikátním spojením večerní koncert vyvrcholí. Ještě předtím v katedrále vystoupí houslista Pavel Šporcel i 80 dětí ze sboru základních uměleckých škol nadačního fondu Magdaleny Kožené. Koncert uzavře takzvaný svatovítský varhaní oktáv, cyklus koncertů, který je poděkováním všem, kdo přispěli na stavbu nových varhan. V pondělí pak bude následovat zádušní mše v katedrále za všechny podporovatele, kteří se rozeznění nástroje nedožili. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
6: Sport. Němečtí fotbalisté zdolali na mistrovství světa Pobřeží Slonoviny 2-1 a po 12 letech prošli do vyřazovací fáze šampionátu. Ve stejné skupině Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0. Nizozemsko zvítězilo nad Švédskem 5-1 a jak hraje Japonsko s Tuniskem, řekne reportér Tadeáš Skalický.
12: Za pár sekund začne druhý poločas zápasu Japonsko-Tunisko. Japonci vedou díky gólům Kamady a Uedy 2-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
6: A tenistky Lindu Noskovou a Marii Bouskovou čekají na okruhu WTA zápasy o titul. Nosková nastoupí v Berlíně krátce popolední proti Američance Jessice Pegulové. Bousková bude hrát ve finále turnaje v anglickém Nottinghamu po 13. hodině s jinou hráčkou ze Spojených států Emou Navarovou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážka na D1 za Kroměříží a omezení na Pražském okruhu u Ořechu. Na dálnici D1 z Kroměříže ve směru do Brna nepřehlednete odstavené vozidlo. Na kilometru 257 stojí porouchaný autobus. A blokovaný je odstavný pruh, místo je označené šipkou. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy podobná překážka před sjezdem na Hlavenec. Na 17. kilometru stojí porouchané osobní auto. Pozor na vybočující vozidla. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se pracuje v okolí sjezdu na Ořech. Mezi 18. a 20. kilometrem se projíždí pouze levým pruhem. Zatím je to plynule průjezdné bez zdržení. A na D8 opatrně mezi Ústím nad Labem a odbočkou na Teplice. Na 68. kilometru jsou kvůli práci na vozovce uzavřené pravé pruhy v obou směrech. Ani tam se teď nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Bude jasno až polojasno, ráno zejména v Čechách s lokálními mlhami, odpoledne a večer čekáme od západu zejména v Čechách postupně oblačno, přechodně až zataženo a místy přehánky nebo bouřky. Doprovázet je mohou přívalové srážky, nárazy větru nebo kroupy. Teploty 30 až 35 stupňů, na horách kolem 25. Tolik zprávy.
5: 7 hodin a 5 minut, krásné ráno, které trávíte ve společnosti jediného českého sportovního rádia v Česku.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Schamberger.
5: I nadále našemu vysílání kraluje fotbalové mistrovství světa. Jak jsme mohli slyšet ve zprávách, na světovém šampionátu hrají Tunisko a Japonsko. Začal druhý poločas a duel i nadále sleduje kolega Tadeáš Skalický.
12: 47. minuta zápasu, Tunisko-Japonsko stále 0-2. Japonci se prosadili dvakrát v prvním poločase, ve čtvrté minutě Kamada, v 31. pak Ueda a byli mnohem aktivnějším týmem. To znovu připomenu ve vysílání Radiožurnálu Sport, protože ten rozdíl v kvalitě obou celků je skutečně znatelný. No a i Frenár, nový trenér Tuniska, který přišel k týmu po tom nepovedeném prvním zápase na šampionátu se Švédskem a debutu tedy na lavičce tuniské reprezentace, tak udělal dvě změny do druhé půle. Na hřiště přišel Ben Hamid do obrany a taky Garbi vystužil tu útočnou řadu. Teď ale hrají Japonci na polovině soupeře a můžou kombinovat. Sano dává na levou stranu, kde už je připravený Kamada. Ten dobře napadal a ještě získal balón pro Japonce. Teď je u balonu Ueda, který dává doprostřed. Tam byla rána spoza pokutového území. Postaral se o ní Tanaka, ale šla těsně vedle vedle branky golmana Dámena, který tedy teď nemusel zasahovat v první půli, kromě toho, že dvakrát inkasoval tuniský golman, tak vytáhl opravdu exkluzivní zákrok proti jedné ze střel Japonců a zastavil míč těsně předtím, pár centimetrů předtím, než by přešel brankovou čáru. Japonci tedy vedou ve 48. minutě v její polovině nad Tuniskem na mistrovství světa ve fotbale 2-0. Dlouhý nákop golmana Dámena, kterým teď hledá aktuálně Gabriho, ale tam jsou nejvyšší Japonci. Itakura získal míč na malou chvíli pro asijskou reprezentaci a Japonci se dokázali vymotat z toho sevření Tunisanů a Nakamura tak může v klidu rozehrát přes kapitána Itakuru. Itakura ukazuje svým spoluhráčům, kde přesně by si představoval, aby se postavili, a bude s ním spolupracovat Sano, defenzivní záložník, si znovu zabíhá mezi stopery a Japonci už se dostávají dopředu. Tady je Kamada, chtěl dát průnikovou přihrávku na gólového střelce druhé branky Japonců Uedu, ale tam dobře zapracovala tuniská obrana. 49. minuta, Tunisko, Japonsko na mistrovství světa dál 0-2. Teď se bude hrát z pohledu Tunisanů z jejich poloviny hřiště, protože tam byl útočný faul Japonců. Kapitán Skiri teď bude kombinovat taky s obráncem Rekikem, jediným střelcem Tuniska na tomhle šampionátu, který se prosadil při vysoké porážce od Švédska 1-5. Teď ještě může pokračovat na polovině soupeře Tunisko. Tohle je Hannibal, který může poslat míč na pravou stranu. Tady je příležitost pro Valeriho na centr, ale ten ještě sklepává míč a tohle byl balon, který mohl znamenat nebezpečí pro Japonce, ale jen proskákal pokutovým územím asijské reprezentace. 49. minuta. No a Tunisané teď budou vhazovat z levé strany. Konkrétně se o to postaral Abdi. Možná, že teď ještě budou mít nějakou šanci skórovat, ale kombinují na polovině soupeře a prohrávají na mistrovství světa s Japonskem dál 0-2.
5: 7 hodin 9 minut i nadále sledujeme tento fotbalový zápas na mistrovství světa mezi Tuniskem a Japonskem. Za malou chvíli už se ale budeme bavit o motorismu, protože motocyklista Filip Salač vzal v kvalifikaci na velkou cenu České republiky druhé místo v kategorii Moto2. A tak právě o Filipu Salačovi budeme za moment mluvit. Teď už Rolling Stones.

0: Motocyklista Filip Salač usiluje o zápis do dějin, který mu v případě úspěchu nikdy nikdo nevezme. Může se totiž stát prvním českým jezdcem, který vyhraje domácí závod mistrovství světa. V kvalifikaci na Masarykově okruhu duel ve třídě Moto2 druhý a z tohoto místa tedy taky odstartuje do dnešního závodu.
1: Nejvíc ve stresu jsem byl z té kvalifikace, to je pro mě hrozně důležitý. Start z první řady mi hodně pomůže na to, abych to dotáhl do konce.
2: Ulevilo se po druhém místě v kvalifikaci motocyklové velké ceny České republiky domácímu závodníkovi ve třídě Moto2 Filipu Salačovi. Svůj nejlepší kvalifikační čas zajel hned v úvodním kole.
1: Udělal jsem malou chybku, která mě možná stála to pole position, ale já jsem za to druhé místo možná radši, než bych byl první.
2: Překvapil Salač a pak svá slova dovysvětlil.
1: Protože to mám odzkoušený z minulých závodů a nebude určitě takovej tlak.
2: Očekávání fanoušků nejen přímo na brněnském autodromu, ale zatím Salač zvládá s přehledem. Kromě kvalifikace absolvoval taky 3 tréninky. Ve 2 byl druhý a 1 dokonce vyhrál.
1: Jo, je to určitě důležitý, jsem sebevědomý díky tomu, takže já doufám, že to dám opět zase nejhůře do toho druhého místa.
2: Zároveň ale jediný český pilot v mistrovství světa připouští, že už se těší i na to, až domácí závod skončí.
1: Je to sice náročný teda, protože teďka už jsem úplně hotový. Sobota k večeru ještě čeká pár aktivita, není toho málo, ale užívám si to.
2: Nedělní závodní program začne na Masarykově okruhu v 11 hodin dopoledne, kdy odstartuje třída Moto3. Salač se v kategorii Moto2 dostane na trať ve 12 hodin a 15 minut. Hlavní závod MotoGP začne ve 2 hodiny odpoledne. Z prvního místa do něj vyjede Japonec Ai Ogura. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
0: 7 hodin a 14 minut, pokud jste se teprve před chvílí probudili, tak třeba ještě neznáte noční výsledky fotbalového mistrovství světa. Nizozemsko vyhrálo nad Švédskem 5-1, Německo porazilo Pobřeží Slonoviny 2-1 a touto výhrou si Němci zajistili vítězství v základní skupině a tedy i postup z prvního místa do vyřazovací části. Ekvádor ten remizoval s Curaçaem 0-0 a hraje se ještě poslední zápas dnešního nočního programu našeho času. Tunisko-Japonsko, duel, který sleduje kolega Tadeáš Skalický.
3: 55. minuta, její závěr a Tunisko dál prohrává s Japonskem 0-2. Ten úvod druhé půle je zatím relativně strnulý z obou stran. Japonci ale dost přitvrdili v té mezihře mezi oběma vápny a už několikrát se faulem provinili i na útočné polovině a to znamená, že chtějí trochu tahat a kouskovat hru tak, aby se Tunisanům neúplně jednoduše otáčel ten nepříznivý stav tohohle zápasu druhého kola základních skupin mistrovství světa, ale Japonci jsou dál výrazně lepším týmem, teď sice kombinují v obranných řadách, ale to jim může vyhovovat, protože dvougólové manko teď budou muset dohánět Tunisané ve druhé půli a zatím jsou jednoznačně výrazně horším týmem v tomhle zápase na světovém šampionátu, který se hraje v Mexiku na stadionu FC Monterrey.
0: Říká kolega Tadeáš Skalický, i nadále sledujeme tento zápas ve vysílání Radiožurnálu Sport. Teď je 7 hodin a 16 minut a my se budeme věnovat po písni dalšímu fotbalovému dění, ale tentokrát v Česku, protože se konala akce, která nese název Fotbalový penaltový král. A právě tam se vydáme už po písni od Killers, což je mimochodem skupina, která hrála v předzápasovém programu před finále fotbalové ligy mistrů, po které obhájili vítězství fotbalisté Paris Saint-Germain. Takže Killers!

0: 21. června roku 2026, tedy přesně 50 let a jeden den poté, co českoslovenští a čeští fotbalisté ovládli mistrovství Evropy ve fotbale v Bělehradě v roce 1976 a tam se stal v úvozovkách takovým penaltovým králem Antonín Panenka, který rozhodl právě slavným vršovickým dloubáčkem o vítězství československých a českých fotbalistů. V Němčanech u Slavkova v Jihomoravském kraji proběhlo první z letošních 7 krajských kol fotbalové akce Penaltový král. V ní si může úplně každý zasoutěžit ve střelbě pokutových kopů a vítězem se stane ten, kdo proměňuje nejlépe ze všech. A i když většina z 89 účastníků hlavní soutěže byli muži, největšího aplauzu se dostalo nakonec nejúspěšnější přihlášené ženě.
1: Takovou podporu měla z hlediště na hřišti v Němčanech Anna Chaloupková při krajském kole akce Penaltový král. A to zejména proto, že této juniorské reprezentance v házené fandil celý její přítomný tým.
2: Jo, bylo to super, jsem ráda, že jsme se toho mohli zúčastnit a ta podpora od holek byla, pomohlo mi to hodně. Tak my jsme s bráchou hodně hráli, když jsme byli malí, takže to v sobě asi ještě mám.
1: Fotbalové geny se v ní totiž nezapřou. Její bratr Štěpán je aktuálně s českým národním týmem na fotbalovém mistrovství světa. A mladší sestra samozřejmě jeho vzestup v posledních letech bedlivě sleduje.
2: Sleduju to už od začátku, už od toho, co nastoupil do Teplic, tak potom do Slávy a teďkon mistrovství, což je neuvěřitelný. A když můžu, tak koukám. Já si myslím, že si to vypracoval díky tomu, jakou má osobnost a jaký je dříč, takže jestli bude v tom pokračovat, tak si myslím, že se dostane ještě hodně daleko. V mojí blízkosti nikdy nebyl žádný fotbalový ženský tým, nějaký lepší, někde, kde bych mohla dojíždět sama. A házená byla blízko, takže jsem zůstala uházený.
1: Vysvětluje mladší sestra fotbalisty Štěpána Chaloupka Anna, proč si jako malá vybrala místo fotbalu házenou. Už v úterý cestuje s juniorskou reprezentací na mistrovství světa do Číny, ale v Němčanech ukázala i své fotbalové kvality, když se umístila v první 30 v elitní kategorii. Tu vyhrál Mikuláš Mikeš z Loštic, který jako jediný ani jednou neminul a nakonec proměnil neskutečných 37 penalt v řadě.
3: Mikuláš Mikeš se stává vítězem, soutěže penaltový král tady v Němčanech.
4: Já jsem měl dobrý, že jsem měl ten bonusový kop, takže jako moc jsem těch nervů neměl, že jsem věděl, že ještě budu kopat jednu. Každou penaltu, co už jsme třeba kopali v těch třech, tak to byly jedny větší nervy. Bylo to super, ta atmosféra, areál pěkný, jako super zorganizovaný.
1: Patronem akce Penaltový král je ten opravdový Penaltový král. Nejúspěšnější exekutor pokutových kopů v historii České ligy Pavel Horvát. I on ale ve své kariéře o šňůře 37 penalt, navíc v takto rychlém sledu, mohl jen snít.
5: Je to výkon teda, musím říct, že to byl výkon a ani jednou nechybovat z tolika penalt klobouk dolů.
6: Myslím, že jsem se snažil s ním i mluvit, byl takovej opravdu hodně soustředěný, teď vidím tamhle z dálky, že se směje. Viděl jsem to za těch 37 penalt jenom dvakrát, když jsem se ho zeptal, jestli se usměje, tak se tak jako uculil, ale absolutní koncentrace. Jako skvělý výkon sportovní.
1: První ze 7 letošních krajských štací kromě vítěze přinesla přesně to, co měla.
6: Mě to jako neskutečně baví vidět ty emoce těch lidí, ať už zklamání nebo samozřejmě tu radost. A no, je to skvělý. Já tohle mám rád. Prostě tak vidíme, že lidi si zajdou na pivko, poklábosej, zafanděj, nebo nikomu nepřejou, to je normální, ale je to skvělý vidět ten život.
1: Říkal spokojeně patron soutěže Penaltový král Pavel Horvát po jihomoravském krajském kole v Němčanech. Další proběhne už příští týden ve Zlínském kraji v Jasené. A následovat budou o prvním červencovém víkendu Olšany v Olomouckém kraji a Hukvaldy v tom Moravskoslezském. Z Němčan Adam Kodet, Radiožurnál.
0: A desítka penaltového krále, tedy Pavla Horváta, tady pro vás bude už zítra jako tradičně v pondělí po 10. hodině a řešit se bude samozřejmě fotbalové mistrovství světa. A právě na něm teď hraje Tunisko proti Japonsku a tento duel komentuje Tadeáš Skalický.
7: Polovina 64. minuty, Japonsko-Tunisko dál 2-0, dál platí ten stejný stav od 31. minuty, kdy zvýšil vedení Japonců Ueda, ale teď pozor na útok Tuniska, protože Tunis se dostávají přes polovinu soupeře. Hannibal má míč a posílá ho na pravou stranu, kde už bude moci centrovat jeho kolega z útoku Tunekty, ale tenhle balon se nepovedl. Byl tam stoper japonské reprezentace Itakura, který dokázal odehrát balon do zámezí. Je to mimochodem i asistent Uedy u té druhé branky Japonců v tomhle zápase. Teď je další střídání na straně Tuniska. Shawat přichází do hry právě místo Tunektyho, takže další vystupování vedení útočných řad tuniského celku, které provádí debutující kouč Renard na lavičce právě Tuniska, který přišel místo odvolaného Lamoušiho právě po tom nezdaru v prvním zápase mistrovství světa z pohledu Tuniska, kdy prohrála severoafrická země se Švédskem 1-5. Teď prohrává s Japonskem 0-2 a Japonci budou hrát na vlastní polovině v 65. minutě. Za chvíli samozřejmě přijde i hydratační pauza v polovině druhé půle a Japonci tedy vedou nad Tuniskem na mistrovství světa dál 2-0.
0: Teď už na Radiožurnálu Sport za moment Pink Floyd a následně zprávy o 7:30 a potom už tradiční sportovní přehled nabitý samými sportovními informacemi. 7 hodin 25 minut posloucháte jediné české sportovní rádio právě v našem éteru. Jsme moc rádi za to, že tak činíte. Hezké ráno. Distance.

Thank you.

0: 7 hodin 29 minut, blíží se půl osmé a tady i aktuální zprávy. Ještě předtím, ale se spojujeme s pražským studiem fotbalového mistrovství světa. Kolega Tadeáš Skalický má pro nás aktuality ze zápasu Tunisko-Japonsko.
1: Ano, Japonsko totiž vede ne už 2-0, ale 3-0, protože před malou chvílí se prosadil i to velmi pěkným dloubáčkem. Ho k tomu vyzval Ueda, který poslal míč za obranu Tunisanů. No a i to byl nejrychlejší, dokázal se třást i obránce a zavěsil tedy sám před golmanem Dámenem na 3-0. Japonci tedy kontrolují dál to dění ve druhém poločase, vedou na mistrovství světa ve fotbale nad Tunisany 3-0 a jsou tedy opravdu velmi blízko tomu, aby měli pravděpodobný postup do play-off. Tunisané naopak konec na šampionátu. Japonsko-Tunisko 3-0.
2: 7 hodin a 30 minut. Zprávy s Pavlem Prouzou.
3: Opoziční i koaliční politici pracují na zákoně, který má vymezit profesi sportovců, počítá i se vznikem státního fondu sportu nebo úpravou financování, a to včetně pravidel, jak by měli sportovci odvádět daně. Působit by mohli jako živnostníci, osoby vykonávající svobodné povolání nebo jako zaměstnanci. Zákon chtějí politici představit v září. Ministři zahraničí 4 zemí Egypta, Turecka, Pákistánu a Saudské Arábie budou jednat v Káhiře o aktuální situaci na Blízkém východě. Schůzka se zaměří na posílení spolupráce, pokračující konflikt v Gaze nebo na americko-íránské vztahy. Kvarteto zemí se hrálo významnou roli při dosažení dohody mezi Spojenými státy a Íránem před několika dny. Dnes uplyne 77 let od justiční vraždy legionáře a válečného hrdiny generála Heliodora Píky. V první světové válce bojoval na haličské a alsaské frontě. Ve druhé světové válce pak byl vojenským vyslancem v Bukurešti a Moskvě. Už tou dobou varoval před tím, že Sovětský svaz neusiluje o svobodné Československo, ale o diktaturu. Komunistický režim ho později obvinil z vlastizrady. Sport. Fotbalisté Nizozemska zvítězili na světovém šampionátu nad Švédskem 5-1. Ve stejné skupině hraje Japonsko proti Tunisku. Sleduje to reportér Tadeáš Skalický.
1: 72. minuta zápasu a Japonci vedou nad Tuniskem už 3-0. Prosadili se v první půli Kamada a taky Ueda před malou chvílí zvýšil na 3-0 z pohledu Japonců. I to Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
3: Německo vyhrálo i druhý zápas ve skupině, tentokrát nad pobřežím Slonoviny 2-1. Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na D1 u Mirošovic a překážka na D10 u Hlavence. Na D1 z Prahy do Brna opatrně, pokud budete odbočovat na Benešov. Ve sjezdu na exitu 21 je ve vozovce velký výmol, tak se mu bezpečně vyhněte. Na D1 pozor na překážku za Kroměříží ve směru do Brna. Na kilometru 257 stojí nepojízdný autobus. Blokuje odstavný pruh, místo už je ale označené šipkou. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy nepřehlédněte stojící vozidlo před sjezdem na Hlavenec. Na 17 kilometrů stojí porouchané osobní auto. A na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 zpomalíte za odbočkou na Stodůlky. Mezi 20. a 18. kilometrem se projíždí pouze levým pruhem kvůli práci na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnešní ráno je velmi teplé, teploty teď stoupají ke 20 stupňům a většinou je obloha jasná a zůstane to tak i dopoledne. Odpoledne místy přibude oblačnosti až na zataženo a bouřky dnes můžou opět doprovázet mimořádné jevy, jako přívalové srážky s úhrny kolem 40 mm, kroupy a taky vítr silný v nárazech až 75 km za hodinu. A teploty ty dnes budou do 35 stupňů, na severovýchodě republiky do 28. A v pondělí a v úterý se ještě můžou objevovat bouřky, teploty mírně klesnou, dál se ale budou ty nejvyšší držet kolem 30. Od středy už ale srážky vůbec nečekáme. Jak mě doplní meteorolog Martin Tomáš?
7: Čekáme postupně málo oblačnosti, srážky už se vyskytovat nebudou a maxima stále přes 30 stupňů Celsia, teplé budou také noci. Snad jedině noc na středu by mohla být nepatrně chladnější.
6: A také příští víkend, tedy první prázdninový, bude tropický. Čekáme slunečno a teploty v závěru příštího týdne opět až 33 stupňů. To byly zprávy.
4: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.
0: Během zpráv jsme mohli slyšet aktuální vstup reportéra Tadeáše Skalického ze zápasu Tunisko-Japonsko a v kulise hrála velice hlasitě hudba, což nám dává signál, že asi proběhla hydratační pauza a ta by tedy mohla být za námi a my se tak i nadále můžeme na Radiožurnálu Sport věnovat duelu Tunisko-Japonsko, který komentuje Tadeáš Skalický.
1: Ano, hydratační pauza je skutečně za námi, i já jsem se přidal k fotbalistům Tuniska a Japonska a trochu jsem se napil vody. Japonsko tedy teď vede aktuálně v 75. minutě nad Tuniskem 3-0. V první půli se prosadili Kamada a Ueda, no a před malou chvíli v 69. minutě před 5 minutami zvýšil vedení asijské reprezentace Ito po krásné průnikové přihrávce Uedy, který se tedy prosadil dnes nejenom gólově, ale i jednou asistencí. Teď ale pojďme zpátky ke hře, protože budou moci teď udeřit Tunisané. Tenhle roh už míří do pokutového území Japonců na hranici vápna. Už je teď Garbi, který střílí, ale jeho rána byla zblokovaná obráncem Tomiyasuem. No ale Tunisané ještě udrží balón na soupeřově polovině. Hannibal posílá dlouhý balón do ohně, ale tam jsou nejvýš znovu Japonci a odehrávají balón do zámezí. Sudí ale zastavuje hru. Vypadá to, že tam při tom odkopu byl ještě odraz od některého z tuniských hráčů a to znamená, že autové vhazování budou obstarávat právě Japonci ve chvíli, kdy v 76. minutě zápasu mistrovství světa vedou nad Tuniskem 3-0 a jsou tedy velmi blízko tomu, aby měli ve skupině 4 body, což znamená s největší pravděpodobností postup do play-off ještě před tím posledním závěrečným zápasem ve skupině. Naopak pro Tunisko by to znamenalo, že ten poslední zápas na šampionátu pro ně přijde ve skupině a do play-off se nepodívají. Japonsko-Tunisko, 76. minuta, 3-0.
0: A další informace o tomto zápase už za malou chvíli ve sportovním přehledu.

0: Čeští fotbalisté se v Dallasu připravují na závěrečné utkání ve skupině mistrovství světa. Začneme tím úvodní nedělní sportovní přehled. Ve studiu je s ním Pavel Tilšar. Přeji ti dobré ráno.
1: Krásné ráno. Národní tým začal s přípravou na domácí Mexiko, s ním se utká ve čtvrtek ráno našeho času na Aztéckém stadionu. Po remíze s Jihoafričany Čechy za výkon kritizovali fanoušci i odborníci a generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd negativní zpětnou vazbu zaznamenal.
2: Noviny sledují nebo sledují názory, samozřejmě ta kritika byla nekompromisní, kritiku přijímáme, já myslím, že byla i zasloužená, zatím ty výkony zůstaly pro mě za očekáváním, ale na druhou stranu jsem si přál, aby jsme měli šanci v posledním zápase hrát. O něco. Pro všechny fanoušky, kteří nás tady vlastně provází, jsou skvělí a já bych si přál, aby jsme po porážce a po remíze jim udělali trošku větší radost.
1: Češi netrénovali v Mansfieldu v kompletním složení. Na trávníku se objevili jen hráči, kteří nebyli proti Jihoafrické republice v základní sestavě a všichni tři golmani. Chyběl taky obránce David Jurásek. Jeho zranění je podle asistenta trenéra Jana Suchopárka vážnější.
3: Pro Davida patrně končí mistrovství světa, jde o svalové zranění, ale uvidíme ještě přece jenom i v jednání. Ani jestli hráč zůstane nebo ne. Je to celkem brzký tohleto řešit. Stalo se to na předzápasovém tréninku. David měl být v základní sestavě. Určitě nám to všem líto, že k tomu zranění došlo. Ostatní jsou v pořádku.
1: Národní tým se bude v Texasu chystat do pondělí. V úterý ráno tamního času odletí do Mexico City, kde ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport proti výběru domácích. Případný postup do play-off šampionátu s velkou pravděpodobností zajistí Čechům jen vítězství.
0: Němečtí fotbalisté zdolali na mistrovství světa Pobřeží slonoviny 2-1 a po 12 letech prošli do vyřazovací fáze šampionátu. Ve stejné skupině Ekvádor remizoval s Curacaem 0-0. Nizozemsko zvítězilo nad Švédskem 5-1. A jak hraje Japonsko s Tuniskem, řekne reportér Tadeáš Skalický.
4: 82. minuta zápasu. Japonci předvádějí výkon, kontrolují hru a vedou nad Tuniskem 3-0. Prosadili se v úvodní půli Kamada a Ueda. Ve druhém poločase zvýšil vedení Japonců na 3-0 i to. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
1: Motocyklista Filip Salač zajel v kvalifikaci na velkou cenu České republiky druhé místo v kategorii Moto 2. Český jezdec nestačil na Masarykově okruhu jen na Kolumbíce Alonza, na kterého ztratil 0,2 sekundy. Salač byl druhý už po úvodních pokusech, což podle něj bylo s ohledem na tropické teploty klíčové.
5: Jo, já jsem věděl, že tady v tom horku musíte zajet kolo v prvním výjezdu, protože ta motorka potom, když zastavíte, tak se začne přehřívat. Už je to pomalejší, nemá takový výkon a ono to je zná, když pak jedem na tisícinky. Takže já jsem rád, že se mi to povedlo hnedka v tom prvním kole. Udělal jsem tam malou chybku, která mě možná stála to pole position, ale já jsem za to druhý místo možná radši, než bych byl první.
1: Hlavní závod kategorie Moto 2 se pojede od 12 hodin a 15 minut. Uslyšíte o něm živě na Radiožurnálu Sport.
0: Český cyklista Matias Vacek byl čtvrtý v časovce závodu kolem Švýcarska a před dnešní závěrečnou etapou se posunul na průběžné třetí místo. Vedení se vítězstvím upevnil Slovinec Tadej Pogačar. Vacek za ním v sobotu zaostal o 11 sekund.
1: Tenistky Lindu Noskovou a Marii Bouskovou čekají na okruhu WTA zápasy o titul. Nosková nastoupí v Berlíně krátce popoledni proti Američance Jessice Pegulové. Bousková bude hrát ve finále turnaje v anglickém Nottinghamu po 13. hodině s jinou hráčkou ze Spojených států Emou Navarovou.
0: Čeští volejbalisté mají stále šanci na postup do semifinále Evropské ligy. V předposledním zápase vyhráli nad Španělskem 3-1 na sety. Konečný výsledek je ale to jediné, s čím byl trenér Jiří Novák spokojený.
6: A třetí se jsme přestali prostě jednoduše podávat, udělali jsme 8 chyb, přestali jsme hrát v poli, takovýhle vždycky je výsledek. No. Furt jsme nepoučitelní, furt prostě víme, co k těm dobrým výsledkům vede a furt si myslíme, že to tak není. No. Tak je to tak.
1: Češi budou hrát od 14 hodin ještě proti domácí Gruzii. Ani výhra jim ale nemusí stačit k postupu. Záležet bude i na ostatních výsledcích. České volejbalistky ty čeká závěrečný zápas na druhém turnaji Ligy národů od 10 hodin našeho času proti Dominikánské republice. Úvodní 3 utkání na Filipínách Češky prohrály.
0: Říká reportér a redaktor Radiožurnálu Sport Pavel Tilšar na konci úvodního sportovního přehledu s datem 21. června 2026. Moc díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A my na Radiožurnálu Sport teď rychle spěcháme v uvozovkách do Monterey, kde se hraje zápas fotbalového mistrovství světa mezi Tuniskem a Japonskem. Kolega Tadeáš Skalický v pražském studiu mistrovství světa tento duel sleduje a má pro nás aktuální informace.
4: A hodně zajímavé aktuální informace, protože Japonci vedou na konci, respektive na začátku 85. minuty už 4-0. Po druhé se v zápase prosadil Ueda, před malou chvílí dostal krásný, i když trochu přetažený pas na zadní tyč a prosadil se pro něj relativně nezvykle hlavou, není to ten z nejvyšších fotbalistů, no ale dokázal si naskočit na tenhle centr od Sana, trochu to měl v záklonu, ale dobře zamířil balónem do brány. No a i přesto, že Damen Golman Tuniska nebyl vůbec na tuhle střelu dobře postavený, tak ještě měli šanci zabránit tomu gólu dva tunisští obránci, no ale ani jeden nedokázal ten dobře mířený balón zastavit. No a Japonci tedy vedou na mistrovství světa 4-0 a táhnou další útok dopředu. Snažil se o to teď střelec třetí branky Ito, ale nepovedlo se. Japonsko tedy vede v 85. minutě nad Tuniskem 4-0 a Ueda si už tak dnes připisuje třetí. Kanadc v minutě nad Tuniskem 4-0 a Ueda si už tak dnes připisuje třetí kanadský bod hokejovou terminologií, protože se prosadí

0: dneska má nějaký zdravotní problém a proto můžeme vrátit se zpátky slovo do studia Radiožurnálu Sport.
1: Díky moc za to, hodí se ještě připomenout, že Tunisko píše velmi zajímavý příběh po úvodní vysoké porážce 1-5 se Švédskem. Tamní národní svaz odvolal trenéra Lamoušiho, kterého nahradil jeho francouzský krajan Renard, ale ani jemu se tedy v úvodním zápase na lavičce Tuniska na světovém šampionátu moc nedaří. I nadále sledujeme na Radiožurnálu Sport fotbalový zápas na mistrovství světa mezi Tuniskem a Japonskem. Teď už Rainbow.

Čeští hokejbalisté vyhráli první zápas na domácím mistrovství světa. V Ostravě porazili na úvod turnaje Finsko 8-6. Dnes v 15:45 nastoupí národní tým proti Kanadě. Ve skupině pak ještě čeká reprezentaci Slovensko, Spojené státy americké a Švýcarsko.

0: 7 hodin 51 minut, to byly Green Day. Přesně před 50 lety se českoslovenští fotbalisté poprvé probouzeli jako úřadující mistři Evropy. Po zlatém penaltovém rozstřelu v Bělehradě se při výhře nad Německem proslavil zejména jeden hráč, Antonín Panenka. Autor vítězné branky vršovickým dloubákem, který zná od té doby každý fotbalový fanatik po celém světě. Tehdy 28-letého záložníka Bohemian z Praha s typickým knírkem si představíme právě v dnešní encyklopedii radiožurnálu Sport ve studiu s Martinem Charvátem.
1: Hezký den. Panenkova penalta vešla do fotbalových dějin jako málo co z Česka a napodobit nebo zopakovat se ji pokusili mnozí, i ti vůbec nejlepší fotbalisté.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: To samozřejmě nebylo zvuk, který jsme chtěli pustit, tak se ho dejme ještě jednou.
4: And Messi with impudence and certainty. You've got to be good to take a penalty like that. Panenka style.
1: Nejen Messi, Cristiano Ronaldo, ale i Zinedine Zidane a další dali nebo se minimálně pokusili aspoň jednou dloubákem penaltu proměnit. Antonín Panenka přitom v dobách největší slávy nebyl prototypem dnešního moderního fotbalisty. Nebyl zrovna nejběhavější a neměl ani tu nejatletičtější postavu, ale technikou a přehledem ve hře vyučený soustružník oplýval.
0: Člen ligových kanonýrů, který má také bronz z evropského šampionátu 1980 většinu klubové kariéry odehrál za mateřský klub Bohemian z Praha. V Dělíčku působil 15 sezon do roku 1981, takže u jediného ligového titulu Klokonu už nebyl. Víte, s kterým rakouským klubem v té době oslavil dvě domácí mistrovské trofeje? Pardon, to také nebyla znělka encyklopedie radiožurnálu Sport a tak teď.
3: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Bylo to s Rapidem Vídeň. V jeho dresu působil o 10 sezon méně než v Bohemians, ale i tak odehrál jen o 100 utkání méně a nastřílel o 10 gólů méně než v Bohemians. Proto se stal Antonín Panenka rychle také miláčkem fanoušků vídeňského Rapidu. A po kariéře se dočkal hlavně kvůli vršovickému dloubáku pamětní medaile nebo také písně od Xaviera Baumaxi.
5: Všetko je v rukách Antonína Panenku. Panenka.
1: Antonín Panenka je i v 77 letech pořád ve formě, ale teď nemyslíme profesionální nebo jen tu sportovní. Že má elánu dál na rozdávání, se můžete přesvědčit sami, protože při jubilejním 50-letém výročí od zisku titulu mistrů Evropy vystupuje s naším expertem Pavlem Horvátem v Desíce živě. Ta příští bude 16. července v Ostravě, také s Václavem Svěrkošem, pokud chcete, rádi vás tam uvidíme.
0: Přesně tak, to říká Martin Charvát v dnešní sportovní encyklopedii radiožurnálu Sport. Moc díky a naslyšenou.
1: Hezký den.
0: A my už se teď vydáváme znovu na fotbalové mistrovství světa na závěr zápasu Tunisko-Japonsko. Více nám řekne kolega Tadeáš Skalický.
6: Začíná poslední ze 6 nastavených minut nad rámec druhé půle. Japonsko pořád vede nad Tuniskem na mistrovství světa ve fotbale 4-0. Velmi kontrolovaný, velmi dobrý výkon Japonců v celém zápase, kteří nastoupili na Tunisany hlavně v prvním poločase. V prvních 30 minutách byli jednoznačně lepší, měli několik dalších gólových šancí, které nedokázali proměnit, nebo se proti ním zaskvěl gólman Tuniska Dámen. I přesto pustil 4 branky a to znamená, že nový trenér Tuniska, trenér nezažívá vůbec dobrý start do svého angažmá u tuniské reprezentace poté, co byl odvolaný jeho předchůdce Lamouši po úvodním debaklu 1-5 se Švédskem. Tak i Renár zažívá zápas, ve kterém prohrávají jeho svěřenci o 4 branky. Už to bude za malou chvíli pravda, protože ubíhají poslední sekundy tohoto zápasu. Japonsko, Tunisko tedy 4-0 právě teď. Píská do píšťalky sudí Kováč z Rumunska. Ukončuje tak tohle utkání na mistrovství světa. No a japonští fanoušci, kteří posledních pár minut už jenom stáli na stadionu v Mexiku v Monterrey a zpívali japonské chorály, tak můžou být spokojení. spokojení, protože Japonci si připisují důležité 3 body do tabulky, už mají celkem jisté play-off, na rozdíl od toho Tunisané se s turnajem rozloučí už po skupině, Japonsko-Tunisko tedy na mistrovství světa 4-0.
0: A my tak známe na Radiožurnálu Sport všechny výsledky toho hracího dne, který uzavřel právě duel mezi Tuniskem a Japonskem, tak si ty výsledky můžeme připomenout. Nizozemsko porazilo Švédsko 5-1, Německo zvítězilo nad Pobřeží slonoviny 2-1 a Ekvádor remizoval s Curacaem 0-0. Japonsko tedy na závěr porazilo Tunisko 4-0. Posloucháte Radiožurnál Sport a teď Support Lesbians.

0: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy s Pavlem Prouzou.
1: Profesi sportovců má nově vymezit zákon o sportu, počítá i se vznikem státního fondu sportu. Polsko poskytne 11 miliard korun na školní laboratoře umělé inteligence. Čeští fotbalisté se chystají na zápas mistrovství světa v Mexiku bez zraněného obránce Juráska. Dálnice i hlavní tahy jsou průjezdné plynule, bez komplikací. Bude jasno až polojasno, od západu oblačno až zataženo a místy přeháňky nebo bouřky, teploty do 35 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Fungování českého sportu by měl nově řešit komplexní zákon o sportu. Pracují na něm koaliční i opoziční politici. Zákon počítá mimo jiné s úpravou financování nebo prevencí manipulace sportovních soutěží kvůli sázení. Nově má taky jasně definovat pracovní vztahy profesionálních sportovců. Ti si budou moci vybrat z několika možností, jak svou profesi vykonávat, říká poslanec opoziční ODS Karel Haas.
3: Standardní pracovní poměr, čistý podnikatelský vztah, pak tam je nějaká třetí mezivarianta. A s těmi variantami, aniž bychom předepisovali, kdo kterou bude používat, spojujeme naprostou právní jistotu v pracovně právních otázkách, v daňových otázkách a tak dále.
1: Finální podobu zákona představí politici v září. Pokud ho parlament stihne projednat a schválit, mohl by platit od příštího roku. Polsko vybaví většinu základních a středních škol laboratořemi umělé inteligence. Jsou součástí většího programu na posílení digitální infrastruktury a dovedností na školách. Za notebooky, AI softwary nebo interaktivní displeje zaplatí v přepočtu 11 miliard korun.
4: Týká se to 8 tisíc základních škol a asi 4 tisíc středních škol. To je velká operace za miliardy.
5: Řekl polský premiér Donald Tusk na konferenci o umělé inteligenci ve vzdělávání. Zároveň vyzval školy k tomu, aby učili o zodpovědném používání AI a žáky, aby umělou inteligenci ovládali, ale nenechali se ovládnout tý samotnou. Polsko patří mezi evropské země s nejnižším podílem uživatelů umělé inteligence. Nástroje umělé inteligence například používá necelých 6% polských firem, což podle Eurostatu řadí Polsko na předposlední místo v žebříčku v rámci celé Evropské unie. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Dnes je to 77 let od justiční vraždy válečného hrdiny a legionáře Heliodora Píky. Podílel se na protinacistickém odboji. Ještě za války upozornil i na zločinnost stalinovského režimu.
6: Ten proces byl tajný, beze svědků. Je to nebývalý precedens v právu, kdy při hrdelním procesu nevypočuli ani jedného svědka.
7: Popsal vykonstruovaný soud syn generála Heliodora Píky, Milan. V rozhovoru pro paměť národa vzpomínal i na to, že jeho otec odmítl emigrovat a zradit vlast.
6: On hovorí, já tuto vlast v žádném případě neopustím. Já se budem hájit, já jsem čistý jako lilia.
7: Komunisti obvinili generála Píku z vlastizrady. Tvrdili, že předával informace západním státům. Píka v první světové válce bojoval na haličské i alsaské frontě. Ve druhé světové válce byl vojenským vyslancem v Rumunsku i Moskvě. Už tou dobou varoval před tím, že Sovětský svaz neusiluje o svobodné Československo, ale o diktaturu. Lucie Machartová, Radiožurnál.
8: Sport. Čeští fotbalisté se připravují na poslední zápas ve skupině mistrovství světa bez Davida Juráska. Pro obránce Slávie turnaj nejspíše skončil kvůli svalovému zranění. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou čeká národní tým ve čtvrtek ráno našeho času na azteckém stadionu domácí Mexiko. Postup do vyřazovací fáze šampionátu Čechům pravděpodobně zajistí jen výhra. O tom, jak k ní dojít, mluví generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
9: Maximální momentální forma, aby nám vyšel den. Nebojím se o to, že nepřečte Mexičany a neudělá taktiku, která nám bude sedět a bude vyhovovat a trefí se stavu. To je důležitý, protože oni jsou hrozně vyzrálej tým, umí všechno, ale dokud žijeme, tak se hraje do poslední vteřiny. A to musíme udělat na tom nejhezčím stadionu a budeme muset předvést daleko, daleko lepší výkon, než jsme předvedli v prvních dvou zápasech.
8: Fotbalisté Německa zdolali na mistrovství světa Pobřeží slonoviny 2-1. Nizozemsko zvítězilo nad Švédskem 5-1. Japonsko nad Tuniskem 4-0 a Ekvádor hrál s Curaçaem nerozhodně 0-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na dálnicích je aktuálně po 8 hodině klidný provoz, projíždí se bez zásadních komplikací, opatrně ale na dálnicích na odstavená vozidla, pozor třeba na D1 z Ostravy směrem do Brna, za sjezdem na Kroměříž na kilometru 257,5 stojí v odstavném pruhu nepojízdný autobus, posádka se tam pohybuje okolo a lehce se vybočuje. Nepojízdné vozidlo pak stojí na dálnici D1 i z Brna do Prahy, a to na Vysočině za sjezdem na Větrný Jeníkov je na kilometru 115, také na krajnici nepřekáží. A na Zlínsku opatrně na silnici 494 ze Slavičína do Vrbětic. U Bohuslavic hasiči uklízí rozlitý olej na vozovce, provoz okolo tam řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, ráno zejména v Čechách s lokálními mlhami, odpoledne a večer čekáme od západu zejména v Čechách postupně oblačno, přechodně až zataženo a místy přehánky nebo bouřky, doprovázet je mohou přívalové srážky, nárazy větru nebo kroupy. Teploty 30 až 35 stupňů, na horách kolem 25. Tolik zprávy.
8: Po 8 hodině posloucháte Radiožurnál Sport. Přejeme vám dobré ráno. Tenistky Lindu Noskovou a Marii Bouskovou dnes na okruhu WTA čekají zápasy o titul. Nosková ve finále v Berlíně nastoupí po 12. hodině proti Jessice Pegulové. Bousková zase v Nottinghamu bude hrát po 13. hodině proti Američance Emě Navarové. I o těchto zápasech na trávě na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte. Teď je 8 hodin a 6 minut. Přejeme příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport
11: a Karel Schamberger.

finále mistrovství světa zná další reprezentaci, která skončí na turnaji po základní skupině. Fotbalisté Tuniska totiž po prohře 1-5 se Švédskem a dnes i 0-4 s Japonskem nemají šanci probojovat se ani na třetí místo, ze kterého se teoreticky dá postoupit. Právě v této skupině Nizozemsko porazilo ve večerním programu Švédsko 5-1. Německo vyhrálo nad Pobřeží slonoviny 2-1 a tím si zajistilo první místo ve skupině a tedy také postup do vyřazovací fáze. A můžeme zmínit ještě jeden výsledek, a to duel Ekvádor-Curaçao. Ten skončil remízou 0-0 a to je tedy obrovský úspěch právě pro reprezentaci Curaçao, která je nejmenším státem, respektive ta reprezentace je z nejmenšího státu, který je na mistrovství světa. Takže obrovská senzace pro Curaçao po remíze 0-0 s Ekvádorem. 8 hodin 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Mistrem republiky v dlouhém triatlonu je Lukáš Kočař. Ten ovládl více než 8-hodinový závod v Otrokovicích. Kvůli velmi teplému počasí s vysokými teplotami absolvovali účastníci jeden z nejtěžších závodů posledních let.
1: Teploty během závodu vystoupaly až na 33 stupňů a v úmorném vedru triatlonisté vypili velké množství tekutin.
2: No já jsem si to myslím počítal na kole, že to bylo kolem 7 litrů, potom ještě v prvním dnu něco před závodem lehce. No a nabiju si myslím každou hodinu, taky to byly skoro 2 litry, takže to je 6, takže si to je 13-14 litrů.
3: Ale v životě jsem tolik toho nevypila. Normálně jen tak jednou, dvakrát si cucnu a tady jsem si brala 2 kelímky a co jsem nevylila, to jsem vypila. Plný kelímky.
1: Doplňuje Lukáše Kočaře vítězka ženského závodu Tereza Zuzánková. Ta se zaměřuje hlavně na běžecké závody a v rámci triatlonu se těšila především na běžecký úsek.
3: Já jsem chtěla běžet po 4:30, abych měla 3:10 a to nešlo prostě to. A ani jsem se o to nějak, pak už jako po asi 2 kilometrech jsem to vzdala, protože to bylo opravdu strašný vedro.
1: Kromě tekutin využívali triatlonisté během závodu k ochlazení i led. Lukáš Kočař popisuje svůj recept na jeho použití.
2: Měli jsme nějakou strategii, že vlastně jsme měli naplněný ponožky nějaký starý už vyřazený, co jsem měl, a do toho jsme dali ledy, no, aby to nějakým způsobem vydrželo. Protože oni se jako vlastně takhle ledy dávají, člověk si to potom sype jako pod dres, ale mně přijde, že to vždycky propadává jako hlouběji v tom dresu a občas to vypadne, že to je taky nepříjemný, ale v té ponožce to krásně jako drželo i se to jako tak rozpouštělo postupně, takže mě to vždycky vydrželo třeba půl toho okruhu běžecky, takže to bylo fajn.
1: Pochvaluje si nový republikový šampion v dlouhém triatlonu Lukáš Kočař. Z Otrokovic Tomáš Perutka, Radiožurnál.

Posloucháte radiožurnál Sport. Motocyklový závodník Filip Zalač dojel druhý v kvalifikaci na Velkou cenu České republiky. Z prvního místa odstartuje kolumbiec Alonso. Hlavní závod třídy Moto2 začne ve 12 hodin a 15 minut a na radiožurnálu Sport budeme u toho, protože přímo v Brně máme naše reportéry, kteří vám ten závod přiblíží. Teď už divokej byl a potom se podíváme také, co se píše na sportovních zahraničních webech.

0: Divoký byl ve vysílání radiožurnálu Sport. Jsou Nizozemci v boji o titul světových šampionů. I na to se ptají po posledním hracím dni mistrovství světa zahraniční weby. A právě na ně se teď vydáme. Odpověď hledal Pavel Tilšar. Krásné ráno.
1: Dobrý den. Jednu z analýz nizozemské hry nabízí server The Athletic. Ten připomíná, že otazníky po úvodní remíze 2-2 s Japonskem jsou pryč jen částečně. Především některé momenty v obraně tulipánům, jak se přezdívá Nizozemcům, tolik nefungovaly, jako například reakce po ztrátě míče. Dále si The Athletic všímá i způsobu, jakým Nizozemci dali góly. Hned třikrát totiž to bylo nízkým centrem z kraje hřiště do malého vápna. Podle jiného článku The Athletic je to stále častější způsob, který na tomto šampionátu týmy využívají, a to i díky potenciálnímu odrazu od soupeře a tím pádem vlastnímu gólu.
0: Jedním z favoritů určitě jsou Francouzi, šampioni z roku 2018, kteří brali o 4 roky později stříbrné medaile po prohře s Argentinou. Extrémně talentovaný tým, ale podle některých svazuje až příliš defenzivní francouzská taktika.
1: Ano, poukazuje na to The Guardian a konkrétně článek, který vyzdvihuje Michaela Oliseho jako dalšího fotbalového kouzelníka, které fotbalová Francie nabídla. Autor ho staví k velkým postavám jako Michel Platini nebo Zinedine Zidane, ale víc než na kvality záložníka Bayernu Mnichov se soustředí na fakt, že Francie s podobnými talenty v průběhu let hraje většinou defenzivní až nudný fotbal. Autor textu Jonathan Wilson používá výrazy jako, a teď ho budu citovat, taktická tyranie, zápasy, které jsou tak svázané, že je brzy zapomenete, nebo jak nudné to jde udělat a přesto vyhrát šampionát. Závěrem ale Wilson dodává, že francouzskou slávu znovu může pozvednout současná generace ofenzivních hvězd Mbappého, Dembeleho, Dueho nebo Barkoli. Jejímž největším kouzelníkem je ale právě křídelník Bayernu Mnichov Olise.
0: Už jsme vám na radiožurnálu Sport říkali, že FIFA, Mezinárodní fotbalová federace, požaduje, aby pořadatelé zamaskovali loga firem, které šampionát nesponzorují, ale teď se po zahraničních webech a sítích šíří i jeden kumšt, který se v tomto ohledu povedl na předměstí Bostonu, tak můžeš nám říct víc.
1: Nejen Češi totiž mají v uvozovkách zlaté ručičky, jak se zdá, tamní stadion je kvůli sponzorské smlouvě pojmenován po firmě, která vyrábí pomůcky na holení, ale tam mezi partnery mistrovství světa není, proto bylo potřeba logo smazat, jiní by ho zabalili do plachty, možná úplně nápis demontovali, ale v Massachusetts, v tomto státě, kde Bostonci poradili tak, že nápis se schovali pod nános holící pěny. Není to samozřejmě pravá pěna, přesto podle fotek vypadá z dálky hodně věrohodně, a tak se vlastně tahle snaha o smazání reklamy stala reklamou sama o sobě.
0: Ano, firmy toho využívají, toho, že v podstatě nemůžou sponzorovat názvy svatostánků na fotbalovém mistrovství světa. Každý ten stadion nese jméno podle toho, kde leží, tedy u jakého města či státu je. O tom jsme se teď povídali taky v zahraničních webech s Pavlem Tilšarem. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
1: 8 hodin a 30 minut. Zprávy má Pavel Prouza.
2: Hlavní závod MotoGP se dnes jede na Masarykově okruhu v Brně. Jezdci odstartují ve 14 hodin do areálu autodromu, proto dnes míří 10 000 lidí. Organizátoři prosí, aby co nejvíc využívali městskou hromadnou dopravu a posílené spoje tramvají a také mimořádné bezplatné autobusové linky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vrátil řád Bílé orlice. Polákům zároveň poděkoval za podporu Kyjeva v obraně před ruskou agresí. Nejvyšší polské státní vyznamenání země Zelenskému odebral prezident Karol Navrocky. Důvodem bylo pojmenování ukrajinské jednotky po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ti se ale za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků. Ve Francii se koná jednodenní hudební festival de la musique. Vznikl v roce 1982 z iniciativy Ministerstva kultury. Na jeden den se ulice, náměstí, parky i nádvoří historických budov promění v bezplatná pódia. Hudební žánry se prolínají. Vystupovat budou profesionální hudebníci i amatéři. Sport. Němečtí fotbalisté po obratu porazili Pobřeží Slonoviny 2-1 a po 12 letech postoupili na mistrovství světa do vyřazovací fáze. Ve stejné skupině Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0. Nizozemsko zvítězilo nad Švédskem 5-1 a Japonsko nad Tuniskem 4-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D1 u Kroměříže a nehoda na Rychnovsku. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna velmi opatrně za sjezdem na Kroměříž. Na kilometru 257,5 stojí v odstavném pruhu nepojízdný linkový autobus. Je označený světelnou šipkou, ale řidič se tam pohybuje okolo, tak velký pozor. Na silnici 36 na Rychnovsku pozor na cestě z Borohrádku do Čestic. Asi na půli cesty se srazila dvě osobní auta, provoz řídí policisté Kyvadlově. Menší kolony jsou tam obou směrně. A velmi silný provoz už je na příjezdech na Masarykův okruh v Brně kvůli velké ceně silničních motocyklů. Hodně ucpané jsou teď příjezdy na okruh směrem z centra Brna od Žebětína, plný je pak i příjezd na okruh od dálnice D1 od Kývalky, o něco volnější je pak cesta na příjezdu od Ostrovačic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Teploty přes 30 stupňů a bouřky, tak taková bude neděle s datem 21. červen. První letní den bude opravdu typicky letní. Naměříme od 30 do 35 stupňů, na severovýchodě republiky do 28. No a odpoledne přibude oblačnosti a bude i zataženo. Meteorologové znovu na dnešní odpoledne a večer vydali výstrahu před bouřkami. Jak mě doplní meteorolog Martin Tomáš?
6: Bouřky mohou být i dnes provázeny přívalovými srážkami s úhrny i kolem 40 mm nárazy větru a kroupami.
5: A varování před bouřkami platí až do půlnoci, zítřejší nejvyšší teploty pak čekáme od 26 do 31 stupňů a taky zítra se můžou tvořit bouřky a znovu velmi silné i s přívalovým deštěm. A místy bouřky slibuje taky předpověď na úterý, i když už budou slábnout. No a ve středu už bude bouřit jen na horách. V nížinách od středy už bez srážek a obloha bude jasná. Teploty ty se budou dál v příštím týdnu pohybovat kolem 30 stupňů a taky příští víkend, ten první prázdninový, bude tropický. Čekáme slunečno a teploty v závěru týdne opět až 33 stupňů. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Čeští fotbalisté se připravují na závěrečný a naprosto klíčový duel ve skupině mistrovství světa. Aktuálně je národní tým v Dallasu. Právě tam generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd připustil, že výkony českého týmu na probíhajícím šampionátu v Americe jsou zatím za jeho očekáváním. Bývalý záložník se nicméně na tiskové konferenci zastal kouče Miroslava Koupka, který čelí kritice za hodnocení zápasu s Jihoafrickou republikou. Nedvěd trenérovi věří a je přesvědčen, že najde správnou taktiku na závěrečný duel skupiny s Mexikem. Tento duel se bude hrát našeho času v noci ze středy na čtvrtek a my vám ho nabídneme v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. 8 hodin 37 minut.

0: 8 hodin 40 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Kdo bude dohlížet na český sport, z jakých peněz bude financován a jaké povinnosti budou mít sportovní svazy? Například v této oblasti má určit komplexní zákon o sportu, na kterém spolupracují koaliční i opoziční politici. Návrh počítá taky se vznikem takzvaného statusu sportovce, který by měl ukončit nejasnosti ohledně pracovního postavení profesionálních sportovců.
1: Fotbalisté nebo hokejisté teď v Česku hrají za své kluby jako živnostníci. Jinak je to u vrcholových sportovců v individuálních disciplínách. Hodně reprezentantů zaměstnávají ministerstva ve svých sportovních centrech. Mezi ně patří třeba vodní slalomář Lukáš Rohan.
2: My to vlastně máme tak, že pokud jsme zaměstnaní v těch rezortních centrech, já třeba konkrétně jsem v centru Victoria, který je pod ministerstvem školství, tak vlastně jsem zaměstnanec, takže ač v té smlouvě nemáme úplně napsáno jako vrcholový sportovec, tak jsme jako zaměstnaní smlouvou a naše pracovní doba je to, co jakoby odpracujeme v podstatě v tom tréninku.
1: Pracovně právní postavení profesionálních sportovců ale doteď není v českých zákonech vůbec definované. Potřebu jasnějších pravidel už v minulosti přitom ukázal třeba soudní spor bývalého fotbalisty Davida Lafaty s finančním úřadem o způsob zdanění jeho příjmů. Podle opozičního poslance Karla Haase z ODS má zákon podobným případům předejít.
3: Je opravdu jako právně nejisté, jestli ten výkon profesionálních sportovců je pracovně právní činností, jestli je podnikatelskou činností, jaké výdajové paušály mají případně používat.
1: Zákon by měl jasně definovat možné formy profesionální sportovní kariéry a umožnit sportovcům působit v několika smluvních režimech, od zaměstnaneckého poměru až po podnikání. Ty mají lépe odpovídat specifikům vrcholového sportu, říká ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů.
4: U toho pracovně právního vztahu se třeba řeší věci, jako jsou úrazy sportovců, protože v takovou chvíli jde pracovní úraz, nebo řešíme tam i fond pracovní doby. Závody jsou někdy o víkendech, někdy třeba v noci, asi se nedodržuje 8,5hodinová pracovní doba.
1: Zvlášť by měl pak zákon podle Šťastného myslet i na sportovkyně.
4: Nebo se řeší, co když sportovkyně se rozhodne být maminkou a nastoupit na mateřskou.
1: O větší právní jistotu pro profesionální sportovce usiluje taky předseda Národní sportovní agentury Karel Kovář.
5: Sportovní kariéra je kratší než pracovní kariéra. Jsou s tím možná spojené někdy vysoké příjmy, ale pak i vysoká rizika, třeba v případě zranění nebo ukončení kariéry z důvodu zranění, nemoci, nemožnost to vykonávat.
1: Návrh ale neřeší jen postavení profesionálních sportovců. Počítá taky s novými pravidly pro fungování sportovních svazů, vznikem Státního fondu sportu, novými zdroji financování nebo s prevencí ovlivňování zápasů kvůli sázkám. Spornou částí návrhu je vznik samostatného ministerstva sportu. Na této změně se totiž politici zatím neshodují. Adéla Burešová, Radiožurnál.

Brian Adams doznívá ve vysílání radiožurnálu Sport v 8 hodin a 47 minut. Pojďme si připomenout noční výsledky fotbalového mistrovství světa. Německo si druhou výhrou na turnaji zajistilo postup do vyřazovací fáze z prvního místa. Němci porazili Pobřeží slonoviny 2-1. Ekvádor ten remizoval s Curaçaem 0-0. A Nizozemsko vyhrálo nad Švédskem 5-1. Napravilo si tak reputaci po úvodní remíze s Japonskem. Právě Japonci porazili Tunisko 4-0. Více fotbalové mistrovství světa budeme probírat po 9. hodině s naším expertem Pavlem Horvátem v 9 hodin a 10 minut. Tak si počkejte, teď Michal Hruza.

0: Do závodu odstartuje z druhé pozice a k dosažení svého cíle se potřebuje o jednu příčku posunout. Podrobnosti teď přidá David Prouza, který je s námi ve spojení, a to přímo z Brna. Přeji dobré ráno.
1: Krásné ráno, přímo ze srdce Masarykova okruhu.
0: Jak na tebe Salač působil po tom, co si na Masarykově okruhu vyjel druhé místo v kvalifikaci?
1: Jako člověk, kterému se opravdu neskutečným způsobem ulevilo, on to pak sám v jedné z odpovědí říkal, že vlastně nejvíc stresu mu přinášela kvalifikace, respektive jestli tu kvalifikaci zvládne adekvátně, a to se mu povedlo, řekl bych, na výbornou, protože i ve srovnání třeba s tím posledním tréninkem, který Salač vyhrál, tak zajel víceméně stejný čas, možná se o pár tisícinek i dokázal zlepšit. Bohužel pro něj Kolumbiec Alonso se pak vyšvihl na tu první příčku nejrychlejším časem tohoto víkendu a vlastně v rekordu okruhu, ale na každý pád start z první řady pro Filipa Salače slibuje dobrý vstup do závodu a věřme, že český reprezentant si s tím poradí a dojede na pódiu. To je věc, která se tady na Masarykově okruhu v rámci seriálu MotoGP už pár let nestala. Posledním českým zástupcem na bedně v kategorii Moto3 byl Lukáš Kornfejl.
0: Davide, teď by si posluchači určitě rádi zapsali ten čas, kdy budeme informovat o závodu Moto2, tak kdy se ten hlavní závod této kategorie pojede?
1: Start naplánovaný na 12 hodin a 15 minut, to je také čas, kdy budeme určitě více na radiožurnálu Sport informovat právě z Masarykova okruhu. No a můžeme se třeba trochu i zaměřit na to, jakým způsobem se takticky Filip Salač připravuje. I tohle bylo téma, když mluvil včera s hloučkem českých novinářů. Jedna otázka, a teď předesílám, že jde trochu o nadsázku, potom pokud jde o tu odpověď, tak padla na to, jak se bude připravovat na variantu, že by třeba kvůli opravdu velmi teplému počasí mohly hrozit bouřky. No a pokud jde tedy o tohle meteorologické dilema, tak Filip Salač má jasný názor.
2: Buď bude pršet a dáme mokrý gumy, nebo bude sucho a dáme suchý gumy.
1: Přiznám se, že mě tahle odpověď prostě pobavila. Musel jsem si ji takzvaně vystřihnout, protože, jak se říká, někdy na neúplně tu inteligentní otázku přijde takováhle odpověď. Na každý pád, pokud jde o reálnou taktiku pro Filipa Salače, je teď v neděli po té 12. hodině a 15. minutě podstatné se pokud možno co nejrychleji na tu první pozici dostat, i protože se na Masarykově okruhu třeba někdy mírně hůře předjíždí, takže si teď můžete poslechnout českého závodníka ještě jednou a vážně.
2: Uvidíme, já se budu snažit dostat dopředu, kvůli přední pneumatice, když přede mnou nikdo nebude, tak se nebude tak přehřívat, takže uvidíme, tady to jsou věci, které se pak řeší operativně v tom závodě.
1: Přehřívání pneumatik, rozhodně věc, která je velmi důležitá. Připomínám znovu, že na Masarykově okruhu už v tuhle chvíli docela vysoké teploty ještě budou stoupat. Možná to nebude tak drastické jako během sobotní kvalifikace, ale myslím si, že ta třicítka opět padne. Takže Filip Salač rozhodně, kromě toho, že bude bojovat se soupeři, tak také s tím, aby jel dostatečně agresivně, ale zas ne příliš agresivně na to, aby si opotřeboval ať už tu přední nebo zadní pneumatiku.
0: Filip Salač umí zavtipkovat, to jsme teď díky těm zvukům mohli slyšet. Když se zaměříme ještě na královskou Kubaturu MotoGP, kdo odstartuje z pole position, to bude Japonec Ogura a bude i favoritem v tom závodu?
1: No pokliže bychom měli vycházet ze včerejšího sprintu, tak úplným favoritem být nemůže, protože Ogura tu pozici ztratil, a to velmi záhy. Ale zároveň samozřejmě tohle je úplně jiný typ závodu, bude určitě, řekl bych, vymotivovanější, protože Japonec Ogura získal včera první pole position, může zaútočit na první vítězství, takže rozhodně bych si troufl tvrdit, že pro ten nedělní závod bude mít motivaci o poznání větší. Já osobně bych se vůbec nedivil, kdyby se dopředu opět posunul Ital Bagnaia, který včera ve sprintu vyhrál a který rozhodně je schopný v Brně zajet velice solidní výsledek, a odepisovat nemůžeme ani za čtvrtého místa startujícího Marka Márqueze, úřadujícího mistra světa, který sice před pár týdny ještě byl na operačním sále, ale teď je zase připravený závodit. No a na závěr možná jedna zajímavost, Ital Bezzecchi, což je vlastně lídr šampionátu aktuální, tak ten vůbec nenastoupí do tohoto závodu do Grand Prix České republiky, a to z toho důvodu, že ve včerejším sprintu, a to velmi nepochopitelným způsobem, vlastně insultoval jednoho z traťových komisařů v momentě, kdy spadl, blížil se zpátky ke své motorce a vlastně dvakrát dlaní trefil obličej jednoho právě z komisařů. No a to neuniklo pochopitelně kamerám, byly toho plné sociální sítě a nakonec tedy Ital Bezeky, lídr šampionátu, jako trest vůbec se dnes v rámci závodu na Masarykově okruhu nepředstaví. Takže docela zajímavá věc, přiznám se, že něco takového jsem vlastně velmi dlouho v motorismu neviděl.
0: Říká náš David Prouza toho času v Brně, kde už od rána můžeme slyšet v naší zelené vlně radiožurnálu, že se tvoří kolony právě při příjezdu na velkou cenu České republiky. Dá se odhadnout, kolik bude fanoušků, protože včera se úplně nezdálo, že by areál praskal ve švech.
1: Kdybych měl, Karle, vycházet z toho, jak probíhala naše cesta s Davidem Nekvindou na okruh, tak bych řekl, že příliš kolon asi nebude. My jsme projeli úplně bez jakéhokoliv problému, bez jakéhokoliv zastavení. De facto možná jsme stáli pár sekund, ale vyjeli jsme dříve, než možná řadoví fanoušci, to je logické, takže s postupem času ty kolony určitě budou, ale celkově při prostém pohledu na ty přírodní tribuny nebo i na ty klasické železné, tak je znát, že prostě lidí je o trochu méně. Ten dříve termín určitě nepomohl organizátorům brněnského závodu a dost možná ani to, že se koná mistrovství světa, tak nedodalo motivaci třeba německým fanouškům, kterých tu normálně bývá opravdu hodně, tak letos se mi zdá, že právě třeba lidé z této velké země na okruh do Brna nedorazili v tak hojném počtu, jako to bývalo, a když jsem se bavil včera s českými fanoušky, tak říkali také, že to je opravdu diametrální rozdíl oproti tomu loňskému ročníku, kdy to s velkou slávou se zase vracelo do Brna, to závodění, takže tentokrát všechno je kratší. Cesty na okruh, kolony na, když to trochu vezmu s nadsázkou, tak kolony na, fronty na klobásu jsou menší a tak dále, takže prostě lidí je tu asi o něco méně, ale věřme, že ta atmosféra i tak bude dobrá a že hlavně čeští fanoušci zažijí zase to, že domácí reprezentant skončí na stupních vítězů, ideálně na tom nejvyšším stupínku.
0: Říká David Prouza, prosím, připomeň nám ještě ty nejdůležitější časy, kdy vás budeme s Davidem Nekvindou moct slýchat právě v našem vysílání.
1: 12 hodin a 15 minut, to je start kategorie Moto 2. Filip Salač vyrazí z druhé pozice, potom ve 14 hodin MotoGP Královská Kubatura, tak ta startuje, jak tradice velí, ve 2 hodiny odpoledne.
0: Říká David Prouza, moc díky, budeme se těšit a naslyšenou.
1: Krásný den.
3: V pátek dopoledne je ve studiu radiožurnálu Sport legendární cyklista a sportovec Jiří Ježek.
4: A s ním i zajímavý hosté ze světa běhu a cyklistiky.
5: Věděl jsem, že jsem projel a za mnou Nibali, dobrý, jo, tak to tady pustíme, Nibali, dobrý sjezdář. No, jak jsem to tam pustil z toho sjezdu a dole jsem se otočil, on tam nebyl, byl jsem tam sám.
3: Kilometry Jiřího Ježka.
4: Každý pátek po 10. hodině můžete slyšet třeba historky o elitních závodnících.
6: Já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společné tréninky. Na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když jde dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky, a tohle to bylo přesně on na tom tréninku.
3: Na své si ale přijdou i amatéři.
4: Začínáte se sportem? Řešíte vybavení na kolo nebo správnou techniku běhu?
3: Máme pro vás názory odborníků.
7: Ten hobík prostě z toho benefituje, protože má pohodlný kolo, pohodlný nafouknutí těch gum, má úplnou velkou pohodu v tom posedu, nemusí na tom být jako Superman. Tak si zjistilo, že optimální být v pohodě.
4: A v ní jsou i kilometry Jiřího Ježka.
3: Každý pátek po 10. hodině.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy má Pavel Prouza.
9: Americký viceprezident Vance přiletěl do Švýcarska na jednání o trvalé dohodě s Íránem. Kvůli bouřkám měli hasiči včera stovky výjezdů, nejvíc ve středních Čechách. Fotbalový reprezentant Jurásek kvůli zranění nejspíš na mistrovství světa dohrál. Nehoda brzdí provoz na silnici 36 u Borohrádku na Rychnovsku. Bude jasno až polojasno, od západu oblačno až zataženo a místy přehánky nebo bouřky, teploty do 35 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Viceprezident Spojených států J.D. Vance přijel do Švýcarska, kde už jsou hlavní íránský vyjednavač Ghalibaf i ministr zahraničí Araghchi. Na původní páteční termín íránská delegace nedorazila kvůli izraelským útokům na Libanon. Tvrzení Teheránu, že v sobotu opět zablokoval Hormuzský průliv, Washington odmítl. Průliv je prý stále průjezdný.
10: Vance novinářům před nástupem do letadla řekl, že hlavními tématy jednání budou podle něj příměří v Libanonu a otázka výroby jaderných zbraní. Mluvčí amerického centrálního velitelství popřel prohlášení Íránu, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen. Provoz podle něj nadále pokračuje. Sledovací data BBC potvrdili, že průlivem během soboty proplulo i několik tankerů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
9: Hasiči měli včera kvůli bouřkám přes 700 výjezdů, nejvíc ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali hlavně s čerpáním vody a odstraňovali popadané stromy. Uvedli to na sociální síti X. Třeba v Příbrami zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Hasiči je museli zachraňovat ve člunu. V Říčanech pak voda zaplavila podjezd pod železniční tratí nebo ulici, která město spojuje s dálnicí D1. Meteorologové varují, že kvůli vysokým teplotám se můžou silné bouřky objevit i dnes, a to po celém Česku, kromě Slezska. Táboroví vedoucí se nemají bát dětem nabídnout pomoc, když ji potřebují. Upozorňuje na to nová kampaň Buď připraven naslouchat. Stojí za ní organizace Nevypusť duši, Junák český skaut a písničkář Pavel Čadek. Součástí kampaně jsou dvě písně nazvané Smutek a Strach. Vedoucím nabízejí možnosti, jak mohou holkám a klukům v těžkých chvílích naslouchat, vysvětluje Aneta Brunerová z Nevypusť duši.
11: Tábor je takové zvláštní letní místo. Děti tam tráví s vedoucími i s ostatními dětmi hodně intenzivní čas, budují si s nima vztah a k těm dospělým mají přirozeně důvěru jinou než k rodičům a právě jim nahlas poprvé řeknou, že jim není dobře. My bychom chtěli vedoucí podpořit, aby v ten moment byli připraveni.
9: V Ležákách na Chrudimsku si lidé připomínají 84. výročí od vyhlazení obce. Kamenickou osadu v roce 1942 vypálili a zlikvidovali nacisti v odvetě za pomoc československým výsadkářům ze skupiny Silver A. Tragédii nepřežilo 48 obyvatel, zachránili se jen dvě dívky. Pietní vzpomínku zahájila bohoslužba. Následuje čtení jmen zavražděných u pomníku Kniha obětí.
12: 24. června 1942 nacisti osadu obklíčili a zapálili. 33 dospělých ještě týžden popravili v Pardubicích, další 4 pak později. Děti odvlekli do koncentračních táborů, 11 z nich zavraždili v plynovacím voze v polském Chelmnu. Konce války se dočkali jen dvě ležácké děti, sestry Jarmila a Marie Štulíkovy. Z Ležáků Anna Svobodová, Radiožurnál.
13: Sport. Čeští fotbalisté začali s přípravou na poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí ve čtvrtek proti domácímu Mexiku. V sobotu trénovali v Mansfieldu jen hráči, kteří proti Jihoafričanům nehráli nebo zasáhli jen do části utkání. Chyběl i obránce David Jurásek. Jeho zranění je podle asistenta reprezentačního trenéra Jana Suchopárka vážnější.
14: Pro Davida patrně končí mistrovství světa, jde o svalové zranění, ale uvidíme ještě přece jenom i v jednání, jestli hráč zůstane nebo ne. Je to celkem brzký tohleto řešit. Stalo se to na předzápasovém tréninku. David měl být v základní sestavě. Určitě nám to všem líto, že k tomu zranění došlo. Ostatní jsou v pořádku.
13: Češi se s Mexikem utkají ve čtvrtek od 3 hodin ráno našeho času. Případný postup do play-off šampionátu si s velkou pravděpodobností zajistí jen vítězstvím. Ve vyřazovací fázi mistrovství světa ve fotbale jsou po 12 letech Němci, kteří porazili Pobřeží slonoviny 2-1. Nizozemsko vyhrálo nad Švédskem 5-1, Japonsko nad Tuniskem 4-0 a Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nebezpečí na D7 na Chomutovsku a v Praze omezení na Štěrboholské spojce. Na dálnici D7 z Chomutova směrem do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Býtozeves. Na 58. kilometru leží na vozovce roztržená pneumatika.
17: Na 58. kilometru přibližně, tak je v levém pruhu a podle mě se roztržená pneumatika. V levém, rychle.
16: Na silnici 36 na Rychnovsku stále opatrně na cestě z Borohrádku do Česti. Zase na půli cesty řeší nehodu dvou osobních aut, provoz je řízen kyvadlově, čekejte menší kolony v obou směrech. A v Praze teď vázne provoz na Štěrboholské spojice směrem z Lanového na Černý most za sjezdem na Štěrboholy. V místě stavby Pražského okruhu je omezení pouze do jednoho pruhu a kolon a od Europarku má asi kilometr, je na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer čekáme od západu, zejména v Čechách, postupně oblačno, přechodně až zataženo a místy přehánky nebo bouřky. Doprovázet je mohou přívalové srážky, nárazy větru nebo kroupy. Teploty 30 až 35 stupňů, na horách kolem 25. Tolik zprávy.
0: Po 9. hodině, jak už jste si možná v minulých dnech všimli, začíná na Radiožurnálu Sport fotbalová hodinka o dění na mistrovství světa. Jinak tomu nebude ani dnes, tak vás vítám, hezký den.
4: Radiožurnál Sport
3: a Karel Schamberger.
0: Už za moment budeme mluvit s naším expertem Pavlem Horvátem o výsledcích, které přinesl šampionát v noci našeho času. A následně přineseme také aktuální informace o české reprezentaci, na kterou se zaměříme i po 9:30. Přeji příjemný poslech.

0: Už to vypadalo na další z mnoha překvapení na fotbalovém mistrovství světa. Němci ale po obratu porazili Pobřeží slonoviny 2-1 a slaví postup ze skupiny E. Ale v noční zápasy přinesly i mnoho dalších vítězství a také zajímavých výsledků. Nizozemsko porazilo drtivě Švédsko 5-1. Curaçao zase v uvozovkách slaví senzační remízu 0-0 s Ekvádorem. O tom všem si budeme povídat s Pavlem Horvátem, naším fotbalovým expertem a bývalým českým reprezentantem. Tak ti vítám, přeji ti hezký den.
1: Dobrý den.
0: Začněme ale českou stopou. Národní tým se připravuje na závěrečný zápas skupiny. V noci na čtvrtek bude hrát v Mexico City s domácím výběrem. Do Evropy dorazily zprávy o tom, že levý krajní obránce David Jurásek kvůli zranění s největší pravděpodobností na turnaji už nenastoupí. Zranil se prý v předzápasovém tréninku na zápas s Jihoafrickou republikou. Tak jak velká je to podle tebe ztráta, protože Jurásek neodehrál ani minutu?
1: No tak samozřejmě je to ztráta. Myslím si, že je to hráč, který v určitých momentech mohl nám určitě pomoct a přinést něco jiného. A na druhou stranu je to obrovská smůla pro něj. No. Je to nepříjemný, myslím si, že je to pro něj takový jako sportovní tragédie až.
0: Říká Pavel Horvát, určitě i ty jsi zažil momenty, kdy se na tým, ve kterém ty jsi působil, snášela vlna kritiky a bylo třeba období před nějakým klíčovým zápasem, ve kterém se to období mělo zlomit. Asi právě v takové fázi se teď nachází čeští fotbalisté. Co si myslíš, že se jim honí hlavou? Myslíš si, že čtou tu vlnu kritiky, která je ať už na sociálních sítích nebo třeba v médiích?
1: Tak věřím tomu, že se tomu snaží stranit, ale samozřejmě se to mezi ně dostane. Já si myslím, že nebo doufám, že si uvědomovali, že ten zápas prostě dobrý nebyl. To je jasný. Nevypadali jsme v něm dobře a teď nás nečeká vůbec nic jednoduchého, ale nemáme co ztratit a to si myslím, že ty kluci cítějí a že si budou, že si budou zahrát, ale že budou hrát tak, aby prostě byli lepší než v těch minulých zápasech.
0: Co ty, když jsi hrál, tak četl jsi o sobě nějakou kritiku, anebo se s tomu úplně vyhýbal?
1: Tak já jsem ještě hrál, když nebyly úplně sociální sítě, byl Facebook, ten já nemám, takže úplně jsem to nesledoval, ale byli spoluhráči, kteří samozřejmě měli ty informace a vnímali tu kritiku fanoušků, ať už individuální nebo jako týmovou. No.
0: Říká Pavel Horvát a pojďme už na ty noční zápasy českého času. A Němcům v zápase s Pobřežím slonoviny k obratu pomohlo střídání útočníka Denise Undáva, který vstřelil oba góly a v součtu s prvním zápasem má 3 branky. Tolik zvládli zatím jen Argentinec Lionel Messi a Kanaďan Jonathan David. Vidíš někde mezi nimi nejlepšího střelce turnaje?
1: No tak těch zápasů ještě, myslím si, tyhle ty silný týmy budou mít víc, takže bude záležet, kdo i kam dojde, jak daleko, ale samozřejmě už ty 3 góly je velká meta a těžko je bude někdo honit, takže může se stát, že někdo z nich to vyhraje.
0: Němci postoupili ze skupiny mistrovství světa poprvé po 12 letech. Tehdy v roce 2014 nakonec celý šampionát v Brazílii vyhráli. Od té doby se jim ale na světových šampionátech nedařilo. Jaké šance jim dáváš letos? Vypadá to, že by konečně die Mannschaft mohl projít někam daleko?
1: No tak tohleto zpráva pro mě teda je velmi překvapivá, nebo až jako neskutečná, že Němci takhle dlouho tam nebyli. A na druhou stranu oni jsou opravdu tým, který je schopný tou buldočí povahou německou se dostat až do finále a uvidíme, jestli se jim to povede, ale samozřejmě těch adeptů je tam opravdu hodně.
0: Nizozemci si oproti Němcům, kteří vyhráli v uvozovkách jen 2-1, nic moc nekomplikovali a Nizozemci tady hladce porazili Švédy 5-1 a vypadalo to, že se svěřenci trenéra Ronalda Koemana poučili z úvodního zápasu, ve kterém s Japonskem 2x přišli o vedení a remizovali 2-2.
1: Určitě, tak já si myslím, že ten zápas první i pro ně byl takový jako zahajovací, bylo vidět, že nechtějí prohrát, bylo vidět, že chtějí držet balón, tak jak Nizozemci hrajou, ale Japonci byli hodně zdatným soupeřem, Švédsko to včera nezvládlo a pro mě to bylo velký překvapení, já jsem nečekal, že to bude takhle jednoznačný ten zápas.
0: Říká Pavel Horvát ve vysílání radiožurnálu Sport, ve kterém si povídáme o fotbalovém mistrovství světa. Druhé utkání na světovém šampionátu dnes čeká Španělsko. Od 18 hodin našeho času bude hrát proti Saudské Arábii po úvodní remíze s Kapverdami. Tak očekáváš výrazné zlepšení u úřadujících mistrů Evropy?
1: No tak asi nejenom já si myslím, že měli převahu, neproměňovali šance, nedali góly, ale prostě je to vyrovnaný, vidíme prostě spoustu zápasů, spoustu utkání, kdy ty v úvozovkách trpaslíci prostě překvapí, zaskočí ty favority a stačí mírný podcenění a prostě ten zápas tak dopadne, ale já si myslím, že Španělsko stejně tak jako Němci mají silný mužstvo, plný skvělých hráčů a že určitě se z toho poučejí.
0: Říká Pavel Horvát, zítra po 10:00 začne tady na Radiožurnálu Sport jeho desítka. Nastíníš nějaká hlavní témata?
1: No tak samozřejmě ten šampionát, ale třeba taky si myslím odvolání Radka Kováče z Liberce.
0: Slibuje Pavel Horvát ve vysílání Radiožurnálu Sport. Tak moc díky za tvůj čas a naslyšenou.
1: Děkuju, hezký den. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Chytá jen druhou americkou ligu a v 37 letech pomalu pomýšlí na závěr kariéry. Ale v utkání s Ekvádorem na mistrovství světa v Kansas City se postaral o senzaci. Brankář Eloy Room zmařil všechny soupeřovy střelecké pokusy a měl rozhodující podíl na tom, že Curaçao získalo první bod na turnaji po remíze 0-0. Instagramový účet Rooma měl už hodinu po zápase na 700 tisíc sledujících, což je 7x víc než před ním. A po zápase samotný brankář žertoval o tom, že mu možná v Curaçao postaví sochu. I to je příběh fotbalového mistrovství světa. Už za malý moment se budeme na Radiožurnálu Sport věnovat českému týmu, a to konkrétně zraněnému Davidu Juráskovi, který nejspíš na turnaji končí. Více řekneme už za okamžik, teď LP.

0: Čeští fotbalisté se chystají na závěrečný zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí ve čtvrtek ráno našeho času na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku a případný postup do play-off jim nejspíš zajistí jen výhra. V klíčovém utkání národnímu týmu s největší pravděpodobností nepomůže David Jurásek, který se před duelem s Jihoafričany zranil.
1: Pro Davida patrně končí mistrovství světa, jde o svalové zranění. Se to na předzápasovém tréninku, David měl být v základní sestavě. Určitě nám to všem líto, že k tomu zranění došlo.
2: Lituje Juráskova zranění asistent reprezentačního trenéra Jan Suchopárek. Navzdory zdravotním problémům obránce Slávie ve Spojených státech zůstává.
3: Chtěl zůstat u týmu, chce zůstat s hráčem a samozřejmě jsme to konzultovali ze Slaví a my jsme rádi, že vlastně je tady, že podpoří kluky, když nemůže na hřišti, tak prostě ten tým má ducha.
2: Těší generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda. V přípravě na šampionát Jurásek odehrál druhý poločas domácího zápasu s Kosovem, do generálky s Guatemalou nastoupil v New Jersey v základní sestavě a na trávníku vydržel 62 minut. Start na mistrovství světa si ale levonohý bek nepřipsal, před svým zraněním totiž úvodní duel s Jihokorejci proseděl mezi náhradníky. O tom, jak citelná Jurásková absence pro národní tým bude, mluvil pro radiožurnál Sport bývalý reprezentační obránce Michal Kadlec.
4: Tak já myslím, že to komplikace, protože měl hrát určitě ten druhý zápas. Potřebovali jsme tam dostat levou nohu, levý center, to má výborné i se dostává do zakončení, takže samozřejmě nějaký ten servis pro ty útočníky a tak dále. Tímhle odpadl. Je to určitě škoda jak pro něho, tak i pro český národák.
2: Kdo by teď podle vás mohl v Mexiku nastoupit na levém kraji obrany, asi se nabízejí hlavně Jaroslav Zelený a Alexander Sojka.
4: Myslím si, že tyhle dva musíme tam brát za mě levonohé hráče, tak jestli by to mohl být třeba Sadílek, který to třeba hrál dříve, nebo samozřejmě Lukáš Provod v nějaký konstelaci té sestavy. Potřebujeme využít každou situaci, každý moment, když budeme třeba na straně. Takže někdo, kdo má dobrou levou nohu, dobrý center, bych tam určitě byl rád.
2: Přiznává někdejší obránce národního týmu Michal Kadlec. Utkání Mexiko-Česko začne na Aztéckém stadionu ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času v přímém přenosu na této stanici. Z Texasu Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: 48 zemí, 104 zápasů a jen jeden vítěz.
1: Takové bude letošní mistrovství světa ve fotbale, ve kterém si po dlouhých 20 letech zahrají i Češi.
2: Je to úplně to nejvíce, myslím, co se dá asi i ve fotbale dosáhnout, takže se na to strašně těším, až to vypukne. Jsme v očekávání, jsme zvědaví, jaký ty zápasy budou a Euro bylo krásný a věřím tomu, že tenhle zážitek to ještě překoná.
0: Národní tým ve skupině čekají nevyzpytatelní soupeři a náročné cestování.
1: Do turnaje vstoupí v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Pak se v Atlantě utkají s Jihoafrickou republikou a následně v Mexico City s domácími Mexičany.
3: Je to obrovská příležitost pro všechny hráči se ukázat té největší fotbalové scéně a víme, co je ve hře. Myslím, že skupina je taky hratelná, takže chceme se na tom připravit co nejlíp, aby jsme se dostali dál do skupiny.
0: Fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
1: Přímé přenosy všech českých zápasů, postřehy reportérů přímo z dějiště i glosy našeho experta Pavla Horváta.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
5: Devět hodin a 30 minut. Zprávy a Pavel Prouza.
6: Profesi sportovců má nově vymezit zákon o sportu. Počítá třeba s úpravou financování nebo s prevencí manipulace sportovních soutěží skrze sázení. Zároveň má definovat pracovní vztahy profesionálních sportovců. Na zákoně pracují jak koaliční, tak i opoziční politici. Jeho finální podobu chtějí představit v září. Dnes v pražském Edenu začíná olympiáda dětí a mládeže. Na plochu nastoupí všichni sportovci a výpravy ze 14 krajů. Sportovci se utkají ve 23 disciplínách na 33 sportovištích po celé metropoli. Například na Chodově, v Řepích nebo v Podolí. Na zahajovací den je připravený i doprovodný kulturní program. Ministři zahraničí čtyř zemí Egypta, Turecka, Pákistánu a Saudské Arábie budou jednat v Káhiře o aktuální situaci na Blízkém východě. Schůzka se zaměří na posílení spolupráce, pokračující konflikt v Gaze nebo na americko-íránské vztahy. Kvarteto zemí sehrálo významnou roli při dosažení dohody mezi Spojenými státy a Íránem před několika dny. Britský následník trůnu princ William dnes slaví 44. narozeniny. Nejstarší syn krále Karla III. A jeho první manželky princezny Diany je jedním z nejoblíbenějších členů britské královské rodiny. Pracoval například u britského letectva jako pilot záchranného vrtulníku. Také se dlouhodobě angažuje v oblasti ochrany životního prostředí.
0: Sport.
6: Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do domácí velké ceny třídy Moto 2 ze druhého místa. V sobotní kvalifikaci byl rychlejší jen kolumbiec Alonso. Závod začne na okruhu v Brně ve 12 hodin 15 minut. Uslyšíte o něm živě na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. České volejbalistky nastoupí na závěr aktuálního turnaje Ligy národů proti Dominikánské republice. Utkání začne za necelou půl hodinu. Češky úvodní tři zápasy na Filipínách prohrály.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D7 na Chomutovsku a také na D1 za Divišovem. Na dálnici D7 z Chomutova směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Býtozeves. Na 58. kilometru leží v levém pruhu roztržená pneumatika z kamionu a vybočuje se. Pozor i na D1 z Brna směr Praha za sjezdem na Divišov. Na 40. kilometru je hlášený předjet na vozovce, v pravém pruhu je tam pytel z odpadky, také se musí vybočovat. V Praze pak vázne provoz na Štěrboholské spojice z Lanového na Černý most za sjezdem na Štěrboholi je omezení do jednoho pruhu. Kolona začíná kousek za Europarkem, je asi na 10 minut. A velmi silný provoz je stále na příjezdech na Masarykův okruh v Brně na velkou cenu silničních motocyklů. Hodně ucpané zůstávají příjezdy směrem z centra Brna od Živětína a plný je také příjezd na okruh od dálnice D1 od Kývalky. Naopak samotná D1 v okolí Kývalky a sjezdu na Masarykův okruh je průjezdná plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer čekáme od západu zejména v Čechách. Postupně oblačno, přechodně až zataženo a místy přeháňky nebo bouřky, doprovázet je mohou přívalové srážky, nárazy větru nebo kroupy. Teploty 30 až 35 stupňů na horách kolem 25. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Po Haiti a Turecku je také Tunisko týmem, který jistě skončí na fotbalovém mistrovství světa po základní skupině. Tunisané totiž po prohře 1-5 se Švédskem a dnes v noci porážce 0-4 s Japonskem nemají šanci dostat se ani na třetí místo ve skupině, které by mohlo znamenat postup. Dál posloucháte fotbalovou hodinku na radiožurnálu Sport. Už za moment budeme mluvit znovu o české reprezentaci 9 hodin 37 minut. Teď John Lennon.

0: Věřili v lepší pozici. O případný postup ze skupiny mistrovství světa ale musí čeští fotbalisté bojovat až do poslední chvíle. A závěrečný zápas základní fáze bude náročný. V Mexiku potřebují nad domácí reprezentací nejlépe vyhrát. České výkony na šampionátu zatím nejsou ideální a po minulé remíze s Jihoafrickou republikou otevřel jedno téma kapitán Ladislav Krejčí.
1: To je na tom si to mezi sebou vyhodnotit a i ze všema okolo, jestli to, jak se připravujeme, je správně, a nebo trošku něco upravit, aby tohle nescházelo.
2: Narážel Krejčí na skutečnost, že se na českých fotbalistech mimo jiného projevila únava, která pak ovlivňovala jejich výkon.
1: Máme všichni po sezónách, jsou to prostě dlouhé soutěže. Není to jenom o nás, to samozřejmě o všichni to mají stejný, ale trošku tomu dát chytrosti a přizpůsobit tomu času, ve kterém jsme.
2: Na šampionátu dochází ke kombinaci několika věcí, které musí realizační týmy řešit. Vedle přeletů na zápasy, změn časových pásem, nadmořské výšky a podobně, trénují Češi ve vysokých teplotách a vlhku v Texasu.
3: Tak samozřejmě debaty se vedou vždy v týmu mezi hráči a trenérem, mezi trenérem mnou. A vlastně jsme mluvili s Láďou Krejčím, co vlastně tím myslel, nebo jaký otázky si pokládá on. Ty samé otázky si možná pokládáme i my, aby jsme našli správnou cestu, jak to dotáhnout do konce.
2: Popisoval generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd, že je komunikace třeba i o dalším nastavení tréninků, včetně jejich délky.
4: Jsou to samozřejmě otázky do pranice, když to řeknu. Nemyslím si, že bychom tady ty tréninky měli delší než 70-75 minut, a to se týká i technicko-taktických tréninků.
2: Přibližoval asistent trenéra české fotbalové reprezentace Jan Suchopárek a hlavní kouč Miroslav Koubek mluvil o nastavení dalších tréninků už po souboji s Jihoafrickou republikou.
5: Určitě ty tréninky budou spíš taktického rázu než nějakého zátěžového rázu, takže jestli budou upravovat trénink, tak bude to mít tento směr, nebude to o herní nějaký zátěži, kondici, jak můžete mu to zatížit, anebo zase obráceně. Technická cvičení, taktická cvičení, tak spíš ten směr.
2: Jak se čeští fotbalisté dokáží připravit na klíčový zápas v Mexiku, se ukáže na Azteca stadionu v noci ze středy na čtvrtek českého času. A od 3 hodin u toho budete na této stanici v přímém přenosu. Z Texasu, Mirko Vasič, Radiožurnál.

Letošní mistrovství světa v tom běžném fotbale, který sledujeme, totiž sledují i lidé ve Spojených státech amerických, a to zdaleka nejen na stadionech a v oficiálních fanzónách. Některá města zavírají celé ulice a instalují velkooplošné obrazovky, aby tam Američané i návštěvníci z ciziny mohli šampionát společně sledovat. Náš zvláštní zpravodaj, na turnaj ochutnal tuhle atmosféru v San Jose v Kalifornii.

0: Dali své kempingové stoličky a do otevřených kufrů si sahají pro pivo anebo nealkoholické nápoje.
1: This is an alternative soccer stadium.
2: Tohle je alternativní fotbalový stadion a tam dole v hospodě mají příliš drahé pivo. Já jsem Holanďan, my za pivo neutrácíme zbytečně moc.
1: I'm Dutch, huh? We don't overspend on beer. Tailgating at 10 o'clock Saturday morning.
2: Takový fotbalový piknik v sobotu v 10 ráno, co víc si můžu přát. Požádal jsem o to přímo u FIFA a takhle to funguje. O co si řeknete, to dostanete.
0: Sarkasticky žertuje na účet svůj i Mezinárodní fotbalové federace René Heusen. Teď už i naturalizovaný Američan, ale jinak oranžově oblečený Holanďan a veterán světových šampionátů. Osobně navštívil zápasy na 5 mundialech. Poprvé v roce 1974, kdy prý v 6 letech taky poprvé kvůli fotbalu brečel po porážce Nizozemska ve finále s domácím Německem.
2: To byla moje první fotbalová jizva. Potom mě táta vzal v roce 1982 na mundial do Španělska, i když tam Nizozemsko nehrálo. Jeli jsme bez vstupenek, byla to součást dobrodružství. Táta neuměl španělsky, ale rukama, nohama se domluvil a koupil je za hotovost v 10. patře nějakého domu v Barceloně. U velkého stolu tam seděl obří Španěl s doutníkem v puse. Za 10-15 německých marek nám prodal lístky na zápas mladičkého Maradony, nebo na skvělé Brazilce se Sokratesem a Zikem. Bylo to úžasné mistrovství světa, úplně jiné než v současnosti.
0: Vzpomíná Holanďan René na šampionáty v době fotbalového romantismu i chuligánství a taky nizozemského vítězství na Euro 1988.
2: Dva roky na to jsme jeli do Itálie, taky nádherný světový šampionát, stále hodně chuligánství, hodně policistů. Kempovali jsme u Palerma, dohromady 15 000 nizozemských a 15 000 irských fanoušků. Byl tam takový útes a naši tam první den vyvěsili nizozemskou vlajku. Irové druhý den šli a dali tam místo toho svoji. Pak jsme jim to zas oplatili. Užili jsme si spoustu legrace.
0: René Heusen se pak ještě vypravil na zápasy mundialů 1994 a 98. Tady v USA a ve Francii. Ten letošní americký už ho ale neláká. Místo stadionu si ho radši vychutnává tady na pouličním fanfestu.
2: Měl jsem štěstí, že jsem mohl sledovat vývoj fotbalových šampionátů od doby přátelských rodinných turnajů přes dobu chuligánství, ale pořád s levnými vstupenkami, až po dnešek, kdy je turnaj pro elity. Proto lidi chodí zápasy sledovat na tyto pouliční párty. Jsem na Spojené státy hrdý, jak se posunuli. V tom roce 1994, jakmile jste se vzdálili od stadionu, tak nikdo nevěděl, o čem to mluvíte a proč si nesete nizozemskou vlajku. Teď si tu lidi šampionát vychutnávají.
0: Včetně Reného, který tady na parkovišti nad promenádou slaví nakonec 5 nizozemských gólů Švédsku. A jako fanoušek PSV Eindhoven má i vzkaz pro českého brankáře Matěje Kováře.
1: He's a player of my team, PSV Eindhoven. So Kovač, if you hear this, you gotta stay.
2: Kováři, jestli to slyšíš, musíš zůstat v Eindhovenu. Proč bys chodil někam do Fenerbahče? Až ho uvidíš, dej mu na mě číslo. My si o tom promluvíme.
0: Směje se René Heusen, živá encyklopedie zážitků ze světových šampionátů. Ze San Jose, Jan Kaliba, Radiožurnál.
3: A encyklopedii uslyšíte už za okamžik, tu Radiožurnálu Sport pochopitelně. Představíme vám dalšího účastníka fotbalového šampionátu. 9 hodin a 51 minut. Posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Stále vám připomínáme v naší encyklopedii, jaké národní týmy se účastní fotbalového mistrovství světa. A teď je tu další země, kterou představí Pavel Tilšar. Hezký den.
1: Pěknou neděli, začnu číslem 388 diváků, to je zhruba průměrná divácká návštěva nejvyšší fotbalové ligy na Kapverdách. Ano, necelé 400. I přesto tamní reprezentace poprvé v historii prošla na mistrovství světa, na kterém hned v prvním zápase šokovala svět. Kapverdy remizovaly se Španělskem 0-0 a takto na to reagoval jeden z kapverdských fanoušků.
2: Každou minutu na stadionu naše srdce bylo jako o závod, protože je to naše poprvé. Nikdo o nás včera nemluvil, ale dnes se o nás bude mluvit celou noc.
1: A to, jak obrovským outsiderem Kapverdy byli, a tedy i to, jak velkým překvapením remíza se Španělskem je, potvrzují slova naopak fanouška týmu z Pyrenejského poloostrova.
3: Je to šílený, jak jsme mohli remizovat 0-0. Máme výborný tým, ale 0-0 s Kapverdami. Respekt Kapverdám.
0: Reprezentace malých ostrovů u západního afrického pobřeží nabízí několik zajímavých příběhů. Jeden takový přinesl Roberto López, fotbalista, který se narodil v Irsku, irské matce a otci právě z Kapverd. Ten žil právě v Irsku, kde se živil jako hypoteční poradce a na částečný úvazek hrál za druholigové Bohemians.
1: V roce 2017 nabídl Shamrock Rovers Lópezovi profesionální smlouvu a tedy i šanci vzdát se zaměstnání, kterého nebavilo. A tím se dostal také do většího fotbalového povědomí. Náhodou tak na něj narazil i tehdejší trenér Kapverd Rui Aguas, který mu přes síť LinkedIn napsal zprávu, jenže López si myslel, že jde o spam, vzhledem k tomu, že byl vzkaz v portugalštině.
0: O 9 měsíců později trenér Aguas napsal Lópezovi znovu, cituji: Ahoj Roberto, měl jsi šanci si promyslet, co jsem ti napsal? López si portugalský text skopíroval do překladače a tam bylo napsáno: Hledáme nové hráče do týmu Kapverd, měl bys zájem se přihlásit. Lópezovi bylo trapně, už proto, že neodpověděl hned na první zprávu, hned ale napsal, že by se za Kapverdy chtěl hrát, což vzhledem k původu otce nebyl problém.
1: Celý příběh se uzavřel, když se Kapverdy poprvé v historii kvalifikovali na mistrovství světa a právě na něm v obraně v čele s Lópezem Kapverdy remizovali se Španělskem 0-0. A naše otázka v pravidelné encyklopedii je, zda víte, s kým dalším budou Kapverdy hrát v těch nadcházejících zápasech ve skupině světového šampionátu.
4: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Už dnes o půlnoci našeho času začne duel Kapverdy Uruguay a skupinu mistrovství světa africké ostrovy uzavřou za týden v sobotu utkáním proti Saudské Arábii.
0: Říká Pavel Tilšar, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: I v roce 2026 můžete na radiožurnálu Sport dál poslouchat pořad na síti.
4: Andrea Sestiny Hlaváčková si do své talk show zve opravdu velké hvězdy z tenisového světa.
5: Pravidelným hostem bývá někdejší světová čtyřka a Davis Cupový kapitán Tomáš Berdych.
6: Já ze své pozice já tam nic nevidím. Já nevidím, co se tam děje. Sedím.
7: Je pravda, že
6: úplně,
7: to je nejblbější místo na sledování.
6: Přesně tak. Jako, to si nemáme tady co skrývat. To je fakt nejhorší místo v hale nebo na jakýmkoliv v kurtu, je to prostě to nejhorší, co je.
4: Do pořadu na síti ale přichází i aktuální tenisové hvězdy.
8: Idol byla Maria, to by mě lákalo. Určitě bych zvolila i Serenu samozřejmě a hrozně moc jsem sledovala ráda Justin Henan.
9: Maria Šarapová, Serena Williams, Justin Henan, všechny si mohou zhálit telefony, protože Kateřina Siňáková by přijala vaši nabídku a myslím, že i s nima by si dokázala ten sem vyhrát.
5: Pořad na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkou ovšem není ryze tenisový.
4: Mohli jste tam slyšet třeba i jediného Čecha, který závodil ve Formuli 1.
10: Mým hostem je Tomáš Enge. Je vůbec něco, co bys neuměl řídit?
11: Jo, motorku. Motorku to moc nejde, protože to má málo kol, ale dostal jsem možnost jet na brněnském autodromu s Karlem Abrahamem, takže jsem se svezl. Je to zajímavý, ale já se toho strašně bojím.
5: Poslouchejte pořad na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
4: Na radiožurnálu Sport nebo v podcastu podcastových aplikacích.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
12: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 000. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
0: Blíží se 10. hodina a to znamená, že pro vás máme na Radiožurnálu Sport aktuální zprávy.
13: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy má Pavel Prouza.
14: Ukrajinský prezident Zelenský varoval před dalším masivním ruským úderem. Počet nakažených pohlavními chorobami v Česku roste, u žen můžou způsobit neplodnost. Němečtí fotbalisté porazili Pobřeží Slonoviny a na mistrovství světa mají po 12 letech jisté play-off. Nehoda překáží na dálnici D1 v omezení na průtahu Brnem směrem do Ostravy. Bude jasno až polojasno, od západu oblačno až zataženo a místy přehánky nebo bouřky, teploty do 35 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
14: Ukrajina očekává další ruský mohutný úder, ten má být podle Kremlu odpovědí na ukrajinské nálety, které vyřadily z provozu největší moskevskou rafinérii v Kapotně.
15: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu řekl, že Rusové připravili nový masivní úder. Obyvatelé Ukrajiny by proto měli být velmi ostražití a sledovat signály vzdušného poplachu. Zelenský také upozornil Bělorusko, že jakékoliv dodávky komponentů ruským zbrojovkám a paliva ruské armádě jsou podporou války a vtahují Minsk do konfliktu. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
14: Počet lidí, kteří se nakazí pohlavními chorobami, v Česku podle Státního zdravotního ústavu roste. Častěji onemocní muži než ženy. U žen jsou ale kvůli anatomii důsledky vážnější a pozdě léčená pohlavní choroba může způsobit neplodnost. Pokračuje gynekolog Tomáš Fajt.
16: Velmi málo kdy vidíme, že by u mužů s nějaké pohlavně přenosné infekce došlo k tedy destrukci možnosti reprodukce. Zatímco ty pánevní záněty dokážou ty vejcovody zdestruovat, takže jsou pak vlastně nefunkční.
14: Mezi časté příznaky pohlavní nemoci patří bolesti při močení nebo hnisavý výtok. Pražský fotbalový stadion Eden dnes zažije slavnostní zahájení olympiády dětí a mládeže. Praha jej hostí vůbec poprvé. Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů hlavní město posílilo tramvajové spoje a sportovci budou moct po celou dobu konání olympiády jezdit po Praze zdarma.
17: Hlavní město Praha jako spolupořadatel olympiády dětí a mládeže se přihlásilo k aktivní podpoře těch účastníků formou bezplatného cestování v MHD. Pražská MHD má skutečně co nabídnout a takováto ukázka účastníků olympiády dětí a mládeže skutečně udělá Praze dobrou reklamu.
14: Olympiáda nabídne 23 disciplín, ve kterých se mladí sportovci utkají na 33 sportovištích po celé metropoli, například na Chodově, v Řepích nebo v Podolí. Zpěvák a kytarista Sting dnes večer vystoupí v pražských Letňanech. Zakončí tak jubilejní 10. ročník hudebního festivalu Metronom.
18: A 70-letý Sting odehrál jen letos už 70 koncertů. Ten dnešní bude zároveň jeho 18. vystoupením v Česku během dosavadní kariéry. Fanoušci se mohou těšit na největší hity skupiny The Police, ale i na skladby z jeho solové tvorby. Získal za ně 17 cen Grammy. Jiří Štefl, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Německa vyhráli i svůj druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po Curaçao porazili i Pobřeží Slonoviny, tentokrát 2-1. Němci si tak zajistili postup do play-off, které si na světovém šampionátu zahrají poprvé od roku 2014. Proti africkému soupeři přitom museli skóre otáčet a o vítězství rozhodli až v úplném závěru. Své svěřence tak chválil německý kouč Julian Nagelsmann.
2: Důležité bylo, jak jsme k nepříznivému stavu přistoupili. Ve druhém poločase jsme náš výkon stupňovali a začali jsme víc napadat rozehrávku soupeře. Hráči prostě chtěli za každou cenu vyhrát, víc riskovali a dokázali to. To je důkaz jejich kvality, nejde o štěstí. Jsem za ně rád.
1: Ve skupině E ještě remizoval Ekvádor s Curaçaem 0-0. Ve skupině F Nizozemsko vyhrálo nad Švédskem 5-1 a Japonsko nad Tuniskem 4-0.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D1 v Brně a omezení na Štěrboholské spojce v Praze. Na dálnici D1 na průtahu Brnem čekejte zdržení v omezení u sjezdu na výstaviště, a to směrem z Prahy do Ostravy. Na kilometru 195 se srazila dvě osobní auta v levém pruhu. V místě oprav se tak nějakou dobu jezdilo pouze pravým pruhem. Podle záběru z kamer ŘSD ale před minutou auta odjela. Kolona z kilometru 194 se bude rozjíždět. Menší zdržení pak na D1 z Prahy do Brna čekejte i před omezením u sjezdu na Sázavu. Na 34. kilometru pracují silničáři. Fronta od Prahy má asi kilometr. V Praze vázne provoz na Štěrboholské spojice směrem z Černého na Lanový most za sjezdem na Běchovice. V místě stavby Pražského okruhu je teď zúžení pouze do jednoho pruhu. Menší fronta je asi na 5 minut. A na silnici 36 na Rychnovsku pozor na cestě z Borohrádku do Čestic. Asi na půli cesty řeší nehodu dvou osobních aut. Provoz řídí policisté Kyvadlově. Menší kolony se tvoří v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
14: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu, zejména v Čechách, postupně oblačno, přechodně až zataženo, místy přehánky nebo bouřky, doprovázet je mohou přívalové srážky, nárazy větru nebo kroupy. Teploty 30 až 35 stupňů, na horách kolem 25. Tolik zprávy.
0: A po 10. hodině na Radiožurnálu Sport nabízíme reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ješka, a tentokrát speciální epizodu natáčenou na fanouškovském festivalu Off-season na pražském výstavišti.
4: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
19: Krásný den, krásné dopoledne. Vítáme vás na sportovním festivalu Off-season. Mám velkou radost, že je tady se mnou můj kolega Karel Janů, který se mnou Kilometry pravidelně připravuje. Přivítejte ho ještě jednou potleskem.
20: Krásný den i ode mě, no a já samozřejmě velmi rád vítám šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa Jiřího Ješka.
19: Tak my si k tomu sedneme.
20: Teď nás tedy čeká, jak už bylo řečeno, necelá hodina věnovaná dvěma obrovským hvězdám českého týmu na letošních zimních olympijských a paralympijských hrách. Tak pojďme prosím úplně všichni, kdo jste sem za námi přišli, a koukám, že vás je docela dost, velkým potleskem přivítat běžkyni na lyžích a biatlonistku, trojnásobnou stříbrnou medailistku z paralympijských her v Miláně a Cortině Simonu Bubeničkovou.
19: Přivítání. Děkujeme.
20: A prosím, obrovský potlesk taky pro olympijského vítěze v rychlobruslení z Milána a Cortiny Metoděje Jílka.
19: Děkujeme za krásné uvítání. Mikrofony máme. Samozřejmě, že oba sportovci mají pro vás na ukázku i svoje olympijské a paralympijské medaile z Milana a Cortiny. Na začátek jednoduchá otázka pro vás oba, a začneme třeba i s Simonou. V jakém okamžiku vám definitivně došlo, že jste po hrách v Miláně a Cortině přišli do té situace, že jste se znali, stali známými sportovními osobnostmi, že jste velkými hvězdami, zvlášť vaší generace, protože oba jste velice mladí?
21: Tak já všem přeju krásné dopoledne a jinak pro mě to došlo, mě to došlo asi až po příjezdu domů, kde mě přivítal krásně můj městys a spousta fanoušků přišla. A tam mi to asi jako definitivně došlo, že asi to je teda pravda a opravdu se to stalo všechno.
19: Metoději.
22: Tak taky přeju krásný, hezký den všem a pro mě to asi přišlo nějak tak postupně, že nebyl jako jeden moment, kdy jsem si jako uvědomil, že prostě ten zájem o mě je velký, ale bylo to asi postupně a nějak jsem se pořád do toho dostával v průběhu těch měsíců po té olympiádě.
20: A když už jste oba dva zmínili ten velký zájem, samozřejmě ze všech stran, jsme moc rádi, že třeba jste dneska tady právě s námi a že se účastníte i natáčení Kilometrů Jiřího Ješka. Tak co se nejvíc změnilo, Simono, v tom vašem každodenním životě? Je to ten zájem lidí kolem vás nebo třeba soukromí? Musíte si ho víc hlídat?
21: No, to jsou asi přesně ty dvě věci, které to změnilo nejvíc a je to docela znát, když třeba jdu do školy a najednou jdem po ulici třeba se spolužečkama a tam lidi, tyjo, to byla ta Simona Bubeníčková, fakt to byla ona a někdo mě třeba zastaví a tak. Je to milý a spíš jako úplně hustý, že jsou to i starší lidi, třeba víc mám fanoušků mezi důchodcema mi přijde. Ale ne, je to fajn a příjemný, když takhle mě třeba poznají a pozdraví.
3: Počkej si mi, ale v tvém věku, a já to slyším od třeba lidí a holek kluků, kteří jsou přesně tak jako v tom teenagerovském věku, tak ty seš pro ně obrovskou inspirací a obrovskou hvězdou, tak cítíš právě to, že už dneska seš, jak se v angličtině říká, ten role model té svojí generace?
21: No, já to úplně asi tak necítím, nebo nevím, já to beru tak, že budu ráda, když můžu být pro někoho inspirací a budu ráda, když díky mně třeba děti začnou sportovat a i třeba začne být větší zájem o ten sport handicapovaných a ty děcka budou mít víc příležitostí se zapojit do klubu a sportovat. Asi tak to beru a budu jedině ráda, no, když budu tou inspirací.
20: A jak to teda má metodě Jílek a možná které skupiny věkové fanoušků oslovuje? Od těch nejmenších po ty nejstarší?
22: Tak asi od těch nejmenších po ty nejstarší. Já jsem za to hrozně rád, když právě vidím třeba i ty malé děti, které se mě, dejme tomu, nějak tak zhlížejí nebo mě vidí jak nějakého toho, dejme tomu, role modela, jak jste říkali, protože to je hrozně hezký a jsem rád, že podporuju takhle ty malé děti k tomu sportu, ať už je to jaký sport, nejen rychlobruslení, ale jakýkoliv sport, tak je důležitý, aby se všichni vlastně začali hýbat a dělali nějaký sport, který je baví a naplňuje, protože to je to zdraví, no, pro to tělo.
3: Mety, olympijské zlato je pro většinu sportovců nedosažitelný sen. Je to prostě maximum, co zvlášť v těch sportech, kterým se věnujeme, já jsem se věnoval, vy oba se věnujete, tak to olympijské zlato je naprostý vrchol. Jak s tím nakládáš, že si toho absolutního vrcholu dosáhnul už takhle brzo?
22: Tak já to pořád beru jako nějaký další krůček v té mé kariéře, že to nebude jako nějaký maximální vrchol, ale beru to jako nějaký potvrzení toho, že to, co děláme, funguje a jdem si prostě pro další a jdem vlastně dobět nějaký další milestone a takhle, no, takže no.
20: To říká metodě Jílek v dnešních kilometrech Jiřího Ješka. Teď zase jedna otázka na Simonu Bubeníčkovou. Simono, kdybyste se mohla vrátit na ty letošní hry a ještě u nich naposledy zůstaneme a znovu prožít jediný okamžik z nich, tak co by to bylo?
21: Tam vůbec nejde jako vytknout jeden jediný okamžik a celých těch 14 dní bylo úplně krásných a pořád se něco dělo. Tam fakt strašně rychle to uteklo a pořád bylo nad čím přemýšlet, na co se soustředit a jo, celý to bylo krásný, jako celý bych si to zopakovala.
3: A metodě Jílek má nějaký zážitek z Milána a Cortiny. Jeden takový, třeba úplně mimo sportovní, něco, na co budeš vzpomínat, když někdo ti připomene tu zlatou medaili a to dějiště v té Itálii.
22: Asi nějaký ten celý den z té olympijské vesnice, protože když jsem poprvé přijel, tak to vlastně bylo úplně něco jiného, než na co jsme zvyklí na nějakých světových pohárech, mistrovství světa a tak dále. Že to bylo fakt jako hezky udělané, bylo tam hrozně moc sportovců a hrozně moc věcí, co vlastně dělá, takže nějaký ten první den asi z té olympijské vesnice. No.
3: Pojďme na začátek vašich kariér. Kdy jste si poprvé řekli, že sport nebude jenom koníček, ale že to je něco, čemu chcete podřídit velkou část vašeho života, Simi?
21: U mě to bylo asi takový přirozený. Já si třeba pamatuju na takový moment, nebo momenty, kdy mi mamka vždycky opakovala, na prvním místě bude škola a pak až bude ten sport. A já jsem si vždycky jako v duchu říkala, ne, jako na prvním místě bude ten sport a pak nějak jako by ta škola. Ne, jako škola je samozřejmě důležitá a potřebuji něco vystudovat, ale tou školou tak nějak proplouvám a vždycky ten sport byl mě tak jako blíž a měla jsem ho radši a už od malička mě to strašně naplňovalo a bavilo a asi jsem tušila, jakože budu chtít se tomu naplno věnovat a určitě jako dlouho.
3: Ty jsi kvůli závažné nemoci vlastně od dětství postupně vlastně ztrácela zrak, až ve 14 letech si o něj přišla definitivně. Je ten sport něco, co vlastně
19: ti nahradí některé věci, o které člověk chtě nechtě s takovýmhle handicapem přijde, protože pro mě přesně ten sport bylo něco, když já jsem přišel o nohu, tak v podstatě ty momenty v životě, který jsem zjistil, že už třeba dělat nemůžu nebo je budu mít komplikovanější, tak o to víc jsem se snažil v těch sportech, kde jsem mohl vyniknout a kde mi to nepřekáželo, jsem se snažil dělat si radost. Tak je právě ten sport tou radostnou náplní tvýho života?
21: Jo, určitě. Jako mám sport v podstatě každodenní náplň toho života a pro mě ten sport byl něco, co bylo jasný, že chci, aby v mém životě zůstalo, i když oslepnu, a tak to i jako je a bylo. Takže sport zůstal jako přirozenou součástí mě a toho života a je to něco, na co se každý den těším a vůbec si nedokážu představit vlastně, co bych dělala, kdybych nesportovala.
20: To říká Simona Bubeničková. A jak to má tedy metodě Jílek, protože vím, že taky ta škola pořád ještě neustoupila a pořád tam zůstává, metodě je studentem vysoké školy.
22: Je to tak, no. Pro mě taky teda vždycky byl nějak tak sport na prvním místě a dostal se třeba uvolňoval z nějaký té střední školy, a já jsem právě mohl trénovat a cestovat na závody. No a teďka pořád studuju na vysoké škole na Karlově univerzitě na jako obor kondiční trenér. No a snažím se to nějak kombinovat a zatím to vychází a doufám, že to tak bude do dalších pár let, aby jsem to.
20: Jsou tam nějaké úlevy nebo olympijský vítěz trošku, co? Má tu pozici jinou nebo jsou naopak přísní? Takhle jsem to myslel.
22: Tak určitě něco, nějakou roli v tom hraje, ale musím pořád dodělat všechny ty věci, který vlastně dodělávají moji spolužáci, takže jediný v čem, tak jsou trochu levy nějaký ty absence, že tam mám individuální plán a můžu chybět 50%, ale občas to těch 50% není, tak místo toho udělám nějakou práci a takhle, no, ale vyloženě žádný velký levy tam nejsou.
19: Každý potřebuje na startu té svojí sportovní kariéry někoho, kdo je pro ně inspirací, kdo ho do toho sportu přivede. Tak Simono, kdo tobě ukázal tu krásu sportu, nebo to, že by to mohla být nádherná součást tvého života?
21: No určitě si myslím, jako u každého sportovce to byly rodiče, který prostě pokud nejsou příkladem tomu dítěti, tak to dítě nebude ten pohyb a sport brát jako tu přirozenou součást a my jsme se prostě od malička hýbali, chodili po horách, jezdili na kole, v zimě na lyže. A no, pak mě rodiče přihlásili do klubu, nejdřív do plaveckého, a pak v 10 letech jsem si sama pak vybrala to běžecké lyžování, takže určitě pro mě to byly ty rodiče, to základní.
19: A metoděj?
22: Tak já budu mít asi podobnou odpověď jako tady Simča, protože, jak říkala, tak za každým vlastně sportovcem vždycky stojí rodiče a bez nich by to nešlo. Takže rodiče mě vedli vždycky ke sportu už od malička a za těch pár let jsem zkusil hodně sportu a zůstalo u mě asi nejvíc to bruslení, takže tak.
20: Pojďme na další otázku na Simonu Bubeničkovou, která je tu s námi dnes na pódiu a jsme za to moc rádi. Ta kombinace běžeckého lyžování a biatlonu. Simono, čím vás to okouzlilo a od začátku byla bližší třeba střelba nebo jenom ten samotný pohyb na lyžích?
21: Doteď to asi tak mám, že mám radši to lyžování, ale ta střelba v tom biatlonu k tomu patří, ale já jsem se rozhodla kombinovat, protože to v podstatě takhle dělali všechny holky ze světového poháru. Ještě před pár lety totiž byl biatlon součástí FIS, Mezinárodní lyžařské federace, a biatlon se tak kombinoval s běžeckým lyžováním, para, běžeckým lyžováním a parabiatlonem. Před dvěma lety se to rozdělilo a už to je definitivně pod IBU, ale ty holky zůstaly u toho parabiatlonu a teď už je to teda těžší kombinovat, protože ne vždycky se ten kalendář úplně jakoby, aby se nekryl, takže občas se to kryje, ale jo, aspoň mám za tu sezonu možnost víc závodů, protože my zas úplně nemáme každý víkend světový pohár, Takže takhle aspoň do budoucna mám možnost jako více těch závodů objet a jo, jako oboje mě baví, oboje to je prostě lyžování, jen v tom biatlonu je prostě ta střelba, ve které já teda ještě nejsem úplně jako 100% vystřílená.
19: Jak často trénuješ střelbu? A vůbec, jak ta střelba probíhá pro někoho, kdyby vlastně ten parabiatlon neviděl, tak jak ta střelba probíhá u vás, kteří vlastně máte ten zrakový handicap?
21: Ta střelba byla krásně vidět třeba v České televizi, když byl záznam, tak my vlastně přijedeme normálně na stav, ale s rozdílem toho, že my nevozíme ty naše zbraně na zádech, ale máme je tam už připravený, jsou to erární zbraně a rozhodčí nám přidělí nějakou zbraň, my si k ní lehneme. A normálně střílíme, ale nemíříme samozřejmě očima, ale podle zvuku, podle sluchu. Mám na sobě sluchátka a ta zbraň je laserová a ten laserový paprsek přenáší do těch sluchátek zvuk. A čím blíž jsem ve středu toho terče, tak tím ten tón je vyšší. A prostě se musím strefit do toho středu samozřejmě. Takže to říká, asi tak to funguje.
20: To říká Simona Bubeničková. Otázka. Otázka na metodě je Jilka, rychlobruslení, i když Martina Sáblíková tady prošlapala tu cestu a je samozřejmě, myslím, hodně známá, tak pořád to není takový jako úplně masový sport, tak jak se k němu člověk vůbec dostane a jak je to možné, že se v něm potom stane nejlepším na světě?
22: Tak já jsem úplnou náhodou vlastně začal jezdit na kolečkových bruslích a jelikož tam jsem zažil nějaký slušný výsledky, tak jsem se rozhodl na to lední rychlobruslení, protože tam je ta možnost té olympiády a je to trochu větší sport, takže tak jsem se k tomu dostal. No.
20: Metoděj, já přidám tady krátkou osobní teďko svoji zkušenost. Moje starší dcera dělá jiné sporty, ale teď o víkendu byla na prvních závodech na kolečkových bruslích. A já jsem se o ní v životě tolik nebál, jako když odstartovala do hromadného závodu na 1 kilometr. Já jsem si myslel, že nikdo nemůže z těch dětí dojet zdravý. Takhle to Metoděj Jílek od malička neměl, že je to nebezpečné.
22: Každý sport je jako nebezpečné, hrozí tam nějaký riziko úrazu, riziko páru nebo tak a v nějakých je to trochu víc, v nějakých trochu míň, no, takže to kolečkový patří asi k trochu nebezpečnějším sportům, ale zase není to nic extrémního a pak, když jsme v tom jako profesionálním balíku a všichni lidi jako umí bruslit a jsou na to profesionálně trénovaní, tak to není zase tak hrozný.
19: Ten kolečkový sport, to kolečkové bruslení je ve světě už docela profesionální. Jezdí se fakt velké závody při těch největších třeba běžeckých maratonech. Vím, že si někde říkal, že velký závod je třeba den před závodem běžeckém v Berlíně při maratonu. Tak je větší celosvětově ta komunita v tom kolečkovém bruslení nebo na těch rychlých nožích?
22: Já bych řekl, že asi větší komunita celosvětové na kolečkovém rychlobruslení, jelikož je to o dost dostupnější sport než to lední. Vlastně nepotřebuje se žádná velká hala a ty nože jsou taky, jako potřebuje se nějaká velká hala, led a vlastně je to zimní sport a to kolečkový bruslení jde vlastně dělat poměrně kdekoliv a hlavně v těch nějakých, v té Jižní Americe, kde vlastně léto, dejme tomu celou dobu a je tam teplo, tak tam bruslí vlastně přes celý rok.
19: Ale ta motivace přestoupit na ty nože byla trošku i olympiádou, jako dostat se jednou na ty vysněné olympijské hry?
22: Hlavně olympiádou a věděl jsem vlastně, že to jde díky tomu, že ostatní rychlobruslaři, kteří vlastně byli nějak na vrcholu, tak taky přicházeli na ten let a vycházelo jim to hlavním jako příkladem asi novodobě je Bart Swings, který je vlastně taky olympijský vítěz na hromadném startu. Myslím, že z roku 2022, takže před 4 rokama taky vyhrál. Mm-hmm. A to byl asi hlavní spouštěč, že jsem věděl, že to je možný a tak jsem přešel a vyplatilo se to.
20: Nějaký sportovní vzor Simony Bubeničkové? Byl někdo takový, ke komu jste vzlížela?
21: Jo, spoustu takových je a z těch našich českých, no, koukali jsme vždycky prostě na všechny sporty v zimě, na biatlon, na běžecké lyžování a i na rychlobruslení a olympiádu a všechny sporty jsme vždycky sledovali, takže jako těch sportovců i doteď je jako mnohem víc. Jako.
19: Každý sportovec, když se dostane na ten vrchol a už má možnost opravdu přemýšlet, že já mám šanci vyhrát olympiádu nebo paralympiádu, tak si musí v hlavě taky sám sobě upřímně říct, v čem je jeho největší výhoda proti soupeřům. Máte něco takového, o čem víte a můžete to říct veřejně, že jste v tom fakt nejlepší na světě a třeba vám to jako zařídilo ty úspěchy teďko na posledních hrách v Miláně a Cortině? Mety.
22: Já jsem vycházel jako ze své přípravy. Ze své přípravy nejenom ten minulý rok, ale vlastně dejme tomu celý svůj život. A věděl jsem, že za poslední rok třeba na tu desítku jsem najel podle mě nejvíc kol v tempu na desítku z celého toho startovního pole a věřil jsem v to, že jsem vlastně jediný, kdo taký tempo dokáže udržet a to se vyplnilo. No. Takže asi pro mě to je nějaká ta, vychází ta konfidence z toho tréninku, který jsem udělal a že vím, že jsem to všechno dělal poctivě a že potom ani není vlastně nějaký prostor na nějakou velkou nervozitu.
19: To je super, že to říkáš. Protože tady je přesně vidět, že když člověk dělá něco v tom svém oboru, něco navíc, než se běžně dělá, tak se to musí někde projevit. A já jsem přesně měl to samý v té mý kariéře, že když jsem věděl, že za ten rok najedu o, já nevím, 3-4 tisíce kilometrů víc než ty soupeři, tak že mi to dává už na startu tu jistotu, nebo ne jistotu, ale takovou jaký uklidnění, že nějakou výhodu mám. V čem je výhoda Simony Bubeníčkové, když nastupuje na start? Taková ta vnitřní, co ti říká, jo, dneska bych mohla vyhrát.
21: U mě vůbec jako nevím, asi jedna výhoda, ale spíš to bude ten souvislý trénink právě. Jako už ty zkušenosti, co sbírám od nějakých žákovských, dorosteneckých závodů a věřit si prostě na to, že když budu dělat to, co mám, tak nějak to musí dopadnout a když se prostě budu cítit dobře, tak už vím, co mám dělat, takže asi jen udělat to, co mám, no, a s tím tréninkem to tak nějak snad přijde.
20: A když jenom navážu na to, co před chviličkou říkal Metoděj Jílek, když Metoděj jste stál na startu na olympiádě na těch 5 nebo 10 kilometrů, tak opravdu to člověk tak vnímá, jestli jsem to dobře pochopil, že to je závod o vás, že to je o tom, co jste vy natrénoval, že to je spíš, my s Jirkou si hodně bavíme o běhání a o cyklistice, takže to je spíš vlastně taková časovka individuální, že prostě vlastně Metoděj Jílek jede proti Metoději Jílkovi a pak se uvidí, na co to klapne, nebo tam ti soupeři někde v hlavě jsou.
22: Já nad tím, je to vlastně závod sám proti sobě, ale já nad tím nějak tak nepřemýšlím, já vždycky jako přemýšlím, ale zase na druhou stranu tam jsou i ty ostatní soupeře, který musím porazit. Já chci zjet co nejlepší výkon, co dokážu, ale pak tam je ten druhý faktor toho, že tam jsou ty soupeři a i když zjedu to, co nejlepší, co dokážu, tak ten soupeř mě dokáže porazit. Takže je hrozně těžký nad tím takhle přemýšlet, ale když třeba na tu desítku jsem věděl, že nastupoval jsem tam jako největší favorit, věděl jsem, že když zajdu to nejlepší, co dokážu, tak by to mělo z největší pravděpodobností stačit na výhru, takže tak jsem nad tím asi přemýšlel. No.
19: I když je sportovec sebevědomější, když přijde na ten start s tím, že opravdu má za sebou super trénink a zůstal zdravý a že tam je velká šance na to vítězství, tak stejně každý z nás se potřebuje o někoho opřít těsně před tím startem. Je to pro tebe, Simono, trasérka, se kterou běháš, se kterým běháš, anebo je to spíš trenér třeba, který ti dá takový to poslední pomazání před tím startem, než se odebereš přímo na tu startovní čáru. Protože s trasérem, se kterým člověk absolvuje ten závod, se můžete vlastně pozbuzovat i během toho, ne?
21: No, určitě, no. Jako David, ten mě může pozbuzovat i na trati. Když to stíhá a to, ale...
19: Když to stíhá.
21: No, ale jako před tím startem já jsem takovej jako člověk, který je zavřený do sebe a moc úplně nikoho k sobě nepouštím a spíš jsem tak jako sama se svýma myšlenkama těsně před startem mě akorát fyzioterapeutka proklepe nohy a já řeknu, co potřebuju a jdu na start, no.
19: Mně se líbilo, že jsi říkala, že trasér tě, když tě stíhá, stane se někdy, že přijde závod, že ty musíš pozbuzovat jeho, abyste vůbec jako dojeli do cíle spolu.
21: Jako naštěstí se to ještě nestalo, no, ale samozřejmě jsou dny, kdy třeba není úplně ve 100% formě a já se cítím jako hodně dobře, tak furt mi tak nějak stíhá, ale už vnímám, že nemá tu rezervu úplně. Ale nemůžu zase mluvit úplně za něj, no, takže nevím, jak se úplně přesně cítí, ale samozřejmě musí být ještě o level vejš, aby u toho stíhal mluvit a právě i mě třeba trošku pozbudit někdy do kopce.
19: Ke komu si chodí pro uklidnění před startem metodě Jílek?
22: Já tam asi tak podobně, jako já se spíš soustředím jako na výkon před nějakým tím závodem na ledě, protože tam vlastně to je, jak jsem říkal, no, tam to je závod sám se sebou, je to nějaký dodržování té techniky a těch stanovných kol a rád se soustředím na tohle z toho, ale potom, když vlastně závím na těch kolečkovým rychlobrusení, tak tam to je dost o taktice, což úplně nejde ovlivnit nějakým tím tréninkem a člověk se díky tomu dostane, může dostat do o dost větší nervozity, tak tam je taky trochu jiný postup při té přípravě před tím závodem, no.
19: Já na to navážu. Rychlobruslení je sport, kde fakt rozhodují desetiny, někdy setiny sekundy, jo? Zvlášť na tom ledě. Jak pracuješ s vědomím, že jedno zaškobrtnutí ti může udělat třeba rozdíl mezi čtvrtým místem a zlatou olympijskou medailí? Připravuješ se na to nějak speciálně, třeba s nějakým i psychologem sportovním?
22: Psychologa sportovně nemám, všechno to vlastně jak tak zatím zvládám sám a dokud to budu, tak asi nebudu potřebovat. Ale vím, že to je dobrý téma do budoucna, že kdyby prostě jako stát se může cokoliv a nikdy nevím, jestli jako do budoucna ho nebudu potřebovat, takže nikdy neříkám nikdy. No ale právě na tom ledě to je ještě v pohodě, protože tam se to jde jako nějak tak na těch 10 kilometrů tam máte 25 kol, když v jedné zatáčce zaškobrtnete, tak to je dejme tomu nahnat zpátky. Horší jsou pak v tom ty sprinty, kde a každý zaškobrtnutí může dělat rozdíl 5 míst. No a jak jsem říkal, no na těch kolečkách tam o dost větší roli hraje nějaká taktika v tom závodě, protože to je hromadný start a tam každá chyba dělá, jestli vyhrajete závod anebo skončíte mimo top 10. No.
20: Metodě Jílek a Simona Bubeničková jsou dnes s námi v kilometrech Jiřího Ježka. Simono, jedno zaškobrtnutí, co to může znamenat, to asi zní povědomně, ne?
21: To zní a nezní to moc příjemně.
20: Za to se omlouvám, ale chtěl jsem takhle navázat.
19: Ne, já si nedovedu vůbec představit, jít si třeba s nějakým trasérem zaběhat a mít přitom třeba pásku přes oči nebo takové ty zatemněné brýle. Já bych to prostě nedal. Já mám co dělat s tou nohou, když jdu běhat sám a je tam nějaký nerovný povrch, abych nezaškobrtnul. Ty samozřejmě s tím handicapem žiješ jako celý život, od rána, co se probudíš a jdeš si vyčistit zuby, tak prostě člověk bojuje s tím, že vlastně jako má to v tom životě strašně těžký. Je to v tom sportu nějak jiný? Přijdeš si s tím trasérem absolutně jistá, to mi řekni, anebo je tam prostě, jako když my zavřeme oči a prostě ta nějaká nejistota tam je?
21: Já už to v tuhle chvíli asi neberu vůbec jako nějaký můj handicap. My jsme se o tom nedávno bavili s mamkou, že už vlastně je to i možná trošku strašidelný, že to berem tak jako normálně, že to tak prostě je. A i tím, jak mám skvělou podporu toho mýho blízkého okolí a rodiny, tak kamarádů tak vůbec si jako neuvědomuju, že jsem nějakým způsobem jiná. A dělám spoustu věcí stejně jako dělají zdraví. Takže já to beru jako normálně a už si jsem jako s tím svým handicapem jako řeknu, nebudu říkat 100%, ale na 99% takový stá, no.
19: Takže i když se na těch běžkách řítíš z nějakého sjezdu, tak tam není větší strach, než ho má třeba, já nevím, běžkař, který vidí, protože já bych měl strach i po rovině na běžkách, jo. A není tam prostě nějaká větší obava. Bereš to jako prostě, jo, tady jasně, tady sjedem tu pravotočivou zatáčku a v pohodě si odšlapu tu zatáčku na tom sněhu a jedu dál. Prostě nějaký strach tam není.
21: Tak samozřejmě, když třeba jedem nějaký takovouhle trať jako poprvý, tak je tam trošku větší respekt a zrovna třeba ve Val di Fiemme jsou ty tratě poměrně těžký. Těžký výjezdy, ale i těžký technický sjezdy. Takže prostě, když se to najíždíme poprvé na nějakém tréninku, tak jsme samozřejmě opatrnější. Mám k tomu nějaký respekt, ale David Trasser mi to na začátku vždycky popíše, jako, jak zhruba ten cest vypadá. A on to jako už relativně zvládne jako zhodnotit, jestli jo, jestli to zvládnu, nebo jestli už ještě nikdy jsme nic takového horšího nejeli. A musím říct, že teda máme jako relativně dobrý trénink z kolečkových lyží, kde je to teda ještě jako mnohem horší padat na asfalt, než na ten sníh, no.
6: To si vůbec nedovedu představit na kolečkových lyžích.
19: Já jsem vždycky kamarádům, které jsme měli třeba v tom paralympijském cyklistickém týmu a byli to ty zrakově handicapovaní, kteří měli skvělého vždycky pilota, bývalého profesionála cyklistu na tom tandemu, tak jsem vždycky těm kamarádům říkal, buďte rádi, že vůbec nevidíte, jako kudy vás protáh v tom spurtu, v tom pelotonu, jo, co se tam dělo, nebo když se závodilo na dráze, buďte rádi, že nevidíte, co tam s váma ten pilot dělá, tak může být i tohle vlastně ta rada, vlastně to neřešit a absolutně se odevzdat tomu svému trasérovi.
21: Asi jo, jako musí tam být mezi náma takováhle důvěra a spousta lidí mi taky říká, jako to, kdybys to viděla, tak to nesjedeš. Ale ne, jako já trasérovi svýmu věřím a musí to být jako vynikající lyžař, on nesmí mít sám se sebou problém s tím lyžováním, protože kdyby on měl problém ve sjezdu, tak já to cítím, že je prostě takový nestabilní a kdyby spadl on, tak samozřejmě spadnu i já, no, takže on to musí být vynikající lyžař. Musí si být jistý v těch sjezdech a s tou technikou a pak já mu prostě musím věřit. No.
20: Simona Bubinčková a taky Metodě Jílek dnes jsou tu jednak s námi na festivalu Offseason a jednak taky jsou hosty kilometrů Jiřího Ješka. Pojďme na kolo, protože my si o něm přeci jenom povídáme ze všeho nejradši a zdá se mi, aspoň jsem to tak pochopil, že k němu máte oba dva vztah. Tak Metodě Jílku, co silniční kolo? Je to nějaký vhodný doplněk v tuhle chvíli k vašim sportům?
22: Tak určitě, kolo patří mezi hlavní vlastně nějaký prostředky té přípravy, ať už letní, tak i zimní. A jsem trávím na ně hrozně moc hodin týdně, měsíčně, takže jo, kolo patří vlastně skoro ke každodenní činnosti dne.
20: A třeba cyklistika je i sport, kde se dá v něčem taky, nevím, tréninkově, nebo pokud jde o stravu nebo regeneraci, dá se tam třeba taky nějakým způsobem i hledat inspiraci?
22: Určitě, ono to je vlastně, dejme tomu, podobný sport, i když se to jezdí na dost delší vzdálenosti, tak pořád to je nějaký vytrvalostní sport a ta cyklistika má trochu větší budget, jako jak třeba to lední rychlobruseň, tak tam jsou ty týmy trochu dál a jdou z toho okoukat nějaké věci.
19: Ty trénuješ Metoději v mezinárodní tréninkové skupině, ve které jsou sportovci z různých zemí a dneska právě třeba v té profesionální cyklistice, v těch profesionálních týmech je obrovský důraz na nejmodernější technologie, na měření vlastně téměř jakýchkoliv hodnot, které v lidském těle změřit jdou. Stejný důraz je na perfektní stravu, stejný důraz je na regeneraci. Je právě tohle ten důvod, proč si šel do té tréninkové skupiny mezinárodní, aby si mohl využívat vlastně ty nejmodernější poznatky?
22: To je dost dobrá otázka. My se úplně určitě měříme vlastně všechny možné věci, co jdou, ale pořád je hlavním, jako za mě, hlavním jako nejlepším ukazatelem to je své tělo a ten svůj pocit. Pokud to má člověk dobře vytrénovaný, dokáže věřit svýmu tělu a pak jako sekundárně, jaký vlastně ty poznatky jsou, ty data z těch různých testů, z těch monitorů a tohle. Takže člověk by měl vždycky věřit první a naslouchat to své tělo a potom se dívat na ty data.
19: Teď jsem se chtěl zeptat Simony, jak moc kouká na Garmin, ale promiň, to byla blbá otázka, ale jak moc sleduješ tyhle ty hodnoty vlastně v tom tréninku a jak moc ta profesionalita, kterou dneska sledujeme právě třeba v té profesionální cyklistice, už je i v tom paralympijském sportu?
21: Jo, tak my se samozřejmě taky snažíme sledovat všechny možné data a základem je u nás jako ten srdeční tep. A já to samozřejmě sleduju, kontroluji si to, ale přesně jak to říkal Metoděj, i tak se mě to snaží trenérka jako učit. První prostě dát důraz na ten pocit a vnímat to tělo, protože někdy se člověk cítí prostě perfektně a hodinky mu ukazujou, že se vyspal úplně hrozně, má nízký VSTčko a všechno možný a měl by jít regenerovat a přitom on se cítí, jak kdyby mohl vyhrát mistrovství světa. A někdy je to přesně naopak, takže jo, samozřejmě sledovat to a dá se z toho vyčíst spousta věcí, ale ten pocit je důležitý, no.
20: Tak zástupci mladé generace, vypadá to trošku, tady boříte mýty, nejste takoví ti lidé, kteří se ráno podívají na ty hodinky a podle toho čísla, které tam svítí, se dozvíte, jestli jste se vyspali dobře nebo špatně. Vypadá to, že to máte spíš obráceně. Je to tak metodě?
22: Ne, tak určitě, já to beru jako nějaký faktor, který mě vlastně utvrzuje v tom mým pocitu a neopak, nebo naopak vyvracuje, ale já to spíš beru jako nějakou sekundární kontrolu k tomu mýmu pocitu, no.
19: Oba se věnujete sportu na maximální úrovni, jak to jde. Co všechno jste ochotný oproti vašim vrstevníkům obětovat pro to, abyste byli nejlepší v tom, co děláte? Simono, sleduješ třeba, co dělají tvoje kamarádky a co ty, ne, nechci říct nemůžeš dělat, ale vlastně nechceš dělat pro to, aby si byla pořád na té úrovni, na který seš a jednou třeba tu zlatou medaili z té paralympiády přivezla?
21: Já teda musím říct, že se asi obklupuju lidma, kteří mají takový podobný smýšlení jako já a spolužačky, který mám, a nebo kamarádky, tak ty jsou taky sportovkyně a mají takový podobný životní styl jako já a žijou tím sportem, nedělají blbosti, ale zároveň se dokážou bavit a je s nima sranda. Takže to asi sdílíme podobně a nevnímám to nějak, že bych se omezovala oproti ostatním. A jo, samozřejmě jako pak někdo, když chodí na nějaký party a dá si každý pátek nějakou session s kámošema v hospodě a to, tak to úplně se neslučuje s tím sportovním životem, ale já z toho svého okolí jako nevnímám, no, že bych byla nějak extra pozadu oproti nim.
20: A Metodílek taky nemá pocit, že by o něco přicházel, tím spíš, že ještě se mi zdá, že tou kombinací rychlobruslení a těch koleček, že tam zas tak dlouhá pauza Metoděj mezi tím asi není, ne? Zas tak dlouhé dovolené nebývají.
22: Tak já mám vlastně hlavně taky tým, kde vlastně s kterým trénuju a je tam spoustu lidí, kteří vlastně mají stejný tréninkový program a jsme tam, je tam skvělá parta a no, máme, jelikož máme ten stejný tréninkový program, tak většinou máme stejný volná tohle, takže s nimi je fakt je skvělý trávit čas a dokážem si to i užít, no.
19: Dobře, nejste ti, kteří by trávili víkendy a večery na party. Jak relaxujete, Mety? Kde si odpočineš jak psychicky, tak fyzicky nejvíc v průběhu roku? A teď se nebavíme o dovolené, kde člověk vypne úplně, ale v tom průběhu roku stejně každý den potřebujeme v tom tréninku najít nějakou chvíli, kdy relaxujeme. Ať je to u televize, u nějaké počítačové hry, někdo čte. Co tobě nejvíc dává energii zpátky?
22: Tak asi po nějakém jako náročném tréninkovém týdnu, který je v tom roku dost, tak nejradši prostě ležím asi celý den doma, dívám se na nějaký filmy, hru počítačové hry. A nebo když vlastně mám nějakou energii, tak rád si půjdu zahrát nějaký jiný sport, například basket, golf, a to je taky nějaká další relaxace a vlastně se úplně odtrhnu od nějakého toho stereotypu, toho bruslení, kola nebo posilovny a vyzkouším si něco jiného.
19: Simi, co tobě dělá radost v tom tréninkovém procesu?
21: Jo, já to mám dost podobně, jako když jsem hodně unavená, tak si nejradši vrstě lehnu do postele, zapnu telefon a scrolluju nebo něco takového. A jinak strašně ráda chodím do přírody, do lesa, někam na turistiku, na procházky, něco takového, takže přesně trávit takhle nějakým jiným sportem. Já teda úplně nemůžu hrát nějaký míčový hry, ale takhle někde v přírodě bejt a s kámošema, s rodinou, tak to je super relaxace.
19: Simona Bubeníčková a Metoděj Jílek jsou hosty Kilometry Jiřího Ježka. Před tím, než dáme prostor vám, našim divákům a posluchačům tady na výstavišti na festivalu Off Season, tak ode mě poslední otázka. Kdybyste měli poradit vašim vrstevníkům, mladým sportovcům, kteří ještě třeba toho úspěchu nedosáhli, věc, kterou dnešní věda nebo moderní příprava potvrdili a vaše generace bere jako samozřejmost, co by to bylo, co vám pomohlo v tom sportu nejvíc se dostat na ten vrchol? Mety.
22: Tak Za mě to byla asi nějaká ta disciplína, ty věci, co jsem tomu jako sportu obětoval, ale nedokázal bych jsem to, pokud by mě ten sport nedobavil. Když jsem zatím jako nevěděl smysl, proč to dělám, tak bych jsem to nedělal. Takže asi najít nějaký smysl, proč to děláte, proč vás to baví, proč tomu chcete být dobří a pak podle toho vlastně nějak tak upravit ten svůj život a ty své cíle, no.
19: Simi.
21: Jo, bude to určitě dost podobný, co říkal Metoděj. Já bych řekla, že ten člověk, ten malý sportovec musí chtít on, musí si být jistý, že tohle to chce dělat, je to to, co ho bude bavit. A pak prostě jenom vydržet, no, a být konzistentní a vědět, že když se nedostaví ten úspěch hned, tak to nevadí, ale důležitý je, jak ten sportovec bude vyspělej v dospělosti a jak se mu bude dařit na té nejvyšší úrovni. Takže vydržet a v tom tréninku pokračovat a ať si to užívá tu cestu, no.
19: Tak věřím, že oba dva jste asi dali důležitou inspiraci mladým sportovcům. Teď je čas pro vás, naši milí posluchači. Pokud máte nějaký dotaz na Metoděje nebo na Simonu, tak tady přiskočte k jednomu z těch dvou mikrofonů, které tady máme.
7: Tak dobrý den. Já bych se chtěl zeptat asi na dvě otázky na Metoděje. A to je k olympijským hrám, jestli vlastně ta jeho poslední disciplína, ten hromadný start, jestli v ní vidí jako budoucnost na nějakých velkých tak světových závodech, protože kolem lidí z našeho okolí jsme to úplně nemoc nepochopili, ten formát. A nevíme, jestli by to mělo být jako takový ten zlatý hřeb toho celkového sportu. A jestli si ještě pohrával s myšlenkou před tím závodem, že by nastavil stejnou taktiku jako soupeř, který vlastně vyhrál to olympijské zlato. Děkuju.
22: Ten master, to, co jste viděli vlastně na olympiádě, nebyl nějaký úplně nejlepší vizuál toho, ty disciplíny, a nebylo to nejlepší propagace vlastně na těch olympijských hrách. Bohužel ten závod se odehrával úplně, dejme tomu, zvláštně. Moc mě to mrzí, protože vlastně celý ten balík vlastně nespolupracoval a nechal si tak, nejme tomu, hloupě odjet tu vedoucí dvojici. Ale od příštího roku by se měl měnit koncept toho závodu a mění se to vlastně na eliminační závod, což znamená, že každý kolo poslední člověk, který projede čárou, bude eliminován a do cíle jde nějakých 5 lidí a vlastně bude to 1, 2, 3 v projetí cíle. A což je vlastně přejatý koncept z kolečkového rychlobrusení, kde vlastně takhle se jezdí už desítky let. A uvidíme, jak to bude fungovat na ledě, protože to je občas dost fyzický a ty kontakty a nějaký pády k tomu patří, protože každý vlastně se tam bojuje o pozice. No a k té strategii, určitě jsem měl strategii odjet. Nečekal jsem, že se to povede tak brzo. Chtěl jsem odjet po první polovině závodu, kdy vlastně už by ten balík byl nějak tak unavený a lidi by nemuseli stahovat. Ale jak říkám, no, bylo to fakt podivný závod, tohle se normálně neděje a po tom, co jsem se i vlastně bavil s vítězem, s Jurtem Bergsmou, který vlastně zahájil ten útok, tak on ani v tu danou chvíli nechtěl odjet, chtěl spíš jenom rozhýbat závod, aby se to nějak tak, aby se začalo jet, takže tak.
8: Dobrý den, já bych měla dotazy dva na Simonu. První, jestli je dostatečné množství, kde může trénovat právě střelbu do biatlonu. A druhá otázka, jestli váš trasér po dobu závodu mluví pořád, abyste byla orientovaná, a protože k jeho výkonu sportovnímu to je plus. Děkuju.
21: Tak k té první otázce. Já v našem okolí mám nejbližší střelnici v Česku. V Čechách v Jilemnici.

0: Vlašková dráha se Střelnicí a tam to zázemí taky je fajn. A ten trasér, jo, ten musí mluvit pořád, protože jakmile i třeba na 3 vteřiny přestane mluvit, tak už prostě začínám třeba trošku víc odbočovat a jo, já potřebuji prostě neustálý nějaký zvuk a podle toho, odkud jako slyším ten zvuk vycházet, tak za tím trasérem, za tím zvukem jedu, no. Takže kdyby nikdo nemluvil, tak bych třeba najela do tribun, nebo tak.
1: Zdravím, dobrý den, Martin Šabatka. Já bych měl dotaz na oba. Jak moc velký problém vám dělá přecházet z normálního náčiní na kolečkový náčiní, anebo jestli už je to vlastně taková druhá přirozenost pro vás?
2: Tak pro mě, já vlastně jsem na těch kolečkových brusích začínal a začátku mi dělalo problém vlastně přijít na ten led, ale čím víc to dělám, tím ty přechody jsou dost jednodušší a my vlastně i kolikrát v té zimní sezóně přejdem zase na kolečka, nebo pak v té letní sezóně přejdem na led a vlastně přecházíme co nejvíc a teďka se dokážu dostat vlastně, aby jsem byl fully confident jako v té dané disciplíně, tak mi to trvá týden až dva, což není za stolik, prostě předtím to byl měsíc víceméně, takže ten čas se jako dost zkracuje a už po prvním tréninku dokážu být hodně, hodně confident na, buď to na ledě nebo na kolečkách. A musím pravdu říct, že teďka mi větší problém dělá přijít z ledu na kolečka, než právě z koleček na led.
3: Tak děkujeme moc. Čas našeho pořadu a našeho prostoru tady na festivalu Off-Season se naplnil. Děkujeme za krásnou atmosféru a díky samozřejmě našim hostům. Našimi hosty byla 4násobná paralympijská medailistka z Milána a Cortiny Simona Bobeníčková. A zlatý a stříbrný medailista z olympijských her Miláně a Cortině rychlobrusář Metoděj Jílek. Já díky mému kolegovi Karlu Janu.
4: A já moc děkuji Jiřímu Ješkovi a poslouchejte Kilometry, užívejte si festival a děkujeme, že jste přišli.

10 hodin 53 minut posloucháte radiožurnál Sport. Tenistky Lindu Noskovou a Marii Bouskovou čekají na okruhu WTA zápasy o titul. Nosková nastoupí v Berlíně krátce popoledně proti Američance Jessice Pegulové. Bousková pak bude hrát ve finále turnaje v anglickém Nottinghamu s jinou hráčkou ze Spojených států Emou Navarovou. I o tom uslyšíte pochopitelně na radiožurnálu Sport.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslovení Zuzana Majerová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle s ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénoval.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co jsme pak šli ještě před tím, že půjdem dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já jsem se nejdřív najíst a pak jsem to schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopni vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Radiožurnál 11 hodin. A další zprávy s Kateřinou Celsilcovou.
7: Hasiči včera kvůli silným bouřkám vyjížděli hlavně ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Okupační správa Krymu zastavila prodej pohonných hmot veřejnosti. Fotbalisté Nizozemská a Japonska se přiblížili k postupu do play-off mistrovství světa. Omezení brzdí provoz v Praze na Štěrboholské spojce u sjezdu na Běchovice. A bude jasno až polojasno od západu. Oblačno je zataženo, místy přehánky nebo bouřky, teploty až 35 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Hasiči během včerejšího odpoledne vyjeli kvůli bouřkám k více než 700 událostí. Nejvíce výjezdů hlásí hasiči ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Informovali o tom na sociální síti X. Nejčastěji lidem pomáhali s odčerpáváním vody anebo odstraňováním popadaných stromů. Nejvíce zasaženou oblastí bylo ve středních Čechách večer Říčansko. Odpoledne měli hasiči nejvíce výjezdů na Příbramsku, říká mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora.
8: Příbramští hasiči vyjeli na volání ke dvou osobám, které uvízly v altánu a nebyly se schopny z altánu dostat po tom, co z pole přiteklo velké množství vody a bláta.
7: Hasiči museli lidi z altánu zachraňovat ve člunu. Pokud mají lidé po včerejší bouřce ve své blízkosti poničené stromy, můžou se obrátit na hasiče. Sýkora ale dodává, že hasiči můžou pomoci jen pokud stromy ohrožují bezpečnost. Výstraha před silnými bouřkami platí na většině území Česka i dnes. Zpráva na ruském okupovaném poloostrově Krym zakázala prodej pohonných hmot na všech čerpacích stanicích. Paliva zůstanou vyhrazená jen pro vládní orgány. Na síti Telegram to oznámil Moskvou dosazený šéf Krymu Sergej Aksionov. Vyzval ale k zachování klidu. Důvodem nedostatku paliv jsou ukrajinské útoky na ropná zařízení v Rusku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes oznámil, že Ukrajina na Krymu a v Krasnodarském kraji dnes zasáhla ropná, logistická a vojenská zařízení. Světový svátek hudby oslaví dnes muzikanti v Českých Budějovicích. V dominikánském klášteře zahraje od 17 hodin kytarový orchestr. Koncert zahájí kytarové duo Pavel Štefal, Emanuel Kiml. Štefal k programu říká.
9: Naše duo zahraje skladbu od Enrika Granadose a vyvrcholením tohoto dne bude plzeňský kytarový orchestr Crazy Strings, který hraje skladby od starých mistrů až po filmovou hudbu. Dokonce zapojil i bicí nástroje.
0: Sport.
10: Fotbalisté Japonska a Nizozemska se ve skupině F mistrovství světa přiblížili k postupu do vyřazovací části. Po úvodní vzájemné remíze oba týmy vyhráli. Japonci zvítězili nad Tuniskem 4-0, Nizozemci nad Švédskem 5-1. Do play-off už prošlo Německo, když porazilo Pobřeží Slonoviny 2-1 a Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0. Motocyklista Filip Salač vyjede do Velké ceny České republiky ze druhé pozice. Závod kategorie Moto 2 odstartuje ve 12 hodin a 15 minut. Program na Masarykově okruhu už před chvílí začal, zahájili jeho jezdci ve třídě Moto 3. V Brně je u toho reportér David Nekvinda.
11: Jestli třídy Moto 3 jsou teď v prvním ze 16 kol, které na brněnském Masarykově okruhu absolvují, do čela se v úvodu závodu dostal Španěl Giles, který startoval z druhého místa, překonal Almancu, který tedy startoval z pole position, ale jsme opravdu tedy stále v prvním kole z 16. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na D1 u Bělotína a také u sjezdu na Sázavu. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Olomouce a Brna čekejte kolony u Bělotína a hranic na Moravě. Na kilometru 312 ruší dlouhodobé omezení, teď se projíždí pouze jedním pruhem a ta kolona má asi 4 kilometry a zdržení od Ostravy na Brno je asi 20 minut. V opačném směru, to znamená do Ostravy, se zúžením projíždí plynule. Zdržení pak čekejte na D1 i z Prahy do Brna, to před omezením u sjezdu na Sázavu. Na 34. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu, průjezdní je tam pouze levý pruh, fronta má asi 2 kilometry, čekejte 10 minut navíc. A v Praze vázne provoz na Štěrboholské spojice směrem z Černého na Lanový most za sjezdem na Běchovice v místě stavby Pražského okruhu je také omezení do jednoho pruhu, tam ta fronta je asi na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer, ale čekáme od západu, hlavně v Čechách, postupně pak všude oblačno, přechodně až zataženo, místy přehánky anebo opět bouřky. Doprovázet je můžou přívalové srážky, nárazy větru anebo kroupy. Teploty 30 až 35 stupňů. Tolik zprávy.
10: Posloucháte Radiožurnál Sport teď v 11 hodin a 5 minut. Dobrý den.
12: Radiožurnál Sport
1: a Karel Schamberger.
10: V Brně začaly hlavní závody motocyklové Velké ceny České republiky. Z českého pohledu nejzajímavější bude ta druhá nejsilnější kubatura Moto 2, ve které ve 12 hodin a 15 minut odstartuje z druhého místa Filip Salač. Teď ale míříme do Brna na závod kategorie Moto 3. Ten sleduje přímo v Brně David Nekvinda.
11: Druhé z 16 kol teď na brněnském Masarykově okruhu a do čela závodu se dostal Španěl Kiles, tedy lídr průběžného pořadí šampionátu Moto 3, který startoval z druhého místa, ale dokázal se dostat před vítěze kvalifikace, kterým byl další Španěl Almanca, ten se propadl na čtvrté místo, teď tedy ve druhém kole, které stále pokračuje mezi Kilesem a Almancou, jsou na pozici číslo 2 a 3 Karpe a Uriarte. No a zajímavé je sledovat taky pátého muže průběžného pořadí, kterým je teď Hakim Daniš, což je malajec, který včera skončil v kvalifikaci na druhém místě, jenomže byl penalizovaný za výměnu příslušenství na motorce, takže startoval až ze 14. místa, no a tady během necelých dvou kol se dokázal z té 14. pozice dostat až na pátou příčku a zdá se, že bude bojovat o pódium. Jestli teď pomalu najíždějí do konce toho druhého okruhu z 16, takže teď tady možná uslyšíme, jak projedou pod mým hlasem, protože já stojím právě nedaleko cílové rovinky, Kile se stále vede. To pole, které není moc roztrhané, ale teď se v něm ani moc nemíchá pořadí. Piloti jedou za sebou v čele, tak jak jsem o tom mluvil. Takže teď na začátku třetího kola, do kterého právě kategorie Moto 3 vyjíždí, tak v čele stále Španěl Kiles.
10: A i nadále budeme díky Davidu Nekvindovi sledovat Velkou cenu České republiky, tedy tu motocyklovou v Brně, ať už jde o závod Moto 3, anebo následně Moto 2 a MotoGP. Hezký poslech!

0: 11 hodin a 11 minut. Dvě české tenistky čekají už za pár minut finále na travnatých turnajích jen pár dní před startem Wimbledonu. Ve skvělé formě zabojují o titul Marie Bousková v Nottinghamu a Linda Nosková v Berlíně. Teď to víc rozebereme s Tadášem Skalickým, který už usedl do studia radiožurnálu Sport. Hezký den.
1: Pěkný den.
0: Tak začněme Marie Bouskovou, která v semifinále v anglickém Nottinghamu vyřadila krajanku Karolínu Plíškovou.
1: Ano, zvládla to celkem hladce. Po setech 6-4, 6-1 a dnes ji tak čeká poprvé v kariéře boj o titul na okruhu WTA na trávě. Je to trochu paradoxní vzhledem k tomu, že 27-letá hráčka došla z Grand Slamů nejdál v singlu i deblu na Wimbledonu. Ve finále turnajů elitní kategorie byla doteď celkem 9krát a vždy to bylo na tvrdém nebo antukovém povrchu. Bouskovou čeká Američanka Emma Navarová, proti které zabojuje o svůj čtvrtý titul. Utkání by mělo začít po 13. hodině.
0: A my ho budeme sledovat na radiožurnálu Sport. Výrazně lépe obsazený turnaj, než je ten v Nottinghamu, se hraje na berlínské trávě. Linda Nosková v hlavním německém městě nastoupí už popoledni, tedy zhruba za 50 minut.
1: A to proti jiné Američance Jessice Pegulové, světová čtyřka, tím myslíme právě Pegulovou, je ve formě, v semifinále totiž vyřadila vedoucí ženu žebříčku WTA Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Aktuálně nejlepší tuzemská tenistka Nosková se může v Berlíně stát třetí českou šampionkou za poslední 4 roky. Loni turnaj ovládla Markéta Vondroušová a v roce 2023 na německé trávě triumfovala Petra Kvitová. Mimochodem i 21-letou Češku čeká stejně jako Bouskovou finálová premiéra na trávě. Nosková má na elitním okruhu WTA zatím jeden titul a pokud dnes vzítězí, poprvé v kariéře nahlídne do nejlepší světové desítky. S Pegulovou má pozitivní bilanci 2-1 na zápasy, ale ta jediná porážka přišla právě na německé trávě, ale ne v Berlíně, ale v loni v Bad Homburgu.
0: Na vrcholu travnaté části sezóny ve Wimbledonu bude mít znovu český ženský tenis početné zastoupení. Jak se historicky v All England Clubu dařilo dvojici Nosková-Bousková?
1: Linda Nosková zaznamenala svůj nejlepší výkon v loni. V Londýně vypadla v osmifinále se silnou Američankou Anisimovou, která pak došla až do finále. Bousková byla nejdál ve čtvrtfinále v roce 2022, kdy ji vyřadila taky pozdější poražená finalistka Tunisanka Žabérová.
0: O výkonech Lindy Noskové i Marie Bouskové ve finálových duelech na travnatých turnajích před Wimbledonem budeme samozřejmě v odpoledním vysílání radiožurnálu Sport pravidelně mluvit, tak doufejme, že v Berlíně i Nottinghamu se dnes budou slavit české tenisové tituly. Rozhodně bude držet palce i Tadeáš Skalický, který teď přinesl informace do studia. Díky za to.
1: Rozhodně, naslyšenou.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Na radiožurnálu Sport teď měníme sporty, protože jak už jste mohli slyšet z našeho vysílání, právě dnes se jedou hlavní závody na motocyklové velké ceně v Brně, tedy velké ceně České republiky. Hlavní závod královské třídy MotoGP odstartuje v Brně po 14. hodině ve 12.15. Začnou závodit jezdci, včetně Filipa Salače v kubatuře Moto2. A teď už jsou na trati závodníci ve třídě Moto3. Aktuality přinese přímo z Brna David Nekvinda.
3: 16 kol teď absolvují závodníci třídy Moto3 a zpět v čele je muž, který odstartoval jako první do závodu. To je Španěl Almansa, ten se sice propadl po tom startu, předjel ho Krajan Kiles a právě až teď do toho 6. kola tak Maximo Kiles jezdil na prvním místě, ale Almancovi se podařil manévr, kterým se tedy dostal zpět do čela a i trochu poodjel skupince v tom čele, která má teď tedy 6 členů. Je to tak, že Almansa má drobný náskok a za ním je 5 poměrně vyrovnaných závodníků, kteří teď výjíždějí do 7. z 16 kol.
0: Říká David Nekvinda, i nadále jsme s Brnem ve spojení, samozřejmě budeme dál informovat nejen o Moto3, ale následně po 12. hodině také o Moto2 a následně o MotoGP. Posloucháte radiožurnál Sport, 11 hodin a 15 minut.

Trenér českých volejbalistek Yannis Athanasopoulos povede Nebrasku v americké profesionální soutěži. Klub o tom informoval na webu. U národního týmu řecký kouč zůstane, vede ho už 7. rokem a kombinace klubového a reprezentačního angažmá pro něj nebude novinkou, protože posledních 5 let trénoval v maďarské lize. 11 hodin a 19 minut, posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Když se řekne fotbalový stadion v Miláně, každý si hned představí slavné San Siro. Ve městě je ale arena s mnohem bohatší historií, v provozu je totiž už od roku 1807 a navštívil ji i Napoleon Bonaparte. Mluvíme o aréně Civica, kterou nám teď detailně představí Pavel Tilšar, kterého vítám ve studiu. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Příběh stadionu Civica můžeme představit tak, že ho rozdělíme na 3 století. Začni prosím tím 19.
1: Jak už zaznělo, tak stadion byl otevřený v roce 1807, je vybudovaný ve stylu neoklasicismu, vypadá tedy podobně jako arény z dob starého Říma, například slavné Koloseum. Podobná byla původně v Miláně i programová náplň, souboje gladiátorů už samozřejmě areál nehostil, mohl být ale zatopený tak, že se na něm odehrávaly rekonstrukce námořních bitev. Právě jednu takovou navštívil i Napoleon. Kromě toho hostil stadion taky třeba závody kočárů, přistávala na něm první ženská parašutistka historie, své představení tam přivezla taky hvězda divokého západu Buffalo Bill.
0: Říká Pavel Tilšar, pojďme se teď prosím přesunout do toho 20. století.
1: V něm už aréna Civica sloužila především fotbalu, mezi roky 1930 a 47 tam hrál svá domácí utkání Inter, v době druhé světové války se o stadion dělil i směst městským rivalem AC, což je zpětně možné brát jako takovou přípravu na sdílení stadionu San Siro. Kromě toho hostila aréna Civica taky zápasy rugby a atletické závody, kolem hřiště je totiž atletická dráha. No a zvláštní stadion v centru Milána taky pochopitelně láká umělce, takže tam hráli třeba Sting, Rod Stewart, Lenny Kravitz nebo Lou Reed.
0: A na závěr tedy ještě prosím přibliž, co se s místem děje v současnosti.
1: Stále slouží především fotbalu, domácí zápasy tam totiž hrají ženy Interu. Kapacita stadionu je zhruba 10 000 míst a i když za víc než 200 let provozu pochopitelně prošel změnami, především zvenku stále vypadá jako antická stavba, ve které byste běžný sportovní provoz asi neočekávali. Vevnitř samozřejmě samotná plocha musí splňovat moderní podmínky, na tribunách ale třeba žádné plastové sedačky nenajdete, sedí se na velkých kamenných schodech.
0: Za informace o další sportovní stavbě děkuji Pavlu Tilšarovi. Ale autorem naší pravidelné rubriky je náš brněnský kolega David Nekvinda, za kterým se teď vydáváme na hlavní závod motocyklové velké ceny České republiky, a to na kategorii Moto 3. Davide, máš slovo.
2: Právě teď vyjíždějí piloti ti nejrychlejší do 12. z 16 kol, takže pomalu míříme do finále toho závodu Moto 3. V čele Španěl Kiles, ale je to ještě hodně napínavé a hodně zajímavé. 6 pilotů jede, dá se říct, spolu v jedné skupině v rozmezí 1 sekundy. To pořadí v úplném čele se přelívá. Asi nejvíc času tam strávil právě Kiles, ale v čele ušel taky Uriarte a hodně času tam strávil taky Almanza, tedy vítěz kvalifikace. Všechno to jsou španělští jezdci. Teď ještě bojuje taky o hodně dobré umístění Malajec Daniš, což je zajímavý příběh v tom, že on skončil druhý ve včerejší kvalifikaci, ale kvůli tomu, že měnil části motorky, tak byl posunutý na startu až na 14. místo, ale dokázal se tedy dostat do toho, že teď bojuje o vítězství ve třídě Moto 3 při velké ceně České republiky. 5. kolo, jezdci, tedy 5 kol dokonce, tak a jezdci vyjíždějí do možná nejznámějšího místa na Masarykově okruhu, na takzvaný stadion, kde je ta největší přírodní tribuna, která ale tedy musím říct, není zaplněná určitě tolik jako třeba v minulém roce. Přeci jen se zdá, že ten posun termínu do předprázdninového období a navíc v době mistrovství světa ve fotbale tak ovlivní návštěvnost brněnské velké ceny negativně. Každopádně Moto 3 tedy míří pomalu do svého finále a stále teď platí, že Kiles se drží na skupině nebo na čele skupiny těch 6 pilotů, kteří ještě budou bojovat o vítězství.
0: A my samozřejmě ten boj o vítězství v kategorii Moto 3 budeme i nadále sledovat.

0: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Máte radiožurnál, je teď přesně půl dvanácté. Vám zprávy má Kateřina Zulcířová.
2: Hasiči měli včera kvůli bouřkám přes 700 výjezdů, nejvíce ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali hlavně s čerpáním vody a odstraňovali popadané stromy. Uvedli to na sociální síti X. Třeba v Příbrami zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Hasiči je museli zachraňovat ve člunu. Silné bouřky hrozí na celém území i dnes. Profesi sportovců má nově vymezit zákon o sportu. Počítá třeba s úpravou financování anebo s prevencí manipulace sportovních soutěží přes sázení. Zároveň má definovat pracovní vztahy profesionálních sportovců. Na zákoně pracují jak koaliční, tak i opoziční politici. Jeho finální podobu chtějí představit v září. Ministři zahraničí čtyř zemí Egypta, Turecka, Pákistánu a Saúdské Arábie budou jednat v Káhiře o aktuální situaci na Blízkém východě. Schůzka se zaměří na posílení spolupráce, pokračující konflikt v Gaze anebo na americko-íránské vztahy. Britský následník trůnu princ William dnes slaví 44. narozeniny. Nejstarší syn krále Karla III. A jeho první manželky princezny Diany je jedním z nejoblíbenějších členů britské královské rodiny. Pracoval například u britského letectva jako pilot záchranného vrtulníku. Také se dlouhodobě angažuje v oblasti ochrany životního prostředí. Sport. Motocyklista Filip Saláč odstartuje ze druhého místa do velké ceny České republiky v kategorii Moto 2, a to zhruba za 3/4 hodiny. Aktuální závod mistrovství světa silničních motocyklů ve třídě Moto 3 sleduje v Brně reportér David Nekvinda.
3: Piloti Moto 3 za okamžik vjedou do předposledního z 16 kol brněnského závodu a v čele je Španěl Quiles, tedy průběžný lídr pořadí šampionátu, ale je to hodně napínavé. Vytvořila se taková skupina 6 jezdců, která absolvuje takřka celý ten závod spolu, a to pořadí se hodně přelévá, ale právě Quiles tráví většinu času v čele a teď tedy na prvním místě vjel i do předposledního kola. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na D1 u Bělotína a také u sjezdu na Sázavu. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Olomouce a Brna stále čekejte zdržení u Bělotína a hranic na Moravě. Na kilometru 312 je omezení pouze do jednoho pruhu ze tří a ta kolona teď před omezením má asi 5 kilometrů. Zdržení od Ostravy je už skoro 30 minut. Dá se z D1 sjíždět na Odry, kilometr 321, a pak to objete přes Bělotín a hranice po takzvané staré dálnici. Zdržení čekejte na D1 i z Prahy do Brna, a to před omezením u sjezdu na Sázavu. Silničáři pracují na 34. kilometru, zabraný je pravý pruh, projíždí se pouze levým, fronta tam má asi kilometr. Na silnici 3 z Benešova do Prahy čekejte už silný provoz, menší fronta je za Benešovem předmračí, ta kolona je asi na 5 minut. A pozor, v Praze, v Hornoměcholupské ulici u nákupní zóny Kaufland v křižovatce zasahují záchranáři u sraženého koloběžkáře, menší kolony se tvoří obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zatím je většinou jasno až polojasno, odpoledne a večer čekáme od západu oblačno, přechodně je zataženo a místy opět přeháňky nebo bouřky. Doprovázet je můžou přívalové srážky, nárazy větru anebo kroupy. Teploty vysoké 30 až 35 stupňů, na horách kolem 25. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
7: Hlavní závod motocyklové velké ceny České republiky ve třídě Moto 3 míří do konce a proto my znovu míříme do Brna za naším reportérem Davidem Nekvindou.
3: No a piloti třídy Moto 3 právě teď výjíždějí do závěrečného z 16 kol a vypadá to, že pódium si rozdělí trojice Quiles, Uriarte, Danish, protože ta trošku ujela zbylým třem soupeřům. Dá se říct, že celý ten závod tady jezdila šestice na čele, ale tato trojice teď tedy uskočila na startu toho posledního kola. No a Quiles, který většinu závodu vedl, byl v úplném čele, tak ten se teď propadl na třetí místo, ovšem právě se mu podařilo dostat na druhou pozici před Uriarteho, takže v tuto chvíli, ne, vede Daniš, pardon, druhý je právě Kiles a třetí Uriarte. Ti tři se tam teď tedy v tom posledním kole opravdu bijí v každé zatáčce. Za okamžik vjedou na místo, které je v Brně známé jako stadion, kde je největší tribuna, je tam vidět z tribun největší část okruhu, vjedete pravotočivou zatáčkou, pak jedna doleva a pak zase další levotočivou zatáčkou. Vyjíždíte a pokračujete dál, no a to už tedy znamená, že jezdcům zbývá opravdu zhruba minuta, aby dojeli do cíle a v tuto chvíli je v čele Uriarte, takže Kiles, který většinu závodu vedl, je za ním, ale opravdu pár decimetrů, teď Kiles chtěl předjet a málem upadl, hodně se pod ním zavrtěla motorka, takže ztratil, no a toho souboje mezi Kilesem a Uriartem využil Daniš, který se tedy dostává do čela závodu, když už opravdu zbývá jenom posledních několik zatáček. Tento jezdec z Malajzie skončil kvalifikaci druhý, ale kvůli výměně části motorek byl posunutý na startovním roštu až na 14. místě a teď to vypadá, že by mohl dojet do cíle jako první, protože si udělal náskok pár, no a možná už se dá říct i desítek metrů na tu dvojici Uriarte Kiles, ke kterým se navíc dočukli další závodníci z té trojice, která už trochu ztrácela, takže tam spíš bojují mezi sebou a Daniš má v čele docela dost prostoru, vypadá to při nájezdu do poslední dvojzatáčky Masarykova okruhu, že už opravdu nemůže nikdo moc ohrozit, je tam několik desítek metrů na druhém místě, to vypadá, by mohl dojet Uriarte, který je před Kilesem. Daniš právě v tuto chvíli přejel cílovou čáru, takže ten je vítězem velké ceny, druhý Uriarte. No a Kiles, který tedy většinu závodu odtahal na tom prvním místě, tak se v posledních dvou kolech propadl a dojíždí do cíle jako třetí. Takže vítězem kategorie Moto3 v Brně je malajský závodník Daniš, no a my už se budeme pomalu soustředit na tu kategorii, která je pro nás, dá se říct, hlavní Moto2, myslím tím pro české fanoušky a posluchače. Ta odstartuje ve 12 hodin a 15 minut a v ní pojede i český závodník Filip Sáč.
7: Říká David Nekvinda, ale bude informovat také o tom, co začne po 14. hodině, tedy hlavní cena královské kubatury MotoGP.

0: Pět českých reprezentantů usilovalo ve finálových zápasech o triumf na mezinárodní velké ceně boxu v Ústí nad Labem. Vyhrála ale pouze Stella Blašková ve váhové kategorii do 80 kg. Poslední den turnaje už odpočívali kluk a holka z reklamního plakátu, který zval fanoušky na prestižní akci. Kelvin Sokvesa a Viktorie Jílková se totiž do finálového programu neprobojovali.
1: Kelvin Sokvesa nejprve porazil ve čtvrtfinále Maďara Enekese, kterému oplatil letošní porážku, pak ale v semifinále nestačil na Velšana Holly Sotomiho. Přesto byl rád, že mohl na domácím turnaji startovat.
2: Protože člověk lítá po celém světě a boxuje, ale vlastně ty nejbližší ho nevidějí, ty fanoušci ho nevidějí a podporují na dálku, ale vždycky je to lepší, když to přímo.
1: Kelvin Sokvesa, jehož otec pochází z Angoly, aktuálně patří mezi nejlepší české amatérské boxery. Letos se zúčastnil už několika mezinárodních turnajů. Přiznává, s čím má ale největší problém.
2: Vypnout, protože pořád člověk myslí nad tím boxem, pořád v vozovkách pracuje. Ať už má volno, tak kouká na box, ať už je doma, tak si říká, že by měl makat. Srovnává se s těma nejlepšíma, tam ještě nejsem, ještě před mnou velká cesta. Takže pořád na tohle myslím, nedá mi to spát. Turnaje, sparingy a tak různě. Je to náročný mentálně, nejenom fyzicky. Člověk tam musí hledat ten balans mezi osobním životem, kariérou a hlavně uvolněním, regenerací, takže to pořád hledám balans.
1: Velmi sledovaná byla v Ústí také talentovaná loňská mistryně Evropy do 19 let Viktorie Jílková. Ta první zápas vyhrála, přes čtvrtfinále ale neprošla.
3: Bylo to super, vlastně odboxovala jsem dvě kvalitní utkání. První s Australankou, která je vlastně 13. na světě v žebříčku, a porazila jsem ji, takže určitě cenej skalp. A jsem boxovala s Maďarkou, která byla pátá na olympiádě teď v Paříži, takže určitě zkušenosti byly na její straně, ale myslím si, že se mi to nedala zadarmo, že to byl pěkný zápas a bylo to i vyrovnaný, bych řekla docela.
1: Potěšilo Jílkovou, která si zvyká na zápasy mezi dospělými boxerkami.
3: Jo, určitě to jako hrozně znát. Jako byla to docela facka, jako ty první zápasy. Jsou prostě silnější, že ještě nejsem úplně dozrála v 19 letech čerstvě. A určitě ty zkušenosti, no, mají víc zkušeností a jsou takový, že když vidí, že se na tom technicky líp, tak mě odchytají tou sílou a já pak se s tím jako zmůžu.
1: Řekla česká boxerka Viktorie Jílková. Z Ústí nad Labem David Kalvas, Radiožurnál.

Atlet Jakub Dudycha si zajistil účast na mistrovství Evropy v Birminghamu. Český rekordman v běhu na 800 metrů včera večer vyhrál 800 na mítinku ve Vídni, a to časem 1 minuta 44,79 setin sekundy. A tím se dostal o setinu pod výkonnostní požadavek evropské atletiky a bude startovat na mistrovství Evropy, které se bude konat od 10. do 16. srpna. U atletiky zůstaneme i za okamžik. Teď je 11 hodin a 46 minut.

0: Můžeme nahlédnout do dnešního programu fotbalového mistrovství světa. V 18 hodin našeho času začne duel mezi Španělskem a Saúdskou Arábií. V 21 pak odstartuje zápas Belgie-Irán. O půlnoci má výkop utkání Uruguay-Kapverdy a ve 3 ráno uzavře 12. hrací den světového šampionátu souboj mezi Novým Zélandem a Egyptem. Teď už ale slíbená atletika. V Plzni probíhá druhé kolo extraligy atletických družstev. Celodenní program na městském stadionu ve Skvrňanech otevřel závod žen na 5 kilometrů. Těsně za vítěznou Simonou Vrzalovou doběhla do cíle a vytrvalkyně pořádající Škody a olympionička Tereza Hrochová. K mikrofonu radiožurnálu Sport ji po doběhu do cíle pozval reportér Vladislav Janouškovec.
1: Druhé kolo extraligy atletických družstev v Plzni otevřela ženská pětka. Tereza Hrochová ten závod odtáhla z velké části, tedy tu první polovinu vaše klubová kolegyně Veronika Břízová, pak vy, ale nakonec toho pro Škodu Plzeň bylo až třetí a pro vás tedy druhé místo za Simonou Vrzalovou. Nevyšlo to úplně podle taktických představ tenhle závod?
2: Ano, nepřišlo to úplně podle představ. A s tím časem mě prostě držela celou dobu a pak na poslední stovce do toho hrábla. No.
1: Byl plán začít trošku volněji, nebo měli jste třeba i s Veronikou Břízovou domluvenou nějakou klubovou taktiku?
2: Vůbec neměli. Plán byl tak prostě běžet holkama a jak se to bude vyvíjet, tak zkusit do toho šlápnout a doufat, že se mě neudrží. Bohužel se s tím čas držela.
1: Teploměr teď, už teď ukazuje, bytě krátce po 9. přes 25 stupňů Celsia, tak jak složité to bylo na dráze?
2: Na sluníčku si myslím, že bude kolem 30. No, dráha není úplně moje už primární disciplína, takže na tom nezávodím moc často. Je to pro mě víc stres, než že bych to užívala, ale mám to za sebou a dopadlo to, jak to dopadlo.
1: Ten tartan je tady zcela nový na stadionu na Skvrňanech Plzni, tak pocítila jste tu změnu nebo vnímá to člověk, když závodí, že ten tartan je jiný, než byl předtím?
2: Já upřímně do treter jdu fakt jako minimálně, takže já jsem v tretrách tady na stadionu byla možná na nějaký poslední, když tady byla Republika Extraliga, takže ono po těch tretrách to člověk cítí jinak, takže já to opravdu nedokážu posoudit. Ale dokážu posoudit, že tam nejsou teďka díry, takže to je jako velké plus.
1: Teď jste tretry vyzula, ale rozhodně dnešní práce závodění nekončí, tak co vás teď čeká v následujících hodinách?
2: Tak v následujících hodinách si musím zbalit celý, mám to předzabalený, na to musím naházet do auta, nacvaknout stojan na kolo a takhle a odjíždím vlastně večer do Livině a předtím ještě se budu účastnit Ranturu. Poběžím pouze pětku a budu startovat trojku, možná i pětku budu startovat a já poběžím pětku, takže budu starter na těch dvou.
1: Takže starter, závodník, Tereza Hrochová má opravdu nabitou neděli. Jak to zvládnou třeba z hlediska toho počasí? Vy jste naznačila, že už teď bylo

0: Je horko na dráze, tam se občerstvovala pak už vlastně v každém kole, tak jak to zvládnout odpoledne a co poradit třeba dalším účastníkům závodu Run Tour a dalším atletům, kteří ještě budou nastupovat v rámci extraligy tady v Plzni na Škodňanech.
1: Tak tady na Škodňanech si myslím, že mají všichni taktiku svoji, ale na Run Tour bych opravdu začala opatrně, opravdu hodně ochlazovat a snažit se prostě mít síly ještě v konci a radši zpomalejc začít a zrychlovat ke konci, protože to vedro může udělat opravdu velký divy.
0: Večer tady už odjíždíte zase do Itálie na další soustředění, tak jaký bude další program? Uvidíme vás přibližně za měsíc tady v Plzni na mistrovství České republiky, protože jste naznačila, že na té dráze v těch tretrách to úplně není váš šálek kávy teď momentálně, ale zase to bude domácí šampionát.
1: To se nechám asi sama překvapit, jak to všechno bude. Já jsem v tretrách běžela letos tu desítku na evropském poháru, takže jsem si to docela zhnusila, protože tam bylo úplně nechutně. Byl to fakt hrozně těžký závod a takže teďka to je prostě takový, jaký to je. Ale uvidím, jak to budu dál vnímat.
0: Popisuje Tereza Hrochová. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se vytvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonské Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení a jednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
6: Ve Švýcarsku dnes mají zástupci Spojených států, Iránu a dalších zemí jednat o míru na Blízkém východě. Ležáky na Chrudimsku si připomínají 84. výročí vypálení obce nacisty. Fotbalový reprezentant Jurásek je zraněný a do mistrovství světa už nejspíš nezasáhne. Kolony popojíždí po D1 z Ostravy do Brna u Rybníka nad Bečvou. A bude polojasno od západu, ale oblačno až zataženo, přeháňky nebo bouřky a teploty až 35 stupňů. Je neděle 21. června, posloucháte zprávy s Kateřinou Cousidisovou.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Ve Švýcarsku začínají jednání o trvalém míru mezi Íránem a Spojenými státy. Do alpské země přijeli vysocí iránští i američtí vyjednavači v čele s viceprezidentem J.D. Vencem. Kromě nich by měli k jednacímu stolu v letovisku Birkenstock zasednout i zástupci Pákistánu a Kataru. Švýcarská diplomacie nicméně už včera uvedla, že v zájmu diskrétnosti a důvěryhodnosti nebude sdělovat podrobnosti.
7: Vence novinářům před nástupem do letadla řekl, že hlavními tématy jednání budou podle něj příměří v Libanonu a otázka výroby jaderných zbraní. Mluvčí amerického centrálního velitelství popřel prohlášení Íránu, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen. Provoz podle něj nadále pokračuje. Sledovací data BBC potvrdili, že průlivem během soboty proplulo i několik tankerů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: V Ležákách na Chrudimsku dnes uctili památku zavražděných obyvatel obce. Nacisti osadu vyhladili 24. června v roce 1942. Odvetu za atentát na zastupujícího říšského protektora Heidricha tehdy nepřežilo 48 ležáckých obyvatel, včetně 11 dětí. Zachránili se jen dvě malé dívky. Na místě je reportérka Anna Svobodová.
8: Pětní akt před malou chvílí uzavřel symbolický seskok parašutistů. Nad areálem památníku Ležáky se otevřely padáky v českých národních barvách a připomněly paraskupinu Silver A. Ta do Ležák propašovala vysílačku Libuši, která zajišťovala spojení domácího odboje s exilovou vládou v Londýně. 24. června 1942 nacisti osadu vyhladili jako trest za pomoc odboji, obyvatele odvlekli a popravili, přežili jen dvě malé děti. Součástí dnešního pětního aktu bylo kladení věnců u pomníku Kniha obětí a zapálení ohně beznaděje, který zažehl prezident Petr Pavel. Oheň zahájil tradiční putování, kdy se děti z místních škol vypraví po stopách ležáckých dětí. Plamen odvezou až do polského Chelmna, kde byly tyto děti zavražděny. Z Ležáků Anna Svobodová, Radiožurnál.
6: Hasiči kvůli včerejším silným bouřkám vyjížděli k více než 700 případů. Nejvíce zasažené byly střední Čechy a Královéhradecký kraj. Další silné bouřky můžou podle meteorologů přijít i dnes odpoledne.
3: Výstraha je platná pro celé území Česka, pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
9: Odpoledne a večer se budou tvořit místy bouřky s nárazy větru kolem 75 km za hodinu, intenzivními srážkami kolem 40 mm a kroupami.
3: Bouřky se objeví hlavně na západě Čech. Nejvíc výjezdů kvůli bouřkám měli včera středočeští hasiči. Večer zasahovali hlavně na Říčansku, odpoledne taky kolem Příbramy. Pokračuje jejich mluvčí Jan Sýkora.
10: Příbramští hasiči vyjeli ke dvou osobám, které uvízly v Altánu a nebyli se schopni z Altánu dostat po tom, co z pole přiteklo velké množství vody a bláta.
3: Hasiči je museli zachraňovat na člunu. Nejčastěji včera pomáhali s odčerpáváním vody a s odstraňováním polámaných stromů. Lucie Špetová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
6: Ukrajinské útoky na okupovaném Krymu a v Krasnodarském kraji nepřežilo 5 lidí. Informoval o tom Ruskem dosazený správce poloostrova Sergej Aksionov s tím, že zraněných je nejméně 28. Údery potvrdil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
11: Ukrajina cílí na ropnou infrastrukturu, trajekty, přístupové trasy na Krym i vojenská zařízení. Poloostrov tak čelí problémům se zásobováním a nedostatku paliv. Premiér Aksionov kvůli tomu vyhlásil zákaz prodeje pohonných hmot. Veškeré zásoby jsou teď vyhrazené pro vládní orgány. Úřady na Krymu už před nedávnem na paliva zavedly přídělový systém. Lidé si tak mohli natankovat jen po použití QR kódu se speciální poukázkou. Nedostatek paliv se začíná projevovat i v ruském vnitrozemí. Kyjev opakovaně Rusko vyzývá ke klidu zbraní a k jednání. Moskva to ale odmítá. Matěj Kolář, Radiožurnál.
6: Island tento týden vyslal na lov velryb jednu ze svých dvou zbývajících velrybářských lodí. A to po dvouleté pauze, informovala o tom agentura AFP. Země v roce 2024 a 2025 lov těchto kytovců pozastavila mimo jiné kvůli slabé poptávce.
12: Vyplutí lodi z hlavního města Reykjavíku se v pátek snažil zabránit protestující, který se připoutal ke stěžni. Z plavidla ale večer slezl a policisté ho odvedli. Island patří spolu s Norskem a Japonskem mezi tři země, které navzdory kritice velryby stále loví. Mezinárodní velrybářská komise komerční lov těchto mořských savců nicméně zakázala už v roce 1986 v reakci na prudký pokles populace. Vláda na Islandu má podle AFP na podzim předložit návrh zákona, který by lov velryb v zemi úplně zakázal. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
6: Na Masarykově okruhu v Brně se dnes jedou hlavní závody mistrovství světa silničních motocyklů. Na tribunách jsou tisíce diváků, stejně jako jezdci se musí vypořádat s velkým horkem. U autodromu je reportérka Vlasta Gajdošíková.
13: Jezdci mají za sebou závod v třídě Moto 3 a ve čtvrt na jednu se jede závod v kategorii Moto 2, kde z první řady odstartuje i český závodník Filip Salač. Pokud jde o návštěvnost, tak jde vidět, že fanoušků je tu víc než včera. Přesto podle policie při příjezdu nenastaly dopravní komplikace, i protože hodně lidí dorazilo už před 7 hodinou ráno, aby si zajistili lepší místa na parkování a dobrý výhled na závodní dráhu. Teploty mají podle předpovědi vyšplhat ke 30 stupňům Celsia, proto lidé sebou mají slunečníky nebo deštníky a pokrývky hlavy. Záchranáři připomínají pít dostatek nealko nápojů. Včera v areálu ošetřili převážně kvůli kolapsům z horka na 70 lidí. Z Masarykova okruhu v Brně Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
6: Začalo astronomické léto. Slunce v 10 hodin a 25 minut dosáhlo své nejsevernější polohy na obloze. Dnes je tak nejdelší den v roce. Noc bude naopak nejkratší.
14: Letní slunovraci lidé odpradávna spojovali s magickou sílou přírody. Na počest slunce třeba zapalovali hranice, přes ně pak skákali, aby se očistili od starostí. V minulosti byly podle slunečního cyklu postavené taky chrámy nebo monumenty. Mezi nejslavnější patří kamenný kruh Stonehenge v Anglii. Právě tam dnes tisíce lidí přivítali východ slunce. Jde až o 5000 let starou tradici. Letní slunovrat slaví taky v severských zemích, kde je známý jako Midsommar. V Česku ho dnes vítají třeba v Levandulovém údolí nedaleko Berouna. A v Brně pak slavnosti začnou v úterý. Anna Millerová, Radiožurnál.
0: Sport.
15: Čeští fotbalisté začali s přípravou na poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou budou hrát ve čtvrtek v Mexico City proti domácí reprezentaci. V sobotu trénovali v Mansfieldu jen hráči, kteří proti Jihoafričanům nenastoupili nebo zasáhli jen do části utkání. Chyběl i obránce David Jurásek, jeho zranění je podle asistenta trenéra Jana Suchopárka vážnější.
16: Pro Davida patrně končí mistrovství světa, jde o svalové zranění, ale uvidíme ještě přece jenom i v jednání, jestli hráč zůstane nebo ne. Je to celkem brzký tohleto řešit. Stalo se to na předzápasovém tréninku. David měl být v základní sestavě. Určitě nám to všem líto, že k tomu zranění došlo. Ostatní jsou v pořádku.
15: Účast v play-off světového šampionátu pravděpodobně Čechům zajistí jen vítězství. Němečtí fotbalisté postoupili po 12 letech ze skupiny mistrovství světa, a to po výhře nad pobřežím Slonoviny 2-1. Nizozemci porazili Švédsko 5-1, Japonci Tunisko 4-0 a Ekvádor remizoval s Curaçaem 0-0. A dvě české tenistky zabojují v přípravě na grandslamový Wimbledon o titul na okruhu WTA proti americkým soupeřkám. Linda Nosková za chvíli rozehraje v Berlíně finále proti Jessice Pegulové. Marie Bousková nastoupí v Nottinghamu asi za hodinu proti Emě Navarové.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Kolony na D1 u Bělotína a také u sjezdu na Sázavu. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna čekejte výrazné zdržení u Bělotína. Na kilometru 312 je zúžení pouze do jednoho pruhu, likvidují dlouhodobé omezení a ta kolona teď má skoro 5 kilometrů. Zdržení na Brno asi 30 minut. Dá se sjíždět na Odry, to je exit 321, pak to objet přes Bělotín a hranice po takzvané staré dálnici. Směrem z Brna do Ostravy na D1 před omezením na kilometru 306, tam je kolona kratší asi na 15 minut. A na D1 z Prahy do Brna je lepší situace u sjezdu na Sázavu. Na 34. kilometru silničáři omezení odklidili, kolona z kilometru 31 se rozjíždí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Většinou ještě polojasno, odpoledne a večer čekáme hlavně v Čechách od západu oblačno, přechodně zataženo, místy přehánky nebo bouřky. Doprovázet je můžou přívalové srážky, nárazy větru a nebo taky kroupy. Teploty 30 až 35 stupňů, na horách kolem 25. Tolik zprávy.
18: Pěkné poledne s Radiožurnálem Sport. Kromě toho, že se hraje dál fotbalové mistrovství světa a ještě necelý měsíc se hrát bude, tak se závodí také v Brně na Masarykově okruhu. A Filip Salač má před sebou velkou výzvu. Uspět v kategorii Moto 2. Odstartuje ze druhého místa, tedy z první řady. A my se do Brna vydáme za malou chvíli.
0: Radiožurnál Sport
1: a František Kuna.

0: Vrchol domácí motocyklové sezony je tady nezvykle brzy.
1: A český závodník Filip Salač je před velkou cenou České republiky v životní formě.
0: V kategorii Moto 2 pravidelně dojíždí v elitní desítce a při zatím posledním závodě v Maďarsku byl druhý.
1: Těší ho, že se mu takto daří zrovna před brněnskou Grand Prix.
2: Já bych nalákal co nejvíce fanoušků, aby mi přijeli fandit a věřím, že to bude dobrý.
1: Kromě Salače přijedou na brněnský autodrom taky všechny hvězdy královské kategorie MotoGP.
0: Poprvé v historii je přivítá Masarykův okruh už před velkými prázdninami.
1: Velká cena České republiky je na programu už od 19. do 21. června. Spolu s desítkami tisíc fanoušků budou na místě po celý víkend i reportéři radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Kromě našich reportérů je na místě třeba i legendární závodník Valentino Rossi. A může sledovat i to, jak v našem přímém přenosu na radiožurnálu Sport bude teď David Nekvinda komentovat závod kategorie Moto2 i s Filipem Salačem. Davide.
4: Chystá se start toho závodu ve 12 hodin a 15 minut je oficiální čas, bude to o chviličku později, jezdce ještě čeká zaváděcí kolo, jestli teď slyšíte pod mým hlasem právě zvuk rozjíždějících se motorů, tak to ještě není start závodu, ale právě teď tedy se piloti třídy Moto2 dostali na to zahřívací kolo. Filip Salač, zaznělo to mnohokrát i z vysílání radiožurnálu Sport, se kvalifikoval na druhém místě, čímž potvrdil tu svou formu, kterou má, dá se říct, celý víkend, protože už v pátek dva tréninky, oba dojel Filip Salač na druhém místě. V sobotu pak začal tréninkem, ve kterém dokonce zvítězil, no a pak tedy v tom zatím nejdůležitějším okamžiku, tedy v kvalifikaci, tak dojel na druhém místě. Těsně za Kolumbícem Alonzem, ještě na třetí pozici je Španěl Holgado v té první řadě, no a tato trojice tedy vystartuje za okamžik do závodu. Teď piloti zahřívají pneumatiky. Salač mluvil o tom, že to druhé místo je možná v něčem výhodnější, než kdyby kvalifikaci zakončil jako první, protože přeci jen s tou domácí velkou cenou je spojený taky velký tlak a kdyby startoval přímo z pole position, přímo z prvního místa, tak by samozřejmě zase o něco stoupnul. Byl by to historický okamžik, kdyby Filip Salač dojel první do cíle, protože zatím na velké ceně České republiky nezvítězil od roku 1965, kdy se tento závod jezdí jako součást mistrovství světa, tak v žádné kategorii nezvítězil český domácí závodník. Co se týče pódiových umístění, tak zatím poslední v roce 2018 Jakub Confail, ten dojel třetí ve třídě Moto3, takže Filip Salač útočí na možná ještě lepší umístění v té o něco prestižnější kategorii Moto2. Jezdci teď už pomalu najíždějí zase sem do prostoru startu a cíle, protože už je čeká ten ostrý start tady v Brně. Ještě sledujeme, jak se blíží zatím opravdu takým volnějším tempem směrem sem na start, takže ještě můžu doplnit, že hlavní závod MotoGP, ten odstartuje ve 2 hodiny odpoledne. Bude to bez lídra průběžného pořadí, Itala Marka Bezzekiho, který včera upadl v sprintovém závodě a když se snažil dostat ke své motorce, tak se přitom dostal do takové potyčky s jedním z traťových komisařů a prostě lidově řečeno ho profackoval a za to dostal distanc a do dnešního závodu Marko Bezzeki vůbec nenastoupí jako lídr průběžného pořadí. Ale teď už se věnujeme tomu, co zajímá české posluchače, předpokládám nejvíc, protože je tu start třídy Moto2, ta se pojede na 18 kol, každé trvá pro piloty zhruba 2 minuty, takže necelých 40 minut stráví na trati, no a Filip Salač se už řadí na to své druhé místo pár metrů za Kolumbíce Alonza, který odstartuje jako první. Piloti už jsou připraveni, ještě poslední kontroly, poslední startovní procedura. Je tam ten muž s červenou vlajkou, který zatím brání tomu, aby mohla odstartovat velká cena, ale teď už se mává vlajkou zelenou a můžete slyšet, že v tuto chvíli začíná závod Moto2 velké ceny České republiky. Filip Salač bohužel neodstartoval úplně ideálně, trochu se propadl tím pořadím před tím, než vjede do první zatáčky. Masarykova okruhu je na nějakém 3., 4., 5. místě, tak se to pohybuje, protože samozřejmě ty první metry, první zatáčky, tam se to pořadí opravdu neustále promíchává. Na 4. místě teď Filip Salač, takže bohužel tady ten samotný start mu úplně nevyšel, mluvil o tom, že by samozřejmě bylo skvělé se dostat na první pozici, to se tedy nepodařilo, ale nebo v tom širším čele, řekněme, se drží a je zřejmé, že Filip Salač tady v Brně bude bojovat o hodně zajímavé umístění, teď tedy piloti třídy Moto2 na startu prvního z 18 kol. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport doznívá píseň Ozzyho Osborna v překladu Snílek a kdo může také hodně snít, je český motocyklový závodník Filip Salač. Ze druhého místa totiž odstartoval do domácí velké ceny na Masarykově okruhu v Brně ve třídě Moto 2 a sleduje to David Nekvinda.
1: Salač si bohužel neúplně podařeným startem boj o úplné vítězství zkomplikoval. Je ve třetím z 18 kol na šestém místě. Ten závod se vyvíjí tak, že dopředu uskočila dvojice Alonso Ortola. Ta jede pospolu, Alonso jako vítěz kvalifikace, kolumbijský závodník, jede stále v čele, ale Ortola je s ním v těsném kontaktu. No a pak je mezera zhruba 70 sekundy a za nimi, za tou tedy vedoucí dvojice, jede další čtveřice a tu právě uzavírá český domácí závodník Filip Salač. Ale tato čtveřice jede stále velmi pospolu, takže dá se říct, že to je teď boj o třetí místo, i když je v něm Salač zatím ten, který tahá za nejkratší konec provazu, ale ještě nás čeká velká část závodu, velká většina, jezdci pomalu dokončují to třetí z 18 kol, takže Filip Salač se, řekněme, drží v kontaktu s čelem a určitě ještě je naděje, že bude bojovat o pódiové umístění.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na Radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslovení Zuzana Majerová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle s ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénoval.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdyby jsme pak šli ještě před tím, že půjdem dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já jsem se nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopni vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Posloucháte Radiožurnál, je 12 hodin a 30 minut. A ve zprávě a Kateřina Soucidisová.
6: Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky. Budou je doprovázet přívalové deště a silný vítr s nárazy kolem 75 km za hodinu. Můžou se objevit i kroupy. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí od 13 hodin odpoledne až do půlnoci. A to pro celé území Česka. Meteorologové taky varují před vysokými teplotami. Ukrajina zasáhla ropná, logistická a vojenská zařízení na ruském okupovaném Krymu a v Krasnodarském kraji. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tím, že jde o odpověď na ruské údery na Ukrajinu. Zpráva anektovaného Krymu už dříve uvedla, že údery nepřežili 4 lidé. Hlásí taky téměř 30 zraněných. Na letních táborech se děti často svěřují s osobními problémy z běžného života. Upozorňuje na to kampaň s názvem Buď připraven naslouchat. Připravila ji organizace Nevypust duši spolu s písničkářem Pavlem Čapkem a skauty. Pro vedoucí připravili třeba karty s doporučeními provedení podpůrného rozhovoru anebo písně Smutek a strach.
0: Sport.
6: Na mistrovství světa silničních motocyklů v Brně začal závod v kategorii Moto2. Filip Salač do něj odstartoval ze druhého místa. Jak se českému jezdci daří, aktuálně řekne reportér David Nekvinda.
7: Závodníci jsou v sedmém z 18 kol a Filip Salač bohužel neudržel tu druhou příčku. Hned v úvodu závodu se propadl na šesté místo, o jednu pozici si pak polepšil, takže aktuálně jezdí Salač na páté příčce, ale v minulém kole zajel nejrychlejší kolo zatím závodu, takže teď přidává a třeba by se mohl dotáhnout na jezdce před ním. V čele je zatím vítěz kvalifikace, kolumbiec David Alonso. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Bělotína a také na trojce u Benešova. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna stále čekejte zdržení u sjezdu na Bělotín. Na kilometru 312 silničáři demontují dlouhodobé omezení, projíždí se teď pouze jedním pruhem ze tří, zdržení je okolo 15 minut, kolona začíná na kilometru 315. Směrem z Brna do Ostravy před omezením u Bělotína už se zdržení zkrátilo, je teď asi na 5 minut. Na silnici 3 z Benešova směrem do Prahy vázne provoz na výjezdu z Benešova. Kolona předmračí je teď asi na 10 minut. Navíc na kruhovém objezdu u Orlenu je teď na výjezdu z Benešova i nehoda. Srazila se tam dvě osobní auta. A na silnici 55 z Otrokovic směrem do Hulína pozor na příjezdu do Tlumačova. U sjezdu na obec Bělov se srazila dvě osobní auta, provoz řídí policisté a projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zatím je většinou ještě polojasno až skoro jasno, později odpoledne a večer čekáme od západu, hlavně v Čechách, postupně oblačno. Přechodně pak zataženo, místy přehánky nebo bouřky. Doprovázet je můžou přívalové srážky, nárazy větru anebo kroupy. Teploty 30 až 35 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport posloucháte ve 12 hodin a 38 minut, za pár sekund to bude a o sekundy a i o kratší časové úseky jde na velké ceně České republiky v kategorii Moto 2. Filip Salač je na trati a u toho je David Nekvinda.
1: Piloti jsou v 11. z 18 kol v závodu třídy Moto 2. Dá se říct, že ta situace je hodně stabilizovaná a Filip Salač jezdí už dlouhou dobu na 5. pozici, takže se bohužel propadl z toho druhého místa, které zajel v sobotní kvalifikaci. Je to tak, že stále vede vítěz kvalifikace kolumbiec Alonso a s ním je v těsném kontaktu Španěl Ortola. Ti dva mají náskok, který se ale trošku tenčí. Byl víc než sekundový, teď je nějakých 6 desetin. No a to je na trojici, ve které jezdí právě Filip Salač, ale na jejím chvostu třetí. Guevara, teď pozor, Filip Salač se dokázal manévrem dostat hned před dva závodníky na trati a v tuto chvíli jezdí na třetím místě. Takže je sice před ním docela velká mezera na tu vedoucí dvojici Alonso Ortola, ale Salač dokázal podjet oba své soupeře v té skupince, ve které dlouho jezdí. No a teď tedy by teoreticky mohl zahájit nějakou stíhací jízdu, protože se posunul na třetí pozici. Jsme v 11. z 18 kol.
0: Říká David Nekvinda, na Radiožurnálu Sport pokračujeme a pokračovat budeme i v informacích o tom, jak se bude dařit českým tenistkám, protože hned dvě postoupily do finále turnajů WTA. Na travnatých turnajích třeba v Berlíně Linda Nosková bude hrát proti Američance Pegulové. Ten zápas má začít po 13. hodině, stejně jako duel Marie Bouskové, která prošla do finále v anglickém Nottinghamu přes Karolínu Plíškovou. Porazili ji 2-0 na sety, 6-4 a 6-1 to bylo a čekají Američanka Navarová. Hrají třeba také české volejbalistky Ligu národů a mezi Českem a Dominikánskou republikou je to aktuálně 2-2 ve třetím, v pátém, tedy rozhodujícím se tu mají Češky aktuálně matchball za stavu 14-10 a muži ti nastoupí v Evropské lize proti Gruzii ve 14 hodin. Poté, co včera porazili Španělsko 3-1 na sety, dnes budou bojovat o to, aby si udrželi šanci na postup do semifinále, ale nemají to úplně nutně celé ve svých rukou. Mohou zvítězit, ale ani to nemusí stačit.

0: České volejbalistky nakonec zvládly koncovku pátého rozhodujícího setu v Lize národů, porazili Dominikánskou republiku 3-2 na sety a dostali se v Lize národů na deváté místo, což je první nepostupové do play-off, do čtvrtfinále tedy, a Češky budou hrát ještě dohromady 4 zápasy. Teď se můžeme vydat třeba i za programem té největší sportovní akce, kterou sledujeme a ještě dlouho sledovat budeme. Mistrovství světa ve fotbale má dnes na programu tyto zápasy. V 18 hodin začne duel Španělsko-Saudská Arábie, v 21 hodin pak Belgie-Irán. V půlnoci má výkop zápas Uruguay-Kapverdy a ve 3 hodiny po půlnoci pak Nový Zéland-Egypt. Nás ale zajímá český tým, naděje české reprezentace na to, že na mistrovství světa ve fotbale postoupí do vyřazovací části, jsou opravdu velmi malé. Před závěrečným utkáním ve skupině proti domácí Mexiku mají svěřenci trenéra Koubka jeden bod. Zklamaní jsou z výsledků, ale i výkonů národního týmu fanoušci, kteří včetně expertů ostře Čechy kritizovali.
1: Lavina kritických reakcí se na sociální síti X rozjela během několika minut po zápase s Jihoafrickou republikou. Zklamaní komentující označili výkon národního týmu za ostudný. Servítky si nebral ani anglický expert televizní stanice CBS Troy Deeney.
2: Asi nikdy jsem neviděl profesionální zápas s tolika střelami z dálky. Upřímně, bylo to jako dětský fotbal. Víte, jak máte jedno dítě v týmu, které dokopne nejdál a všichni mu proto říkají, střílej odkudkoliv. Tak přesně takhle to vypadalo.
1: Zhodnotil Deeney. Hráči o kritice veřejnosti vědí. Fotbalisté účty na sociálních sítích mají stejně jako někteří členové realizačního týmu v čele s generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem.
3: Samozřejmě ta kritika byla nekompromisní, kritiku přijímáme, že byla i zasloužená, ale nemáme žádný alibi, připravovali jsme se na to svědomitě, ale myslím si, že zatím ty výkony zůstaly pro mě za očekáváním, ale na druhou stranu jsem si přál, aby jsme měli šanci v posledním zápase hrát o něco.
4: Já nemám sociální sítě, já mám WhatsApp akorát a nemám ani Instagram, ani Facebook, lidi si toho věřte.
1: Tvrdí jen Suchopárek, asistent trenéra národního týmu. Zajímavostí je, že někteří diváci, kteří fandili Česku přímo na stadionu v Atlantě, tak kritičtí vůči národnímu týmu nebyli a náladu si výkonem fotbalistů zkazit nenechali.
5: Vybavili jsme se dobře, všechno bylo super, organizace byla perfektní, atmosféra byla skvělá, hodně lidí, to jsem nečekala, že na vlastně Česká republika, South Africa přijde tolik lidí fandit, to bylo skvělý.
1: Šanci získat si zpět na svou stranu zklamané fanoušky mají fotbaloví reprezentanti ve čtvrtek. Aby Češi na mistrovství světa postoupili do vyřazovací fáze, musí v závěrečném utkání ve skupině s domácím Mexikem ideálně vyhrát. Z Texasu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.
0: Vydáváme se znovu do Brna na Masarykův okruh. Na velkou cenu České republiky mezi motocyklisty ve třídě Moto 2 je na trati Filip Salač a u mikrofonu David Nekvinda.
8: 4 kola, tolik přesně teď zbývá do cíle. Nejlepším jezdcům z kategorie Moto 2 vjeli do 15. z 18 kol a Filip Salač je v souboji o vítězství, je na třetím místě, on se po startu z druhé pozice propadl, jezdil 6., pak docela dlouho 5., potom se mu podařilo dostat právě na třetí pozici, ale měl daleko před sebou dvojici Alonso Ortola, nebo daleko, zhruba sekundu, ale Salač prostě nastavil skvělé tempo, ujel svým spolujezdcům, řekněme, z té skupinky, která dlouho jezdila mezi třetím a pátým místem. A teď je Filip Salač naprosto reálně v těsném souboji s dvojicí Alonso Ortola. Zatím jezdí stále na tom třetím místě, ještě nedokázal žádného z těchto soupeřů předjet, ale určitě se o to pokusí a ten závěr závodu třídy Moto2 bude v Brně opravdu hodně zajímavý z pohledu českého fanouška. Necelé 4 kola do konce.

0: Motocyklový závodník Filip Salač bojuje o pódiové umístění na domácí velké ceně České republiky na Masarykově okruhu v Brně. Závěrečné stovky metrů, možná kilometry, sleduje David Nekvinda.
1: Ještě to jsou přeci kilometry, ale už ne moc. Předposlední kolo závodu třídy Moto2 a Filip Salač je velmi blízko umístění na pódiu, protože jezdí třetí a ta skupina tří závodníků v čele má docela slušný náskok na ostatní. Ale bohužel je pravda, že ta dvojice Alonso Ortola, která jezdí v čele od úplného startu, tak teď zase Salačovi trošku uskočila, najela na něj nějakou desetinu sekundy a Salač teď tedy je tak trochu mezi, řekněme, závodníky, tedy takže před ním jezdí první Alonso, druhý Ortola, pak je mezera Salač a pak je zase další mezera a Agius. Takže možná se teď bude Filip Salač v posledním kole, do kterého za okamžik vyjede, spíš soustředit na udržení té třetí pozice. Mluvil o tom po sobotní kvalifikaci, jestli v Brně chce jít takzvaně úplně all in, kdyby se mu právě dařilo jet o první místo, jestli chce brát jenom to první, nebo raději se spokojí s jakýmkoliv pódiovým umístěním a nepůjde třeba do maximálního rizika. A teď to vypadá na tuto variantu, protože tedy při nájezdu do posledního kola přeci jen Filip Salač evidentně ztrácí, už to jsou desítky metrů na tu dvojici Alonso Ortola, která stále jede v tomto pořadí, dá se říct, od prvních metrů závodu, kdy Salač bohužel nevyšel mu start úplně tak, jak si určitě představoval. Z druhého místa se dostal na šestou pozici a pak se tedy musel prokousávat znovu nahoru. Předvedl tam jeden parádní manévr, kdy z pátého místa jedním jediným manévrem se dostal na třetí, tam předjel dva jezdce. A teď už je tu tedy to poslední kolo. Jezdci pomalu najíždějí na to asi nejslavnější místo brněnského okruhu, na takzvaný stadion, kde je vidět velká část celého okruhu a tak je tam největší přírodní tribuna, takže tam teď jistě zažívají skvělou atmosféru, ale soustředí se na ty poslední zatáčky. Stále je to neměné. Alonso v čele, za ním těsně Ortola, pak mezera a Salač jede na třetím místě. Dá se říct, že jenom nějaká chyba by ho teď připravila o to pódiové umístění. Na druhou stranu taky by asi museli chybovat ti dva piloti před ním, aby se Salač dostal na to úplně vytoužené, vysněné první místo, protože za Salačem je další mezera a tam jede Australan na Agius. Už poslední zatáčky zbývají nejrychlejším závodníkům třídy Moto2 do cíle. Alonso stále drží ten těsný náskok před druhým Ortolou a zdá se, že vítěz kvalifikace tedy vyhraje i tento závod třídy Moto2. To už jsou opravdu poslední tři zatáčky. Filip Salač bohužel, nebo bohužel, jede třetí, je to skvělé, ale na to první místo to už nejspíš nedá, tam se nedoťukne, ale jak jsem říkal, zároveň už prakticky nemůže přijít o tu třetí pozici. Jedině kdyby, a to vůbec nechci přivolávat, nějak upadl nebo mu úplně selhal v samotném závěru stroj. Teď už nájezd do závěrečné dvojzatáčky. Alonso stále v těsném vedení před Ortolou, který by to asi měl zkusit, ale zdá se, ano, zkusí to, Ortola se dostává před Alonso vnitřní stopou v poslední zatáčce a zdá se, že Alonso, který celou dobu vedl, tak dojede druhý. Je to tak, no a pro nás podstatná informace, Salač žádnou závěrečnou chybu neudělal, dojel na třetí pozici, takže po Jakubu Kornfejlovi a roce 2018 je tu další pódiové umístění českého pilota. Na to vítězství Čecha v Brně si ještě budeme muset počkat nějakou dobu, ale Filip Salač tedy skvěle dojel na třetí pozici, odmával mu to Karel Vejmelka, který tedy brankář české reprezentace a taky týmu NHL Jutach Mamuc, který dostal tu čest odmávat tady právě tou šachovnicovou vlajkou. Konec třídy Moto2, Filip Salač si tedy užije určitě oslavy. Není toto vítězství

Vítězství, o které musí stále usilovat, stále mu to chybí v kariéře, ale dojel na třetí pozici vítězem závodu Moto2, tedy Kolumbiec, tedy nakonec právě Španěl Ortola, protože v úplně poslední zatáčce předjel Kolumbíce Alonza, který do té doby celou dobu vedl. Ještě jednou to tedy rád zopakuji, Salač obsazuje v brněnské velké ceně České republiky třetí pozici.

0: Motocyklový závodník Filip Salač obsadil třetí místo na domácí velké ceně na Masarykově okruhu v Brně v kategorii Moto 2. Tu samou pozici bude hájit také cyklista Matias Vacek v závodě kolem Švýcarska. Cyklisty čeká poslední horská etapa za půl hodiny.
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
2: Zajímá vás zákulisí sportu?
1: Jak vidí ožehavá témata funkcionáři a odpovědní zástupci jednotlivých odvětví?
2: Právě pro vás máme na radiožurnálu Sport pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Zkušený moderátor, který se nebojí zeptat.
3: Když jste říkal, že dokážete pro sport zajistit lepší podmínky, tím jste myslel převážně ty finanční?
4: Opravdu je reálné, aby rychlobruslařská hala se v Česku uživila?
5: Pomůže českému sportu to, že má svého ministra?
2: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Diskuzní pořad můžete slyšet na radiožurnálu Sport každé pondělí po 13. hodině.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Cousidisová a další zprávy.
7: Vláda bude zítra rozhodovat o složení delegace na summit NATO. Prezident se jednání nezúčastní. Okupační správa Krymu zastavila prodej pohonných hmot veřejnosti. Motocyklista Salač byl třetí ve velké ceně České republiky v kategorii Moto 2. Kolony popojíždí po dálnici D1 u hranic a Bělotína v obou směrech. A zatím je polojasno, od západu oblačno až zataženo, přeháňky nebo bouřky, teploty do 35 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Prezident Petr Pavel se nezúčastní zítřejšího jednání vlády. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO na něm má rozhodnout, kdo se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Řekl to prezident před začátkem pietního aktu v Ležákách. Spor mezi vládou a prezidentem trvá už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá. Už dříve řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zvažuje kompetenční žalobu.
8: Teprve potom se rozhodnu, jak dál, ale každopádně to, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
7: Premiér Babiš už dříve řekl, že prezident by součástí delegace být neměl, protože výdaje státu na obranu má obhajovat vláda. Česko totiž ani letos nesplní závazek vydat na obranu 2% HDP. Hasiči měli včera kvůli bouřkám přes 700 výjezdů, nejvíce ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali hlavně s čerpáním vody a odstraňovali popadané stromy. Uvedli to na sociální síti X. Třeba v Příbrami zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Meteorologové varují, že kvůli vysokým teplotám se silné bouřky objeví i dnes, a to po celém Česku. Zpráva na ruském okupovaném poloostrově Krym zakázala prodej pohonných hmot na všech čerpacích stanicích. Paliva zůstanou jen pro vládní orgány. Na síti Telegram to oznámil Moskvou dosažený šéf Krymu Sergej Aksionov. Důvodem nedostatku paliv jsou ukrajinské útoky na ropná zařízení v Rusku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes oznámil, že Ukrajina na Krymu a v Krasnodarském kraji zasáhla ropná, logistická a vojenská zařízení. Policisté v Karlovarském kraji varují před podvodnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vymáhat peníze za údajné pokuty. Součástí SMS zpráv bývá taky odkaz na internetovou stránku. Ta slouží k provedení platby. Tyto odkazy ale vedou na falešné stránky a jejich cílem je vylákat z člověka osobní a platební údaje. Pokračuje krajská policejní mluvčí Zuzana Churaňová.
9: Pokud již někdo na podvodnou zprávu reagoval a poskytl své údaje nebo provedl platbu, doporučujeme okamžitě kontaktovat svou banku a následně policii České republiky. Policisté opakovaně apelují na veřejnost, aby byla obezřetná při komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů a internetu.
7: V případě pochybností by lidé měli kontaktovat policii anebo zavolat na linku 158 zprávy, hned smazat a nereagovat na ně.
1: Sport.
10: Na Masarykově okruhu v Brně dojel Filip Salač třetí v závodu mistrovství světa silničních motocyklů v kategorii Moto 2. Podrobnosti má reportér David Nekvinda.
11: Filip Salač se po startu z druhého místa propadl až na šestou pozici, ale postupně se závodem tedy prokousával zase zpět směrem dopředu. Klíčový manévr byl, když se z pátého místa dostal rovnou na třetí a dokázal podjet dva soupeře zároveň. Na úplně nejvyšší příčky už ale tedy český závodník se pak nedotáhl a v třídě Moto 2 zvítězil Španěl Ortola, který v úplně poslední zatáčce podjel a předjel Kolumbíce Alonza, který takřka celý závod vedl. Filip Salač tedy třetí, z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
10: Španělští fotbalisté nastoupí na mistrovství světa proti Saudské Arábii. Utkání začne v 18 hodin českého času. Od 21 hodin pak bude hrát Belgie s Íránem. Od půlnoci se utkají Uruguay a Kapverdy a od 3 hodin ráno Egypt a Nový Zéland. A české volejbalistky zdolaly Dominikánskou republiku v pětisetové bitvě a turnaj Ligy národů na Filipínách uzavřeli prvním vítězstvím. Češky přitom v zápase prohrávali 0-2 a odvrátili 2 mečboly.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na D1 u Bělotína a nehoda v Havířově. Na dálnici D1 mezi Ostravou a Brnem popojíždí kolony v úseku mezi Bělotínem a hranicemi na Moravě. Mezi kilometry 307 a 312 silničáři ruší dlouhodobé omezení. Projíždí se teď vždy pouze jedním pruhem ze tří a kolony jsou tam obou směrně asi na 20 minut. Na D1 pak čekejte kratší zdržení i z Brna směrem do Prahy, a to před omezením na mostě Šmejkalka. Mezi kilometry 25 a 24 naberete asi 10 minut navíc. Na silnici 3 z Českých Budějovic směrem do Prahy už je silný provoz, pomalej se jede teď v okolí Benešova, zdržení na Prahu za Benešov k Prači asi 10 minut. A na silnici 11 jsou komplikace na výjezdu z Havířova směrem na Těrlicko a do Českého Těšína. V takzvaném Prudovickém kopci se srazila 2 osobní auta, okolo se projíždí pomalej. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Odpoledne a večer čekáme od západu postupně oblačno, přechodně až zataženo a místy přeháňky nebo bouřky. Doprovázet je můžou přívalové srážky, nárazy větru anebo kroupy. Teploty až 35 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
0: Tenistka Kateřina Siňaková hraje na travnatém turnaji v Bad Homburgu v Německu o postup do osmifinále. První set s ruskou Ludmilou Samsonovovou prohrála 3-6, v tom druhém prohrává 5-6, podává a aktuálně ztrácí jeden míček.
1: Radiožurnál Sport
2: a František Kuna.

0: Tenistka Kateřina Siniaková nepostoupila na turnaj v Bad Homburgu v Německu. Na trávě do osmi finále prohrála s ruskou Samsonovovou 3-6 a 5-7. Další dva turnaje už jsou ve finálové fázi jako příprava na Wimbledon na trávě. Oba v Berlíně bude hrát Linda Nosková proti Američance Pegulové a v Nottinghamu ve Velké Británii už rozehrála Marie Bousková své finále proti Američance Navarové. Aktuálně v prvním setu a v prvním gemu prohrává 30-40.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Teď jedna trochu závažnější otázka, kdo bude dohlížet na český sport, z jakých peněz bude financován a jaké povinnosti budou mít sportovní svazy. Například tyto oblasti má určit komplexní zákon o sportu, na kterém spolupracují koaliční i opoziční politici. Návrh počítá také se vznikem takzvaného statusu sportovce, který by měl ukončit nejasnosti ohledně pracovního postavení profesionálních sportovců.
3: Fotbalisté nebo hokejisté teď v Česku hrají za své kluby jako živnostníci. Jinak je to u vrcholových sportovců v individuálních disciplínách. Hodně reprezentantů zaměstnávají ministerstva ve svých sportovních centrech. Mezi ně patří třeba vodní slalomář Lukáš Rohan.
4: My to vlastně máme tak, že pokud jsme zaměstnaní v těch resortních centrech, já třeba konkrétně jsem v centru Victoria, který je pod ministerstvem školství, tak vlastně jsem zaměstnanec. Takže ač v té smlouvě nemáme úplně napsáno jako vrcholový sportovec, tak jsme jako zaměstnaní smlouvou a naše pracovní doba je to, co jakoby odpracujeme v podstatě v tom tréninku.
3: Pracovně právní postavení profesionálních sportovců ale doteď není v českých zákonech vůbec definované. Potřebu jasnějších pravidel už v minulosti přitom ukázal třeba soudní spor bývalého fotbalisty Davida Lafaty s finančním úřadem o způsob zdanění jeho příjmů. Podle opozičního poslance Karla Haase z ODS má zákon podobným případům předejít.
5: Je opravdu jako právně nejisté, jestli ten výkon profesionálních sportovců je pracovně právní činností, jestli je podnikatelskou činností, jaké výdajové paušály mají případně používat.
3: Zákon by měl jasně definovat možné formy profesionální sportovní kariéry a umožnit sportovcům působit v několika smluvních režimech, od zaměstnaneckého poměru až po podnikání. Ty mají lépe odpovídat specifikům vrcholového sportu, říká ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů.
6: U toho pracovně právního vztahu se třeba řeší věci, jako jsou úrazy sportovců, protože v takovou chvíli jde o pracovní úraz, nebo řešíme tam i fond pracovní doby. Závody jsou někdy o víkendech, někdy třeba v noci, asi se nedodržuje 8,5hodinová pracovní doba.
3: Zvlášť by měl pak zákon podle Šťastného myslet i na sportovkyně.
6: Nebo se řeší, co když sportovkyně se rozhodne být maminkou a nastoupit na mateřskou.
3: O větší právní jistotu pro profesionální sportovce usiluje taky předseda Národní sportovní agentury Karel Kovář.
7: Sportovní kariéra je kratší než pracovní kariéra. Jsou s tím možná spojené někdy vysoké příjmy, ale pak i vysoká rizika, třeba v případě zranění nebo ukončení kariéry z důvodu zranění, nemoci, nemožnost to vykonávat.
3: Návrh ale neřeší jen postavení profesionálních sportovců. Počítá taky s novými pravidly pro fungování sportovních svazů, vznikem státního fondu sportu, novými zdroji financování nebo s prevencí ovlivňování zápasů kvůli sázkám. Spornou částí návrhu je vznik samostatného ministerstva sportu. Na této změně se totiž politici zatím neshodují. Adéla Burešová, Radiožurnál.

Rádi připomínáme, že motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval třetí místo v domácí velké ceně České republiky v Brně ve třídě Moto 2. Závod mistrovství světa ovládl Španěl Ivan Ortola. Co je také zajímavé zmínit, je to, jak se slavilo zisk druhého Stanley Cupu v historii a prvního po 20 letech přišlo z hokejisty Caroline Hurricanes do centra rally oslavit odhadem více než 150 tisíc fanoušků. Hráči klasicky projížděli hlavním městem státu Severní Karolína v tradičních otevřených patrových autobusech a trenér Rod Brindamour zdravil davy z korby takového velkého pick-upu a mluvil o tom, že je v šoku a že něco takového se neděje moc často. On už něco takového zažil jako hráč, protože byl kapitánem vítězného týmu z roku 2006.

0: Radiožurnál Sport posloucháte ve 13 hodin a 21 minut. V naší encyklopedii vám dál představujeme týmy na fotbalovém mistrovství světa. Na úvod jeden citát. Nejedeme si udělat selfie. To řekl před turnajem trenér Panamy Thomas Christiansen. Šlo hlavně o reakci na to, že v roce 2018 v Rusku byla Panama na světovém šampionátu vůbec poprvé v historii a skončila ve skupině. Hlavní důraz byl ale na aktuálním turnaji kladen na úvodní duel s Ghanou, který ale Panama prohrála 0-1. Teď už to bude mít národní tým ze Střední Ameriky hodně těžké, bude totiž hrát s Anglií a Chorvatskem. Silnými stránkami Panamy jsou hlavně organizovaná obrana a disciplinovanost, přál před turnajem třeba server BBC Sport. Naopak největšími slabinami je vytváření šancí a efektivita, což nakonec ukázal úvodní zápas s Ghanou. Panama přesto drží jedno nej. Dokážete si tipnout na šampionátu, jaké nej to je?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Panama má nejstarší tým na turnaji. S věkovým průměrem 30 let a zhruba 5 měsíců je na špičce takových tabulek. Zajímavé je, že nejstarší tým měla Panama také při poslední a zatím jediné účasti v roce 2018. Tým ze Středu Ameriky ale zasáhla ještě před turnajem nešťastná zpráva. Největší hvězda týmu Adalberto Carrasquilla, který má přezdívku Coco, totiž dorazil na přípravný kemp zraněný a vynechal tak úvodní nakonec prohraný duel s Ghanou. Otázkou zůstává, jestli bude připravený na duely s Anglií a Chorvatskem a proč je právě Coco hlavní hvězdou Panamy. Na běhavém záložníkovi stojí přechod z obrany do obrany a také i do útoku. Je hráčem, který zvládá pokrývat prostor od vápna k vápnu. Carrasquilla nastupuje v mexické lize za Pumas Unam, ale posluchači si ho můžou vybavit třeba díky působení v Marseille a také díky jeho typickému afru, tedy účesu, který je trochu mírnější, než měl Carlos Valderrama a také podobný tomu, jako měl třeba Marouane Fellaini.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Tenistka Marie Bousková hraje finále travnatého turnaje v Nottinghamu. V prvním setu je to 2-2 mezi Bouskovou a Američankou Navarovou. Bousková sice soupeřce vzala podání o to své, pak ale následně přišla 2-2, tedy v první sadě. Ta zatím ještě nezačala, v druhém finále s českou účastí. Linda Nosková zabojuje proti Američance Pegulové v Berlíně. Plánovaný začátek prozatím ve 14 hodin.

0: Radiožurnál 13 hodin 30 minut. Ve studiu se zprávami Kateřina Couserysová.
1: Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky, budou je doprovázet přívalové deště a silný vítr s nárazy kolem 75 km za hodinu. Můžou se objevit i kroupy. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí od 13 hodin odpoledne až do půlnoci, a to pro celé území Česka. Meteorologové taky varují před vysokými teplotami. Polsko vybaví většinu základních a středních škol takzvanými laboratořemi umělé inteligence. Jsou součástí většího programu na posílení digitalizace a dovedností ve školách. Za notebooky a AI softwary a interaktivní displeje zaplatí přepočtu až 11 miliard korun. Hlavní závod MotoGP se dnes jede na Masarykově okruhu v Brně. Jezdci odstartují za půl hodiny. V areálu autodromu jsou 10 000 lidí. Organizátoři prosí, aby co nejvíce využívali městskou hromadnou dopravu a posílené spoje tramvají a taky mimořádně bezplatné autobusové linky. Týdenní hudební oslavy Nových svatovítských Var v Han dnes zakončí speciální gala koncert. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě vystoupí Český národní symfonický orchestr, a to s dirigentem Janem Kučerou a solisté. Sport. Motocyklista Filip Saláč vybojoval v Brně třetí místo v domácí velké ceně České republiky. V kategorii Moto2 se podruhé v sezóně prosadil na stupně vítězů. Z triumfu se radoval Španěl Ortolá, který v závěru porazil Kolumbijce Alonza.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 u Bělotína a nehoda na 27 u Klatov. Na dálnici D1 mezi Brnem a Ostravou stále vázne provoz v omezení mezi Bělotínem a hranicemi. Na kilometru 307 je omezení do jednoho pruhu, a to obou směrně. Projíždí se tam velmi pomalu jak na Ostravu, tak také na Brno. Směrem na Brno to zdržení je teď o něco delší, asi na 20 minut. Na dálnici D1 čekejte silný provoz z Brna směrem do Prahy. Je před omezením na mostě Šmejkalka, se teď zpomaluje na 24. kilometru, zdržení pak do zúžení asi 5 minut. Na silnici 3 na tahu z Českých Budějovic a Tábora do Prahy je také silný provoz, a zejména v okolí Benešova na výjezdu z města teď naberete předmračí asi 5 minut. A na silnici 27 opatrně na obchvatu Klatov na kruhovém objezdu u odbočky na centru města řeší nehodu, projíždí se pomaleji, a to hlavně směrem na Plzeň. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne a večer čekejte od západu postupně oblačno, přechodně zataženo, místy přeháňky nebo bouřky, doprovázet je můžou přívalové srážky, nárazy větru a nebo taky kroupy. Teploty 35 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Příjemný poslech radiožurnálu Sport, je 13 hodin a 36 minut na sekundu přesně. Čeští fotbalisté pokračují v přípravě na závěrečný zápas ve skupině mistrovství světa. V noci na čtvrtek našeho času budou hrát s domácím Mexikem. Je tu další sportovní přehled radiožurnálu Sport a na jeho začátku bude Pavel Tilšar mluvit o posledních výsledcích šampionátu. Vítej ve studiu.
1: Hezké odpoledne. Fotbalisté Německa vyhráli i svůj druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po Curaçao porazili i Pobřeží slonoviny, tentokrát 2-1. Němci si tak zajistili postup do play-off, které si na světovém šampionátu zahrají poprvé od roku 2014. Proti africkému soupeři přitom museli skóre otáčet a o vítězství rozhodli až v úplném závěru. Své svěřence tak chválil německý kouč Julian Nagelsmann.
2: Důležité bylo, jak jsme k nepříznivému stavu přistoupili. Ve druhém poločase jsme náš výkon stupňovali a začali jsme víc napadat rozehrávku soupeře. Hráči prostě chtěli za každou cenu vyhrát. Víc riskovali a dokázali to. To je důkaz jejich kvality. Nejde o štěstí. Jsem za ně rád.
1: Ve skupině E remizovali ještě Ekvádor s Curaçaem 0-0 a ve skupině F Nizozemsko vyhrálo nad Švédskem 5-1 a Japonsko nad Tuniskem 4-0.
0: Druhý zápas na mistrovství světa čeká úřadující evropské šampiony ze Španělska. Po překvapivé bezbrankové remíze s Kapverdami je čeká duel se Saudskou Arábií. Španělům by mohla v utkání znovu pomoct i jejich největší hvězda, 18-letý Lamin Yamal. Křídelník Barcelony nastoupil po delším zranění do úvodního utkání na 20 minut. Podle trenéra Luise De La Fuenteho se jeho zdravotní stav lepší.
2: Lamin je v pořádku, nechceme ale jeho start uspěchat. Musíme najít ten pravý čas. Ještě nevím, kolik toho proti Saudské Arábii odehraje. Klíčové ale je, že je zpátky a má velkou chuť dokázat na tomhle šampionátu něco velkého. To je ta nejlepší zpráva.
0: Utkání Španělsko-Saudská Arábie má výkop v 18 hodin našeho času. V 9 večer začne zápas Belgie-Irán, od půlnoci se střetnou Uruguay a Kapverdy a od 3 ráno pak Nový Zéland a Egypt.
1: Motocyklový závodník Filip Salač se po druhé za sebou probojoval na pódium v závodě mistrovství světa. V kategorii Moto2 byl ve velké ceně České republiky třetí.
3: Salačovi se vůbec nepovedl start, po průjezdu úvodní zatáčky se propadl z druhé na šestou pozici. Pak ale zahájil velkou stíhací jízdu. Tu korunoval dvojitým předjížděcím manévrem v desátém kole, kde využil souboje Australana Ejayuse a Španěla Guevary a probojoval se na třetí příčku. Tu český jezdec udržel až do cíle a navázal na podiové umístění Jakuba Kornfejla z roku 2018. Závod ovládl Španěl Ortula. Z Masarykova okruhu David Prouza, Radiožurnál.
1: V kategorii Moto 3 triumfoval Daniš z Malajzie. Závod královské MotoGP začne na Masarykově okruhu zhruba za 20 minut a my budeme na Radiožurnálu Sport u toho.
0: Dvě české tenistky bojují nebo budou bojovat v přípravě na grandslamový Wimbledon o titul na okruhu WTA a obě mají americké soupeřky. V Nottinghamu rozehrála Marie Bousková finálový duel proti Američance Navarové. Aktuálně je stav 3-3 v prvním setu, aktuálně schoda. Utkání s další českou finálovou účastí také na trávě v Berlíně, kde bude hrát Linda Nosková s Američankou Pegulovou, má stále odsouvaný začátek. Původně se mělo hrát v poledne, pak v jednu, ve dvě. Nakonec předpokládaný začátek zápasu v 16 hodin, ale i to se může měnit a my vám o tom dáme vědět.
1: České volejbalistky zdolaly Dominikánskou republiku v pětisetové bitvě a turnaj Ligy národů na Filipínách uzavřeli prvním vítězstvím. Češky přitom v zápase prohrávaly 0-2 a odvrátili dva mečboly. V závěrečné zkrácené sadě Češky zvítězily 15-10.
0: A jede se poslední etapa cyklistického závodu kolem Švýcarska. Matyáš Vacek po včerejším čtvrtém místě v časovce poskočil v průběžném hodnocení na třetí příčku. Vede Slovinec Tadej Pogačar, Matyáš Vacek na něj ztrácí 4,5 minuty a dnes cyklisty čeká 150 km v kopcích.
1: A ještě jednou volejbal na závěr sportovního přehledu. Trenér českých reprezentantek Janis Atanasopoulos povede Nebrasku v americké profesionální soutěži. Klub o tom informoval na svém webu. U národního týmu ale řecký kouč zůstává, vede ho už sedmým rokem.
0: Říká Pavel Tilšar, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A volejbal ještě jednou. Čeští reprezentanti budou hrát proti Gruzii v evropské lize. Zápas, ve kterém když zvítězí, tak jim ani to nemusí zaručit postup mezi čtyři nejlepší z dohromady 27 reprezentací. Hrát se bude v Tbilisi ve 14 hodin.

Zatímco Česko v úvozovkách trápí tropické teploty, tak deštivé počasí odložilo dnešní finále na turnaji v Berlíně mezi Lindou Noskovou a americkou tenistkou Jessicou Pegulovou. Duel, který měl začít ve 12 hodin, nezačne podle pořadatelů dřív než v 16 hodin. Teď jedno vyjádření: kvůli nepříznivému počasí jsme museli preventivně vyklidit areál. Silné deště způsobily škody na některých částech infrastruktury. I přes úzkou spolupráci s německou meteorologickou službou sebou bouře rozšířila s neočekávanou intenzitou. To uvedli organizátoři na webu a vyzvali fanoušky, aby do dějiště vůbec ani necestovali. 21-letá Nosková se může v Berlíně stát třetí českou šampionkou za poslední 4 roky. Loni turnaj ovládla Markéta Vondroušová, v roce 2023 na německé trávě triumfovala Petra Kvitová. V přípravě na Wimbledon se na trávě už hraje také ve Velké Británii, ale nikoli v Londýně, ale v Nottinghamu uprostřed Velké Británie. Marie Bousková prolomila Američance Navarové podání v prvním setu už po druhé. Dohromady vedla 4-3, ale teď zase o své podání přišla. 4-4 tedy v úvodním setu ve finále tenisového turnaje v Nottinghamu mezi Marií Bouskovou a Američankou Navarovou.

0: somebody.
1: Příjemný poslech radiožurnálu Sport. Fotbalové mistrovství světa nabízí každý den množství sportovních, ale i nesportovních témat. Tak absurdní věc, která se stala v zápase mezi Tureckem a Paraguají a teď baví uživatele sociálních sítí, ale možná všechny zastíní. Vysvětlíme to s Tadeášem Skalickým. Vítej.
2: Pěkný den.
1: Připomenu, že se bavíme o duelu, který se hrál včera ráno českého času a ta zvláštnost, o které budeš mluvit, se stala na konci úvodního poločasu.
2: Ano, Paraguay v tu chvíli vedla 1-0, což bylo mimochodem skóre, které udržela až do závěrečného hvizdu. Na hřišti se začali reprezentanti obou zemí po faulu pošťuchovat a do celé situace se vložil salvadorský rozhodčí Ivan Barton. Ve skrumáži těl mu upadly z ruky speciální hodinky, které jsou napojené na takzvanou goal line technology. Ta určuje, zda míč celým objemem překročil brankovou čáru. Barton si toho ale nevšiml, věnoval se debatě s hráči a toho využil paragvajský střelec jediné branky zápasu Matias Galarza.
1: Říká, že využil, tak mě napadá, k čemu by mu byli vlastně, ale skoro to působí, jako by je asi možná chtěl ukrást.
2: Ono to tak ale skutečně vypadalo na první dobrou.
1: Ale skoro to působí, jako by je asi možná chtěl ukrást.
2: Ono to tak ale skutečně vypadalo na první dobrou, byste tenhle nevšední moment asi přehlédli, ale Galarza hodinky zvedl strávně.

0: že dokonce nastavení už si hodinky na ruku nevrátil. Pokud byste se chtěli pobavit, doporučuji si celou tuhle situaci vrátit. S kolegy v newsroomu jsme to s úžasem studovali několik minut a nakonec jsme se obešli bez kolegů z investigativní redakce Radiožurnálu.
1: Vyšetřeno, jak na to reagují lidé na sociálních sítích, protože tohle asi má, i když toho je strašně moc, různě na internetu odezvu.
0: Ano, někteří Galarza v nadsázce obhajují s tím, že zákaz kradení hodinek rozhodčímu ve fotbalových pravidech nenajdeme. Jiní se zase dovolávají červené karty a další vychytrale navrhují i to, že měl Galarza nějak hodinky přenastavit, aby platili góly Paraguaje, i když míč brankovou čáru nepřejde. Jeden z uživatelů píše konkrétně, že Galarza při v uvozovkách velké hodinkové loupeži doslova nestrácel čas.
1: Říká Tadeáš Skalický, díky a hezký den.
0: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Judisté Lukáš Krpálek a Adam Kopecký skončili pátí na Grand Slamu v Ulanbátaru, prvním turnaji olympijské kvalifikace pro hry v Los Angeles v roce 2028. Oba čeští reprezentanti v mongolské metropoli zaznamenali 3 výhry a

dvě porážky. Kdo prohraje, to je otázka ve finále tenisového turnaje na trávě v Nottinghamu. Marie Bousková nebo Američanka Navarová, spíš z českého pohledu, kdo vyhraje, ale teď je to vyrovnané, takže to víc vyrovnané být nemůže. První set 5-5, 30-30.

0: Cyklisté jedou poslední etapu závodu kolem Švýcarska. Závodí se na 150-kilometrové etapě dnes s třemi vrcholy. Ten první, druhé kategorie mají cyklisté už za sebou a v úniku je malá skupinka 11 závodníků a ten náskok je opravdu velmi zanedbatelný, řekněme nějakých 15 sekund. V té hlavní skupině si drží svoji pozici tady Pogačar, který průběžně vede tenhle závod a vede jej třeba o 4,5 minuty před Matyasem Vackem, který se po včerejší čtvrté pozici v časovce dostal na průběžnou třetí příčku. Dohromady tedy 150 kilometrů, něco už mají cyklisté za sebou, před sebou ještě dvě stoupání té nejtěžší kategorie i s Matyasem Vackem v pelotonu.
1: Fotbalový svátek roku je tady.
2: Nalaďte se na mistrovství světa s Radiožurnálem Sport.
1: S námi můžete být u každého okamžiku.
2: Góly.
1: Napětí.
2: Emoce.
3: Gól je gól! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa a valná hromada.
2: Všechny zápasy české reprezentace v přímých přenosech.
1: Rozhovory s hráči a reportáže přímo z místa dějiště šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku.
2: To je mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
1: Od 11. června do 19. července poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
5: Radiožurnál 14 hodin. Další zprávy připravila Kateřina Cousidisová.
6: Fungování českého sportu má řešit komplexní zákon. Ukrajinský prezident Zelenský potvrdil útoky na Krym a Krasnodarský kraj. České volejbalistky zdolaly v Lize národů Dominikánskou republiku. Silný provoz je na dálnici D1 z Brna do Prahy před omezením na mostě Šmejkalka. A bude polojasno, od západu oblačno, je zataženo místy přehánky i vydatnější bouřky a teploty do 35 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Vztahy profesionálních sportovců a jejich klubů by měl upravit vznikající zákon o sportu. Připravují ho poslanci opozice i koalice. Poprvé by taky definovali, jak by měli sportovci odvádět daně. Působit by mohli jako živnostníci anebo jako zaměstnanci. V tom případě by zákon taky upravil jejich pracovně právní vztahy. A to, aby odpovídali realitě, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
7: U toho pracovně právního vztahu se třeba řeší věci, jako jsou úrazy sportovců, protože v takovou chvíli jde o pracovní úraz. Nebo řešíme tam i fond pracovní doby. Závody jsou někdy o víkendech, někdy třeba v noci. Asi se nedodržuje 8,5hodinová pracovní doba.
6: Ukrajinské útoky na okupovaném Krymu a v Krasnodarském kraji nepřežilo 5 lidí. Informoval o tom Ruskem dosazený správce poloostrova Sergej Aksionov. Zraněných je nejméně 28. Údery potvrdil taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
8: Ukrajina cílí na ropnou infrastrukturu, trajekty, přístupové trasy na Krym i vojenská zařízení. Poloostrov tak čelí problémům se zásobováním a nedostatku paliv. Premiér Aksionov kvůli tomu vyhlásil zákaz prodeje pohonných hmot. Veškeré zásoby jsou teď vyhrazené pro vládní orgány. Úřady na Krymu už před nedávnem na paliva zavedly přídělový systém. Lidé si tak mohli natankovat jen po použití QR kódu se speciální poukázkou. Nedostatek paliv se začíná projevovat i v ruském vnitrozemí. Kyjev opakovaně Rusko vyzývá ke klidu zbraní a k jednání. Moskva to ale odmítá. Matěj Kolář, Radiožurnál.
6: Provozovatelé mají ještě týden na odstranění nevhodných reklam v centru Plzně. Ukládá jim to vyhláška, kterou město schválilo loni. Některé reklamy už zmizely, dodává plzeňský primátor Roman Zarzický z hnutí ANO.
9: Mizely zcela plachty, s výjimkou jediné, co jsem viděl na náměstí Karla Gotta, to je vlastně ta přilihající část města k 735, kde nás ještě samozřejmě trápí velkoformátové plachty. Jsem vyzval šiřitele reklamy k tomu, aby je odstranili. V opačném případě budou dostávat opakovanou sankci od živnostenského úřadu a já budu hodně apelovat na krajský úřad a na tu přenesenou působnost státní správy, aby konali a konali tvrdě.
10: Sport. České volejbalistky porazily v Lize národů Dominikánskou republiku po obratu 3-2 na sety. Češky si tak na závěr turnaje na Filipínách připsali první vítězství. Od 8. do 12. července je čekají na závěr základní části soutěže ještě zápasy v Bělehradě s Německem, Nizozemskem, Bulharskem a domácím Srbskem. V neúplné tabulce jsou Češky zatím 9., těsně za postupem do čtvrtfinále. A motocyklový závodník Filip Salač byl třetí v domácí velké ceně České republiky v kategorii Moto 2. Zvítězil Španěl Ortola před Kolumbijcem Alonzem. V Brně už začal závod MotoGP, sleduje ho reportér David Nekvinda.
11: Jezdci jsou v prvním z 21 kol královské kubatury MotoGP a na prvním místě se zatím drží vítěz kvalifikace, tedy japonský závodník Ai Ogura. Na druhou příčku už se dostal Marc Marquez, jeden z velkých favoritů obhájce titulu mistra světa, který se tedy posunul ze čtvrté pozice, na které startoval. Stále jsou ještě piloti v prvním úvodním kole. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na D1 u Bělotína a také před sjezdem na Benešov. Na dálnici D1 mezi Ostravou a Brnem popojíždí kolony mezi Bělotínem a hranicemi na Moravě. Mezi kilometry 311 a 307 silničáři ruší dlouhodobé omezení. Projíždí se vždy pouze jedním pruhem a kolona směrem do Brna je teď delší asi na 25 minut. Směrem na Ostravu se popojíždí před omezením asi 15 minut. Na D1 pak čekejte silný nedělní provoz z Brna směrem do Prahy na Benešovsku. Pomaleji se teď jede od Divišova z kilometru 40 a to až do omezení na mostě Šmejkalka. Celkově to zdržení na Prahu je asi 15 minut. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice pozor za sjezdem na Loštice. Na kilometru 237 stojí dodávka a to v úzkém odstavném pruhu.
14: Na 237. kilometru, to je 2 kilometry před Mohelnicí, stojí dodávka v odstavním pruhu, zasahuje mírně do pravého pruhu, spravujou tam chlapi něco, mají tam pokus dál postavený kužely.
13: Kolony se netvoří, ale vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Postupně bude oblačno, přechodně až zataženo, místy přehánky nebo bouřky, teploty do 35 stupňů. Tolik zprávy.
0: Příjemný poslech Radiožurnálu Sport, ale není úplně příjemný pro tenisové fanoušky a faninky Marie Bouskové, která hraje v finále turnaje v Nottinghamu, prohrává 5-6, podává, prohrává 0-30, takže je dva míčky od toho, aby prohrála první set, ale vypadá to na problém s pravou nohou. Bousková odešla na lavičku v průběhu gemu a vyžádala si ošetření a zavolala si fyzioterapeutku. Budeme to sledovat i dál, zatím tedy výsledkově Bousková Navarová 5-6 a 0-30 v úvodním setu. Na ten čeká Linda Nosková v souboji s Američankou Pegulovou v Berlíně, kde ale prší a je velmi nepříznivé počasí, tak až ten duel začne, tak vám o něm také dáme vědět.
12: Radiožurnál Sport
2: a František Kuna.

0: Česká tenistka Marie Bousková si vzala takzvaný medical timeout ve finálovém zápase v Nottinghamu. V prvním setu za stavu 5-6 a 0-30 z jejího pohledu vypadá to na problém s pravou nohou. My se vydáváme za úplně jiným sportem, ale vlastně tak trochu u trávy můžeme zůstat, protože jdeme na dostihy do Velké Chuchle za reportérem Jakubem Markem.
1: Krásný, možná až trochu moc horký den z pražské Velké Chuchle vedle mě. Tady sedí v mobilním studiu radiožurnálu Sport dvojnásobná šampionka rovinových jezdců v Česku v den českého derby, nejslavnějšího českého rovinového dostihu, žokejka Martina Havelková. Hezký den.
2: Dobrý den, zdravím vás a všechny posluchače.
1: České derby, to je vrchol domácího rovinového roku. Když se podíváme na startovní listinu dnešního dostihu, tak kdo by to mohl vyhrát?
2: Já si myslím, že dneska je to hodně otevřené. Myslím si, že víc ročníků dopředu to takhle otevřené nebylo. Těžko úplně říkat nějakého favorita. Samozřejmě budou staj, dostihová staj Pegas. Já tam vidím i dostihovou staj Lokotrans, Mia Sally, ale těžko říct, opravdu dneska je to, myslím si, hodně otevřené.
1: Vy jste zmínila dostihovou staj Pegas, která má velké úspěchy i na překážku, i v překážkových dostizích. Dnes budou dvě ženy ve startovním poli z té 15. Petra Zetková, ta právě bude sedle Sedmaga z dostihové stáje Pegas a také Sabina Mokrošová, ta pojede Villanesk. Mají šanci ženy dnes uspět?
2: Dneska myslím, že to ženy v derby konkrétně budou mít těžší.
1: Proč?
2: Úplně ty favoriti, ať říkám, že je to hodně otevřené, ale těžko říct, můžou možná překvapit. Uvidíme, jsem sama zvědavá.
1: Vy sama měla jste, když jste začínala s ježděním, sen vyhrát české derby?
2: Říká se, že každý žokej má sen vyhrát české derby. Já bych to úplně tak neviděla, protože ta cesta k tomu je hodně dlouhá a musíte mít opravdu toho koně, na kterém sedíte, aby měl ty kvality a samozřejmě pak to štěstí. Ale mně se podařilo být o kousek druhá v derby, tak možná to bylo tím, že jsem o tom úplně nesnila naplno.
1: Bavíme se tady ve Velké Chuchli se skvělou žokejkou a také trenérkou Martinou Havelkovou. Vy jste, jak jsem říkal, dvojnásobnou jezdeckou šampionkou z posledních dvou let v Česku. Přesto ve startovní listině letošního českého derby nejste. Proč?
2: Nějak jako koně ze stáje se nám nepodařilo do derby dostat a prostě jsem nedostala příležitost na žádným jiným, to je celé.
1: Jak těžké je dostat koně do derby?
2: Tak určitě je to... Ta cesta je dlouhá, ten kůň musí být samozřejmě kvalitní. Dneska to derby běží opravdu nejlepší tříletí v tomhle ročníku a na vytrvalecké trati, takže musí ten kůň primárně mít ty kvality, aby se vůbec do toho derby dostal.
1: V poslední době je čím dál víc slyšet o jezdkyních v dostihu, řekl bych, že jich asi i přibývá, to asi můžete spíš potvrdit vy, ale v derby letos je tedy skóre 2:13, ženy muži upřednostňují majitele stále ve velkých dostizích, spíš muže.
2: Myslím si, že to tak pořád je, ač jako opravdu žen přibývá a ty šatny ženské už jsou tak naplněné, že opravdu nemáme místo, ale do těch velkých dostihů pořád to takhle funguje, že prostě jedou dřív kluci.
1: A je to nějakou fyzickou vyspělostí, že přece z té cílové rovince tam je dotlačí ty koně spíš muži než ženy?
2: Já bych to tak úplně neřekla, protože opravdu jsou koně, kterým žena si myslím, že nevadí, naopak může pomoct, ale je to samozřejmě o každém tom týmu a dělají všechno to nejlepší pro ty svoje koně.
1: Vy máte třeba nějakého koně, který tu citlivou ženskou ruku má raději než nějakou pevnou mužskou?
2: Řekla bych, že ano, že určitě v každé stáji se najdou takový koně.
1: A přestože se derby dnes nepředstavíte, tak za necelou hodinu vás čeká velmi kvalitní dostih na jednu míli. Jaké máte ambice s koněm Dark Attack?
2: Já na koni budu sedět úplně poprvé, ale je to kuň, kterého samozřejmě v těch dostizích vidím a vím, na kterým sedím a dívala jsem se na videa a je od trenéra Línka, s kterým jsme jako pořád v kontaktu nějak, takže teď mi k tomu něco říkal a já se na to těším, protože je to jeden ze dvou tříletých koní a jinak běží proti starším a tak uvidíme, jak se s nima srovná.
1: V dostihu budete mít jedničku, první dráha, ta vnitřní, tak je to výhoda tady?
2: Já myslím, že to není výhoda ani nevýhoda, každopádně je to míle, je to mílový dostih, takže určitě je to spíš plus mít ty vnitřní boxy.
1: A ještě na závěr zmínil jsem, že jste nejen skvělá žokejka, ale skvělá trenérka, tak co teď vám přijde, jste spíš žokejka nebo trenérka?
2: Dneska tak nějak na půl, běhají nám ze stáje dva koně jako trenérsky a tři jezdím, takže tak nějak na půl dneska.
1: Tak to byla trenérka a žokejka Martina Havelková, díky, ať se vám daří, hezký den.
2: Také děkuju.
1: Z pražské Velké Chuchle Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
0: My u koní zůstáváme, ale řeč bude o výkonu motorky. Ve třídě Moto2 dojel Filip Salač na třetím místě na velké ceně České republiky na Masarykově okruhu v Brně, kde se teď jede královská kubatura MotoGP. Proto má slovo reportér David Nekvinda.
3: Sedmé z 21 kol, v tom se teď nacházejí jezdci královské kubatury MotoGP při velké ceně České republiky a v čele je Ital Francesco Bagnaia, tedy muž, který už ví, jak tady chutná vítězství, protože vyhrál včerejší sprint na 10 kol. Sice nestartoval z prvního místa, to byl Japonec Ai Ogura, který zvládl na tom prvním místě zhruba kolo a půl a pak ho předjel právě Bagnaia a taky další jezdec týmu Ducati a další z velkých favoritů Marc Marquez. Takže situace je teď taková docela přehledná, vede Bagnaia zhruba půl sekundy za ním Marquez a zhruba další půl sekundu ztrácí právě Ogura. Ještě se můžu vrátit k tomu, že v závodu úplně chybí lídr průběžného pořadí Italo Marco Bezzecchi, protože ten v tom včerejším sprintovém závodě upadnul a když se pak snažil zvednout svou motorku a zase ji nastartovat, tak se tam dostal do konfliktu s traťovým komisařem, který mu chtěl pomoct, ale dělal to asi tak, jak se Bezzecchi mu nelíbilo. No a Bezzecchi prostě traťovému komisaři dvakrát vrazil facku, když to tak řeknu, no a nestartuje, ale viděli jsme video právě, jak Bezzecchi si dnes dopoledne toho komisaře našel, omluvil se mu, objal se, takže přijal ten svůj trest, no a teď se tedy bude bát o své místo v průběžném pořadí. Jestli tedy v sedmém kole, to pomalu končí a v čele Bagnaia.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
0: Zápas Marie Bouskové na tenisovém turnaji Nottinghamu ve finále pokračuje s Američankou Emou Navarovou. Bousková si musela vyžádat pauzu na ošetření pravé nohy. Aktuálně prohrává 5-6 a je to schoda v dohromady 12. gemu úvodní sady.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 14 hodin 20 minut. Další zdravotní problémy doprovázejí finálový zápas tenisového turnaje v Nottinghamu. Marie Bousková tam hraje o titul na travnatém turnaji. V prvním setu prohrává 5-6 s Američankou Navarovou a je to 40-40 a zápas je znovu přerušený. Původně kvůli zranění Marie Bouskové, která si vyžádala čas na ošetření, anglicky medical timeout, a teď to naopak vypadá, že je přerušeno z jiného důvodu, že se jedná o nějakou zdravotní indispozici v hledišti. Tak uvidíme, jak to dál bude pokračovat. Kdo už má hotovo, to je Filip Salač. Ten se podruhé za sebou probojoval na stupně vítězů v mistrovství světa silničních motocyklů. Na druhé místo z Maďarska navázal třetí pozicí ve velké ceně České republiky. Krátce po jeho průjezdu cílem s ním na Masarykově okruhu v Brně mluvil reportér David Prouza.
1: Filipe, obrovská gratulace, domácí pódium, druhé v řadě v šampionátu. Nejsilnější emoce, kde proběhly v tuhle chvíli?
2: Nedá se to popsat moc. Já jsem ještě teďka v laufu, byl to hrozně fyzicky náročný závod, protože jsem z toho 7. nebo 8. místa jsem musel propracovat zpátky a hrozně sil mi to vzalo. Ale bylo to neskutečný, celý víkend jsem si užil s těma fanouškama, hnali mě dopředu. Nejsem si jistý, jestli kdybych byl v takovýhle pozici někde jinde, jestli bych to zvládnul, ale tady ty čeští fanoušci mě fakt hnali dopředu a pomohlo mi to, takže neskutečný, je to splněnej sen.
1: Chutná to třeba o poznání víc, že jste si to musel vybojovat zpátky, že sice se vám nepovedl start, ale nakonec jste se dostal na tu bednu i tak?
2: Určitě jsem zajel nejlepší závod v mý kariéře, vrátit se takhle ze zádu dopředu, chytnout první skupinku, škoda ty chybičky v předposledním kole. Nebejt toho, možná bych ještě zaútočil, možná ne, je to kdyby. A jsem rád, chtěl jsem bednu, chtěl jsem vyhrát samozřejmě, ale myslím si, že s těma povinnostma a stresem jsem měl kolem, tak beru bednu všema deseti.
1: Vám se povedlo v 10. kole krásný dvojitý manévr, tím jste se právě dostal na tu třetí pozici. Trochu to vypadalo, že si prohlížíte, jak to uděláte, ale to možná byla trochu i improvizace, ne v tu chvíli?
2: Já jsem využil jenom toho, že oni udělali chybu a myslím si, že nebejt té chyby, tak by pro mě bylo hodně těžký se dostat dopředu. Ale už jsem byl ready, chystal jsem si ho, musel jsem si zase nechat malý náskok, protože se mi začala přehřívat přední pneumatika, takže nebylo to jednoduché jet nalepený na někom celý závod a pak tlačit dopředu, takže zvládl jsem to a jsem rád.
1: Velká gratulace, Filipe, a hodně štěstí do dalších závodů.
2: Děkuju.
0: Řekl Filip Salač pro Radiožurnál Sport, natáčel reportér David Prouza. V Brně se závodí znovu v nejsilnější kubatuře MotoGP, slovo má reportér David Nekvinda.
3: Jsme zhruba v polovině závodu, jede se 11. z 21 kol a zatím v čele, dá se říct, od začátku od nějakého druhého kola Francesco Bagnaia, tedy italský jezdec, který včera vyhrál v Brně i sprint, ale druhý Marc Marquez, což jeho týmový kolega z Ducati, tak se mu teď výrazně přiblížil. Měli mezi sebou už skoro sekundu, teď je to necelé 0,2 a Marquez tedy začíná na svého týmového kolegu tlačit. Jako třetí pak jezdí s odstupem Japonec Ogura, vítěz kvalifikace, další piloti pak poměrně výrazně ztrácejí. No a můžu doplnit ještě jednu úplně čerstvou informaci. Organizátoři poslali čísla o návštěvnosti a proti tomu loňskému roku, kdy se MotoGP po 5 letech pauzy vrátila na Masarykův okruh, tak je to přece jenom úbytek. Loni to bylo za celý víkend zhruba 220 tisíc fanoušků, letos 171 tisíc. Teď v neděli by právě tady na místě mělo být zhruba 63 tisíc lidí.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Radiožurnál je 14 hodin 30 minut. Odpolední zprávy připravuje Kateřina Cousidisová.
4: Rakousko dál sužují vysoké teploty. V některých částech země dnes teploměry ukazují až 630 stupňů a hrozí silné bouřky s přívalovým deštěm. Pro některé regiony také platí výstrahy před kroupami a nárazy větru. Před vydatnými bouřkami varují také meteorologové v Česku. Americký viceprezident J.D. Vance dorazil do Švýcarska na jednání s Íránem o trvalém míru. Rozhovory ale komplikuje konflikt mezi Izraelem a libanonským militantním hnutím Hizballáh. Ten pokračuje i navzdory příměří, které mělo platit od pátečního odpoledne. Klid zbraní v Libanonu je jedním z požadavků Íránu. Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody chce letos na Liberecku vysadit 65 tisíc sazenic buků, dubů a jedlí. Jde zatím o největší počet v historii nadace. Sazenice mají zlepšit druhovou i věkovou skladbu lesů v podhůří Jizerských hor i přímo v chráněné krajinné oblasti. Díky podpoře veřejnosti se za posledních 12 let podařilo v nadaci regionu vysadit 483 tisíc stromů. Lidé dnes uctili památku vyvražděných obyvatel obce Ležáky na Chrudimsku. Nacisti osadu vyhladili 24. června 1942. Odvetu za atentát na zastupujícího říšského protektora Heidricha tehdy nepřežilo 48 ležáckých obyvatel, včetně 11 dětí. Zachránili se jen dvě malé dívky.
1: Sport.
4: Motocyklový závodník Filip Salač byl třetí ve velké ceně České republiky v kategorii Moto2. Zvítězil Španěl Ortola před Alonzem z Kolumbie. V Brně se teď jede závod královské třídy MotoGP. Sleduje ho reportér David Nekvinda.
5: Jezdci MotoGP jsou v 16. z 21 kol a od druhého kola platí, že vede Ital Francesco Bagnaia. Těsně za ním jezdí Marc Marquez, jeho týmový kolega z Ducati, a už trošku větší odstup. Pak má vítěz kvalifikace a tedy třetí Japonec Ai Ogura. Ještě tedy zbývá 5 kol do cíle tohoto závodu. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D11 před Prahou a silný provoz také na trojce na Benešovsku. Na dálnici D11 na příjezdu do Prahy z Hradce Králové hlásíte nehodu před sjezdem na Úvaly. Bouralo se na 10,5 kilometru, blokován je levý pruh.
7: Na 10,5 kilometru nehoda, 3 automobilů, 1 blokuje levý jízdní pruh.
6: A zpomaluje se před kratší kolonou. Na D1 mezi Ostravou a Brnem stále vázne provoz v úseku mezi Bělotínem a hranicemi na Moravě. Mezi kilometry 311 a 307 se projíždí vždy v omezení pouze jedním pruhem. Kolony jsou teď obousměrně asi na 20 minut. Na D1 pak je silný provoz z Brna do Prahy, a to na Benešovsku. Před omezením na mostě Šmejkalka před 23. kilometrem zpomaluje se už u Divišova na 40. kilometru. Zdržení pak celkově na trase asi 15 minut. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy také silný provoz, pomalej se jede jak okolí Olbramovic, tak pak také u Benešova, je to celkově na 15 minut. A ještě silnice 27 z Plzně do Žatce za Chotěšovem je větší nehoda, osobní auto s motorkou, kolona hlavně směrem do Žatce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Odpoledne a večer čekáme od západu postupně oblačno, přechodně až zataženo a místy přehánky nebo i vydatné bouřky. Doprovázet je můžou přívalové srážky, nárazy větru a nebo kroupy. Teploty 30 až 35 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
8: Tenistka Marie Bousková nakonec zvládla vyhrát první set finálového zápasu v Nottinghamu na turnaj WTA na trávě, jakožto příprava na Wimbledon se jim zatím daří. Vyhrála 7-6 v tiebreaku i přesto, že se musela nechat ošetřit, a to se děje i teď mezi prvním a druhým setem.

0: Po třetím místě Filipa Salače v Moto2 se znovu vydáváme na mistrovství světa silničních motocyklů na Masarykův okruh do Brna na kategorii nebo Kubaturu MotoGP za reportérem Davidem Nekvindou.
1: Necelá tři kola do konce závodu a od posledního vstupu se toho dost změnilo, a to samozřejmě myslím v čele, protože do něj se dostal Marc Márquez, tedy na první místo tento úřadující mistr světa a vítěz minulého závodu v Maďarsku dostal se před týmového kolegu Francesca Bagnaiu, který jezdil dlouho na tom prvním místě, ale teď už není ani druhý, protože Bagnaiu přeskočil taky Japonec Ai Ogura. Takže v tuto chvíli, dá se říct už krátce před koncem závodu, 2,5 kola zhruba, Márquez v čele, za ním takřka se sekundovou ztrátou Ogura a jako třetí jezdí Bagnaia.
0: Říká David Nekvinda, děkujeme.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Čeští volejbalisté hrají zápas Evropské ligy, ten závěrečný v základní skupině, která je obrovská, má 27 reprezentací a Češi se aktuálně drží na 8. místě. Ale co se týče případného postupu do semifinále, je to stále málo. Češi potřebují porazit Gruzii, vedou v Tbilisi nad domácími 1-0 na sety a ten první byl jednostrannou záležitostí ve prospěch svěřenců trenéra Jiřího Nováka. Češi ho vyhráli 25-5. Teď vedou 8-6 ve druhé sadě, ale musí doufat v to, že ještě Izrael, Finsko nebo Nizozemsko zaváhají. To jsou totiž celky, které mají 5 zápasů, 5 výher. Češi mají 5 zápasů, 4 výhry, 1 prohru a v takovém případě by se Češi ještě mohli dostat do té elitní čtyřky, ale Izrael, Finsko a Nizozemsko budou určitě v jiných zápasech proti.

0: Posloucháte radiožurnál Sport a my teď míříme znovu za zvukem motorů a motorek na MotoGP do Brna za Davidem Nekvindou.
1: Jezdci královské kubatury MotoGP už jsou v posledním kole a vypadá, že Marc Marquez obhájí loňské vítězství. Dostal se nějak 5-6 kol před koncem do čela, dlouho vedl jeho týmový kolega Francesco Bagnaia, ale ten se propadl až na třetí místo. Teď tedy v posledním kole vede Marquez za ním s docela výrazným odstupem a i Ogurále stále, řekněme, ještě na dohled a pak už další výraznější ještě odstup má Bagnaia. Ten ztrácí 2 sekundy na tu dvojici před ním, ale Marquez si to hlídá a tento jezdec, který kvůli zranění ramene vynechal 2 závody letošní sezóny jako obhájce titulu, se musí prokousávat aktuálně z 5. místa průběžného pořadí dopředu. Tak to vypadá, že přidá 2. výhru v řadě, protože minule tento 33-letý už 7-násobný mistr světa MotoGP zvítězil v Maďarsku po tom zranění a teď už míří do cíle tady v Brně. Už poslední metry je na cílové rovince, už se nemůže nic stát. V tuto chvíli Marc Marquez vyhrává brněnskou velkou cenu, obhajuje tedy ten loňský triumf, 2. vítěz kvalifikace Japonec Ai Ogura a na 3. místě dojede tedy, nebo už dojel Francesco Bagnaia, vítěz včerejšího sprintu, který dlouho vedl i v tom dnešním závodě, ale nakonec tedy pro něj zbyde to 3. místo. A já ještě jednou taky připomenu, že ve třídě Moto2 se radovali čeští fanoušci, protože na 3. místě dojel domácí závodník Filip Salač, což je pro českého jezdce na brněnské velké ceně pódiové umístění po 8 letech. Před 8 lety dojel taky na 3. místě ve třídě Moto3 Jakub Kornfejl.
0: Říká z Brna David Nekvinda, děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál Sport, 14 hodin 43 minut, kapela Buty a Vrána.
2: Letí vrána, letí vzduchem, nepospíchá, šetří síly. Jedním okem, jedním uchem sleduje, co ostatní vrány. Taky letí, druhá vrána, třetí vrána. Nespěchají,

0: Tenistka Marie Bousková vede ve finále v Nottinghamu na turnaj WTA na trávě ve Velké Británii 1-0 na sety nad Američankou Navarovou a v tom druhém 2-1. Americká soupeřka jde na podání. Pojďme si představit dnešní program dalšího hracího dne na světovém šampionátu ve fotbale ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Španělé nastoupí proti Saudské Arábii v 18 hodin. V 21 začne duel mezi Belgií a Iránem. V půlnoci pak má výkop utkání Uruguay Kapverdy a ve 3 hodiny po půlnoci vás budeme informovat o tom, jak hraje Nový Zéland proti Egyptu. Čeští fotbalisté se chystají na závěrečný zápas ve skupině mistrovství světa po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou. Nastoupí ve čtvrtek ráno našeho času na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku a případný postup do play-off jim nejspíš zajistí jen výhra. V klíčovém utkání národnímu týmu s největší pravděpodobností nepomůže David Jurásek, který se před duelem s Jihoafričany zranil.
1: Pro Davida patrně končí mistrovství světa, jde o svalové zranění. Stalo se to na předzápasovém tréninku, David měl být v základní sestavě. Určitě nám to všem líto, že k tomu zranění došlo.
2: Lituje Juráskova zranění asistent reprezentačního trenéra Jan Suchopárek. Navzdory zdravotním problémům obránce Slávie ve Spojených státech zůstává.
3: Chtěl zůstat u týmu, chci zůstat s hráčem a samozřejmě jsme to konzultovali ze Slávie a my jsme rádi, že vlastně je tady, že podpoří kluky, když nemůže na hřišti, tak prostě ten tým má ducha.
2: Těší generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda. V přípravě na šampionát Jurásek odehrál druhý poločas domácího zápasu s Kosovem. Do generálky s Guatemalou nastoupil v New Jersey v základní sestavě a na trávníku vydržel 62 minut. Start na mistrovství světa si ale levonohý bek nepřipsal. Před svým zraněním totiž úvodní duel s Jihokorejci proseděl mezi náhradníky. O tom, jak citelná Jurásková absence pro národní tým bude, mluvil pro radiožurnál Sport bývalý reprezentační obránce Michal Kadlec.
4: Tak já myslím, že to komplikace, protože měl hrát určitě ten druhý zápas. Potřebovali jsme tam dostat levou nohu, levý center, to má výborné, i se dostává do zakončení, takže samozřejmě nějaký ten servis pro ty útočníky a tak dále, tímhle odpadl. Je to určitě škoda jak pro něho, tak i pro český národák.
2: Kdo by teď podle vás mohl v Mexiku nastoupit na levém kraji obrany, asi se nabízejí hlavně Jaroslav Zelený a Alexander Sojka.
4: Myslím si, že tyhle dva musíme tam brát za mě levonohé hráče, tak jestli by to mohl být třeba Sadílek, který to třeba hrál dříve, nebo samozřejmě Lukáš Provod v nějaký konstelaci té sestavy. Potřebujeme využít každou situaci, každý moment, když budeme třeba na straně. Takže někdo, kdo má dobrou levou nohu, dobrý centr, bych tam určitě viděl rád.
2: Přiznává někdejší obránce národního týmu Michal Kadlec. Utkání Mexiko-Česko začne na Aztéckém stadionu ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času v přímém přenosu na této stanici. Z Texasu Lukáš Michalík, Radiožurnál.

České volejbalistky vyhrály v Lize národů nad Dominikánskou republikou 3-2 na sety, když museli odvracet dva matchboly soupeřek. Aktuálně jsou v celkové tabulce na 9., tedy prvním nepostupovém místě do play-off. Na začátku července je ještě čekají 4 zápasy na turnaji v Bělehradě. Hrají i muži, a to v Gruzii, v Tbilisi proti domácím. Vyhráli první set 25-5, ve druhém vedou 21-13, ale ani vítězství jim nemusí zařídit v posledním zápase základní skupiny Evropské ligy postup mezi 4 nejlepší. Pouze 4 ze 27 reprezentací postupují dál. Kdo postoupil do finále, je Marie Bousková, tenistka, hraje v Nottinghamu o titul, vede 1-0 na sety nad Američankou Navarovou. V tom druhém ale prohrává 2-3, ztratila podání a Navarová se teď chystá na servis.

0: Cyklisté jedou poslední etapu závodu kolem Švýcarska a podruhé stoupají na Col de la Croix, což je vrchol více než 2000 metrů nad mořem. Ve vedení tady Pogačar o více než 4,5 minuty, stíhá ho třeba průběžně třetí Matyáš Vacek, který bojuje v hlavním poli právě o to, aby udržel třetí místo v závodě kolem Švýcarska. V poslední etapě jsou v úniku závodníci, jejich 11 a mají náskok necelé 2 minuty.
1: Dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
2: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
3: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
1: To všechno

0: Wimbledon. Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
1: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
0: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti?
2: I to se od nás dozvíte.
0: Přímo z jeho západu Londýna, v reportážích a živých vstupech.
2: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
0: od 29. června do 12. července.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál 15 hodin. Poslechněte si další zprávy, má je Kateřina Cousidisová.
2: Vláda se podle premiéra Babiše nejdříve zaměří na penze náročných profesí, až pak na věkovém stropu. Ve Švýcarsku začaly iránsko-americké mírové hovory. Motocyklový závodník Filip Salač byl ve velké ceně České republiky třetí v závodě Moto2. Omezení brzdí provoz na dálnici D1 u hranice na Moravě. A bude polojasno až oblačno, postupně přeháňky nebo bouřky, teploty až 33 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Vláda se chce zaměřit na nastavení penzí pro náročné profese. Až potom plánuje řešit strop odchodu do důchodu. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v televizi CNN Prima News. Ministerstvo práce původně navrhovalo, že se od příštího roku věk nástupu do penze zastropuje na 65 letech. Náročné profese měl pak řešit zákon od roku 2028. Podle Babiše teď vláda o změnách vede debatu s Evropskou komisí.
3: Začneme s těmi profesemi, které by měly mít nárok, aby šly do důchodu dříve. Takže tohle musí teďka připravit. No a samozřejmě jsme slíbili změnu toho vzorce. My na to máme ještě 3 roky a pár měsíců.
2: Se stropem nesouhlasí zaměstnavatelé, upozorňují na výpadek pracovních sil. Ve Švýcarsku podle katarského ministerstva zahraničí začala jednání o míru na Blízkém východě. Uvedla to zpravodajská stanice Al Jazeera. Spojené státy tam zastupuje mimo jiné americký prezident J.D. Vance. Ten chce dosáhnout hlavně omezení iránského jaderného programu, které má být zahrnuté i v konečné mírové smlouvě. Podle Teheránu ale jednání o finální dohodě odstartují, až Spojené státy začnou dodržovat stávající iránsko-americké memorandum. Washington podle něj totiž dostatečně netlačí na konec izraelský útoků v Libanonu. Island tento týden vyslal na lov velryb jednu ze svých dvou zbývajících velrybářských lodí, a to po dvouleté pauze, informovala o tom agentura AFP. Země v roce 2024 lov těchto kytovců pozastavila, mimo jiné kvůli slabé poptávce.
4: Vyplutí lodi z hlavního města Reykjavíku se v pátek snažil zabránit protestující, který se připoutal ke stěžni. Z plavidla ale večer slezl a policisté ho odvedli. Island patří spolu s Norskem a Japonskem mezi 3 země, které navzdory kritice velryby stále loví. Mezinárodní velrybářská komise komerční lov těchto mořských savců nicméně zakázala už v roce 1986 v reakci na prudký pokles populace. Vláda na Islandu má podle AFP na podzim předložit návrh zákona, který by lov velryb v zemi úplně zakázal. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
2: V Jildě na Prachaticku začala oprava vstupního portálu a dveří kostela svatého Štěpána. Na práce se složili místní. Nadačnímu fondu na obnovu kostela se podařilo vybrat několik set tisíc korun, říká nezávislý starosta Kvildy Radek Tér.
5: V současné době se nám podařilo vybrat asi 650 tisíc už, takže ty první úpravy tady toho vstupního portálu máme pokryty a budeme pokračovat teda ve sbírce na ty další etapy, které ještě nemáme finančně vyčísleny, kolik budou stát.
6: Sport. Motocyklový závodník Filip Salač skončil třetí v domácí velké ceně České republiky v kategorii Moto2. Na stupně vítězů se dostal jako první Čech od roku 2018, kdy byl na Masarykově okruhu třetí Jakub Kornfejl. Salač byl po závodě v Brně plný emocí.
7: Nejlepší den v životě, se nepletu, jak jsem historicky první Čech v té střední kubatuře, kdo tady stojí na pódiu, a vždycky se nás Čechů držela trošičku ta česká smůla, když jsme přijeli tady a buď to jsme spadli, nebo byl nějaký technický problém, nebo to nevyšlo, ale já jsem překonal i tohle, byl jsem silnější než smůla.
6: Závod Moto2 ovládl Španěl Ivan Ortola. Vítězství v královské třídě MotoGP obhájil jeho krajan Marc Marquez. V kategorii Moto3 triumfoval Hakim Danish z Malajzie. A judista Lukáš Krpálek skončil na Grand Slamu v Ulan-Bátaru v kategorii nad 100 kg pátý. Stejné místo obsadil v soutěži do 90 kg Adam Kopecký. Byl to první turnaj olympijské kvalifikace pro hry v Los Angeles v roce 2028.
0: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D1 v Brně a také v Praze. Na dálnici D1 opatrně na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy. Za sjezdem na Mikulov na kilometru 194 se srazila dvě osobní auta. Blokují levý pruh, menší kolona je zatím asi na 5 minut. Na D1 mezi Ostravou a Brnem stále čekejte kolony u hranic na Moravě. Mezi kilometry 307 a 311 je dlouhodobé omezení, průjezdný vždy pouze jeden pruh, kolony jsou teď obousměrně asi na čtvrt hodiny. Na D1 pak je silný provoz i z Brna do Prahy, pomalej se jede od Divišova z kilometru 41 to až do zúžení na mostě Šmejkalka, celkově zdržení na Prahu 15 minut. V Praze pak překáží nehoda v Liberecké, z Letňan do centra, bouralo se za sjezdem na Prosek u čerpací stanice MOL, zdržení asi 10 minut. Nehoda překáží pak také na magistrále v Legerově směr Holešovice, před Rumunskou se srazilo osobní auto s motorkou, zdržení z Nuselského mostu také 10 minut. A ještě silnice 35 z Mohelnice do Litomyšle, v Mohelnickém kopci nehoda dvě osobní auta, menší kolony obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až oblačno, během dne až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky i vydatné hlavně na jihozápadě a jihovýchodě území. Nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů. Tolik zprávy.
9: Příjemný poslech Radiožurnálu Sport. Tenistka Marie Bousková dál bojuje o další titul. Pro ní by to byl první na trávě. V turnaji v Nottinghamu vyhrála první set nad Američankou Navarovou v tiebreaku a v tom druhém aktuálně 3-5 prohrává, servíruje, vede 30-15. Kdo také servíruje, to je v jiném sportu česká volejbalová reprezentace. Češi vedou nad Gruzií 2-0 na sety, v tom třetím pak 11-7, zatím suverénně vládnou tomuto zápasu, kde jsou favority, ale ani výhra jim nemusí stačit na postup mezi čtyři nejlepší, co se týče Evropské ligy.
0: Radiožurnál Sport
10: a František Kuna.

0: Když vyhrál brněnský závodník Lukáš Kočař mistrovství České republiky v dlouhém triatlonu, což je trať složená z necelých 4 kilometrů plavání, 180 kilometrů na kole a maratonského běhu, tak poté v cíli přiznal, že vypil 13 litrů vody. Pitný režim bude důležitý teď aktuálně i pro atlety a atletky, a to v Plzni, kde se koná druhé a také závěrečné kolo atletické extraligy družstev. Proto má slovo náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: No já myslím, že tady si teď atleti přejí, aby té vody nebylo moc, aby nebylo příliš, protože počasí se nám tady trošku zkazilo. Závodí se tady od 9 hodin ráno, kdy 5-kilometrová trať mužů a žen to celé odstartovalo, to druhé kolo extraligy družstev. Pak tady bylo obrovské horko, přesto závodníci dosahovali zajímavých výkonů, přestože tady chybí ta nejužší česká špička Jan Štefela, výškař, koulař Tomáš Staněk, tyčkařka Amálie Švábíková, tak byly skutečně zajímavé výkony k vidění. Třeba Jonáš Kolomazník proletěl 110 překážek v osobním rekordu 13,55 sekundy. Olomoucká Pavla Kvasničková zase poprvé v životě běžela na překážkách na té stovce překážek pod 13 sekund. Byl to čas 12,94. Pak si zlepšila osobák ještě na hladké stovce. Je tady nová dráha na atletickém stadionu města Plzně na Skvrňanech, stadionu, který bude za měsíc hostit mistrovství České republiky jednotlivců. No a ta dráha je evidentně rychlá. A i to horké počasí, které tady panuje, teploty na 30 stupňů, tak si závodníci vesměs pochvalují, tedy ti sprinteři, ti, co běhají ty delší tratě, tam už je to trošku horší, přece jenom tam se musí opravdu občerstvovat, pít hodně, hodně moc. Nicméně pojďme se podívat ještě na nějaké zajímavé výkony, třeba z těch mladých atletů, 17-letá dálkařka Kristýna Záhořová skočila prvním pokusem 639 cm, jediný centimetr chyběl k českému dorosteneckému rekordu. No a třeba 19-letá tyčkařka Dukly Nikol Krutilová zvládla 440 cm, také byla velmi spokojená se svým výkonem. No ale co je horší, teď se tady aktuálně v Plzni nezávodí, a to proto, že se obloha zatáhla před nějakou čtvrt hodinou, začalo se blýskat a co je nejhorší, foukal a fouká tady velmi silný vítr. Musel jsem se schovat vedle tribuny, aby mě bylo slyšet ve vysílání Radiožurnálu Sport. No a protože probíhá soutěž výškařek a rozcvičovali se také tyčkaři, kteří zkrátka nemohli tu soutěž zahájit, protože laťka se neudržela na stojanech, tak se museli stáhnout tady z plochy atletického stadionu. No a uvidíme. No, dívám se na předpověď pro Plzeň, ta nevypadá úplně optimisticky. Doufejme, že to druhé extraligové kolo se povede zakončit. Zatím aktuálně v tomu pořadí vévodí domácí ženy Škody Plzeň se ziskem 188 bodů. Mezi muži zatím nejúspěšnější Brněnská univerzita. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

Závěr zápasu českých volejbalistů v Evropské lize proti Gruzii v Tbilisi, kde nastoupila česká reprezentace proti domácím, to už by měla být jen formalita pro český národní tým, který vyhrál úvodní dva sety a v tom třetím vede 22-18. Kdo vedl a už nevede, je tenistka Marie Bousková. Na turnaji v Nottinghamu na trávě v generálce na Wimbledon vyhrála první set ve finále nad Američankou Navarovou v tiebreaku, v tom druhém prohrála 4-6 a za malou chvíli začne třetí rozhodující sada. Další turnaj v Berlíně, ten má také českou účast. Na travnatém turnaji Linda Nosková postoupila přes Karolínu Plíškovou, ale musí si ještě počkat na finálový duel proti Američance Pegulové, protože v Berlíně bylo počasí proti. Posloucháte Radiožurnál Sport a v téhle půlhodině si ještě připomeneme další samozřejmě výsledky. Nechte se pozvat na mistrovství světa ve fotbale v 18 hodin Španělsko-Saudská Arábie, v 21 Belgie-Irán, v půlnoci Uruguay-Kap Verdy a 3 hodiny po půlnoci má začátek zápas mezi Novým Zélandem a Egyptem.

0: Rádi připomínáme, že motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval třetí místo v domácí velké ceně v Brně v Moto 2. Závod mistrovství světa ovládl Španěl Ivan Ortolá. Velkou cenu Česka v královské třídě MotoGP vyhrál stejně jako loni Španěl Marc Márquez. Na Ducati v Brně slavil úřadující mistr světa už po šesté. Díky desítkám tisíc fanoušků z Česka i ze zahraničí jsou plnější dálnice a silnice v okolí. A živě je taky ve městě a v kempech. Vypořádat se fanoušci musí i s tropickými teplotami, které šampionát provází.
1: Proszę bardzo.
2: Já právě procházím kempem, který je zhruba 15 minut chůze od závodního okruhu. Pan Slávek přicestoval z Polska s manželkou a dvěma dětmi už v pátek.
1: Máme vlastně bazén.
3: Jak dlouho vám trvalo vlastně napustit ten bazének, nachystit si to všechno?
1: Celý den.
3: Celý den
1: se tady nespěše nám si vůbec, máme celý den na to všechno, je v pořádku. I cieň, máme dużo cienia před sluncem. No.
3: Máte tady strom, tak...
1: Tak, vlastně tak, přesně tak.
2: Jak se při vysokých teplotách schladit, to řeší i Dominik s Valentínou z Olomouckého kraje, kteří přijeli podpořit Filipa Salače a postavili si stan opodál.
4: Tak moc jsme se nepřipravili, jsme takový trocha polehku, nečekali jsme takový vedra, ale máme takovou ledničku s ledem, ty noci byly taky zajímavý.
3: A ledničku jste si už přivezli plnou vody?
4: Plnou piva a vody. Pitný režim je důležitý.
5: Máme všechno snad.
3: Jak počítáte s tím, že se vyspíte, když bude dusno?
4: My počítáme s tím, že spát moc nebudeme, protože tady bude i noční život, takže se těšíme.
2: Jihomoravští záchranáři se přímo v areálu a jeho okolí denně starají o desítky lidí se zdravotními potížemi. Podle mluvčí Michaely Botové velká část souvisí právě s horkým počasím.
6: Teď už výrazně převažují kolapsy. U toho kolapsu dochází k tomu, že ten člověk má jakousi nevolnost, mžitky před očima, začne omdlévat, je potřeba ho okamžitě dostat do stínu, podat mu nějakou tekutinu, hlídat ho, sledovat, ochlazovat, pokud by neklesala teplota a pokud by dokonce začalo docházet k poruchám vědomí, tak určitě je potřeba vyhledat odbornou pomoc, to znamená zavolat například nás.
2: Zdravotníci proto výrazně doporučují dodržovat pitný režim a omezit alkohol.
6: Měli by mít pokrývku hlavy. Všimla jsem si, že tu lidé mají slunečníky nebo deštníky, to je určitě dobře, ať se drží co nejvíc ve stínu. Někteří se ochlazují tím, že se polévají vodou, tak jako s tím opatrně, ale samozřejmě mírné ochlazení můžeme jen schválit. S alkoholem se tu setkáváme, my doporučujeme, aby to lidé nepřeháněli, pokud o alkohol, protože alkohol dehydratuje a to potom může ten kolaps ještě zhoršit.
2: Kromě toho záchranáři ošetřují pacienty s drobným poraněním, například s popáleninami od grilu nebo po bodnutí hmyzem. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: V pátek dopoledne je ve studiu radiožurnálu Sport legendární cyklista a sportovec Jiří Ježek.
1: A s ním i zajímavý hosté ze světa běhu a cyklistiky.
2: Věděl jsem, že jsem projel a za mnou Nibali, dobrý, jo, tak to tady pustíme, Nibali, dobrý sjezdář. No, jak jsem to tam pustil z toho sjezdu a dole jsem se otočil, on tam nebyl, byl jsem tam sám.
0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Každý pátek po 10. hodině můžete slyšet třeba historky o elitních závodnících.
3: Já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společný tréninky. Na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když jde dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky a tohle to bylo přesně ono tom tréninku.
0: Na své si ale přijdou i amatéři.
1: Začínáte se sportem? Řešíte vybavení na kolo nebo správnou techniku běhu?
0: Máme pro vás názory odborníků.
4: Ten hobík prostě z toho benefituje, protože má pohodlný kolo, pohodlný nafouknutí těch gum, má úplnou velkou pohodu v tom posedu, nemusí na tom být jako Superman. Tak si zjistil, že optimální být v pohodě.
1: A v ní jsou i kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 3:30 odpoledne. A zprávy už má Kateřina Celsidisová.
6: Do Česka opět dorazí silné bouřky, budou je doprovázet přívalové deště a silný vítr s nárazy kolem 75 km za hodinu. Můžou se objevit i kroupy. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí až do půlnoci, a to pro celé území Česka. Izraelští vojáci se nestáhnou z takzvané bezpečnostní zóny v Libanonu, kterou obsadili. Podle izraelského ministra obrany Izraela Katze jednotky zůstanou na svých pozicích. Jeho výrok přichází v den, kdy se ve Švýcarsku jedná o mírové dohodě mezi Washingtonem a Teheránem. Iránští vyjednavači zdůraznili, že Libanon je součástí memoranda, které prezidenti Iránu a Spojených států podepsali ve středu. Začalo astronomické léto. Slunce totiž přesně v 10 hodin a 25 minut dosáhlo své nejsevernější polohy na obloze. Jde zároveň o nejdelší den v roce. Noc bude naopak nejkratší. Letní slunovrat slaví taky v severských zemích, kde je známý jako midsommar.
1: Sport.
6: Motocyklový jezdec Marc Márquez ze Španělska obhájil vítězství ve velké ceně České republiky v královské třídě MotoGP. V kategorii Moto2 skončil třetí jediný český reprezentant Filip Salač. Triumfoval Španěl Ivan Ortolá. Soutěž Moto3 ovládl Hakim Daniš z Malajzie. V 18 hodin budou hrát na fotbalovém mistrovství světa Španělé proti Saudské Arábii. Od 21 hodin se pak utkají Belgie s Iránem. O půlnoci začne duel Uruguay, Kap Verdy a o 3 hodiny později se proti sobě postaví Nový Zéland a Egypt.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Silný provoz na D1 v Brně a také před omezením na mostě Šmejkalka. Na dálnici D1 čekejte silný provoz na průjezdu Brnem směrem z Prahy do Ostravy. Před omezením u sjezdu na Bratislavu před kilometrem 196 se pomalej jede od výstaviště z kilometru 190. Kolona je nesouvislá asi na 10 minut pouze provozem. Na D1 pak je silný provoz i z Brna do Prahy na Benešovsku. Pomalej se jede od Divišova z kilometru 41 a to až na 24. kilometr do omezení na mostě Šmejkalka. Celkově to zdržení na Prahu je asi na 15 minut. Na silnici 3 z Českých Budějovic směrem do Prahy silný provoz čekejte nejprve u Olbramovic, pak také okolo Benešova. Je to pouze provozem bez nehod, celkově na 15 minut. V Praze pak překáží nehoda. Na magistrále v Legerově ulici směrem do Holešovic, kousek před Rumunskou, tam řeší kolizi osobního auta s motorkou, zdržení je z Nuselského mostu asi 10 minut. A na silnici 35 za výjezdem z Mohelnice do Litomyšle v Mohelnickém kopci se jezdí kyvadlově kvůli nehodě dvou osobních aut, kolony mají v obou směrech asi kilometr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: V noci bude polojasno až oblačno, postupně místy už skoro jasno, místy ale taky přehánky a doznívající bouřky. V noci teploty klesnou na 20 až 15 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Pražské velké chuchli se dnes poběží nejslavnější tuzemský rovinový dostih české derby. Od 17 hodin uslyšíte v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Na místě máme také mobilní studio, zvané Airstream, do kterého si zveme zajímavé hosty. Dalšího takového má teď u mikrofonu mít Jakub Marek. Dobrý den.
1: Krásný den, se mnou tady sedí ve zmiňovaném mobilním studiu ve Velké Chuchli zhruba hodinu a 25 minut před startem českého derby největšího rovinového dostihu v Česku trenér Václav Luka mladší. Hezký den.
2: Dobré odpoledne.
1: Už s vámi tak trochu clouvá nervozita.
2: Tak asi trošku, jo, musí. Logicky spousta lidí, je to vrchol celý sezóny, takže možná i v kontextu toho, že sedím tady, tak o to možná víc.
1: Do derby posíláte Clermona, jaké má podle vás šance?
2: Tak je to těžký dostih, nicméně my jsme Clermona cílili přímo na tento dostih, takže příprava směřovala přesně na tento den. Já si myslím, že šance určitě má, protože v předzkoušce, která se konala na začátku května, skončil druhý. Byla to taková ideální příprava, takže věřím, že tu šanci má.
1: Bude nějak Clermont v průběhu dostihu derby schovaný, nebo má nějaké jiné ambice a jiné instrukce žokej Adam Florián?
2: Tak ty instrukce si nechám do pedoku, nicméně zatím ten kůň se projevuje, řekl bych, velmi profesionálně a ty dostihy absolvuje velmi v klidu, takže i tak bych chtěl dnešní dostih absolvovat, to znamená opravdu někde v závětří, v klídečku, celý dostih si absolvovat a pak ukázat velký finish.
1: Když se podíváte na tu 15 koní letošního 106. českého derby, tak je tam nějaký větší favorit?
2: No já právě si myslím, že v letošním roce tam nikdo úplně jako nevyčnívá. Jsou tam vítězové předzkoušky, což samozřejmě je pasuje trošku do role nějakého favorita, ale to derby je zvláštní dostih, potřebujete i trochu štěstí, takže si myslím, že tam úplně nikdo nevyčnívá.
1: Pojďme být trochu konkrétnější, když říkáte předzkouška, tak koho čekáte konkrétně vpředu?
2: Tak určitě kilo a půl úleva mají Klisny a Utksa, která nás porazila právě ve zmiňované předzkoušce na začátku května. Petr Lík, tam má Alan Rabi Time Testa, který vyhrál Velkou Černovou, což byla druhá předzkouška. Takže oba dva ty vítězové samozřejmě musí být respektováni, ale vyhrávat po sobě sériově v tříletém ročníku je velmi složitý. Takže já věřím, že spíš se třeba dostane na ty čekatele, kteří byli umístěni v těch předzkouškách a to jsme byli i my.
1: Bavíme se v pražské Velké Chuchli s Václavem Lukou mladším. Kdybyste měl laikovi vysvětlit, v čem je derby výjimečné, tak co byste mu řekl?
2: Tak výjimečné je především v tom, že se může běžet jednou za život. Myslím si, že to je velký sen většina chovatelů, majitelů, trenérů, jezdců vyhrát tento dostih. Je to tak jakási modrá stuha. Takže tento dostih, když vyhrajete, tak se zapíšete do historie a to už vám nikdy nikdo nevezme. Takže z tohle pohledu je to opravdu výjimečný. Tím, že prostě ten dostih se neopakuje, ten kůň ho může běžet jednou v životě, tak ta výjimečnost je tam tímto daná.
1: Teď je tady aktuálně velké horko. Může to nějak ovlivnit ten dnešní dostih, hlavní dostih?
2: Samozřejmě může. Vidíme dneska, nebo v tomto čase mistrovství světa ve fotbale, jak naši kluci nadávají na to podnebí a jakým způsobem je to ovlivňuje. I ty koně jsou jenom zvířata a samozřejmě to počasí je ovlivňuje. Takže těžko odhadnout, komu to pomůže, protože může to i naopak podpořit k nějakému většímu výkonu. To se klidně může stát a někoho to zase může utlumit. Takže budeme chytřejší po dostihu, takže všichni podmínky mají stejný. Takže to je základ.
1: A mezi tou 15 koní letošního derby není ani jeden českého chovu. O čem to vypovídá?
2: Tak český chov, to je kapitola sama pro sebe. Asi znalí dostihového světa ví, jaké jsou problémy v našem největším hřebčině na Pajedla, kdy teďka jsou tam boje o památku. V podstatě jde o to, že těch koní se u nás neprodukuje tolik na to, aby z toho se vygeneroval nějaký dobrý kůň, který by byl schopen běhat to český derby. Vemte si, že kolik stovek tisíc koní se narodí v rámci Evropy a kolik jich je pak v tom samotném derby, je jich 15. To znamená, opravdu potřebujete velký počet koní na to, aby z toho vznikla ta kvalita, která je pak schopná to derby jít, a to si myslím, že je v tuhle tu chvíli případ českého chovu, kdy produkujeme relativně malý počet koní.
1: To říká velmi zkušený a také úspěšný trenér dostihových koní Václav Luka mladší. Ať vám to dnes vyjde co nejlépe a hezký den.
2: Děkuju moc krát. Doufám, že nám to vyjde aspoň, že neuděláme žádnou ostru, že se nic nestane, a věřím, že budeme ho tam tlačit všichni ze stáje, a věřím, že to dobře dopadne. Děkuju.
1: Z pražské velké chuchle Jakub Marek, Radiožurnál.

0: baby said.
1: České volejbalistky přece jen odjedou nebo odletí z turnaje Ligy národů na Filipínách s vítězstvím po třech porážkách se silnými Italkami, Američankami a Japonkami bez jediného získaného setu. Totiž po obratu porazili Dominikánskou republiku 3-2. V elitní soutěži si tak připsali čtvrtou výhru z 8 utkání. Rozebereme to teď se dvěma členkami národního týmu, kapitánkou Michaelou Mlejnkovou a smečařkou Helenou Grozer, které jsou na letišti v Manile. A já je zdravím. Dobrý den nebo dobrý večer pro vás.
2: Dobrý večer. Dobrý den.
1: Než se budu ptát na vítězný zápas, slyším, že nálada je dobrá proti Dominikánské republice, tak jaké vůbec je během turnaje cestování po Manile? Jaká je v hlavním městě Filipín doprava?
2: No tak je to trošku chaotický, člověk se na to musí trochu zvyknout, ale myslím si, že po těch dvou týdnech, co jsme tady strávili, že už jsme se na to zvykli a už nás moc nic nepřekvapilo.
1: Máte po náročném pětisetovém zápase, čeká vás dlouhý let zpátky do Česka, tak co je v plánu? Co budete v letadle dělat, slavit, spát? Připomínám, že v Manile je o 6 hodin víc než u nás v Česku.
2: Tak já myslím, že nám hlavně spadl kámen ze srdce, že se vracíme s výhrou a tím pádem s lepší náladou. Máme tady Dádu Digrínovou, která bude mít za týden svatbu, takže myslím, že tady bude se plánovat nějaký takový party a samozřejmě budeme oslovat ten poslední zápas a návrat domů po měsíci.
1: A bude mít takovou tu šerbu a pojedete limuzínou?
2: Po letišti. Můžeme jí svést tady na vozíčku.
1: Na tom vozíčku, dobře.
2: I buginou nějakou.
1: Pojďme ke sportu. Už jsme to zmiňovali, tři porážky se silnými reprezentacemi v řadě a pak výhra nad o něco přijatelnějším soupeřem, ale duel s Dominikánskou republikou se nevyvíjel úplně dobře, protože jste prohrávali 0-2 a museli jste dokonce odvracet dva matchboly. Tak jak moc infarktový zápas to byl pro vás?
2: No, začátek nebyl moc slibnej od nás, byli jsme trošku nervózní, nějak ve stresu, nevím, co se tam dělo, ale jsem na nás nesmírně pyšná, že jsme nesložili zbraně po těch dvou setech a že jsme prostě to fakt vybojovali tím srdcem a prostě odjíždíme s tím vítězstvím, což jsem za toho nesmírně ráda, protože to bylo pro nás hodně důležitý, hlavně i mentálně, že jsme ten turnaj ukončili vítězně.
1: V našem vysílání na radiožurnálu Sport jsme ve spojení s filipínskou Manilou. Na letišti jsou české volejbalistky Michaela Mlejnková a Helena Grozer. Čtvrtý set jste dnes ovládli poměrem 31-29, tak kde se ve vás na závěr turnaje vzala taková touha ještě o výsledek a o vítězství zabojovat?
2: No, já myslím, že po dvou setech, který se nám vůbec nepovedly, jsme si všechny v podstatě řekli, že už to horší být nemůže. A začali jsme hrát, přestali jsme asi přemýšlet. Věděli jsme, že to byla taková poslední možnost otočit to a já si myslím, že jsme to skvěle tohleto přesně zvládli a ta koncovka teda byla peprná, protože tam fakt záležel každý bod a mě úplně hrozně bavilo se koukat na všechny, jak mají ve očích ten oheň, který my jsme tam v těch prvních dvacetech vůbec neměli a vítězně jsme to ukončili, no.
1: Gratulujeme vám k tomu ve vysílání radiožurnálu Sport. Hrálo se na Filipínách a hrála tam česká reprezentace a ta z Dominikánské republiky, což jsou státy na hodiny vzdálené letadlem. Tak jaká byla atmosféra v Asii, protože tam se říká, že pravidelně bývá dobrá, tak platilo to i v zápase Česko-Dominikánská republika?
2: Jo, dneska byla skvělá atmosféra a fanoušci byli neskutečný, hlasitý, prostě řvali a myslím si, že jsme si je stáhli na tu naši stranu po těch dvou setech, kdy jsme vybojovali ten třetí a myslím si, že nám prostě fandili a že byli na naší straně, no.
3: Já ještě doplním, jenom my máme skvělou lavičku, kterou vždycky baví hrozně podporovat ty fanoušky a myslím, že tam byl dneska nějaký gesta jako takový, aby nám všichni fandili a řvali Česko, takže to bylo úplně neskutečný a chtěl bych je za to taky pochválit.
1: Moment, takže vaše hráčky na lavičce podporují nebo snaží se přinutit fanoušky na tribunách, aby fandili právě vám, je to tak, chápu to dobře?
3: Přesně tak, že tam jsou neutrální fanoušci z Filipín a myslím si, že kdo si je víc získá na svoji stranu, tak těm potom fandí. A nám se tohle to povedlo přesně v Brazílii, měli jsme tam takovou přípravu už loni a letos teď na těch Filipínách, takže jak říkám, chválím naši lavičku, protože ty si to mega užili společně s fanouškama.
1: Řekněte mi, jak se to dělá.
3: Oni mají nacvičený třeba, když dáme bod, nebo když dáme ESO, nebo dáme nějaký třeba tvrdý smeč, tak tam jsou nacvičený takový písničky, holky mají nacvičený takový choreografie a myslím, že ty fanoušky tím docela jako stahujou na naší stranu a pak ty fanoušci jako tančejí s nima a A tak se to dělá, no.
1: Dobře, Manila poznala, jak české volejbalistky umí zaujmout při tom, když se jim daří. Vy uzavřete základní část Ligy národů 4 duely v první polovině července v Srbsku proti evropským soupeřkám v tabulce. Jste na hraně postupu do play-off, to se bude pak konat ve druhé půlce července zase v daleko, v Číně. Jak moc velké šance a jak moc reálně vidíte váš postup? Protože opravdu teď jste na prvním nepostupovém místě.
2: Tak myslím si, že půjdeme zápas po zápase, budou tam vlastně 4, jak jste řekl, evropské týmy a budou to 4 nesmírně náročné. Tak myslím si, že půjdeme zápas po zápase, budou tam vlastně 4, jak jste řekl, evropské týmy a budou to 4 nesmírně náročné zápasy, ale

0: říct a přiblížit, jak výrazná trenérská změna to pro něj je? Zkuste mluvit za něj, my umíme velmi špatně řecky tady v rádiu.
1: Tak my taky řecky moc neumíme, když umíme nějaký slovíčky, takový ty nadávky a to už umíme. Ale jinak, tak já myslím, že Janis se patří ke světovým trenérům a pro mě třeba vůbec není překvapení to. Já jsem to čekala už možná trošku dřív, že se vydá někam do světa a že bude trénovat nějaký top tým. Myslím si, že se mu teď povedlo, je šťastný a já doufám, že u našeho nároďáku zůstane co nejdýl.
0: Gratulujeme vám k dnešnímu vítězství nad Dominikánskou republikou 3-2. V našem vysílání byly kapitánka Michaela Mlejnková a smečařka Helena Grozer. Za jak dlouho vám to letí?
1: Za 2 hodiny asi.
2: Asi za 2 hodiny.
0: Tak šťastný a klidný let. Děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme a zdravíme.
0: Naslyšenou.

0: Tenistka Marie Bousková je poměrně blízko k prvnímu titulu v kariéře na travnatém povrchu v generálce na Wimbledon v anglickém nebo v britském Nottinghamu. Vede v rozhodujícím setu nad Američankou Navarovou 4-1. Zatím tedy ten první set vyhrála v tiebreaku, druhý prohrála 4-6. Teď vede 4-1, podává její soupeřka. Dohráno už mají také čeští volejbalisté, kteří vyhráli v Gruzii 3-0 v evropské lize a budou sledovat vývoj dalších zápasů, jestli se náhodou nedokážou dostat mezi 4 nejlepší ze 27 celků. Teď změníme sporty.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Je tu cyklistika, Col de la Croix, to je vrchol ve Švýcarsku, vysokohorský průsmyk, kde se historicky jelo 15krát v rámci závodu Tour de France. Dnes to ale cyklisté v poslední etapě závodu kolem Švýcarska zvládnou dohromady 3krát a právě teď už po třetí šplhají na vrchol, který je ve výšce více než 2000 metrů nad mořem. Tady Pogačar suverénně vede, má náskok více než 4 minuty a pokud se Matias Vacek udrží s ním v pelotonu a nenechá se předjet další, kteří ho pronásledují, tak může obsadit celkové třetí místo. Na něm právě teď je a ztrácí 4,5 minuty na Pogačara. Jede v hlavním poli, to ztrácí necelé 2 minuty na 11 jezdců, kteří jsou v úniku od úvodu poslední etapy kolem Švýcarska. Cyklisté mají za sebou přes 90 kilometrů z dohromady 150. U cyklistiky zůstáváme závod L'Étape. Mohli v sobotu lidé sledovat dohromady na 1.

0: 20 místech v Praze a ve Středočeském kraji. Zapojilo se do něj zhruba 3,5 tisíce závodníků. Peloton projížděl například Jílovým u Prahy. Atmosféra tam připomínala Tour de France.
1: Na náměstí v Jílovém fandí taky Karolína Pokorná, která má i takovou zvoničku. To je na podporu?
2: Jo, je to na podporu. A my to dali.
1: Máte tady transparent s nápisem Adámek 53, tak komu fandíte?
2: Strejdovi.
1: Už projel?
2: Už projel, no. Byl vepředu.
1: Pan Rudolf stojí u závodní trasy v Jílovém u Prahy. Přišel jste náhodně, nebo jste si to naplánoval, že budete podpořit?
3: Já jsem místní, bydlím tady na náměstí, takže mohl bych koukat z okna, ale tady je to lepší, tady je to takový živější.
1: Podle organizátorů by se atmosféra závodu měla podobat známé Tour de France, říká šéf projektu LTAP Přemek Novák.
4: Základní myšlenka je úplně jednoduchá, aby si jakýkoliv amatérský závodník na silničním kole mohl vyzkoušet, jaké to je být jeden den závodníkem na Tour de France. Je to vlastně závod po uzavřených silnicích s veškerým brandingem, s veškerým bezpečnostním zabezpečením, samozřejmě s veškerými povoleními.
1: Na start závodu se postavilo celkem 3,5 tisíce cyklistů.
4: My jsme za to velmi rádi a vnímáme vůbec takovou renesanci silniční cyklistiky dneska v České republice, kdy ta generace, která vyrůstala v těch 90. letech na horských kolech, na bajcích, tak teďka začíná objevovat krásu silničního kola a začíná si uvědomovat, že opravdu silnička je ta královská disciplína.
1: Cílem organizátorů LTAP je mimo jiné přilákat do Česka oficiální start Tour de France Grand Départ. Podle Nováka by se to mohlo povést v roce 2029. Z Jílového u Prahy Petr Kast Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport. Radiožurnál Sport slaví páté narozeniny.
5: Pět let vysílání, pět let emocí.

0: dobojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyšly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
9: Tak jste zavolal do 10 a vyšlo to taky.
8: Jo.
9: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
10: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Kateřina Caucidisová.
11: Na pražském povstání se sešli lidé na podporu rozhlasu a televize. Vláda bude zítra rozhodovat o složení delegace na summit NATO. Prezident se jednání nezúčastní. České volejbalistky porazily v Lize národů po obratu Dominikánskou republiku. Silný provoz je na D1 z Brna do Prahy před omezením na mostě Šmejkalka. A zítra bude polojasno až oblačno. Postupně přeháňky nebo bouřky i vydatné a teploty až 33 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
11: Na pražském náměstí Hrdinů se právě teď shromáždili lidé na podporu Českého rozhlasu a České televize. Pochod se vydá na Kavčí hory k hlavní budově České televize. Akci pořádá spolek Milion chvilek a je tam reportér Jakub Vik.
12: Přímo na stanici metra Pražského povstání i v jejím vestibulu i v ulicích okolo se sešlo podle mého odhadu určitě v řádu tisíců demonstrantů. Ti si teď zakrátko poslechnou nějaké organizační informace od svolavatelů spolku Milion chvilek, no a pak vyrazí s transparenty a českými vlajkami ulicí Na Hřebenech až na Kavčí hory k budovám České televize. Tam organizátoři mají připravené pódium, kde zazní jejich argumenty proti vládnímu plánu na převedení financování médií, veřejné služby z poplatků na státní rozpočet a taky snížení objemu příspěvku. Vláda toto opatření hájí například tím, že instituce musí šetřit. Z Prahy Jakub Vik, Radiožurnál.
11: Prezident Petr Pavel se nezúčastní zítřejšího jednání vlády. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO na něm má rozhodnout, kdo se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Novinářům to prezident řekl před začátkem pietního aktu v Ležákách. Spor mezi vládou a prezidentem trvá už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá. Už dříve řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zvažuje kompetenční žalobu.
13: Teprve potom se rozhodnu, jak dál, ale každopádně to, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
11: Premiér Babiš už dříve řekl, že prezident by součástí delegace být neměl, protože výdaje státu na obranu má obhajovat vláda. Česko totiž ani letos nesplní závazek vydat na obranu 2% HDP. Městský park v Rožnově pod Radhoštěm se i letos proměnil v otevřenou galerii pod širým nebem. Návštěvníci tam můžou vidět sochařskou výstavu Organ Mechan výtvarníků Martiny Hozové a Krištofa Kaplana. Expozice propojuje přírodu, moderní technologie a tematické komunikace.
14: Dle výtvarnice Martiny Hozové se bude její instalace v čase proměňovat.
15: Ty sochy jsou na takových čepech a možná s nima trošičku bude pohybovat vítr, že některý, který spolu komunikovali, už spolu třeba komunikovat nebudou. A právě docela spoléhám na ten vizuální kontrapunkt toho kontrastu, který hodně přitahuje pozornost.
14: Druhý z autorů Krištof Kaplan pracuje s kovem, dřevem i betonem. Své objekty mezi stromy schválně neukazuje na první pohled.
16: Myslím, že to vyplývá z prostředí, kde žiju a pracuju, což je na samotě na Podblanicku.
14: Sochy v parku zůstanou do konce září. Gabriela Hykl, Radiožurnál.
3: Sport.
7: Čeští volejbalisté porazili na závěr Evropské ligy 3-0 na sety domácí Gruzii a drží naději na semifinále. Musí ale spoléhat na zaváhání jednoho ze tří soupeřů. České volejbalistky vyhrály v Lize národů nad Dominikánskou republikou 3-2 na sety po obratu z 0-2. Zlom v utkání popsala smečařka Helena Grozer.
17: My jsme na začátku cítili, že podle mě to nejsme moc my, nějak nám nic nešlo, byli jsme takový nervózní, věděli jsme, že to je důležitý zápas. A pak my prostě přišli, jsme si řekli, že už nemáme co ztratit a že horší už to být nemůže a najednou jsme začali hrát úplně skvěle, takže já jsem hrozně pyšná, že i v takových dnech jsme schopni vyhrát a na takovým soupeřem, jako by byla Dominikána, protože to bylo hrozně těžký.
7: Češky si tak na Filipínách připsali v posledním utkání první vítězství. Od 8. do 12. července je čeká na závěr základní části soutěže ještě turnaj v Srbsku.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehody na kolony na D1 v Brně a nehoda v Mohelnickém kopci. Na dálnici D1 je silný provoz na průtahu Brnem a to směrem z Prahy do Ostravy. Pomaleji se jede od Kývalky z kilometru 182, to až do omezení v Brně na kilometru 196. Zdržení pouze provozem bez nehoda asi na 15 minut. Silný provoz je pak na D1 také z Brna do Prahy a to tradičně na Benešovsku. Pomaleji se jede od Divišova se 40. kilometru a to až do omezení na mostě Šmejkalka. Celkově čekejte 15 minut navíc. V Praze pak jsou komplikace na Štěrboholské spojice směrem k Lanovému mostu. Za sjezdem na Běchovice je hlášená nehoda. Zdržení je právě od sjezdu na Běchovice asi 10 minut. Na silnici 35 na trase z Mohelnice do Litomyšle jsou komplikace v Mohelnickém kopci. Srazila se tam dvě osobní auta, jezdí se kyvadlově. Kolony v obou směrech mají asi kilometr. A na silnici 13 hlásíte zdržení na příjezdu do Bíliny a to obousměrně. Na vině je nové omezení v centru města.
19: Dneska začaly, bude to do konce července při nejhorším a teď tady přes Bílinu skáču 20 minut jenom po náměstí.
18: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Zítra bude zpočátku polojasno až oblačno, během dne oblačno je zataženo a místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky i vydatné, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě území. Teploty 26 až 33 stupňů. Tolik zprávy.
20: Tenistka Marie Bousková má další kariérní titul na okruhu WTA a poprvé zvítězila na turnaji, který se hraje na trávě. Nebude to dlouho trvat a začne královna těchto turnajů, a to Wimbledon. Marie Bousková do něj může jít jako úřadující vítězka travnatého turnaje v Nottinghamu, kde porazila ve finále 2-1 Američanku Navarovou. Byť to bylo trochu s komplikacemi, protože v závěru úvodní sady, když Bousková prohrávala 5-6 a stav byl 30-30, se musela nechat ošetřit, měla problémy s pravou nohou. Když se rychle začalo hrát, tak zase zápas přerušila rozhodčí kvůli nějaké zdravotní indispozici jednoho z fanoušků na tribunách. Každopádně už je dohráno. Marie Bousková je čerstvou držitelkou titulu v Nottinghamu na trávě. Vyhrála 2-1 ve finále. Na ní může navázat Linda Nosková, bude hrát proti Američance Pegulové, ale start zápasu se dál odkládá a odkládá. Počasí je proti, organizátoři dokonce v Berlíně varovali fanoušky, aby nakonec na zápas nejezdili. Ten má odstartovat po 16:30, odsunut zhruba o nějakých 5 hodin. Zatím tedy čekáme na začátek finálového zápasu v Berlíně. Pro Lindu Noskovou to může být velký úspěch. Marie Bousková už jeden takový aktuálně má ve své kariéře.
3: Radiožurnál Sport
2: a František Kuna.

0: Filip Salač skončil v domácí velké ceně České republiky třetí a v seriálu Mistrovství světa silničních motocyklů si připsal v kategorii Moto 2 druhé pódiové umístění v řadě. Na Masarykově okruhu se po startu z druhé příčky propadlo o několik pozic, ale v průběhu závodu je dokázal získat zpět a radiožurnál Sport byl přímo u toho.
1: Salač žádnou závěrečnou chybu neudělal, dojel na třetí pozici, takže po Jakubu Kornfejlovi a roce 2018 je tu další pódiové umístění českého pilota.
2: Nejlepší den v životě. Asi si to ještě moc neuvědomuji, co jsem dokázal. Vždycky se nás Čechů držela trošičku ta česká smůla, když jsme přijeli tady a buď to jsme spadli, nebo byl nějaký technický problém, nebo to nevyšlo, ale já jsem překonal i tohle, byl jsem silnější než smůla. Smůla se mě nechytla. A hrozně moc to pro mě znamená.
3: Říkal po závodě šťastný a unavený Filip Salač. Před novináře usedl silně spocený a s rozepnutou kombinézou.
2: Já jsem byl tak vyřízený, když jsem je musel dohnat. Bylo šílený horko, jak jsem jel ještě celý závod vlastně za nima. V tom slipstreamu, tak mě jenom motorka ukazovala, že má 103 stupňů, blikalo to na mě červeně. Mám úplně spálený ruce, dejme tomu. Jo. Bylo fakt neskutečný horko, já jsem pomalu skolaboval.
3: Řekl po druhém pódiovém umístění v řadě jediný český zástupce v seriálu Mistrovství světa Filip Salač. Po dalším úspěchu se opět nevyhnul otázce na potenciální přesun do královské Kubatury MotoGP.
2: To se musíte zeptat mýho manažera. Je to můj sen, ale je mi to teďka jedno. Já chci, aby mě život bavil tak, jako mě baví teď. A popravdě radši budu jezdit vepředu motorvojkách, než abych jezdil ve špatném týmu v uvozovkách na chvostu MotoGP.
3: Vyprávěl třetí muž ve velké ceně České republiky v kategorii Moto 2 Filip Salač. Z vítězství se na Masarykově okruhu radoval díky předjížděcímu manévru v poslední zatáčce Španěl Ortolá. Z Brna David Prouza, Radiožurnál.

0: pražském Edenu začíná olympiáda dětí a mládeže a mikrofon radiožurnálu Sport je u toho. Drží ho v ruce Karel Schamberger a není u toho sám. Dobrý den.
1: Hezký den z pražského Edenu. Právě teď stojím u Jana Železného, držitele světového rekordu v hodu oštěpem olympijského šampiona, který před nedávnem oslavil 60. Je tady na autogramiádě a můžu potvrdit, že se na něj stojí opravdu velmi dlouhá fronta. Jane Železný, vítám vás ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se na to kouká, když se kouknete takhle na tu řadu, která se tady stojí, je v podstatě hodně daleká, takže já ani nedohlédnu na konec té autogramiády. Tak jaké to je?
2: Tak je to moc hrozně fajn, protože takhle to vypadá, že spousta dětí sportuje a o to jde, kvůli tomu jsem vlastně tady, jako no, že chci vidět ty mladý lidi, jak sportují a třeba se stanou jednou vrcholovými sportovci a se na ně budu dívat v televizi, no.
1: Vy na sobě máte triko Středočeského kraje a ne náhodou, vy jste vlajkonošem právě Středočeského kraje. Jak se na tu svou roli vlajkonoše těšíte?
2: Tak já jsem hrdý Středočech, takže jsem byl rád, když mě oslovili. Je to poprvé, co jsem tady na olympiádě jako vlajkonoš. No a doufám, že dopadneme dobře, že se budeme bavit a že budeme nejlepší, tak asi.
1: Říká bývalý výborný oštěpař Jan Železný u mikrofonu radiožurnálu Sport. Mimochodem, rodák z Mladé Boleslavy. Když zavzpomínáte na mladá léta, bylo něco podobného, jako tady můžete vidět, tady olympiáda dětí a mládaže i za vašich mladých let?
2: Tak za mojich mladých let olympiáda dětí a mládeže neexistovala a docela mi to je líto, protože my jsme pak byli hozený do vody na velký akci a samozřejmě tohle není to samý. Ale trošičku to přibližuje a ta mezinárodní, co je ten dětská olympiáda opravdu, jo, tak to už je jako hodně podobný a to si myslím, že těm sportovcům pomáhá.
1: Říká Jan Železný na radiožurnálu Sport. Během toho, co já kladu otázku, tak se tady podepisuje na autogramiádě na olympiádě dětí a mládeže. Jak se má teď nedávno 60-letý? Gratuluji, Jan Železný.
2: Tak já jsem měl teďka hodně pracovně, protože jsem ředitel ty Zlatý tretry a jsem rád, že to dopadlo dobře, že jsme měli hezký počasí, kvalitní výkony. Do 150 zemí jsme vysílali, takže to je jedna z největších akcí v České republice, tak doufám, že na to ten stát bude příště pamatovat a nebude nám brát peníze.
1: Ještě poslední otázka, prosím. Co byste vzkázal mladým sportovcům, když se jim tady podepisujete, fotíte se s nimi, co byste jim řekl?
2: Je sport je v první řadě zábava, takže začínejte, mějte svoji sny, jestli jednou se dostanete prostě na olympiádu, tak to bude krásný, jestli ne, tak budete mít spoustu přátel, s kterými se prostě budete celý život bavit a sportovat.
1: Říká Jan Železný na radiožurnálu Sport, držitel světového rekordu v hodu oštěpem a také olympijský šampion. Moc díky za rozhovor a za váš čas, mějte se.
2: Taky děkuju, nashledanou.
1: A z pražského Edenu se zatím loučí Karel Schamberger, radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport a my se znovu vydáváme do pražské chuchle na české derby. Na dostihy za našimi dvěma reportéry. Slovo mají Tomáš Petr a Jakub Marek. Hezký den.
1: Krásné odpoledne z pražské velké chuchle. Před okamžikem odstartoval pátý dostih. Je to memoriál Filipa Mynaříka, dostih té elitní první kategorie na 2400 metrů, kde je největším favoritem Cheeky Boy, aktuálně ukrytý v poli těch 14 koní, ale samozřejmě všechno tady směřuje k tomu nejpodstatnějšímu, tedy 106. českému derby. Dnes do něj vyrazí 15 koní, bude v sedlech 13 mužů, dvě ženy, nebude tam třeba Martina Havelková, která vyhrála ty poslední dva šampionáty české jezdecké, ale před chvílí se tady představila v jednom z rámcových dostihů a dařilo se jí skvěle, přestože nejela v sedle favorizovaného koně, tak kůň s číslem 3 Dramatic Effect nakonec lehce ovládl právě čtvrtý dostih, to byl ten předchozí. Martina Havelková byla nejen v sedle, ale ona je i trenérkou právě tohoto koně. Aktuálně teď zhruba nějakých 1400 metrů, zbývá 14 koní právě pátého dostihu, rámcového dostihu, ale samozřejmě tady ty rámcové dostihy jsou tak kvalitní v den českého derby, že by třeba v jiné dostihové dny tady v pražské velké chuchli mohly být těmi dostihy hlavními. V čele je aktuálně Václav Janáček, to je samozřejmě žokej a ten je v sedle koně Jardin Michelet.
2: Co se týče českého derby, tak v něm se představí dvě dámy, Petra Zetková a Sabina Mokrošová, budou chtít se stát prvními dámami od roku 2010, které ovládly české derby. Zároveň, když se podíváme na to, jak sázkové kanceláře vidí ten hlavní dostih, tak největším favoritem je Portál, což je Bělouš a mohl by to být vůbec první Bělouš, který ovládne české derby v té zatím 105 let dlouhé historii, ale teď už si pojďme vychutnat závěr toho závodu číslo 5 dnešního programu.
1: Pod našimi hlasy možná slyšíte už teď tu bouřící atmosféru a výborně jede stále Jardin Michelet a vypadá to na vítězství tohoto koně, prakticky start v cíl v sedle Václav Janáček, aktuálně česká jednička žokejská. On Václav Janáček moc nezávodí na českých dráhách, protože on je mnohonásobným šampionem Španěl, ale samozřejmě v den derby rád dorazí sem do pražské velké chuchle a teď potvrdil to, že i v sedle koně Jardin Michelet, který nebyl úplně největší favoritem rozhodně, tedy on měl kurz 12-1 na vítězství a odvodil si celý dostih, nechal zhruba 500 metrů před cílem oddychnout právě tohoto koně a nakonec tím úderným finišem vyhrál poslední vlastně dostih, který zbývá právě do 106. českého derby. To začne v 17 hodin samozřejmě i v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl soccer pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: České pneumatiky Tomcat, to je široký sortiment s vynikajícím hodnocením v nezávislém testu. Tomcat pro vaši pohodovou cestu a bezpečný návrat. Na nejlevnější pneu.cz.
3: 16 hodin 30 minut. Přehled zpráv. Jana Bůh. Policie našla všech 9 parašutistů, kteří kvůli počasí museli nouzově přistát na Rokycansku. 4 z nich už jsou podle mluvčího záchranářů Martina Štěpána v péči lékařů, jsou vážně zranění. Zbylým 5 se podařilo bezpečně přistát. K zásahu přiletěly i letecké jednotky z Plzně a Prahy, teď ještě zůstávají na místě. Další informace zjišťujeme. Zpráva na ruském okupovaném poloostrově Krym zakázala prodej pohonných hmot na všech čerpacích stanicích. Paliva zůstanou vyhrazená jen pro vládní orgány. Na síti Telegram to oznámil Moskvou dosazený šéf Krymu Sergej Aksionov. Vyzval ale k zachování klidu. Důvodem nedostatku paliv jsou ukrajinské útoky na ropná zařízení v Rusku. V sobotu zemřela chorvatská spisovatelka a novinářka Slavenka Drakuličová, bylo jí 76 let, informoval o tom deník Jutarní list. Rodačka z Rijeky patřila mezi nejvíc překládané chorvatské autory. Některé její knihy vyšly i v češtině, například román Ani mouše by neublížili o válce v Jugoslávii. Drakuličová psala taky eseje. Ve svých dílech se zabývala třeba pádem komunismu nebo právě válkou, která doprovázela rozpad Jugoslávie. A dnes je to 77 let od justiční vraždy legionáře a válečného hrdiny generála Heliodora Píky. V první světové válce bojoval na Haličské a Alsaské frontě. Ve druhé světové válce pak byl vojenským vyslancem v Bukurešti a v Moskvě. Už tou dobou varoval před tím, že Sovětský svaz neusiluje o svobodné Československo, ale o diktaturu. Komunistický režim ho později obvinil z vlastizrady. Sport. Tenistka Marie Bousková vyhrála turnaj v Nottinghamu, ve finále porazila Američanku Navarovou 2-1 na sety. Bousková slaví svůj druhý letošní titul na okruhu WTA a celkově 4. v kariéře. Finále turnaje v Berlíně čeká ještě Lindu Noskovou, její soupeřkou bude Pegulaová ze Spojených států. Utkání ale dál odkládá déšť.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 před Brnem a silný déšť na D4 u Příbrami. Na dálnici D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Pomalu se jede od Ostrovačic, kilometru 178, a to až do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Pro osobní auta zdržení celkově asi 20 minut a silný provoz je i na odjezdech z Masarykova okruhu směrem k dálnici D1 a také do centra Brna. Dopravu místy komplikuje i silný déšť. Hustě prší na Příbramsku, provoz tak velmi zpomalil na dálnici D4 v okolí Příbrami. Hlášená je i vrstva vody na vozovce v okolí kilometru 41. Směrem na Prahu je ten provoz pomalejší. Na silnici 3 tam čekejte silný provoz z Českých Budějovic do Prahy. Kolony jsou jak u Olbramovic, pak také v okolí Benešova i u Mirošovic před nájezdem na D1. Celkově na Prahu zdržení na trase asi 20 minut. A na silnici 35 mezi Mohelnicí a Litomyšlí v Mohelnickém kopci řeší nehodu dvou osobních aut. Jezdí se kyvadlově a kolony jsou teď v obou směrech asi na 20 minut z konce dálnice D35 a také v opačném směru od Studené Loučky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dál platí varování před místy i velmi silnými bouřkami. Zítra pak čekáme ráno a večer i jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, během dne oblačno až zataženo a místy přehánky nebo opět bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. A nejvyšší teploty zítra 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 33 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Třeba i ve 12 letech se můžete podívat jako startující na vlastně olympijské hry nebo také na olympiádu dětí a mládeže. Z ní se mohou mladší žáci, žákyně a starší žáci a žákyně těšit od roku 2003. Střídá se v lichých letech jsou hry letní, v sudých hry zimní. Teď jsou na programu aktuálně zahájení té letošní olympiády dětí a mládeže a v pražském Edenu je u toho náš reportér Karel Schamberger.
6: A u mého mikrofonu Josef Dostál, olympijský vítěz z Paříže, kajakář a pětinásobný olympijský medailista. Tak vás zdravím, díky, že jste si na nás udělal čas.
7: Moc zdravím všechny posluchače a fanoušky sportu. Ahoj.
6: Když se tady koukneme okolo sebe, jste tady sice na autogramiádě, ale je tady hromada dětí. Co to ve vás evokuje?
7: Tak musím přiznat, že mě podpisový akce zase tolik nebaví, ale rozdávat dětem a malým sportovcům radost, což samozřejmě vidím na těch jejich úsměvech, když se s náma můžou vyfotit, tak je úžasný a vlívá mi to novou energii do života, proč ten sport dá dělat.
6: Vnímáte a uvědomujete si, že jste vzorem pro právě tyhle děti?
7: No právě, že asi jo, no, chtěl bych jim být i nadále a jak už jsem zmiňoval, no, je to pro mě vlastně energie navíc.
6: Já se jenom zeptám, vaším vzorem jsem našel, že je bývalý švédský kajakář Anders Gustafsson. Tak jaké to bylo pro vás, když vy jste měl ty své vzory a teď pro někoho vy sám jste vzorem?
7: Tak samozřejmě pro mě to byl závodník, který jezdil dobře v minulých letech. Měl jsem tu čest, že jsem se s ním potkal na tom startovním poli několikrát a dneska jsme velmi dobrý kamarádi, potkáváme se na té mezinárodní scéně, on dělá reprezentačního trenéra za Kanadu, dělal doteďka. No a samozřejmě pokud někomu já jsem vzorem a budeme se potkávat dál, tak doufám, že to přinese jenom příjemný chvíle.
6: Vy jste také otcem, asi to zvyšuje nějak tu hodnotu těch dětí, když se taky kouknete okolo, asi to pro vás má trošku jiný náboj.
7: Tak samozřejmě, obzvlášť dneska, když je den otců, tak jsem to trochu prožíval jinak. Je mi teda vždycky líto, když opouštím Jonatána, když jdu někam bez něj, dneska tu není, ale zase si říkám, že pro spousta jiných dětí to může být zpříjemnění toho dne, tak jedině dobře pro ně.
6: Říká kajakář Josef Dostál na radiožurnálu Sport. Ještě na závěr, na pár minut, zeptám se vás, co byste vzkázal mladým sportovcům, protože to je obrovská akce, olympiáda dětí a mládeže.
7: Já bych jim vzkázal to, že ať se soustředí na nějaký cíl, ale že ten cíl není ta alfa omega celého života, ať prostě se snaží prožívat celý život, ať už je to ve sportu, nebo pak zaměstnání ve škole, ať se snaží užívat všechny chvilky, protože tak se to říká, že jim je jenom jednou a je trochu potřeba tomu životu něco dát.
6: Říká kajakář Josef Dostál, olympijský vítěz z Paříže. Moc vám díky za váš čas, mějte se hezky, naschle.
7: Díky moc, naschranou.
6: A z Edenu se znovu loučíme, budeme samozřejmě informovat i o olympiádě dětí a mládeže a o tom slavnostním zahájení. Díky, naslyšenou.

0: Stále vám připomínáme v naší pravidelné encyklopedii, jaké národní týmy se účastní fotbalového mistrovství světa. A teď je tu další země a s jedním zajímavým číslem také Jan Suchan. Vítej.
1: Krásné odpoledne. 388 diváků. To je průměrná divácká návštěva nejvyšší fotbalové soutěže na Kapverdách. Ano, opravdu necelé 400. I přesto tamní reprezentace poprvé v historii prošla na mistrovství světa a na něm hned v prvním zápase šokovala svět. Kapverdy totiž remizovali s úřadujícími mistry Evropy ze Španělska 0-0 a takhle na to reagoval jeden z kapverdských fanoušků.
2: Každou minutu na stadionu naše srdce bylo jako o závod, protože je to naše poprvé. Nikdo o nás včera nemluvil, ale dnes se o nás bude mluvit celou noc.
1: A to, jak obrovským outsiderem Kapverdy byli, a tedy i to, jak velkým překvapením remíza se Španělskem je, potvrzují slova naopak fanouška týmu z Pyrenejského poloostrova.
3: Je to šílený, jak jsme mohli remizovat 0-0. Máme výborný tým, ale 0-0 s Kapverdami. Respekt Kapverdám.
0: Dobrý herecký výkon. Reprezentace malých ostrovů u západního afrického pobřeží nabízí několik zajímavých příběhů. Jeden takový přinesl Roberto López, fotbalista, který se narodil v Irsku, irské matce a otci právě z Kapverd. Ten žil právě v Irsku, kde se živil jako hypotéční poradce a na částečný úvazek hrál za druholigové Bohemians.
1: V roce 2017 nabídl Shamrock Rovers Lópezovi profesionální smlouvu a tedy i šanci vzdát se zaměstnání, které ho nebavilo, a tím se dostal taky do většího fotbalového povědomí. Náhodou tak na něj narazil i tehdejší trenér Kapverd Rui Aguas, který mu přes síť LinkedIn napsal zprávu, jenže López si myslel, že jde o spam, vzhledem k tomu, že byl vzkaz v portugalštině, které nerozuměl.
0: O 9 měsíců později trenér Aguas napsal Lópezovi znovu, cituji: Ahoj Roberto, měl jsi šanci si promyslet, co jsem ti napsal? López si portugalský text skopíroval do překladače a tam bylo napsáno: Hledáme nové hráče do týmu Kapverd. Měl bys zájem se přihlásit? Lópezovi bylo trapně už proto, že neodpověděl hned na první zprávu, i hned ale napsal, že by za Kapverdy chtěl hrát, což vzhledem k původu otce vlastně nebyl problém.
1: Celý příběh se uzavřel, když se Kapverdy poprvé v historii kvalifikovali na mistrovství světa a právě na něm v obraně v čele s Lópezem Kapverdy remizovali se Španělskem 0-0. A naše otázka v pravidelné encyklopedii je, zda víte, s kým dalším budou Kapverdy hrát v následujících zápasech ve skupině světového šampionátu.
4: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Už dnes o půlnoci začne duel Kapverdy Uruguay a skupinu mistrovství světa tyhle africké ostrovy uzavřou za týden a bude to soubojem se Saúdskou Arábí, o které ostatně uslyšíte i v dnešním vysílání radiožurnálu Sport.
0: Říká Jan Suchan a doplním tedy to, že Saúdská Arábie v 18 hodin nastoupí proti Španělsku, v 21 hodin Belgie, Irán, zmiňované Kapverdy v půlnoci proti Uruguay a ve 3 ráno Nový Zéland, Egypt. Jan Suchan byl ve studiu, díky.
1: Rádo se stalo.

45 kilometrů do cíle mají cyklisté v poslední etapě závodu kolem Švýcarska. Účastní se ho také jeden Čech, Matyáš Vacek, poté, co včera obsadil v časovce čtvrté místo, se v průběžném hodnocení posunul na třetí pozici. Ale na vedoucího Tadeje Pogačara ztrácí opravdu hodně, 4,5 minuty, a není se čemu divit, že Pogačar si jede, ne snad chci říct v klidu, ale jede pro vítězství, protože v klidu to úplně není. 3 stoupání na Col de la Croix, což je kopec, který má 20 kilometrů a stoupání 7%, takže to není nic úplně jednoduchého. I tak se utvořila skupinka uprchlíků, bylo jich původně 11, někteří už odpadají, ale v čele stále třeba z těch známějších jmen Bauke Mollema nebo Nairo Quintana. Následuje Paul Dable, který odpadl, britský závodník z pelotonu, a ztrácí 10 sekund, tedy z vedoucí skupinky ztrácí 10 sekund na ní, a peloton ten už trochu dotahuje čelo závodu, byly to 2 minuty, teď už 1:25. Včetně tedy Matyáše Vacka, který se drží v té skupince, která mohlo by to tedy pro něj znamenat to, že udrží průběž a stane se z toho konečné třetí místo v závodě kolem Švýcarska. Teď tedy nějakých 44 kilometrů před závodníky, teď to nebude se ukrajovat úplně rychle, protože je tuto vysoké stoupání, pak zase dlouhý sjezd a ještě výjezd do půlky kopce Col de la Croix, kde je cíl letošního závodu kolem Švýcarska. Pro vítězství si jede, byť stále ještě velmi mladý, tak už teď legenda, Slovinec Tadej Pogačar.

Kousková, která má na svém kontě aktuálně nově 4 tituly v okruhu WTA, a když se podíváme do historie, tak se dostává na 4 tituly, stejně jako získala třeba Renáta Tomanová. Je to přehled českých a československých vítězek tenisových turnajů WTA. Bousková tak má o 1 méně než Kateřina Siňaková, například o 2 méně než z 6 tituly Nicole Vajdyšová. Z Češek, které reprezentovali pouze Česko, je na tom nejlépe Petra Kvitová, 31 titulů. Martina Navrátilová dohromady 167. Neuvěřitelné číslo, pravda, 116 z toho jako občanka Spojených států.

Česká atletka Lourdes Gloria Manuel 5 dnů po triumfu na zlaté tretře v osobním rekordu na dalším mítinku zlaté kategorie Continental Tour v Hengelu v Nizozemsku na vítězství neútočila. V běhu na 400 metrů skončila ve svém nejpomalejším letošním čase, a to je 50,76 na 4. místě. Posloucháte Radiožurnál Sport, chystá se v pražské Chuchli české derby a my se na něj vypravíme za necelých 5 minut.

0: F. 48 zemí, 104 zápasů a jen jeden vítěz.
1: Takové bude letošní mistrovství světa ve fotbale, ve kterém si po dlouhých 20 letech zahrají i Češi.
2: Je to úplně to nejvíce, myslím, co se dá asi i ve fotbale dosáhnout, takže se na to strašně těším, až to vypukne. Jsme v očekávání, jsme zvědaví, jaký ty zápasy budou a Euro bylo krásný a věřím tomu, že tenhle zážitek to ještě překoná.
0: Národní tým ve skupině čekají nevyzpytatelní soupeři a náročné cestování.
1: Do turnaje vstoupí v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Pak se v Atlantě utkají s Jihoafrickou republikou a následně v Mexico City s domácími Mexičany.
3: Je to obrovská příležitost pro všechny hráči se ukázat té největší fotbalové scéně a víme, co je ve hře. Myslím, že skupina je taky hratelná, takže chceme se na tom připravit co nejlíp, aby jsme se dostali dál ze skupiny.
0: Fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
1: Přímé přenosy všech českých zápasů, postřehy reportérů přímo z dějiště i glosy našeho experta Pavla Horváta.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: České pneumatiky Tomcat, to je široký sortiment s vynikajícím hodnocením v nezávislém testu. Tomcat pro vaši pohodovou cestu a bezpečný návrat. Na nejlevnější pneu.cz.
5: Posloucháte Radiožurnál Sport, je tu slíbený nejprestižnější rovinový dostih v Česku, české derby a v pražské Chuchli se vše chystá. Otázkou je, jestli se to stihne na čas, jak mělo v 17.00, což je právě teď. Jestli se stíhá závodit na čas, to řeknou naši reportéři Tomáš Petr a Jakub Marek.
6: Krásné odpoledne, úplně podle švýcarských hodinek se tady nejede, ještě nejsou ve startovních boxech právě koně před 106. českým derby tady v pražské Velké Chuchli, ale už pomalu míří kompletní 15 ke startovním boxům. Aktuálně to nedokážu úplně přesně odhadnout, kdy bude toto derby odstartováno. Řekl bych, že to bude takovou minutku dvě trvat. Co si myslíš, Tomáš Petr?
7: Já bych řekl, že minutku dvě určitě, protože ještě tam jsou vzadu tak 3-4 koně, které to mají 100 metrů určitě do těch boxů. Ti nejaktivnější, ti už jsou poblíž té startovní pozici, která je tady vlastně před začátkem té hlavní tribuny ve Velké Chuchli a je to vlastně nějakých kolik 250 metrů před tím místem, kde se také bude finišovat. Takže koně tady oběhnou ten chuchelský ovál jednou dokola a ještě k tomu budou mít zhruba 250 metrů navrch.
6: Na druhou stranu jsou to poměrně zkušení koně na to, že jim jsou 3 roky všem. Samozřejmě české derby to je dostih pro 3leté koně, ale už nevídáme v takto kvalitním dostihu, že by třeba někomu se nechtělo do startovních boxů. To je spíš u 2letých koní, kteří nemají zkušenosti právě s touto technologií, tak aby měli všichni podobný start, respektive podobnou pozici po tom úvodním startu a otevřením boxu, takže už by to mohlo být poměrně rychlé. Tady se zaváděním koní do startovních boxů, tady úplně ten start není zas až tak podstatný v českém derby, protože je to dostih na 2400 metrů, je to tedy o něco víc než jeden oval tady v pražské Velké Chuchli. Není to žádný sprint, je to spíš vytrvalostní zkouška právě české derby. Do toho českého derby letošního, tedy 15 koní se vydá, musí tedy nejdřív do startovních boxů a když se podíváme na favority tohoto dostihu, tak pravděpodobně mírným, ale skutečně mírným favoritem je se 13 pro někoho šťastnou, pro někoho nešťastnou Portál s Petrem Foretem, je to kuň z dostihové stáje Pegas ve Zhoři u Jihlavy, tato stáje známá hlavně z překážkových dostihů, třeba Orfe de Blano minulosti právě byla z této stáje, nebo třeba další vítěz Velké Pardubické Godfrey, teď tady má svého zástupce právě i v nejprestižnější české rovinové zkoušce.
7: No a hned za Portálem je Utksa, která se v těch sázkových predikcích trošku přitáhla nebo dorovnala tomu kurzu Portála, takže teď je to opravdu skoro 50-50 mezi těmito dvěma koňmi. Co se týče Utksy, tak ta má za sebou 9 rovinových závodů, závodů a z toho hned dvě vítězství. Tomáš Lukášek pojede tohle tříletého okoně, tuhle klisnu. Mimochodem na startu bude 6 klisen a k tomu 9 koní, abychom to doplnili na tu 15 kompletní. Když byla řeč ještě o Portalovi, tak to je Bělouš. Dnes jsou na startu 3 Bělouši a pokud by kterýkoliv z nich vyhrál, tak by to bylo vůbec poprvé v historii v těch 105 nebo s dneškem 106 letech českého derby, kdyby se radoval kůň bílé barvy.
6: A mám pocit, že zrovna Portal tam teď trochu zlobí v tom prostoru, kde jsou koně zaváděni právě do startovních boxů. Nakonec Petr Foret musel seskočit z Portala, teď si tam udělal takovou 50-metrovou procházku, ale vypadá to, že už opět je na svém koni a už někteří z prvních koní jsou zavedeni do startovních boxů. A když se podíváme ještě na další koně, velmi zajímavá jména, která nastoupí do 106. českého derby, tak velmi zajímavou akvizicí stáje doktora Charváta, tedy žluto-modré barvy, které jsou také vídány tradičně ve Velké Pardubické, tak je Clermont, tedy s Václavem Janáčkem v sedle. Václav Janáček, ten vyhrál zhruba před nějakou půl hodinkou ten poslední zdejší, zatím tedy dnešní dostih z Jardin Michelet, takže Václav Janáček je jeden z nejzkušenějších a nejkvalitnějších českých žokejů. Teď je v sedle koně s číslem 9 a přestože Clermont není úplným favoritem nebo nepatří do toho prvního sledu favoritů, tak na toho si musíme dávat pozor a my dva s Tomášem Petrem si také musíme dávat pozor na to, že v dostihu je i kůň s číslem 12 Clermont, ne Clermont, ale Clermont a v sedle Clermona bude Adam Florian. Clermont, to je mimochodem svěřenec trenéra Václava Luky mladšího, kterého jsme měli zhruba před hodinou a půl ve vysílání Radiožurnálu Sport.
7: No už čekáme snad jen na poslední dva nebo tři koně, než budou zavedeni do toho svého startovního boxu. Ještě tam tedy chybí čísla 13, 14, 15, tedy Portal, Miasali a Vilanesk. To je trojice koní, která ještě není připravena na start z tého 6. ročníku českého derby. To je dostih, rovinový dostih pro tříleté koně na 2400 metrů tady ve Velké Chuchli. Pravidelně se závodí právě tady, vlastně jen dvě výjimky najdeme v té neposkvrněné historii velkochychelské, co se týče českého derby. Bylo to vždy z nějakých závažnějších důvodů. Jednou se závodilo třeba i v Mostu a není to tak dávno, ale teď už se soustřeďme na start, protože koně jsou připraveni, jen Venetian Light, pokud se nepletu, tam chybí, anebo
6: myslím,
7: to je Vilanesk?
6: Myslím, že Vilanesk. S 15. Vilanesk, možná trenér Miroslav Neslaník zvolil právě 15, aby mohla právě tato klisna do boxu jako úplně poslední. Asi s tím má dlouhodobější problémy a teď tam doslova tlačí skupinka 4-5 organizátorů, ale Vilanesk, kde poměrně poslušně nekope, tak snad brzy bude i tato klisna s číslem 15 a se Sabinou Mokroš brzy ve startovních boxech a je právě odstartováno. Sice Vilanesk tam nějaké 2-3 délky na startu ztratila, ale už je kompletní 15 koní na trati 106. českého derby.
7: No a v čele je sedmák ve chvíli, kdy koně probíhají vlastně cílem. Hned po boku má také Zinzalu, to je dvojice, která tedy odstartovala nejlépe do tohoto ročníku. První zatáčka pro 15 koní a na čele je Zinzala, tedy Hnětka, kterou vede Radek Koplík.
6: V tom prvním oblouku tam byl hodně vyvezen kůň s číslem 10, Rabbit Time Test, jeden ze spolufavoritů tohoto dostihu. Dostala se tam šestice zhruba koní vedle sebe a v té ostré zatáčce, v první ostré zatáčce si naběhl hodně metrů navíc. Už vidíme, jestli mu nebudou ty metry chybět, pak v cílové rovince, která je tady v pražské Velké Chuchli velmi dlouhá, ale samozřejmě každý metr navíc, zvlášť v tomto dusném počasí, když teď už není takové horko, je samozřejmě něco nepříjemného. V čele dostihu teď oranžovo-bílé barvy, ne, tak to je na třetí pozici aktuálně Thanos, ale v čele Zinzala slovenský host s číslem 4 s Radkem Koplíkem. Za Radkem Koplíkem by to tam měl být stále sedmak s Petrou Zetkovou a je tam také Irnest s jedničkou s Jiřím Palíkem. V závěru toho 15členého pole koní aktuálně cvála stále v poklidu Clermont s Adamem Florianem.
7: Stále táhne tenhle závod tedy Zinzala s Radkem Koplíkem ve chvíli, kdy už koně budou pomalu točit do té cílové rovinky. Neustále Zinzala s náskokem jedné délky před Sedmagem, tedy před koněm, který osedlala Petra Zetková, jedna ze dvou dam na startu dnešního českého derby. A Zinzala teď už tedy navádí koně do té závěrečné rovinky, kdy se bude tedy finišovat. Stále náskok jedné délky pro Zinzalu před Sedmagem. Tahle dvojice teď se snaží roztrhnout ten závod, hned za nimi Clermont, tedy Hnědák s Václavem Janáčkem.
6: Teď už to vypadá, že nabírá metry a nabírá rychlost favorizovaný tedy Portál s Petrem Foretem a blíží se tomu přednímu sledu a Běluš. Portál se dostává dopředu výborně, je tam také Mia Sali u bariéry, ale skvělé Portál. Portál s Petrem Foretem míří do poslední stovky metrů. Portál s Petrem Foretem suverénně vítězí ve 106. českém derby na druhé pozici. To byla u bariéry Mia Sali a o třetí místo tam byl velký boj, ale pravděpodobně to byl Clermont s Adamem Florianem.
7: Řekl bych, že ano, a hned za ním Clermont s Václavem Janáčkem, takže nakonec tedy Zinzala s Radkem Koplíkem, tohle dvojce, která otáhla celý závod, tak odchází v tom poli poražených.
6: Přestože se mluvilo o tom, že je to hodně otevřený ročník českého derby, tak nakonec ten mírný favorit ukázal, že tady měl víc sil než soupeř. S 13 velmi dobře ukrytý v dostihu Portál s Petrem Foretem a jakmile zapnul zhruba nějakých 300 metrů do cíle a dostal se na první pozici, tak už prakticky nebylo pochyb o tom, že tady vyhraje české derby a skvěle klisna Mia Sali také byla velmi dobře ukrytá Jaroslavem Línkem, ta byla tedy na druhé pozici a třetí Clermont s Adamem Florianem. Z pražské velké chuchle Jakub Marek
7: a Tomáš Petr,
6: Radiožurnál.

0: Radiožurnál Sport
1: a František Kuna.
2: Po 17. hodině je tu pravidelně z většiny naše hodina věnovaná mistrovství světa ve fotbale a bude tomu tak i dnes. Věřili v lepší pozici o případný postup ze skupiny mistrovství světa, ale musí čeští fotbalisté bojovat až do úplně poslední chvíle. A závěrečný zápas základní fáze bude náročný. V Mexiku potřebují nad domácí reprezentací nejlépe vyhrát. České výkony na šampionátu zatím nejsou ideální a po minulé remíze s Jihoafrickou republikou otevřel jedno téma kapitán Ladislav Krejčí.
3: To je na tom, si to mezi sebou vyhodnotí, dají ze všema okolo, jestli to, jak se připravujeme, je správně, nebo trošku něco upravit, aby tohle nescházelo.
4: Narážel Krejčí na skutečnost, že se na českých fotbalistech mimo jiného projevila únava, která pak ovlivňovala jejich výkon.
3: Máme všichni po sezónách, jsou to prostě dlouhé soutěže. Není to jenom o nás, to samozřejmě o všichni to mají stejný, ale trošku tomu dát chytrosti a přizpůsobit tomu času, ve kterém jsme.
4: Na šampionátu dochází ke kombinaci několika věcí, které musí realizační týmy řešit. Vedle přeletů na zápasy, změn časových pásem, nadmořské výšky a podobně, trénují Češi ve vysokých teplotách a vlhku v Texasu.
5: Tak samozřejmě debaty se vedou vždy v týmu mezi hráči a trenérem, mezi trenérem mnou. A vlastně jsme mluvili s Láďou Krejčím, co vlastně tím myslel, nebo jaký otázky si pokládá on. Ty samé otázky si možná pokládáme i my, aby jsme našli správnou cestu, jak to dotáhnout do konce.
4: Popisoval generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd, že je komunikace třeba i o dalším nastavení tréninků, včetně jejich délky.
6: Jsou to samozřejmě otázky do pranice, když to řeknu. Nemyslím si, že bychom tady ty tréninky měli delší než 70-75 minut, a to se týká i technicko-taktických tréninků.
4: Přibližoval asistent trenéra české fotbalové reprezentace Jan Suchopárek a hlavní kouč Miroslav Koubek mluvil o nastavení dalších tréninků už po souboji s Jihoafrickou republikou.
7: Určitě ty tréninky budou spíš taktického rázu než nějakého zátěžového rázu, takže jestli budou upravovat trénink, tak bude to mít tento směr, nebude to o herní nějaký zátěži, kondici, jak můžete muset zatížit, nebo zase obráceně. Technická cvičení, taktická cvičení, tak spíš ten směr.
4: Jak se čeští fotbalisté dokáží připravit na klíčový zápas v Mexiku, se ukáže na Azteckém stadionu v noci ze středy na čtvrtek českého času. A od 3 hodin u toho budete na této stanici v přímém přenosu. Z Texasu, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: racing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Na Radiožurnálu Sport se nechte dál pozvat na program a další hrací den světového šampionátu ve fotbale. V 18 hodin začne utkání Španělsko-Saudská Arábie. Pozveme vás s Adamem Procházkou. Vítej ve studiu.
2: Hezký den.
1: Nastoupí Lamine Yamal.
2: Ano, to byla otázka, která se opakovala vlastně i před tím prvním zápasem proti Kapverdám. Tam tedy nastoupil z lavičky a ta otázka se samozřejmě začala objevovat ve španělských médiích i před tímto zápasem a odpověď zní, že ano, Lamine Yamal nastoupí v základní sestavě, tedy poprvé vlastně na světovém šampionátu, takže se můžeme těšit na to, co ukáže už od první minuty a je to známka toho, že Španělé zkrátka už potřebují vyhrát, protože já si myslím, že trenér Luis de la Fuente v ideálních podmínkách, kdyby Španělé měli třeba nahráno z toho prvního zápasu, tak by třeba Lamina Yamala ještě pošetřil, protože on se zotavoval z toho zranění, už je na tom lépe, skoro ideálně připravený, ale podle mě, kdyby mohl Luis de la Fuente, tak by možná Lamina Yamala ještě nechal trochu odpočinout. Každopádně hrát bude a jsme zvědaví na to, co předvede.
1: No jenže on moc nemůže, jak si říkal, protože Španělé nahráno nemají. Protože v úvodním zápase remizovali, a nebojím se použít slovo senzačně, z Kapverdy 0-0. A tak se nabízí otázka, jestli teď už s přibývajícím časem na turnaji, nebo časem, jsou to tři zápasy, ale teď už je to ten druhý, tak jestli Španělé mohou být pod větším tlakem než před tím prvním zápasem.
2: Určitě budou pod tlakem. Mimochodem Luis de la Fuente označil vlastně své svěřence po tom prvním zápase, že jsou takový jako kdyby bodnutí v čelou a že jim to třeba možná může paradoxně i pomoct. Každopádně, když jsme mluvili o Yamalovi, tak ten se vyloženě vyžívá v těch největších zápasech, kde prostě je na něj velký tlak. On vždycky říká, že strach nechal v Mataró, což je takové městečko v Katalánsku, kde on vyrůstá i fotbalově, kde hrál na ulici a že tam ten strach nechal a už ho vlastně neprovází v těch největších zápasech. Takže to je možná předpověď taková odvážná, že Lamine Yamal ukáže to, co umí v tomhle zápase. Každopádně to bude pod tlakem, ale to nemusí být na škodu, protože ono je někdy dobré už v základní skupině si vyzkoušet zápas, kde o něco jde, protože když to pak přijde až v play-off, tak na to ten tým třeba nemusí být připravený. A že o něco jde v tomto zápase, to je určitě fakt, protože nejde jenom o tom, že by Španělsko bylo třeba na pokraji vyřazení, to si nemyslím, ale je tady ve hře to, že by Španělé třeba skončili ve skupině druzí a tím pádem v tom úvodním kole playoff by narazili pravděpodobně na Argentinu, která zatím vypadá, že jde za vítězstvím ve skupině, no a to nechcete.
1: Když mluvíš o té facce, která může přijít v playoff a může přijít vlastně jenom jednou, tak zmiňovaná Argentina třeba naposledy, když vyhrála titul, tak vstoupila do šampionátu prohrou.
2: Přesně tak.
1: Takže nejdřív sfackovat a přesně pak tak. Začít hrát.
2: A když na to můžu navázat, tak tam právě přišla ta facka se Saudskou Arábií, pak druhý zápas pod velkým tlakem proti Mexiku, Argentina to zvládla a od té doby už vlastně hrála tak dobře, že nakonec ten titul získala. Takže třeba to bude podobné i u Španělska. To si musíme počkat.
1: Jedeme ale příkladu Španělů a mluvili jsme zejména o Yamalovi, ale fotbal se hraje v 11 lidech, tak jak přistoupili Španělé k tomu utkání, co se týče sestavy po té úvodní bezbrankové remíze z Kapverdy?
2: Je tam více rozměn, třeba na pravém obránci místo Marcosa Llorenteho je Pedro Porro, v záloze třeba Dani Olmo, takže se tam narýsovala taková barcelonská kostra od obránce Paua Cubarsího přes záložníky Pedriho a Daniho Olma až ke křídelníkovi Laminu Yamalovi. Na hrotu zůstává Mikel Oyarzabal, což je možná trochu překvapivé, protože on vlastně v tom prvním zápase se skoro nedotkl míče. Byť je to útočník, který se normálně na klubové úrovni v Realu Sociedad rád vrací třeba do zálohy a zapojuje se do hry, takže byl úplně mimo hru. Každopádně Luis de la Fuente znovu mu dává svou důvěru, naopak Ferran Torres třeba nehraje, tak si musíme počkat na to, jestli už se třeba ten výkon Oyarzabala zlepší, respektive jestli se víc bude zapojovat do hry. Každopádně ta sázka na Basky se Luisi de la Fuentemu, trenérovi Španělska, osvědčila třeba na tom euro před dvěma lety, když Španělé vyhráli, právě Oyarzabal byl důležitou součástí, takže teď mu dává svou důvěru vlastně znovu.
1: Adam Procházka zve na zápas Španělsko-Saudská Arábie od 18 hodin. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Další program Belgie-Irán v 21 hodin v půlnoci začne zápas Kapverdy-Uruguay, Nový Zéland s Egyptem rozehrají vzájemný duel ve 3 hodiny po půlnoci.

0: Už přes dva roky má v našem vysílání pevné místo fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta.
1: Desítka Pavla Horváta, který právě vbíhá do našeho studia. Pavle, pojď, už ti to měří.
2: Dobrý den.
1: Pavel si vzal dneska vodu, protože už začíná asi období sucha.
3: Já si beru dva kelímky na každou desítku, vychází mi to na 25 minut jeden.
4: Každé pondělí náš expert mluví o aktuálním fotbalovém dění, hlavně v domácí šancelize.
3: Já si prostě myslím, že ty rozhodčí by měli být striktní a od první minuty dávat žlutý karty. Já vím, že lidi pak, když se vyhraje, tak řeknou, to je super, oni měli emoce a hádali se tam a rvou se o to, ať se rvou, ale ať už nekecají o tom, jako co ten rozhodčí písknul nebo nepísknul.
0: Ve čtvrtek pak vedle Pavla Horváta usedají ve studiu zajímaví hosté, kteří sdílí své příběhy.
5: Jsem bydlel v jednom z bytů od majitele, domluvili jsme se na nějakém nájmu. No a když jsem mu to chtěl vlastně měsíčně posílat, tak on mi říká, hele, dávej si to bokem, pošleš mi to jednou za půl roku. Za půl roku jsem přišel, začal jsem hrát velmi dobře a on mi řekl, nemám teďka na to čas, nezlob se. No a my jsme postoupili, tak jsem za ním šel a říkám mu, půjď bych vám to chtěl fakt zaplatit. On mi říká, ty mě nic platit nebudeš, to máš jako bonus.
4: Desítka Pavla Horváta dvakrát v týdnu v pondělí a ve čtvrtek od 10 hodin na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
6: 17 hodin 30 minut. Čas zpráv a Jany Hůry. Opoziční i koaliční politici pracují na zákoně, který má vymezit profesi sportovců. Počítá i se vznikem státního fondu sportu nebo úpravou financování, a to včetně pravidel, jak by měli sportovci odvádět daně. Působit by mohli jako živnostníci, osoby vykonávající svobodné povolání nebo jako zaměstnanci. Zákon chtějí politici představit v září. Jordánsko po 9 letech ukončilo moratorium na uplatňování trestu smrti. V zemi dnes popravili 6 mužů odsouzených za zabití příslušníků bezpečnostních složek. Podle agentury AFP to oznámil ministr pro vládní komunikaci Muhammad Mumani. Zrcadlové jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu se bude muset nejspíš vypustit kvůli opravám. Napsal to americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social. Nádrž nedávno prošla rekonstrukcí za v přepočtu asi 306 milionů korun. Trump nechal dno natřít modrou bazénovou barvou, která se ale teď začala loupat. Jezírko taky zezelenalo kvůli řasám. Trump z problémů viní vandaly. A právě teď slavnostně začíná v pražském Edenu olympiáda dětí a mládeže. Před publikem nastoupí všichni sportovci a výpravy ze 14 krajů. Připravený je i doprovodný kulturní program. Celorepublikovou sportovní akci hostí Praha vůbec poprvé. Sportovci se utkají ve 23 disciplínách na 33 sportovištích po celé metropoli, například na Chodově, v Řepích a nebo v Podolí.
0: Sport.
6: Španělští fotbalisti nastoupí za necelou půl hodinu v Atlantě na mistrovství světa proti Saudské Arábii. Radiožurnál Sport nabídne přímý přenos. A tenistka Marie Bousková slaví druhý letošní titul na okruhu WTA. Ve finále v Nottinghamu přehrála Američanku Navarovou ve třech setech.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zaplavená dálnice D4 u Příbrami a také 20 v Písku. Na dálnici D4 ze Strakonic směrem do Prahy zůstávají komplikace u Příbrami. Za druhým sjezdem na Příbram na kilometru 41 je dálnice stále zaplavená vodou. Projíždí se pod viaduktem pouze velmi pomalu, de facto krokem, a ta kolona tak má skoro 5 kilometrů zdržení na Prahu stále přes půl hodiny. Poslední možný je z D4 stále první sjezd na Příbram, to je kilometr 45. Zaplavenou silnici pak hlásíte i na tahu číslo 20 na průjezdu Pískem.
8: Průtah Pískem směr jak na Budějce, tak i na Prahu, i v Písku je 20 zaplavená přímo v Písku. Je to na úrovni obě marketu, hlavně to tam ani hasiči, jsou tam kolony.
7: Silný déšť komplikuje provoz i na dálnici D11 mezi Prahou a Hradcem Králové v okolí Poděbrad. Teď se jede velmi pomalu mezi kilometry 36 a 33. Auta jedou de facto krokem. A na D1 připomínáme silný nedělní provoz z Brna do Prahy na Benešovsku. Pomalu se jede od Divišova z kilometru 41 až do omezení na mostě Šmejkalka. Celkově to zdržení na Prahu asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Až do půlnoci platí výstraha meteorologů před silnými bouřkami, můžou je provázet kroupy a taky vítr o rychlosti až 75 km za hodinu. Zítra čekáme ráno a večer i jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, postupně oblačno až zataženo a místy přeháňky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě a jeho východě i silné. A nejvyšší teploty zítra 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 33 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Letošní mistrovství světa v evropském fotbale sledují lidé ve Spojených státech zdaleka nejen na stadionech a v oficiálních fanzónách. Některá města zavírají celé ulice a instalují velkoplošné obrazovky, aby tam Američané i návštěvníci z ciziny mohli šampionát společně sledovat. Náš zvláštní zpravodaj na turnaji ochutnal tuhle atmosféru v San Jose. V Kalifornii při zápase Nizozemsko-Švédsko objevil tam i veterána šampionátů z dob fotbalového romantismu. Natáčel Jan Kaliba.
1: Tady v Kalifornii je teprve 10 hodin dopoledne, ale v centru San Jose už se mohutně slaví nizozemské góly. Na uzavřené ulici ve fanzóně se tady sešlo možná i několik stovek fanoušků Nizozemska a Švédska. A někteří sledují přenos na velkoplošné obrazovce odsud z přilehlého parkovacího domu jako z balkonku při divadelním představení. Zaparkovali svá auta, rozevřeli své kempingové stoličky a do otevřených kufrů si sahají pro pivo anebo nealkoholické nápoje.
2: Tohle je alternativní fotbalový stadion a tam dole v hospodě mají příliš drahé pivo. Já jsem Holanďan, my za pivo neutrácíme zbytečně moc. Takový fotbalový piknik v sobotu v 10 ráno, co víc si můžu přát. Požádal jsem o to přímo u FIFA a takhle to funguje. O co si řeknete, to dostanete.
1: Sarkasticky žertuje na účet svůj i Mezinárodní fotbalové federace René Hoysen. Teď už i naturalizovaný Američan, ale jinak oranžově oblečený Holanďan a veterán světových šampionátů. Osobně navštívil zápasy na 5 mundialech. Poprvé v roce 1974, kdy prý v 6 letech taky poprvé kvůli fotbalu brečel po porážce Nizozemska ve finále s domácím Německem.
2: To byla moje první fotbalová jizva. Potom mě táta vzal v roce 1982 na mundial do Španělska, i když tam Nizozemsko nehrálo. Jeli jsme bez vstupenek, byla to součást dobrodružství. Táta neuměl španělsky, ale rukama, nohama se domluvil a koupil je za hotovost v 10. patře nějakého domu v Barceloně. U velkého stolu tam seděl obří Španěl s doutníkem v puse. Za 10-15 německých marek nám prodal lístky na zápas mladičkého Maradony nebo na skvělé Brazilce se Sokratesem a Zikem. Bylo to úžasné mistrovství světa, úplně jiné než v současnosti.
1: Vzpomíná Holanďan René na šampionáty v době fotbalového romantismu i chuligánství a taky nizozemského vítězství na Euro 1988.
2: 2 roky na to jsme jeli do Itálie, taky nádherný světový šampionát, stále hodně chuligánství, hodně policistů. Kempovali jsme u Palerma dohromady 15 000 nizozemských a 15 000 irských fanoušků. Byl tam takový útes a naši tam první den vyvěsili nizozemskou vlajku. Irové druhý den šli a dali tam místo toho svoji. Pak jsme jim to zas oplatili. Užili jsme si spoustu legrace.
1: René Hoysen se pak ještě vypravil na zápasy mundialů 1994 a 98 tady v USA a ve Francii. Ten letošní americký už ho ale neláká. Místo stadionu si ho radši vychutnává tady na pouličním fanfestu.
2: Měl jsem štěstí, že jsem mohl sledovat vývoj fotbalových šampionátů od doby přátelských rodinných turnajů přes dobu chuligánství, ale pořád s levnými vstupenkami. Až po dnešek, kdy je turnaj pro elity. Proto lidi chodí zápasy sledovat na tyto pouliční párty. Jsem na Spojené státy hrdý, jak se posunuli. V tom roce 1994, jakmile jste se vzdálili od stadionu, tak nikdo nevěděl, o čem to mluvíte a proč si nesete nizozemskou vlajku. Teď si tu lidi šampionát vychutnávají.
1: Včetně Reného, který tady na parkovišti nad promenádou slaví nakonec 5 nizozemských gólů Švédsku. A jako fanoušek PSV Eindhoven má i vzkaz pro českého brankáře Matěje Kováře.
3: He's a player of my team, PSV Eindhoven. So Kovač, if you hear this, you gotta stay.
2: Kováři, jestli to slyšíš, musíš zůstat v Eindhovenu. Proč bys chodil někam do Fenerbahče? Až ho uvidíš, dej mu na mě číslo. My si o tom promluvíme.
1: Směje se René Hoysen, živá encyklopedie zážitků ze světových šampionátů. Ze San Jose, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, 17 hodin za malou chvíli 45 minut, což je v českém čase. Časový úsek, kdy čeští fotbalisté mají nastoupit k tréninku před dalším zápasem, ten je čeká ve čtvrtek ráno proti Mexičanům, ale teď ještě jsou v Mansfieldu, kde jsou také naši dva reportéři Mikuláš Jáša a Lukáš Michalík.
1: Dobrý den.
2: Hezké dopoledne, pardon, z Mansfieldu. Musím tedy říct, že je tady trochu větrno, což možná slyšíte i pod našimi hlasy, hodně fouká.
0: Byť není takové, pánové, až moc větrno, podmínky se zásadně zhoršily, není možné vybrat si nějaké trochu jiné místo, odkud na fotbalisty uvidíte a zároveň vám bude rozumět?
1: Tak pokusíme se o to.
2: Zkusíme to, teď jsme vzali kodek do svých rukou, je to trošku lepší.
0: Je to výrazně lepší.
2: Ono je také nutno říci, že my tady na tom tréninkovém stadionu si úplně nemůžeme dělat, co chceme. Já jsem takto chtěl taky několikrát změnit pozici i během těch dřívějších tréninků, ale místní pořadatelé jsou dost striktní a nechávají nás jen v tom svém vymezeném území, takže je složité se tady nějakým způsobem pohybovat. No pojďme k tomu zásadnímu. Čeští fotbalisté začali trénink, pokud jsem správně počítal a koukal, tak jsou všichni, tedy s výjimkou Davida Juráska, pro kterého zřejmě mistrovství světa skončilo. David Jurásek se zranil před posledním zápasem s jeho Afričany. No a Mikuláš Jáša si všiml takového zajímavého detailu u Denise Višinského ještě před tréninkem.
1: Ale on už asi neplatí, zmiňuješ to správně, bylo to před tréninkem. Denis Višinský totiž přišel v zakasaném tričku, což je, řekněme, zvláštní, protože dnes už takto fotbalisté nechodí, ať už na zápasy nebo na tréninky. Tuším, odhaduji, že Denis Višinský během toho volného dne prohrál nějakou sázku, nějakou hru. Čeští reprezentanti tady tradičně hrají karty, hrají tady ping-pong, takže dokážu asi tak nějak odhadnout, že Denis Višinský asi úplně nezazářil během stolního tenisu.
2: Před tréninkem jsme měli možnost mluvit s Tomášem Holešem, stoperem národního týmu. Samozřejmě jsme se bavili hlavně o tom nadcházejícím zápase s Mexičany, který v podstatě rozhodne o všem. Čeští reprezentanti potřebují Mexičany porazit, zřejmě jen výhra jim bude stačit k tomu, aby postoupili do play-off šampionátu. A témat bylo hodně, nadmořská výška, stadion, co tě zaujalo, Mikuláši?
1: No, bavili jsme se také samozřejmě o tom, jak se čeští reprezentanti připravují na Mexiko. Zaujalo mě jedno jméno, tvý oblíbený útočník.
2: Můj oblíbený útočník Quiñones.
1: Přesně,
2: ano, ale on vlastně zmiňoval spíše Raula Jiméneze, že je to jedna z těch největších zbraní Mexičanů.
1: Na kterého se speciálně čeští obránci, reprezentanti obecně připravují, takže ta příprava probíhá vlastně tak nějak standardně. Už jsme mluvili i třeba s asistentem trenéra národního týmu Janem Suchopárkem, který zmiňoval, že nic se zas tak zásadního nebude měnit v porovnání s tím, jak se čeští reprezentanti připravovali na Jižní Koreu, byť ta nadmořská výška je ještě větší, vyšší.
2: Samozřejmě čeští reprezentanti tedy teď se teprve rozcvičují, ten dnešní trénink už bude podle mě otevřený pro nás, pro novináře, pouhou čtvrt hodinu, protože už se zřejmě bude pilovat i nějaká taktika. Byť trenér Miroslav Koubek už několikrát udělal během mistrovství světa, že i když jsme měli mít přístup jen na úvodní čtvrt hodinu tréninku, tak nás tady nechal déle. Mrkl na někoho z PR týmu a dovolil nám novinářům zůstat tady déle, byť třeba některé zahraniční novináře tedy odeslal pryč, ale myslím si, že dnes se to nestane, protože už skutečně začíná ta ostrá příprava na Mexičany. Teď se tady hráči rozcvičují přihrávkové cvičení. Vladimír Coufal s Tomášem Součkem. Nálada není úplně špatná, si tedy myslím. My jsme měli včera možnost mluvit s Pavlem Nedvědem, což byl také zážitek. Rozhodně nebyl tak pozitivní, jak se mohl zdát Miroslav Koubek z toho pozápasového rozhovoru po utkání s Africkou republikou, za který sklidil velkou kritiku i v Česku z řad fanoušků nebo odborníků. Pavel Nedvěd to trochu mírnil, mluvil o tom, že nemá rád takové ty rozhovory bezprostředně po zápase, kdy je člověk v emocích, že si pak k tomu ještě sedli s Miroslavem Koubkem, a Pavel Nedvěd mluvil o tom, že jeho hodnocení rozhodně tak pozitivní není, že zkrátka výkonnostně český tým z jeho pohledu zůstává za očekáváním a pokud chce národní tým uspět v Mexiku, tak musí opravdu hodně, hodně přidat.
1: Národní tým čeká závěrečné utkání ve skupině mistrovství světa, které spolu hostí Spojené státy americké, Kanada a právě Mexiko, proti kterému v Mexico City bude česká reprezentace hrát. Je to utkání, které vlastně rozhodne o tom, jestli Češi budou pokračovat v turnaji, anebo si zbalí kufry a poletí domů. Tu důležitost si uvědomují i vlastně úzké vedení Fotbalové asociace České republiky v čele s šéfem Davidem Trundou, který je přítomný na tréninku, sedí vedle Pavla Nedvěda a bedlivě sledují teď aktuálně rozcvičku českých reprezentantů, kterou mimochodem také bedlivě, a to jsem až netušil, sleduje Miroslav Koubek, který normálně se rozcvičky ne že nezúčastní, pochopitelně o ní ví, ale není to ten muž, který by měl na starosti přípravu na trénink svých svěřenců.
2: Tak si ještě můžeme zrekapitulovat tu situaci v té v úvozovkách české skupině A, tedy mistrovství světa. První Mexiko, 6 bodů, 100% bilance, jistý postup do play-off z prvního místa. Druzí jsou Jihokorejci, 3 body za vítězství nad Českem, třetí Česko, 1 bod, stejně jako čtvrtá Jihoafrická republika. Češi mají o 1 vstřelený gol víc, mají tedy lepší skóre, jen o trochu. Pojďme si to zrekapitulovat. Češi potřebují v Mexiku zvítězit. Vítězství s největší pravděpodobností se rovná postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. Za určitých okolností může stačit i remíza, ale to jsme opravdu v rovině teorie a porážka samozřejmě automaticky znamená konec na turnaji. Mikuláši, kdy si nás posluchači můžou naladit?
1: Myslíš v době samozřejmě utkání?
2: Ano.
1: Tak teď, abych se do toho nezamotal, v době tedy času, českého času, Češi budou hrát ve čtvrtek ráno.
2: Ve 3 hodiny ráno.
1: Ale tady pochopitelně je to středa večer.
0: Říkají naši reportéři Mikuláš Jáša a Lukáš Michalík, ještě s dovolením omluvte tu zvukovou kulisu zaviněnou větrem, ale jak si naši reportéři si nemohou dělat úplně co chtějí a postavit se, kam by se jim zlíbilo. Tak pánové, sledujte trénink, pošlete ohlasy a mějte se dobře.
1: Vy taky, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Pogačar.
1: Slovenský cyklista Tadej Pogačar vyhrál nejen závod kolem Švýcarska, ale i poslední horskou etapu. Dlouho se držel v klidový odstup, zhruba 2 minuty v pelotonu za muži, kteří unikli, a pak zaútočil v samotném závěru v posledních 3 kilometrech ve stoupání a vítězí suveréně. Matyáš Vacek dojel na 12. místě a ještě čekáme na ostatní závodníky a podle toho zjistíme, jestli udržel průběžnou třetí pozici, která mu patřila právě před startem dnešní závěrečné etapy závodu kolem Švýcarska. Za malou chvíli už fotbalový program, chystá se zápas Španělsko, Saúdská Arábie a my z mistrovství světa budeme samozřejmě vysílat

0: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Aktualizujeme výsledky cyklistického závodu kolem Švýcarska. Matyáš Vacek nakonec udržel průběžné třetí místo, celkově ztratil necelých 7 minut za vítězného suveréna Tadeje Pogačara, který si připsal 121. vítězství v kariéře. Teď už světový šampionát ve fotbale, začíná první zápas z dnešního programu hracího dne. Utkání Španělsko-Saudská Arábie komentují Jan Suchan a Petr Kadeřábek.
2: Dobrý večer, vítejte u přímého přenosu skupiny, která je zatím velmi vyrovnaná, protože je to 1-1, to hrála Saudská Arábie s Uruguayí a 0-0, překvapivě Španělé nedokázali dát gol Kapverdám, takže i proto Luis de la Fuente poslal na hřiště jak Dani Olma, tak hlavně samozřejmě Lamina Yamala už od začátku. Začíná utkání, ve kterém Španělé budou zdolávat saudsko-arabskou obranu a budou se snažit vstřelit gol a vyhrát po třech zápasech, které nedokázali vyhrát na mistrovství světa, když to sečteme i s těmi zápasy v roce 2022.
3: Španělé začínají po levé straně, Cucurella dává ještě více k pomezní čáře, přijde centrovaný balón, který byl ale zblokovaný Al-Amrim, Španělé to teď zkusí a zprava od Yamala, Yamal poprvé u balonu, bere si to na svou levačku, teď zase seká na pravou nohu, ale stále má u sebe jedno, teď dokonce dva soupeře, centr pravou nohou, který odvracejí Saudové mimo vápno, ale jsou stále pod velkým tlakem na konci první minuty, teď ve španělském dresu Cubarsí, po něm Laporte, nalevo znovu Cucurella, Španělé se vrátili až skoro k půlící čáře a tenhle pas sice za něj tleská Baena, ale přesný nebyl, začíná druhá minuta a za to zastavu Španělsko-Saudská Arábie 0-0.
2: Famozní bylo, jak Lamine Yamal si tam posadil na zadek jednoho ze Saudů a hned za to sklidil potlesk takřka zaplněných tribun v Atlantě. Ještě jednou si to i diváci mohou na stadionu prohlédnout na velkoplošné obrazovce. Ten centr na Oyarzabala nebyl vůbec špatný, ale velmi dobře zapracovali Saudi, kteří jsou teď u balonu, ale hodně o něj rychle přišli na pravé straně. Mohou postupovat Španělé, ale spíše se obrací a Cubarsí bude moci hrát až na Unala Simona, který rozehrává středem. Rychlá kombinace směřuje doprava. Tady budou rychle postupovat přihrávky, zejména se zapojí do této akce ještě Olmo, který už je ve vápně, nabíjá si tam ještě rána, která končí stečovaná na rohu. Je tady první roh, který si vybudovali Španělé a budou se snažit teď, nevím na koho centrovat, je ne, protože už tam není ten španělský kladivoun, jako býval Morata, jako bývali prostě útočníci, kteří byli opravdu velmi silní v těch osobních soubojích, hlavně v těch hlavičkových. Všechno se dá říci o Oyarzabalovi, že je technický střelec, ale rozhodně to není hlavičkář.
3: A navíc Saudové nejsou žádní trpaslíci, takže to v hlavičkových soubojích může být opravdu těžké. Třeba Yamal bude rozehrát nakrátko, ano, přesně to dělá společně s Baenou, po nich hraje také Pedri, teď už balon od Yamala do vápna, ale odvrácený bez jakýchkoliv potíží, protože tam nebyl nikdo v červeném španělském dresu, Saudové ti hrají v bílých tričkách a ve třetí minutě stále drží skóre 0-0, teď Olmo poprvé se výrazněji zapojuje do hry, Cucurella na levé straně vrací Olmovi až skoro na půlící čáru, teď je to Rodri, držitel zlatého míče za jednu z předchozích sezon, na pravé straně Poro, znovu Yamal, bere si to na levou nohu, centrovaný balón, Baena vrací, ale vrací jen tak, že saudský brankář Al-Owais má míč ve svých rukavicích, začala čtvrtá minuta, Španělsko-Saudská Arábie 0-0.
2: Ale Ajovaj zničil urugvajské střelce v tom prvním zájemném duelu, opravdu byl největší oporou Saudů, když pak dokázal Al-Army vyrovnat, tak to bylo povzdvižení právě v saudsko-arabské reprezentaci. Teď ale balon nalevo, má ho Kukure a bude vhazovat balon, který stečovali Saudi až za autovou čáru, a tak mohou v klidu rozehrát. Španělé přes Pedriho směřuje na Jamala doprava a balon, Jamal si to namířil doprostřed, napřahuje, ale nakonec nevystřelil, ještě si posunul balon a jeho střela míří, no tak 2 metry doleva, 2 metry nad bránu, nebyl to úplně úspěšný pokus, ale byla to střela ze střední vzdálenosti, což v prvním zápase od Španělů prakticky nebylo vídané. Možná v závěru zápasu, když už, jak se říká, jim teklo do bod, ale zkrátka dobře, Španělé ten první zápas nedokázali kombinovat až do vyložené šance. Teď se snaží Jamal ukázat, že měl hrát od začátku už ten první duel. Výkop od Saudu sbírá španělská obrana, ale druhý balon sebrali Španělé, jenže další kombinace vázne a tak ten balon doputuje až k Simonovi, který pozdrží trošku rozehrávku a bude se snažit rozehrávat znovu přes své beky. Kukurea nalevo kombinuje s Pedrim, ten rychle posunul až na levou stranu a balon se vrací do středu hrací plochy, kde je Rodri. Rodri posouvá ještě přes další přihrávku na Pora. Poro ale vrací zpět pod sebe na Kubarsího, rychlý nákop, který směřuje na balonu, který je úplně vlevo, rozmýšlí si na centruje, nakonec vrátil na Pedriho, ten centruje do vápna, kam si nabíhal Dani Olmo, ale nedoputoval ten míč až k němu, Saudové odvrátili a teď může v klidu hrát Poro, který hned vrací zpátky až na Kubarsího, ten balon doputuje až na Unaje Simona, tedy španělského golmana, který stojí na míči a čeká, kdože se mu z beku nabídne, znovu to bude nakrátko rozehrané, 5. minuta za námi, zatím jsme viděli jednu jakous takou šanci na španělské straně, ale se skorem to nepohlo. Španělsko, Saudská Arábie zatím bez branek 0-0.
3: Španělé už jsou zase na útočné polovině. Jamal teď ve prostředku, napravo má Pora, dává mu míč, Poro jde do centru, ale zase tam byla připravená saudská obrana, konkrétně to byl Ladžámi, který odvrátil balón, ale zase jenom se ho vlastně Saudové zbavili. Oni, myslím, že přihrávek bychom napočítali maximálně na prstech dvou rukou. Zatím v úvodu tohoto utkání Španělé kontrolují jednoznačně vývoj duelu, ale nic z toho, alespoň doposavat do konce 6. minuty. Rodri je zhruba 35 metrů od branky, teď má nalevo Pedriho, že by vystřelil, zatím ne, kombinuje s Baenou. Baena neprostrčil míč zpátky v té skrumáži těl a teď Saudové, že by se zkusili osmělit a dostat dopředu. Ano, možné to rozhodně na levo utíká dopředu Al-Harbi, ale stíhá ho Kubarsí. Už to je do postavenější obrany pro arabský tým a nevyšlo to až tak, jak si představovali Saudové. Al-Brikan nenarazil svému kamarádovi, míč skončil v rukavicích Simona. Polovina 7. minuty, Španělsko-Saudská Arábie 0-0.
2: Lamal vrací znovu až do blízkosti svého spoluhráče v brance. No a teď uděláme také vstup pro Radiožurnál ve chvíli, kdy Španělé přichází už na útočnou polovinu, kdy hraje Rodri, který je uprostřed kruhu na půlící čáře. Začala 8. minuta, na šance i na góly, zatím velmi skoupý zápas. Španělsko hraje se Saudskou Arábií bez branek 0-0. Petr Kadeřábek, Radiožurnál. A můžeme pokračovat v přímém přenosu. Jamal centruje do vápna, ale tam nebyl nikdo ze Španělů tak, aby mohl hlavičkovat, ale Saudi znovu dostali ten míč jen tak 5 metrů před vápno. Kukura si nabíhá na narážečku, ale tohle by měl být roh. No já si myslím, že možná ještě zasáhne video, je ne, protože podle mě ten míč šel možná od Kukureji, ale až bližší záběr nám asi ukáže, jestli ten roh rozhodně Španělé budou v polovině 8. minuty ze stavu 0-0 kopat.
3: Každopádně Al-Khaibari se nějak nerozčiloval, který byl v tom souboji, takže možná i proto se zdá, že to brazilští sudí udělali dobře a teď už dává také pokyn rozhodčí k rozehrávce Olmona. pokutovém území na jeho hranici. Byla to secvičená záležitost, míč neletěl přímo do vápna. Tam nabíhající hráči strhli své protihráče tak, aby udělali prostor pro Olma. Ten toho nedokázal zužitkovat. Ten projektil z jeho nohy byl hodně, hodně nepřesný. A tak i v deváté minutě můžeme mluvit o nerozhodném zápase a bezbrankovém zápase mezi Španěly a Saúdskou Arábií na mistrovství světa. Posloucháte Radiožurnál Sport, jedinou českou stanici, která vám nabízí právě živě utkání z toho, jak říká náš moderátor Jan Pěruška, mundialu.
2: Do mundialu se samozřejmě vydali také fanoušci. Na tribunách je převážná většina ve španělských barvách. Ta zeleno-bílá enkláva Saudů je sice také početná, ale rozhodně nedosahuje právě té podpory Španělů, kteří už sledují na pravé straně. A jak hraje Jamal, ten posunul ještě pod sebe na Pora, který ale vrací míč hodně blízko půlící čáře. Teď už Rodri se s ním vydává a Kolmice, která směřuje na levou stranu, jenže další centr, kterým se snažil Baena najít nabíhajícího Olma, nebyl přesný, ale znovu Saudové jen poslali míč tak 10 metrů před vápno a teď už na pravé straně může hrát Jamal. Dělá kličku, nakonec se nabízí pro ránu, kterou vyslal na branku Saudu Pedro Porro. Nebyla to přesná rána, ale další střela ze střední vzdálenosti. Opravdu velká změna oproti tomu, co hráli Španělé proti Kapverdám. Byť bych řekl, že ta obrana je naprosto stejně zalezlá jako u Kapverd, tak u Saudské Arábie. Španělé se to snaží překonat střelami ze střední vzdálenosti. Zatím je to nepřesné, ale ten tlak Španělů samozřejmě sílí, protože Saudská Arábie de facto odevzdá ten míč jen co jej odkopne mezi vápno a půlící čáru.
3: Pozor teď na Oyarzabala, který si zabíhá na levé straně. Je tam trochu otevřené. Jamal dává gól! 10. minuta právě skončila a úřadující mistři Evropy jdou do vedení. Oyarzabal zatáhl balon na levé straně a v podstatě rovnoběžně s brankovou čarou ho servíroval zhruba nějaký metr a půl, dva metry od té zmiňované lajny a na zadní tyči tam, jak se říká, zavíral ten prostor Lamin Jamal. Měl to trochu na delší nohu, ale přesto to zvládnul, měl to z pár kroků a Španělé vedou díky této hvězdičce, i když ona už je to pořádná hvězda, 1-0.
2: Fascinuje mě ta přihrávka na Oyarzabala, protože tam na něj saudská obrana úplně zapomněla, dostal krásný pas po levé straně, Oyarzabal vlastně si naběhl, ještě se můžeme podívat, kdo to vlastně vyslal, ale podle mě to byl Rodri, který našel právě Oyarzabala, který si zaběhl na boku pokutové území zleva, někde z poloviny mezi penaltou malým vápnem na té úrovni centroval před bránu po zemi střílený míč na zadní tyč. No a tam vše zavřel tedy Jamal a otevírá skóre dnešního duelu. Luis de la Fuente bude rozhodně chválen za to, že Jamala poslal na hřiště od první minuty.
3: Tak ono to předtím je otázkou, jestli bylo možné vzhledem k tomu zdravotnímu stavu. Vždyť se mluvilo o tom, jestli vůbec Jamal stihne mistrovství světa. Teď už je, zdá se, tedy připravený a prosadil se i gólově. Je to tedy vůbec první branka Španělů na tomto turnaji a pokud budou Španělé takhle pokračovat v tom útočném fotbalu a Saudové se nebudou zvládat vracet podobně jako teď, tak to asi nebyl gól poslední.
2: No ona je to vlastně branka po 220 minutách na mistrovství světa, protože ještě po více jak 220 minutách, protože v předcházejících dvou duelech Španělé nedokázali skórovat, ať už to bylo proti Kapverdám anebo proti Maroku v osmifinále minulého šampionátu, kde samozřejmě fanoušci to moc dobře vědí a posluchači Radiožurnál Sport bezesporu také vypadli s Marokem na penalty. Teď ale další možnost pro Jamala, který je těsně za půlící čárou úplně u pravé lajny, ale otočil se s míčem a kombinuje s obránci. S Kubarsím si vyměnili dvakrát míče, jenže ten pak podjel pod nohou španělské hvězdy. Jamin Lamal už znovu napadá saudskou rozehrávku a je úspěšný. Na vápně prostrčil ten míč, tam si ještě zabíhal velmi dobře Rodri a následuje ještě střela, která nakonec skončí mimo, ale řekl bych, že to byl velmi dobrý výběh Al-Owaisiho a také zákrok, byť no možná to bude roh, ale nebude. A on OIC vlastně snížil nebo zmenšil ten úhel střílejícímu hráči, navíc předtím tam vyběhl a padl pod nohy Rodrymu. Tohle bylo vlastně základem toho, že zůstává stav stále jen v uvozovkách 1-0 pro Španělsko. Obrovská příležitost, do které se tam dostal Baena a pak pálil ještě Rodry. No ale skóre se nemění. A tak stále platí, že Španělsko vede ve 14. minutě nad Saudskou Arábií 1-0.
3: Jsem zvědavý, jestli se dočkáme nějaké významnější ofenzivní snahy od Saudů. No asi ne teď, protože výkop skončil na kopačkách Španělů, kteří hned si získali zase balon do svého držení. Ostatně statistiky jsou jednoznačné. 74% držení balonu mají Španělé, 9% byly souboje a 17% pouhých na straně tohoto asijského týmu ze Saudské Arábie. Teď Olmo ve středovém kruhu nachází Rodryho, vedle něj je Pedri a nalevo Baena, kterému zabíhá Kukurea, dostává míč, může posílat balon do pokutového území, ale tentokrát byli Saudové pozorní a balon dokázali z toho nebezpečného prostoru odpravit. A pozor teď na průnikovou přihrávku, která měla najít Albrikana, ale nenašla, protože nebyla přesná. 15. minuta, Španělsko vede nad Saudskou Arábií 1-0.
2: Al-Dawsari se vůbec nedostává zatím, myslím tím Salema Al-Dawsariho, tedy nejúspěšnějšího střelce tohoto týmu. 35 gólů v reprezentaci hovoří za vše, ale teď je vlastně úplně mimo hru, jen brání a dokonce nedoplňuje Albrikana, který se jakž tak snaží napadat ty míče a prosadit se přes španělskou obranu, ale Španělé velmi rychle odebírají Saudu míč. Teď s ním může Baena na levé straně proniknout do vápna, nakonec centr míří hodně mimo Oyarzabalovu hlavu a i mimo saudsko-arabskou branku, ale další pokus, neřekl bych, že to byla úplně střela, ale spíše centr, který měl zasáhnout místo, kde by mohl vystoupat do výšky Oyarzabal, i když s jeho skokanskými předpoklady se nedá příliš předpokládat, že by právě do takového centru naskočil a byl úspěšný. Teď rozehrávka, kterou zastavují Španělé, ale pouze za cenu faulu. Faulovaný byl Al-Juveir, který může hned rozehrávat od pravé lajny zhruba v polovině obrané půlky saudsko-arabské reprezentace. Zřejmě bude dlouhý nákop. Honza mi tady ukazuje vztyčený prst, zřejmě se něčeho dopustil. První faul, to byl první faul vůbec v průběhu a máme za sebou už zkrátka 16 minut. Viděli jsme jeden gol a také tedy jeden faul. Nákop Saudů nebyl úspěšný, Španělé mohou kombinovat zatím ve vlastním pokutovém území, ale už může po pravé straně pádit vpřed Poro, který si ale rozmyslel svůj pohyb vstříc útočné polovině a znovu vše půjde přes Laporta, ten už je za pulící čárou a hledá, komu by přihrál, nakonec to bude zřejmě rozehrávka na krátko, ne, tak volí dlouhý nákop na Jamala a k němu doputuje míč, krásné zpracování od Jamala, ten centruje, ale Olma přelétl a dolétl ten míč až do Al-Owaisovy náruče, který uklidní chvilku hru. Za námi je už více než čtvrt hodinka duelu, ve kterém jsme zatím viděli gól Jamina Lamala, i proto Španělé vedou 1-0 a i po této střele Oyarzabala 3 metry za vápnem napřáhl Oyarzabal svou pravačkou a protáhl Al-Owaisiho, který ale dokázal vyrazit a pak už Saudi dokázali odpravit ten míč, jmenovitě to byl Al-Lajami, který poslal míč o jednoho ze Španělů do autu a tak budou mít saudsko-arabští fotbalisté možnost vhazování. Konec 17. minuty. Španělsko, Saudská Arábie zatím 1-0.
3: Posloucháte Radiožurnál Sport, přímý přenos z dalšího utkání na světovém šampionátu. Teď Saudové konečně hodili, ale zase to trvalo tak možná půl sekundy, co měli balon v držení, pokud nepočítáme v zámezí, když se ho chystali na autové vhazování. Tak teď možná trochu delší pasáž, ano, už to pár sekund trvá, co Saudové mají míč ve své moci, teď se ale museli vrátit na vlastní polovinu a to k Al-Dawsarimu. Zahrají si také stopeři Lajami, Tumbakti, Teď Saudové jako by si chtěli užít tu chvíli, že neobtěžují napadající Španělé a nezbavovat se za každou cenu balónu, ale opravdu to zase moc dlouho netrvalo. Pedri ku Barsímu, svému spoluhráči nejenom z reprezentace, ale také z Barcelony, předal míč, teď si zahraje také Laporte a na levé straně úplně volný Baena, Šajtlí nachází Oyarzabala, ten ještě dával rovnoběžně s čárou brankového území před prázdnou branku, jenže nenašel tam Jamala, Olma ani nikoho v červeném, byli tam jenom pánové v bílém a tak se Saudové teď ubránili v 19. minutě, prohrávají 0-1 po gólu Jamala z 10. minuty po nádherné kombinační akci. Španělé teď hrají uprostřed pole, konkrétně Pedri, dívá se, kam by mohl dál předat míč napravo Jamalovi, který u něj ale je později než bránící Al-Harbi, je z toho jenom odkop od saudské branky. Španělsko-Saudská Arábie v 19. minutě 1-0.
2: Pedri se omlouvá za svou dlouhou přihrávku, ale předtím, kdy procházel po levé straně do vápna Oyarzabala, centroval před branku, tak Jamal strhnul vlastně svým pohybem hru doprostřed a čekal, že tam Pedro Porro proběhne vpravo a on bude zavírat tu tyč. Pak si to ještě vyříkali, ale zkrátka dobře, i proto z té akce nebylo gólové ohrožení saudsko-arabské branky. Teď je další nákop, který končí v autu a budou si moci užít alespoň chvíli míče také hráči Saudské Arábie, Al-Ladžami bude vhazovat, je to zhruba v polovině, teď je zastaven brazilským rozhodčím Rafaelem Klausem, aby už vhazoval, což se podařilo, ale míč znovu končí v zámezí, poslali tam Baena, který bude se vracet teď zhruba možná na polovinu hřiště, protože tam by měl od Al-Armiho přijít míč, ten bude vhazovat přímo na polovině, rychlá kombinace mezi dvěma stopery Saudské Arábie, ale nevyšla a Oyarzabal už se řítí do pokutového území, ale výtečně to teď udělal Al-Ladžami, který nejenže běžecky stíhal Oyarzabalovi, ale čistě mu vypíchl míč, je to sice na roh, ale rozhodně zamezil výtečné akci, kterou měli a možná i gólové příležitosti Oyarzabala. On si to navedl zprava doleva, že už bude vlastně na ose hřiště a tam už by nebylo vlastně příliš složité překonat brankáře Saudské Arábie.
3: Ještě dořekněme to B, jeden ten dotek Oyarzabal byl přece jenom delší, než měl být a tím dovolil Ladžamimu balon odpalit, bez toho by pravděpodobně střílel Oyarzabal. Rohový kop, který trefil Oyarzabala, ale nedostal se míč na branku. Teď znova pokus Oyarzabala a je to 2-0. Oyarzabal svou bojovností se protoukl k míči zpátky a překonal gólmana Al-Owaise, i když ten si sáhl na balon, ale bylo mu to málo platné. Španělsko-Saudská Arábie ve 21. minutě na mistrovství světa 2-0.
2: Byl to takový závar před brankou po rohu, který byl dost přetažený až na hranici malého vápna, na tu boční hranici až za tyčku. Tam jej Olmo netrefil, ale tím, že jej netrefil, tak se vrátil zpět k té bližší tyči, odkud se kopal roh. No a tam byl prostě připravený Oyarzabal, míč k němu proskákal. Teď jde ještě o to, jestli to nebude varem zvráceno, to vedení 2-0, ale on se tam pozapomněl, Al-Ladžami, a ten zřejmě místo do offsideu vystavil do onsideu Oyarzabala, no a ten pak už měl snadnou práci, protože míč se k němu snesl po velmi dobré práci ve vzduchu a hrajícího hlavou Laporta, no a obránce Bilbao de facto přihrál Oyarzabalovi, který pak přes nohu levou Šajtlí vnějším nártem dokázal propálit Al-Owaisiho, ale ten to měl velmi složité. Bylo to 2 metry, kdy Oyarzabal stál před ním, to se nedá chytat.
3: A teď už máme potvrzené, že gól platí. Gesto brazilského sudího Klause bylo jednoznačné, ukázal směrem do středového kruhu. Španělsko-Saudská Arábie 2-0 a platí. Oyarzabal tam chvíli byl v offsideovém postavení, ale ne v okamžiku, kdy k němu mířila ta hlavička spoluhráče Laporta, takže všechno v pořádku a můžeme dál pokračovat v tomto utkání, které které vypadá pro Španěly mnohem příznivěji než to úvodní, během kterého se nedokázali gólově prosadit proti Kapverdám. A jak se na to tak díváme, tak by Saudové se museli hodně zlepšit, aby dokázali Španělům zaškodit. Pohled do statistik říká jasně, že Španělé už 10krát vystřelili a na straně Saudů je jedna velká nula.
2: Jamal centruje zprava, ten míč přelétne a bude ho sbírat u postraní čáry Baena, který nepustil míč za autovou čáru, byť by Španělé vazovali. Baena už si to navedl na střed hřiště, přenáší doprava, kde je Poro, ten nakonec centruje, Olmo si zabíjá, je Kukure a vrací Olmovi, Olmo dává před branku, je to 3-0. Oyarzabal, krásná kombinace, kdy Oyarzabal stál úplně sám, nikým neatakován, neobtěžován, ani dech protihráče nebyl v blízkosti a Oyarzabal ze 2 metrů hlavou do odkryté saudsko-arabské branky, to je výprask. 24. minuta a Španělé vedou 3-0 a nedokážu si představit, že by Španělé po té blamáži z Kapverdy polevili, budou prostě se snažit přidávat další a další branky.
3: Vypadá to na španělskou Selenku, která začala na pravém křídle u Pora, ten centroval na levou stranu, odtud Kukurea dal balón pod sebe na Olma, který hlavou prodloužil k pravé tyči, kde číhal Oyarzabal, nečíhal z mého pohledu v offsideu, takže i tohle by mělo být v pořádku. Bylo tam, myslím, v jeho prospěch stále pár decimetrů, že zůstal před posledním bránícím obráncem, myšleno před z té správné strany, takže teď už jsou Saudové připraveni ve středovém kruhu a už rozehráli, takže s tím nic dělat nepůjde. 25. minuta, Španělsko po 2 gólech Oyarzabala v rozpětí pár minut a po úvodní trefě Jamala vede nad Saudskou Arábií 3-0.
2: Přesně to byly 3 a 3/4 minuty a to v to bylo ještě přezkoumání u videa, rozehrávka.
3: Protože Petr Kadeřábek tím, že je především hokejovým reportérem, tak si píše přesné časy těch gólů. Já jako fotbalový reportér tady mám jenom minutu.
2: Takže ty by si měl 4, ale
3: mám 21. 24.
2: 24-19 padl ten gól a teď je 24-42 a je tady první prostor pro občerstvení hráčů a trenéři mají určitě co svým hráčům říct. Španělsko vede v 25. minutě nad Saudskou Arábií 3-0.
4: Tolik tedy informace o prvním z dnešních zápasů fotbalového mistrovství světa. Je 18 hodin a 26 minut a my sledujeme po vítězství Marie Bouskové na turnaji v Nottinghamu další českou tenistku ve finále turnaje okruhu WTA. No a Linda Nosková právě teď na trávě v Berlíně proměňuje setball při podání Jessiky Pegulaové. To znamená, že Linda Nosková se v souboji o svůj druhý kariérní titul dostává v souboji s Američankou do vedení 1-0 na sety. Úvodní sadu tedy Linda Nosková získává poměrem 6-4.
5: Radiožurnál Sport.
6: Jediná sportovní stanice v Česku.
4: Je neděle 21. června, no a to je den, kdy velkou radost zažili čeští fanoušci na velké ceně silničních motocyklů v Brně. Třetí tam totiž v kategorii Moto 2 dojel Filip Salač a ještě v předposledním kole mohl myslet dokonce na vítězství. Krátce po průjezdu cílem mluvil s Filipem Salačem na Masarykově okruhu reportér David Prouza.
7: Filipe, obrovská gratulace, domácí pódium, druhé v řadě v šampionátu. Nejsilnější emoce, kde proběhly v tuhle chvíli?
8: Nedá se to popsat moc. Já jsem ještě teďka v laufu, byl to hrozně fyzicky náročný závod, protože jsem z toho 7. nebo 8. místa jsem musel propracovat zpátky a hrozně sil mi to vzalo. Ale bylo to neskutečný, celý víkend jsem si užil s těma fanouškama, hnali mě dopředu. Nejsem si jistý, jestli kdybych byl v takovýhle pozici někde jinde, jestli bych to zvládnul, ale tady ty čeští fanoušci mě fakt hnali dopředu a pomohlo mi to, takže neskutečný, je to splněnej sen.
7: Chutná to třeba o poznání víc, že jste si to musel vybojovat zpátky, že sice se vám nepovedl start, ale nakonec jste se dostal na tu bednu i tak?
8: Určitě jsem zajel nejlepší závod v mý kariéře, vrátit se takhle ze zádu dopředu, chytnout první skupinku, škoda ty chybičky v předposledním kole. Nebejt toho, možná bych ještě zaútočil, možná ne. To kdyby. A jsem rád, chtěl jsem bednu, chtěl jsem vyhrát samozřejmě, ale myslím si, že s těma povinnostma a stresem jsem měl kolem, tak beru bednu všema deseti.
7: Vám se povedlo v 10. kole krásný dvojitý manévr, tím jste se právě dostal na tu třetí pozici. Trochu to vypadalo, že si prohlížíte, jak to uděláte, ale to možná byla trochu i improvizace, ne v tu chvíli?
8: Já jsem využil jenom toho, že oni udělali chybu a myslím si, že nebejt té chyby, tak by pro mě bylo hodně těžký se dostat dopředu, ale už jsem byl ready, chystal jsem si ho, musel jsem si zase nechat malý náskok, protože se mi začala přehřívat přední pneumatika, takže nebylo to jednoduché jet nalepený na někom celý závod a pak tlačit dopředu, takže zvládl jsem to a jsem rád.
7: Velká gratulace Filipe a hodně štěstí do dalších závodů.
8: Děkuju.
4: Říkal Filip Salač, tedy třetí nejlepší závodník kategorie Moto2 v závodě mistrovství světa silničních motocyklů v Brně na Masarykově okruhu.
5: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
4: No a teď už zase první dnešní utkání fotbalového mistrovství světa Španělsko versus Saúdská Arábie a pánové Jan Suchan a Petr Kadeřábek.
2: Po občerstvování už bylo rozehráno, 28. minuta končí, budou se samozřejmě nastavovat za to občerstvení 3 minuty, ale to až po skončení té 45. Zatím stále Španělé vedou 3-0, teď chybná rozehrávka a možnost, ale jen opravdu na blesku rychlý okamžik tomu, že by se mohli Saudi vydat vstříč španělské brance, hodně rychle přišli o míč. Teď už rozehrávka od brankáře, která doputovala až na Jamala, ten je na půlící čáře vpravo, vrací zpět pod sebe na Pora, který přihraje až před vlastního brankáře Kubarsímu, ale Simonovi nedoputuje balón, Kubarsí se otáčí a v chůzi jde vstříc útočné polovině, teď dokonce zastavil, couvá o 2 metry, vede balón podrážkou, nakonec přihrá Olmovi, ten rychle přehrává na Laporta, který už míří na polovinu soupeře, rychle posunul míč na Rodriho, Rodri krásně vyslal Baenu, Baena centroval před branku, ještě bude mít jednu možnost, nakonec si vybíral nabíhajícího Kubarsího, ne, to nebyl Kubarsí, ale byl to Kukorea, kterému ale balón nedoputoval, ale Saudi dostali znovu jen 5 metrů před vápno. Další kombinace. Olmo na středu hřiště snaží se projít přes trojici, čtveřici Saudů, kteří ho ale nakonec odzbrojili a je tady možnost pro protiútok, ale ten opět rychle končí. Jamal se snažil, nevím jestli centrovat nebo střílet, ale ten míč skončil 5 metrů vedle branky a tady se sví ještě na hřišti Pedro, který tam byl podle mě přišlápnut. Ne, byl to Poro, Pedro Poro, tedy obránce Tottenhamu. Hodně bolestivou grimasu teď měl po tom souboji se Salemem Aldavsárim. Saúdsko-arabský kapitán se vlastně poprvé zapisuje do dějin tohoto utkání a byl to faul, kdy přišlápl zadními kolíky nart svého protihráče. To je secakra bolestivé. Skóre se nemění, žluté karty zatím neuděleny do tohoto okamžiku, právě Salem Al-Zasari dostává první žlutou kartu, byl to třetí faul v dnešním utkání a hned je žlutý 3-0. To je, a po právu určitě, trojka ta svítí hlavně na ukazateli skóre. Španělsko vede v 31. minutě nad Saúdskou Arábií 3-0 a je tady další protiútok, který vede Yamin Lamal.
3: Nesmírně náročné to musí být pro Saudy, kteří si vůbec neodpočinou. V podstatě je to pro ně takový atletický trénink posouvání se proti španělským útokům. Teď další z nich Rodri na pravé straně, ale ještě daleko od saudské branky po Pedrim, to je Laporte, který si také hodně zaútočí. Průniková přihrávka na Olma nepřesná, zůstává skóre 3-0 pro Španělsko v 31. minutě v tomto duelu.
2: Končí 31. minuta, Španělsko vede na Saúdskou Arábii 3-0, jednou se prosadil Jamal, dvakrát Oyarzabal, Španělsko tak zatím krtí svého soupeře, vede jednoznačně 3-0, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: A my můžeme pokračovat na Radiožurnálu Sport s tím, že se Saudové dostali s míčem na kopačkách přes půlící čáru, ale tam udělali přesně 2 doteky, než zase o něj přišli. U míče tentokrát brankář Simon, který chvíli to vypadalo, že bude přihrávat doleva, nakonec zvolil pravou stranu a Kubarsího, po něm Pedro Porro. Jamal udržel balón proti bránícímu Alharbímu a i když byli chviličku Španělé v nesnázích, tak to byla opravdu jenom pikosekunda, po které se mistři Evropy zase vrátili k míči. To jejich napadání musí být pro Saudy až otravné, bych řekl. Teď Saudové mají míč, vrátili ho až k brankáři Al-Owaisovi, aby si i on ho trochu užil jinak než při vyndávání ze sítě. Dlouhý nákop a teď už to jsou zase Španělé ve 33. minutě. Vedou 3-0 na Saudy a můžou se snažit budovat akci před ideálně z jejich pohledu čtvrtým gólem, ale Oyarzabal nedokázal uhájit míč před soupeři, kteří ho mají teď ve své moci. Al-Amri se dívá, co dál. Ladžámí si zahraje, po něm možná ano, Al-Tumbakti, takže všichni tři střední obránci saudského výběru, oblouček, který přikryli španělští obránci bez nějaké větší snahy, bez nějakého většího trápení. A teď už můžou zase Španělé útočit. 33. minuta, Španělsko-Saudská Arábie 3-0.
2: Laporte zakombinoval s Kubarsím, oba dva jsou těsně před půlící čárou, teď už přichází kolmice, kterou sbírá Rodri, posouvá doleva, a kde je Baena, ten vrací ještě na Kukurelu, který posunul rychle na Olma, Olmo dělá kličku, posouvá doprava, kde je Jamal, už je to v blízkosti pokutového území, Jamal vrací Olmovi, ten je na ose hřiště, nakonec posunul ještě kousíček za sebe, Pedri přihrává na Jamala, který zpracoval velmi rychle a průnik do vápna jedna. Zachrávačka druhá, nakonec ale dva Saudy obelstil, třetího už ne, a ten míč doputuje na saudské kopačky, jmenovitě to je Al-Armi, který kombinoval s Al-Jami, teď se snaží prosadit to zatím úspěšně, Al-Dafsari posouvá míč právě na něj, kdy si vyměnili balón s Al-Harbim, jenže nebyl tak sprintersky vybaven, aby přespurtoval dva španělské obránce, Laporte s Kubarsím, naprosto v pohodě vlastně zrychlili krok a 35-letého kanonýra Saudské Arábie de facto odstavili velmi jednoduše od míče. Tak může kombinace Španělska pokračovat. Pedro Porro na pravé straně, tentokrát si nevybral Jamala, k němu přeci jen Al-Harbi přistupuje o poznání blíže než na začátku zápasu, a tak se útočí z druhé strany, kde je Baena, který vrací na hranici pokutového území na Olma. Olmo je na středu hřiště, posouvá na Porra, ten si rozmyslel ještě střelu a posunul ještě více doprava na Jamala. Jamal už si zabíhá za obranu, ale dostal přihrávku, až když se vracel zpátky. Jamal je u rohového praporku, blíží se k vápnu, ale nakonec si rozmyslel centr a přihrává pod sebe ještě na Laporta s Kubarsím, no a dva stopeři se také zapojili, nakonec ještě průnik Španělů, jenže rozhodčí Brazilec Klaus ukázal, nic se neděje, no a poté to zkusili velmi překvapivě Saudi. Al-Armi vyslal ten míč od vlastní 16 a snažil se přelobovat brankáře Simona, jenže ten míč letěl tak dlouho, že by tam možná Simon došel naprosto v pohodě pěšky. A taky tady další protiútok, který po levé straně vede Oyarzabal, ale nikdo ho nedoplnil ve vápně. Přesto se dostává k míči, znovu střílí a trefuje břevno. Přihrávku, kterou teď dostal Oyarzabal, byla naprosto přesná, ale adresoval mu ji Al-Owaisi, který prostě naprosto neomylně přihrál přímo na kopačku Oyarzabala, a ten šajtlí se snažil přehodit daleko z brány vyběhnuvšího Al-Owaisiho, ale tentokrát trefil o pár centimetrů výš, než by si asi býval představoval.
3: Ono to bylo z velkého úhlu, nepředstavujte si, že Oyarzabal nějak selhal, vlastně to od něj bylo velmi dobré, co dokázal, on stál na čáře pokutového území, ale ne na té, která je rovnoběžně s brankou čáru, ale na té, co je kolmo. Takže to měl opravdu daleko a z úhlu, přesto dokázal míč poslat alespoň na břevno. Teď rána Jamala do rukavic Al-Owaisiho, který vyrazil k Baenovi. Od něj se ale míč odrazil jak od dřevěné zdi. Nedostal své pověsti dobrého technika. Španělé to teď zkouší z pravé strany od Pora v 37. minutě, kdy vedou 3-0 nad Saudskou Arábií. Jamal už po třetí to zkouší z podobného prostoru svou levou nohou z pravé strany pokutového území, ale ani na potřetí mu to nevyšlo. Zatím jednu velmi přesnou střelu má na svém kontě, ale to bylo snad ze dvou kroků do prázdné branky. Díky tomu Španělé od 10. minuty vedou, pak se ještě dvakrát trefil Oyarzabal, před chvílí mohl zkompletovat hattrick, to se mu nepovedlo, ale stále je to pro Španěly hodně pohodlné. Stále platí i to, že i kdyby Saudové proměnili všechny své střely v gól, tak bude dál platit skóre 3-0, protože oni nevystřelili ani jednou, do statistik se nezapsal ani ten pokus, který před chvílí popisoval Petr Kadeřábek z vlastní poloviny od Amrího, protože to ani statistici nevyhodnotili, že to prostě byl střelecký pokus, že to byl spíše odkop.
2: No teď si zaběhal ale Unai Simon, který musel vyběhnout pro pas, který tam vyslali Saudové na nabíhajícího Albrikana, ale před ním měl tak 2 metry ještě náskok španělský golman. Tak mohou Španělé v 38. minutě postupovat z vlastní poloviny za stavu 3-0 na polovinu Saudů, ale Laporte s Kubarsím nikam příliš nespěchají. Laporte se snaží teď kolmicí najít Rodriho, který posunul na Olmo. Olmo se prodral mezi dvěma hráči, ještě Jamal napřáhne, nevystřelí. Nakonec zpracoval balon sám pro sebe a posouvá ho na Pedriho. Pedri na pravé straně velkého čtverce, teď Jamal ještě kombinuje doprava na Pora, který ale vrací znovu Jamalovi. Pedri, Jamal a další kombinace už vázne. Není to to, co by si asi Španělé představovali, že by po téhleté, promiňte, titkace, která už sice ve španělském dresu příliš není oblíbená, ale stále to tak stejně vypadá i po těch letech, takže se neprokombinují až do útočné fáze, tak aby mohli skórovat. Možná teď centr, který letí a přelétl všechny Španěly, jen ne Kukureu, který vše zavírá, ale až u autové čáry vlevo. Míč se znovu dostává na osu hřiště, rychlý přenos do pravé strany, ale míč teď nepustil k Jamalovi obránce Al-Harbi, který hlavičkou posunul znovu jen 5-6 metrů před vápno. Další centr, který letí na Jamala, ale znovu velmi dobře zasáhl Moteb Al-Harbi, který dokázal už třikrát eliminovat Jamala v jeho nábězích, což se mu rozhodně bude počítat do plusových bodů. Co se mu nebude počítat, to je gól, protože Saudi prostě zkrátka dobře se ještě do gólové šance nedostali, i proto prohrávají 0-3 a budou prohrávat možná i po této akci, kterou zastavil. A nakonec velmi dobrým zákrokem Al-Lanjami a míč skončil nakonec v autu přímo na polovině hřiště ve 40. minutě, tak znovu od vlastních obránců začíná španělská snaha o navýšení vedení, které v tuto chvíli je třígólové. Španělsko vede nad Saudskou Arábií 3-0.
3: U tohoto zápasu by možná stačila jedna branka, tak jako ve streetballu máte jenom jeden koš, protože na té druhé se vůbec nic neděje. Střela, ne, tak nakonec centr z levé strany, Laporte napřehoval, chvíli mi přišlo, že bude chtít pálit, nakonec hledal Olma, kterého ale přikryli dva saudští obránci, nesnad, že by šli do souboje hlavičkového, ale odslonili tohoto záložníka Barcelony, takže míč šel za brankovou čáru a samozřejmě mimo tři tyče, jinak by to bylo 4-0, takhle stále platí 3-0 pro španělský tým, a to na začátku 41. minuty. Saudové můžou teď něco zkusit vymyslet od své branky, ale hned ten nákop brankáře Al-Owaise zase našel španělské hráče. Teď snad by mohli Saudové hrát, ano, byl to nedovolený zákrok na Al-Dafsáriho na polovině hřiště, k té španělské brance je to přece jenom ještě daleko, a teď ještě o něco víc, protože se Saudové vrátili na vlastní půlku, nalevo je Al-Harbi, zase hned málem ztratil balón. Španělé nic nedarují Saudům, nechtějí jim dovolit více než 5 přihrávek za sebou. Teď je hlavičkový souboj, ve kterém uspěl Al-Brikan, a pozor, na pravé straně mají Saudové volno k centru a Kubarsí šel radši do skluzu před brankářem Simonem a balon odpálil. z prostoru uvnitř pokutového území. Teď ale se zase Španělé už koukají směrem kupředu a Olmo před sebou má dálnici. Dva nabíhající spoluhráče, Oyarzabala vlevo, Lamina Yamala napravo, ale Španělé to přece jenom trochu zbrzdili, protože těch bílých těl jejich soupeřů nebo bílých dresů, přece jenom trochu tmavších fotbalistů, je tam hodně a tak Španělé kombinují doplník z levé strany od Bajny a Kukurej. 42. minuta, Španělsko-Saudská Arábie 3-0.
2: No, jednu chvíli, kdyby asi Olmo přidal, tak by to bylo do přečíslení, jenže opravdu se Saudi vrátili hodně, hodně rychle. A tak musí před pokutovým územím vpravo hrát Yamal sporem. Yamal naznačil kličku, nakonec si to rozmyslel a vrací znovu Pedro Porovi, který přes Kubarsího dostává k Laportovi rychlá kombinace. Na jím konci je Oyarzabal, který teď trošku bych řekl, že chrtil, protože vypálil jednou, tu ránu stečoval Antumbaktý, ale nebo spíše zarazil, on se dostal k míči znovu a místo, aby pod sebe dal na penaltu na Olma, tak se snažil propálit přes dvojici bránících saudsko-arabských hráčů. Abdulhamid mu stál v cestě a ten míč prostě skončil mimo. Oyarzabal tedy útočí na hat-trick a podle těch střeleckých pokusů Yamala, tak se zdá, že Yamal ho chce prostě gólově dorovnat, tak uvidíme, jak nakonec skončí tenhle ten souboj. Souboj Španělsko-Saudská Arábie je zatím rozehrán jednoznačně pro evropského favorita. Mimochodem, jené Saudská Arábie na mistrovství světa nedokázala vyhrát z 11 posledních zápasů s evropským celkem 10krát. Jen jednu výhru má. A tomu samozřejmě odpovídá možná i ten stav, který teď vidíme ve 43. minutě, ale pozor, teď na nejdelší pobyt zřejmě na útočné polovině od Saudů, tam se snaží hrát Nasser al-Dasari, který posouvá doprava, ale ten míč Al-Harbi nedostane, nakonec jej dostal a bude z toho roh? Ne. Nebude, protože velmi dobře to teď udělal Baena, který se vrátila přes kopačku Al-Khaibiriho, dostal ten míč do zámezí a tak se tedy bude odkopávat jen od španělské branky. A tak stále platí, Španělsko vede 3-0.
3: Ale pozor, další saudská akce, to jsme zatím s Petrem Kadeřábkem v tomto utkání neviděli, že by následovali dvě po sobě, spíše třeba 15 španělských za sebou a teď už z toho bude rohový kop ve 44. minutě. Po zákroku Kubarsího. Španělsko-Saudská Arábie 3-0, ale třeba už to za chvíli nemusí platit. Třeba se Aziaté dostanou do gólového zakončení po standardní situaci. Myslím, že i sami jsou si vědomi té unikátní možnosti, protože takhle v takovém počtu nalezlí v pokutovém území Španělů ještě nebyl. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Saudů je uvnitř pokutového území připraveno na rohový kop Al-Juvera, kterého ještě zastavil brazilský rozhodčí, ještě tam chtěl něco sdělit hráčům, tak je to nakonec nakrátko a Španělé si s tím poradili bez problému. Yamal může jít po pravém křídle do kontru, jenže teď ho zradilo zpracování, možná se mu tam střetly myšlenky, míč si v podstatě odpálil a dal možnost Saudům ho obrat o míč, ale Saudové, jak se říká, lehce nabili, lehce pozbyli, protože ten balon zase jenom nakopli kupředu až k brankáři Simonovi. 45. minuta je ve své polovině. Španělsko kontroluje náskok 3-0 proti Saudské Arábii.
2: Kombinace ve středu hřiště, trošku mě zaráží, ten centr z rohu naletěl do vápna, když Saudská Arábie má ve svém středu opravdu hodně vysoké hráče. Al-Brikan, to je 194 cm, tam si myslím, že měl směřovat ten centr. Ale co já budu radit? Saudům, ti jsou na mistrovství světa už po několikáté, rozhodně častěji se tam dostávají v posledních letech než český tým. Teď ale sledujme Olma, který na pravé straně už na útočné polovině dává Yamalovi, který vrací mírně ke středu Olmovi, který úplně na střed dal Rodrymu. Rodry posunul na Kukureju, Baena si říká o míč, nakonec jej dostal, je ve vápně, mírně vlevo vrací na vápno, rána, kterou tam se snažil vyslat Rodry, ale Rodry, záložník City, teď neměl úplně seřízená mizidla, trefil dobře ten balon levou nohou placírkou, ale přeci jen to nebylo ani razantní a hlavně ne přesné, protože ten míč letěl tak 2,5, možná 3 metry nad branku, ještě mírně vlevo a tak bude mít možnost Mohamed Al-Owais, tedy gólman Saúdské Arábie, znovu rozehrát. A to už se nám rozeběhla nastavená první minuta, celkem se jich bude hrát nad rámec prvního poločasu hned 5 a Španělé za vedení 3-0 rychle sebrali Saúdu míč, ale teď se budou muset znovu bránit, protože zdá se mi, že s přibývajícím časem jakoby se Saúdská Arábie osmělila a když viděli hráči Saúdské Arábie, že ta kombinace je úspěšná v některých fázích zápasu, tak proč to neskusit nadéle. Teď se ale budou muset bránit. Jamal dává už před vápno na pravé straně blízko autové čáry na Pora, ale ten vrací znovu až na Kubarsího a tak znovu postupný útok Španělska při vedení Španělska na Saúdskou Arábii 3-0 ve druhé nastavené minutě prvního poločasu.
3: Španělé hrají na levé straně a přemýšlejí, že by se přesunuli napravo, dělají to k Porovi, to on má nablízko Jamala a odevzdal mu poslušně míč této přece jenom větší španělské hvězdě. Ve prostředku už je teď Rodri, který se s míčem točí kolem své osy, než ho přidal Pedrimu. Španělé teď čelí i občas důrazným Saúdům Baena z levé strany u pokutového území, už je dává na střed Pedrimu, Pedri má nalevo Kukureu, Kukurea centruje, ale trefuje bránícího soupeře Abdulhamida, takže z toho bude rohový kop tentokrát pro Španěly za stavu 3-0 ve 48. minutě. Tak třeba to ještě bude další ohrožení branky Saúdů a nebo čtvrtý gól hned. Tak uvidíme, vy o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Jamal centruje Shaitli, ale jen na hlavu Al-Amriho, což je saudský obránce. A pozor teď na breakovou možnost asijského týmu, ale Španělé se hodně svědomitě vracejí. Nicméně Al-Harbi ještě může zaútočit, ale Jamal teď se ukazuje, že přece jenom to není jenom skvělý útočník, ale že to je i týmový hráč, že i za stavu 3-0 pro svůj tým prostě zabere dozadu až na vlastní vápno a tam odpálí balon soupeři. Španělsko, Saúdská Arábie 3-0.
2: Jamal ukázal, jaký je velký fofrník, protože se vrátil opravdu velmi rychle, ale nutno dodat, že Salem Aldo v sérii ukázal, co v něm opravdu je. Teď dlouhý aut, který směřuje do vápna a tam to vypadalo skoro až na ruku. Salem Aldo v sérii ještě se snaží vypálit z vápna, jenže netrafil ten míč tak, jak by si asi představoval. No a pak už se Španělům podařilo balon dostat k půlce, tady může hrát Al-Hajami, který je vlevo, kombinace rychlá s Al-Armi, který ale vrací znovu až na půlící čáru Al-Tumbakti, který kombinuje na polovině hřiště, teď o tom budeme informovat také posluchače Radiožurnálu. Hraje se čtvrtá nastavená z 5 minut prvního poločasu. Po prvním poločase by měli a budou určitě vést Španělé, protože jejich náskok je třígolový, vedou 3-0, postarali se o to Jamal, který uklidil krásnou přihrávku Oyarzabala za první tyčí, to bylo v 10. minutě, no a pak právě přihrávající Oyarzabal se dvakrát dokázal gólově prosadit, nejprve v 21. a pak ve 24. minutě dva velmi rychlé góly Španěly uklidnili. Teď ještě další akce, do které se tam dostali. Oyarzabal ke střele a nakonec ale fauloval při svém pokusu Al-Dasáriho a tak se skóre měnit nebude. Poslední půl minutka se bude hrát ještě z nastavení, které není příliš dlouhé, není ani příliš zač nastavovat, jen snad za tu občerstvovací pauzu, to byly 3 minuty a pak jedno krátké ošetřování a hlavně možná gólové oslavy Španělska, které tedy v první poločase vypukly hned 3x Jamal a 2x Oyarzabal, stanovili skóre, které za chvilku potvrdí také brazilský rozhodčí Rafael Klaus svým pískotem, kdy ukončí první poločas. No a Španělsko tedy po úvodní remíze na mistrovství světa z Kapverdy tentokrát kráčí k zisku 3 bodů, protože po prvním poločase, který právě teď skončil, vede nad Saúdskou Arábií 3-0. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
4: Je 18 hodin 51 minut. Víme tedy, že Španělé nakročili k tomu, aby odčinili to úvodní zaváhání na světovém šampionátu, protože po prvním poločase svého druhého vystoupení na turnaji vedou nad Saúdskou Arábií jednoznačně 3-0. No a v 18 hodin a 51 minut přidáme ještě jeden pohled na trávník, ale tentokrát opravdu velmi nízce střížený v Berlíně, protože tam se hraje jeden z přípravných turnajů před slavným Wimbledonem. Do finále postoupila Linda Nosková, která začala proti Američance Jessice Pegulové výborně. První sadu získala poměrem 6-4. Před malou chvíli ale Linda Nosková za stavu 3-3 ve druhé sadě čistou hrou ztratila svůj servis, tím pádem prohrává 3-4 a Pegulová půjde podávat. A jestli si výhodu breaku udrží, tak to utkání srovná a pošle ho do rozhodujícího třetího setu.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: No a teď už zamířme do pražského Edenu na fotbalový stadion Slávie, protože tam začíná 23. olympiáda dětí a mládeže a historicky poprvé se bude konat v hlavním městě. Zahajovací ceremoniál sleduje přímo na místě náš reportér Karel Schamberger. Karle, hezký podvečer.
9: Hezký podvečer z Edenu.
4: Co se tedy teď na ploše stadionu, kde jinak vládne především fotbal, ale také v ochozech děje?
9: A kdybych to měl popsat, tak to tady vlastně vypadá trošku jako na nějakém pěveckém koncertě, protože je tady taková velká stage, na které je velkoplošná obrazovka a z ní můžeme vidět takový velký vyvýšený chodník, asi tak bych to nazval, na kterém se postupně představují krajské výpravy. Společně také se svými vlajkonoši

0: Zhruba 13 tisíc lidí. Zaplněné jsou tribuny sice hodně, ale lístky z některých sektorů vůbec nešly do prodeje, protože by z nich nebylo na ten hlavní ceremoniál tady vidět. Jen doplním, že vše bude pokračovat kulturním programem. Vystoupí, troufám si říct, u mladé generace velká hvězda, tedy zpěvák Ben Cristoval.
1: Karle, z toho, co říkáš, jasně plyne, že zatím tedy stále ještě nastupují jednotlivé výpravy krajů, tedy mládež vstupuje na plochu stadionu v Edenu. Dá se tedy asi očekávat, že ještě teprve oficiálně bude 23. olympiáda dětí a mládeže zahájena zapálením ohně.
0: Přesně tak, máš, Filipe, pravdu. Jestli se nepletu, tak zbývají ještě dvě krajské výpravy, tedy ta Ústeckého kraje a ta pořádajícího kraje, tedy hlavního a města a Prahy. A následně by měl být zažehnuto olympijský oheň. A právě tímto momentem začne 23. olympiáda dětí a mládeže. Jen doplním, že vůbec historicky poprvé se bude konat právě v hlavním městě.
1: No a kdy se začne sportovat?
0: Zítra celkem ve 101 disciplínách a se bude bojovat o medaile, a to až do čtvrtka právě v hlavním městě. Hlavním centrem dění bude olympijský dům na pražském výstavišti. Ten bude otevřen zítra ráno a my u toho budeme s mikrofony radiožurnálu Sport. Jinak ty sportoviště jsou ale rozprostřeny po celé Praze, ať už třeba Slalomářský kanál v Troji, plavci budou zase v Podolí a halové sporty v libeňské Unip aréně nebo na Chodově. Dodám, že vstup na sport sportoviště je pro všechny diváky zdarma a je to tak příležitost vidět velké budoucí hvězdy, protože zmíním dvě jména, která prošla v minulosti olympiádou dětí a mládeže. Hokejový mistr světa z Prahy, hokejista David Pastrňák, a byl na mládežnické olympiádě a na té se představila v minulosti i následná wimbledonská vítězka, tedy tenistka Barbora Krejčíková.
1: Takže se můžeme třeba těšit na to, že nějaký ten šampion nebo šampionka z právě začínající 23. olympiády dětí a mládeže jednou vystoupí na samotný sportovní vrchol. Teď jsme tedy mluvili o zahájení v pražském Edenu s Karlem Schambergerem. Karle, díky.
0: Naslyšenou.
1: Je 18 hodin 56 minut, jen připomenu, že sledujeme už na radiožurnálu Sport v přímém přenosu první dnešní utkání fotbalového mistrovství světa. Po prvním poločase Španělsko vyhrává nad Saúdskou Arábií 3-0. No a zajímá nás samozřejmě také tenisové finále turnaje v Berlíně. Linda Nosková vede nad Američankou Jessicou Pegulovou 1-0 na sety, v tom druhém ale prohrává 3-5 a podává na to, aby se ještě udržela ve druhé sadě. Za malou chvíli zprávy, teď skupina Kabát.

0: vysílání radiožurnálu Sport zněla skupina Kabát. No a teď už se těšíme na další porci aktuálních a nejen sportovních zpráv.
1: Radiožurnál 19 hodin. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
2: Až do půlnoci platí výstraha před silnými bouřkami, provázet je může i přívalový déšť. Policie varuje před podvodnými SMS zprávami o dopravních přestupcích. Španělští fotbalisti bojují na mistrovství světa proti Saúdské Arábii. Dlouhá kolona popojíždí po dálnici D1 na Benešovsku směrem do Prahy. A počasí zítra bude převážně polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přeháníky nebo bouřky i silné a teploty až 33 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Silné bouřky dorazily do Česka, může provázet přívalový déšť i silný vítr s nárazy kolem 75 km za hodinu. Objevit se můžou taky kroupy. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí až do půlnoci pro celé území Česka. Kvůli bouřkám hrozí pády stromů a větví nebo zatopení podchodů a sklepů. Taky Rakousko dál sužují vysoké teploty. V některých částech země dnes teploměry ukazovaly až 630 stupňů a meteorologové varují před silnými bouřkami, taky s přívalovým deštěm. Pro některé rakouské regiony platí i výstrahy před kroupami a nárazy větru.
4: Bouřky o víkendu zasáhly například Štýrsko, Dolní Rakousko nebo Korutany. Místy padaly několika centimetrové kroupy a hasiči řešili desítky výjezdů. Meteorologové očekávají, že vedra vydrží minimálně do poloviny týdne a teploty mohou znovu překročit i 35 stupňů Celsia. Rakouské úřady proto připomínají zdravotní rizika spojená s horkem. Ministerstvo zdravotnictví zároveň znovu spustilo bezplatnou telefonní linku. Odborníci na ní radí, jak zvládat vysoké teploty a rozpoznat příznaky přehřátí nebo kolapsu. Podle rakouských úřadů zemřelo loni mezi červnem a zářím v souvislosti s vedry 449 lidí. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Policisti v Karlovarském kraji varují před podvodnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vymáhat peníze za údajné pokuty. Součástí SMS zpráv bývá taky odkaz na internetovou stránku, která slouží k provedení platby. Odkazy ale vedou na falešné stránky a jejich cílem je vylákat z člověka osobní a platební údaje, vysvětluje krajská policejní mluvčí Zuzana Churaňová.
5: Pokud již někdo na podvodnou zprávu reagoval a poskytl své údaje nebo provedl platbu, doporučujeme okamžitě kontaktovat svou banku a následně policii České republiky. Policisté opakovaně apelují na veřejnost, aby byla obezřetná při komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů a internetu.
2: V případě pochybností by lidi měli kontaktovat policii nebo zavolat na linku 158, zprávy mu neprodleně smazat a nereagovat na ně. Dneškem začalo astronomické léto. Slunce totiž přesně v 10 hodin a 25 minut dosáhlo své nejsevernější polohy na obloze. Jde zároveň o nejdelší den v roce, noc bude naopak nejkratší.
6: Letní slunovraci lidé odpradávna spojovali s magickou sílou přírody. Na počest slunce třeba zapalovali hranice. Přes ně pak skákali, aby se očistili od starostí. V minulosti byly podle slunečního cyklu postavené taky chrámy nebo monumenty. Mezi nejslavnější patří kamenný kruh Stonehenge v Anglii. Právě tam dnes tisíce lidí přivítali východ slunce. Jde až o 5000 let starou tradici. Letní slunovrat slaví taky v severských zemích, kde je známý jako Midsommar. V Česku ho dnes vítají třeba v Levandulovém údolí nedaleko Berouna. A v Brně pak slavnosti začnou v úterý. Anna Millerová, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisti Španělska hrají v Atlantě na mistrovství světa proti Saúdské Arábii. Podrobnosti má Petr Kadeřábek.
8: Hráči už se chystají na začátek druhého poločasu, potom prvním vede Španělsko jednoznačně 3-0. O branky Španělů se postarali jednou Jamal a dvakrát skóroval Oyarzabal. Španělsko zatím vede na Saúdskou Arábii 3-0. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
7: V 21 hodin začne na světovém šampionátu utkání mezi Belgií a Íránem. O půlnoci se proti sobě postaví Uruguay a Kapverdy a zítra ve 3 hodiny ráno rozehrají duel Nový Zéland a Egypt. A dostihový závod české derby vyhrál ve Velké Chuchli favorizovaný kuň Portal s žokejem Petrem Foretem. Porazil druhou Miu Sali i třetího Clermona.
3: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Šmejkalky a také na D10 u Staré Boleslavy. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy popojíždí dlouhá kolona před omezením na mostě Šmejkalka. Na 23. kilometru už nehodu řeší mimo jízdní pruhy, ale kolona má stále skoro 8 kilometrů a zdržení na Prahu 40 minut. Velmi výrazně ucpané jsou i náhradní trasy, třeba hodně plná je silnice 3 z Benešova do Prahy. Od 4 kol na D1 čekejte půl hodiny navíc a také cesta z Ondřejova do Mnichovic je hodně ucpaná. Na dálnici D1 pak čekejte zdržení z Brna do Ostravy, a to u hranic na Moravě. Na kilometru 308 je omezení, fronta má 3 kilometry, zdržení 15 minut. Silný provoz je i na příjezdech do Prahy po dálnicích, třeba na dálnici D10 z Mladé Boleslavy. Asi 15 minut naberete u Staré Boleslavy mezi 15. a 12. kilometrem. A silnice 38 ze Znojma do Jihlavy je neprůjezdná mezi Pavlicemi a Moravskými Budějovicemi. U Blané řeší nehodu, dvou osobních aut, provoz je zastavený, dá se to ale objet okolními silnicemi kolem Rybníka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude převážně polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy přeháňky nebo bouřky i silné a nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33. Tolik zprávy.
0: Dobrý nedělní podvečer. Jessica Pegulová, Linda Nosková ve finále tenisového turnaje v Berlíně 1-1 na sety. První sadu vyhrála Nosková 6-4, druhou Američanka stejným poměrem. Na začátku rozhodující třetí sady si česká tenistka Linda Nosková pohlídala svůj servis.
3: Radiožurnál Sport
1: a Filip Šedivý.
0: 19 hodin a 7 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my ve vysílání míříme tedy tam, kde začíná druhý poločas zápasu základní skupiny fotbalového mistrovství světa. Duel mezi Španělskem a Saúdskou Arábií komentují Jan Suchan a Petr Kadeřábek.
8: Viño a Torres, to je dvojice Španělů, kteří vystřídali dosavadní střelce. Dnešního utkání tedy zápas nedohraje ani Lamine Yamal, tedy střelec první branky, ani Oyarzabal, který dal ty další dvě, protože byli právě vystřídáni Ferranem Torresem, tedy útočník Barcelony, a i Crystal Palace, tedy Jeremy Pino, už jsou na hrací ploše, střídají samozřejmě také Saudové, nebo ne samozřejmě, ale tam je zajímavé, že Abdullah Al-Hamad nastupuje, což je borec, který dal gól České republice při jejich vzájemném utkání přátelském, které skončilo tehdy 1-1. Tuším, nevím, jestli jsi ho komentoval, je ne 8. září loňského roku 25.
10: Hradci Králové.
8: Ano, Chorý dával gól, ale pak přišlo vyrovnání těsně před koncem. A právě borec, který dal Čechům gól, se teď postará o to, že se, nebo pokusí se dát gól Španělům, kteří po prvním poločase a na začátku toho druhého vedou nad Saúdskou Arábií 3-0.
10: Za pár sekund začínáme, už se odpočítávají ty sekundy na stadionu v Atlantě a teď hlavní rozhodčí z Brazílie Klaus písknul do píšťalky, máme za sebou úvodní sekundy. Saudové mají míč ve své moci, jsem zvědavý, jak dlouho to bude trvat, zatím si nahrávají obránci, ale teď už Španělé vysunuli svůj forechecking a získávají balón, tak to opravdu netrvalo příliš dlouho. Byl to na pravé straně nový muž na trávníku, Pino, který balón získal a teď už budou kombinovat také obránci Španělů, Cubarsí s Laportem, zapojí do svých hrátek také Rodriho, Olma, oba vždycky hned prvním dotykem vrátili Cubarsímu na obranou polovinu Španělů, ze které teď Cubarsí se přihrávku zase dostává na útočnou, Poro ale nenašel svého spoluhráče Pina, místo toho to byl Al Harbi. A pozor, teď na úvodní ofenzivní snahu Saudů ve druhém poločase začala druhá minuta této části hry, ale už ta snaha zase končí, protože tam byl pravděpodobně offside. A tak budou hrát Španělé. 47. minuta začíná za stavu 3-0 pro evropský tým.
8: Nasser Al-Dasari se tam hodně diví tomu rozhodnutí rozhodčích, ale on opravdu byl jeho spoluhráč dobře ve 3-metrovém offsideu, jenže to bylo ještě předtím, než převzal právě Nasser Al-Dasari balon. A tak s ním mohou postupovat Španělé z hlouby vlastní obrané poloviny, zase kombinace mezi Kubarsím a Laportem. Nakonec míč doputoval na Olma, který je na půlící čáře, vrací Rodrymu, ten rychle přehrál na Pedriho. Kukurel si říká, na levé straně pohybem o balon dostali, ale vrací znovu Pedrimu, tam se mu rozebíhal Ferran Torres, ale nedostal přihrávku, a tak Rodri kombinuje s Olmem, hra se přesunula více doprava, Poro posunul na Piňa, který kombinuje s Pedrim, který se vrací znovu až přihrávkou k jednomu ze stoperů, byl to Laporte, který hned dal na Baenu, Baena vrací na úroveň velkého vápna, kde je Pedri, který posouvá znovu až doprava, centr, který letí na Ferrana Torrese, ale minul jej, a pak trošku zmateně Abdulhamid odehrál ten míč, nikým neatakován do zámezí, a tak tenhle ten borec, který hájí francouzské barvy Lens v lize, tak poslal míč trošku dezorientovaně na roh, a tak teď v 48. minutě v její polovině za stavu 3-0 pro Španělsko je tady první rohový kop, který rozehrají Španělé ve druhém poločase.
10: Po zákroku jediného krajanka, jinak ostatní jsou fotbalisti ze Saúdské Arábie, stamní nejvyšší soutěže, která ale není, zvlášť po příchodech řady evropských hvězd v čele s Cristianem Ronaldem, až tak béčkovou soutěží. Ostatně i Laporte, kterého jsme před chvílí mohli sledovat s Petrem Kadeřábkem, prošel touto ligou. Nákop Baeny do pokutového území, Kukurea pálí a je to 4-0 po vlastním gólu, protože Kukureu ještě dokázal vychytat brankář Al-Owais, ale ten balon vyrazil jen do jednoho ze svých spoluhráčů, tak tohle je velká smůla pro Saudy, ne, že by si tomu nešli i trochu naproti tím trochu bezkrevným výkonem, především defenzivním, ale tohle samozřejmě není nic příjemného pro Al-Harbího, který bude zapsaný do statistik tohoto zápasu určitě jiným způsobem, než by si přál. Ne, není to Al-Harbí, je to Al-Tumbakti, do kterého vyrazil tu střelu Kukureji brankář Al-Owais. Tak tohle byla opravdu smolná chvilka, po které Španělé vedou z kraje druhého poločasu nad Saudy 4-0.
8: No ale byla to velmi pohotová střela Kukurei, který nenechal ten míč ani dopadnout, pěkně z voleje ještě tak 20 cm nad trávníkem trefil přesně levým nártem, a tam Al-Owais měl velké problémy s tím vůbec se dostat k míči, no a pak jej vyrazil. Ale už je tady další španělský protiútok, Ferran Torres ale se nedostal ke kombinaci s Piňem, ti dva si na středu hřiště na velkém vápně vyměňovali míč, jenže poté Piňova přihrávka byla příliš dlouhá, a tak ji sebral nejprve do rukavice, pak ke kopačkám si položil míč Al-Owais, který hraje hned rychle doleva. Je tady snaha Nassera Al-Dawsariho, který vysílá dlouhý pas, za kterým spěchá jeden ze Saudů centra, ale který naprosto v pohodě sbírá do rukavic Unai Simon, který rychle rozehrál, jenže pozor na chybu od Rodriho, a zdálo se, že by se mohli na vápně dostat k míči Saudové, jenže k tomu balonu měl opravdu Nasser Al v Sáří hodně daleko. A tak může hrát Olmo, jeho přihrávka na Pedriho není úplně přesná, a tak postupuje Al-Homaidi, který ale nepřihrál úplně přesně, ale znovu se snaží Saudové kombinovat, ale o míč rychle přišli. Olmo je na středu, dává Torresovi, Olmo tam byl sražen, je poskytnuta výhoda, ale to je taková výhoda, že běžel kolmo k postranní čáře Ferran Torres, nakonec se otočil a míč doputoval až ke stoperům Španělska, kteří zatím zvládají to utkání na výbornou, bude by také ne, ono se na ně příliš útoku saudsko-arabských fotbalistů nevalí, teď naopak budou kombinovat ve středovém kruhu, jak Kubarsí, tak samozřejmě také Laporte, teď konečně Saudové také vystrčili růžky a snažili se napadat rozehrávku španělských stoperů, ale velmi dobře jim pomohl také Rodri, který už přenáší znovu míč na Laporta. 51. minuta skončila a je tady možnost pro Baenu, stihne ten míč, který směřoval po levé straně dlouho do volného prostoru, ale byl přeci jen hodně dlouhý. A tak ve 52. minutě stále platí, že Španělsko vede po vlastním gólu Altunbaktiho, který padl na začátku druhé půle už nad Saúdskou Arábií 4-0.
10: Stále čekáme na první saúdskou střelu na branku, tak si říkám, že gólman Simon by klidně možná mohl mít tu občerstvovací pauzu po celý zápas a nic by se nestalo.
8: On jí možná má.
10: Ale tím nechci nějak vyložně schazovat výkon Saudů, prostě nejsou dostatečně kvalitní v porovnání se Španěly a to se není co divit, protože evropský tým je aktuálním kontinentálním šampionem, takže opravdu velká síla je proti Saudům, ale to byla i předtím proti Kapverďanům a ti dokázali se Španěly uhrát bezbrankovou remízu. Teď ve středovém kruhu narazil Pedri Kubarsímu a ten za obranu posílá Pedra Pora, ten pálí, ale tak že si s tím poradil brankář Al Owais, stejně jako s následnou dorážkou. Pedro Poro pálil sice ne úplně lehkou ranou, ale ne až tak dobře umístěnou, měl to pěkně do rukou brankář Al Owais. Teď Saudové budou mít k dispozici standardní situaci na polovině hřiště, přímý volný kop po takovém pozoruhodném souboji, po kterém skončili na zemi jak Kukurea, tak jeden ze saudských útočníků. Chvíli to vypadalo, že se i Kukurea domáhá toho, že ten nedovolený zákrok byl na něj. 53. minuta, Španělsko-Saudská Arábie 4-0 na fotbalovém mistrovství světa, které posloucháte na radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Pozor na saudskou snahu, Al Brikan na pravém křídle, jenže nepřihrál přesně a tak se to teď bude valit naopak na saudskou branku, ale nevalí, protože Balena trochu přece jenom zpomalil ten postup španělského reprezentačního výběru. Olmo také zrovna nesprintuje, když ten balon vede ze středu na pravou stranu k Piňovi, ten zapojuje i obránce Pora, po něm to je Rodri, uvnitř středového kruhu nalevo Laporte, po něm ještě více vlevo Kukure a ještě více vlevo úplně u postranní čáry Baena. Jeho centr hledá Torrese, ale nachází jen saudské obránce. Al Amri se míče ale lehkovážně zbavil, nabídnul ho hned Rodrimu, teď to Španělé zkoušejí zprava, patička Olma ale nenašla, Piňa naopak kupředu mohl jít z levé strany, Aldavsari byl faulovaný, chvíle oddechu pro Saudy, kteří prohrávají se Španěly 0-4 v 54. minutě.
8: Ano, to někdy připadá, jako kdyby Saudové byli barvoslepí, protože prostě přihrávají mnohdy přímo na kopačky Španělů, ale ono je to dáno tím, pod jakým tlakem se okamžitě po tom, když mají míč, dostanou od Španělů. A co mě tedy ještě zaráží, že prakticky každý zákrok Al Owaisiho směřuje na španělské kopačky nebo španělské hlavy. Už jsme to viděli čtyřikrát po tom zákroku, že vždy ten balon skončil znovu u Španělů. Teď jej vhodil do hry znovu Kukurea, tentokrát z levé strany. Pedri kombinuje s Rodrym a to je uprostřed útočné poloviny, ještě si tam vyšlápl Kubarsí trošku dále od poloviny, kde ho příliš nevídáme, už nachází Pedriho, ten posouvá míč do vápna, kde je Kukurea, ještě poté, co píchnul do míče na malém vápně, když proti němu vyběhl Al Owaisi, tak prolétl ten míč zleva doprava velkým vápnem, ale nikdo ze Španělů tam nebyl a tak se na jeho úrovni na středu hřiště snaží kombinovat Pedri s Rodrym, nakonec míč putuje doprava, centr zprava přelétl kudrnatou hlavu Kukureji, jediného hráče Realu Madrid vlastně, protože ten tam přestupuje v celém výběru. Luise de la Fuenteho. Teď Olmo na levé straně dává míč po úrovni velkého vápna, ale nakonec se musel otočit a kombinuje. Pedri, Rodri, to se hodně rýmuje, ale hlavně ten míč létá z jejich kopaček z jedné strany na druhou. Teď Kukura zabíhá až k rohovému praporku, ale vrátil se, kombinuje s Baenou, ten mu znovu přihrává na úrovni tak 5 metrů před 16. Více vlevo je Rodri, znovu schazuje míč až na Kukureu, tak Rodri se otočil a přehrává na Pedriho, který má dost prostoru, ale je to daleko od saudsko-arabské branky. můžeme čekat nějakou kolmeci. Teď ji vymyslel sice Pedri, ale ten míč proskotačil až za brankovou čáru, ale mimo tři tyče. Skóre se nemění, 56. minuta je na svém konci. Španělsko, Saudská Arábie jednoznačně 4-0.
10: Jen dvakrát v historii Španělé vyhráli větším rozdílem na světovém šampionátu. V roce 98 porazili Bulhary 6-1 a o 4 roky později Kostariku 7-0. No, pokud budou důraznější v zakončování a mít stále takovou chuť hrát s balonem, tak třeba se může i ten rekord otřásat v základech. Ale teď nejdřív Španělé se budou muset dostat blíže saudské brance, protože Cucurella vházuje v podstatě na polovině hřiště a už málem Španělé o balon přišli, protože s tím opravdu hodně dlouho otálel, než našel Pedriho. Také Simon se dotkl balónu, myslím, že po docela dlouhé době. Hned ho odevzal Kubarsímu. Olmo na pravé straně u postraní čáry je Pino, ale vzal si balón do dvou soupeřů a tak oni přišel. Teď tedy Saudové s míčem Al Brikan na levé straně, ale už zase jsou to Španělé. Jejich jména budeme v přímém přenosu Radiožurnálu Sport skloňovat, protože se dostali k míči zase velmi svižně. Rodri dívá se na levo, kde má Baenu na postraní čáře, také si ho vybral. Baena mu míč zase vrací, ale teď to bylo na kratší vzdálenost, protože Rodri přiběhl blíže k němu. Kubarsí úplně napravo si nabíhá Poro, Olmo, Španělé jsou v podstatě na polovině hřiště, teď nepospíchají zrovna k pokutovému území soupeře. Křížný balon na Cucurellu, ten hlavou vrací, jak se říká, pod sebe Laportovi. Laport se dívá napravo a tam nachází Pora, který musel hlavou hrát ten balon, nezvládnul si zpracovat míč na prsa, aby s ním pak mohl lépe a rychleji něco dělat, a v tuto chvíli Španělé přicházejí o balon, protože odkop Al Harbího šel přes Porovy nohy do zámezí. 58. minuta, Španělsko-Saudská Arábie i před zraky šéfa FIFA Gianniho Infantina 4-0.
8: A o Španělé řekl bych, že trošku ztratili z té své hladovosti, která je provázela prvním poločasem. Možná je to dáno tím, že odešel Lamine Yamal a také Oyarzabal, tedy střelci z prvního poločasu, pak už vlastně dávali góly pouze Saudové, ale bohužel pro ně do vlastní sítě. Teď ztroskotala i jejich další kombinace. Salem Al-Dawsari si nerozuměl s Nasserem Al-Dawsarim a míč doputoval až do rukavic. Unale Simona, který hned rozehrál přes své stopery, ale na polící čáře už hraje Olmo, který kombinuje s Ferranem Torresem, který hned vrátil zase přes celou polovinu hřiště až na kopačky španělského golmana. Rodri může hrát s Laportem, ten posunul na Kubarsího, ten už je u středové čáry, přebíhají mírně vpravo, tak 5 metrů od postraní čáry. Pedri, Rodri, Olmo. Olmo na středu, jenže jeho přihrávka, která měla být kolmicí na Ferrana Torrese, nebyla přesná, tak mohou hrát saudsko-arabští hráči, jenže Al Brikan si zpracoval sice na prsa Cucurella, jej obral o balón a pak přišlo k faulu, kterého se dopustil Al Hamdan právě na Rodriho, který se tam drží za obličej, leží, tvář má ve velmi dobře střižené trávě, ale on dostal loktem do spánku, to nebylo tedy rozhodně příjemné. Takhle, dovedu si představit, že si bez toho tak třeba nedělní odpoledne úplně v klidu dám.
10: Kano dostává žlutou kartu, to je jedna z mála statistik, ve které jsou Saudové vepředu oproti Španělům, protože když se podíváme, tak je to na žluté karty 2-0 pro výběr ze Saudské Arábie. No hlavně, aby byl zdravý a v pořádku. Rodri, kontrolují ho lékaři a možná, že třeba i on odejde z trávníku. Teď změny na saudské straně a jednu zajímavou nachystal další Luis de la Fuente, a sice, že přijde Nico Williams. Tak tedy dva muži v bílých tričkách nově na trávníku a dva z něj zase odcházejí, tak si můžeme aktualizovat soupisky s Petrem Kadeřábkem v 61. minutě, kdy Španělé vedou nad Saudy 4-0.
8: Rodri zdá se být v pořádku, ale protože došlo k ošetření, tak bude muset opustit hrací plochu. Už jsou tam připraveni Merino a Williams, to bude posila pro Španěly a právě možná Williamsem se vrátí ta dravost. To je borec, který uchvátil vlastně fotbalový svět na minulém euru, kde dokázali s Jamalem opravdu bořit. Obrany soupeřů, odchází Baena, odchází také Dani Olmo, tedy celá ta útočná trojice Španělů je vystřídána. Odešel předtím v poločase už Jamal s Oyarzabalem, teď končí také Olmo, přichází Williams a Merino. To je dvojice, která rozhodně, neřekl bych, že teď Španělé nějak ztrácí tím střídáním.
10: No, to určitě ne. A teď už se mohli dostat do prvního zakončení po té krátké pauze. Pino se tam dral, ale při tom svém postupu, při té své snaze prodrat se k míči, přece jenom fauloval. Takže v 62. minutě budou mít míč k dispozici Saudové, kteří prohrávají 0-4 ve svém druhém utkání v základní skupině mistrovství světa, které se hraje ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě. Samozřejmě budeme hodně zvědaví, nebo jsme především zvědaví na český výběr, ale teď mluvíme o tom španělském. Torres ještě zakončení, ne, tak to měl být centr, ale nakonec se přerušuje hra. Nejsem si jistý vlastně, proč, možná kvůli tomu ošetřování, ale v tu chvíli ještě mohli Španělé docela hrozit. A tak on Torres, Ferran Torres při snaze zakončovat vlastně napálil soupeře dost nevybíravým způsobem Ladžámího, jak tady vidíme s Petrem Kadeřábkem v opakovaném záběru na komentátorském stanovišti Radiožurnálu Sport, tak to je ten důvod přerušení a už to chápu velice dobře. Saudové rozehrávají od vlastní branky, 63. minuta, prohrávají se Španělskem 0-4.
8: Saudové se teď snaží přejít alespoň na půlku soupeře, jenže tam se nedostanou s míčem a tak budou muset znovu konsolidovat své obranné řady. Španělé jim k tomu poskytnou prostor, protože dopravili míč až k Simonovi, který hraje s Laportem. Laport si vybírá nalevo Kukurelu, který okamžitě posunula Williams. Se toho zradilo na zpracování a taky tady možnost pro průnik a dokonce i průnikovou přihrávku, kterou se tam staral Al Hodži, ale nakonec ten míč neposlal přesně, ale tak může postoupit do středového kruhu Pedri, jenže přišel o balón a taky tady možnost, a teď jsou v dobrém počtu na útočné polovině saudsko-arabští hráči Abu Al-Shamat, teď zastavil trošku tu rozehrávku, no a španělská obrana, včetně zálohy a vlastně včetně útočníků, se dostala za balón a tak musí kombinace přes Al-Jamiho putovat až přes kruh uprostřed hrací plochy. Ne úplně přesná kombinace s Abu Al-Shamatem, který ale zvládl tu situaci tím, že vrátil znovu až na saudsko-arabského stopera, no a pak ta kombinace skončila tím, že míč opustil hrací plochu Salem Al-Dawsari. To měl přeci jen k míči opravdu opoznání dále, než aby jej zachytil na hrací ploše. A taky tady vhazování, které provedli Španělé. A znovu je to takové už v chůzi, v 64. minutě, jakoby Španělům docházely síly. Prostě
10: nebo je šetří.
8: Nebo je šetří už na další zápas Uruguayi, protože to bude jejich závěrečný duel ve skupině a řekl bych, že právě s Uruguayí to půjde o vítězství v této skupině, protože po jasné výhře nad Saudskou Arábií právě tenhle ten duel určí, kdo půjde z prvního místa. Teď ale může ještě Ferran Torres navýšit po krásné kolmici, na kterou si výtečně nabil. Ferran Torres opravdu teď si hlídal offsideové postavení a Merino mu vyslal kolmici tak 10 metrů za půlící čárou už na útočné polovině, no a našel jej naprosto přesně, jenže Ferran Torres při snaze obhodit Al-Owaisiho obhodil i saudsko-arabskou branku a tak se skóre nemění, stále Španělé tedy vedou jen 4-0.
10: Bylo to perfektně načasované, jak od Merina, tak od Torrese, protože Torres zůstal o nějakých 10 cm před posledním bránícím Saudem, takže to bylo v pořádku, ale to zakončení mělo být prostě lepší. Španělé tak tedy vedou, jak říkal Petr Kadeřábek, jen 4-0 nad Saudskou Arábií, ale opravdu neženou se v tuto chvíli už tak sveřepě za dalším střeleným gólem. 4-0 jako by jim stačilo a ono to je přece jenom asi pohodlný polštář. Teď pozor na nákop Saudů, konkrétně z pravé strany, to byl Al-Shamat, který ale ale našel jenom Pedra Pora, a to není saudský fotbalista. To je fotbalista španělský, který teď může zase sklidnit tu hru přihrávkou na Kubarsího, po kterém kope do balónu Rodri před vlastní 16. v 66. minutě, kdy Španělé jsou tedy pohodlně na cestě k prvním třem bodům na tomto turnaji po úvodní remíze s Kapverdami. Střední obránci Laporte a Kubarsí si teď několikrát za sebou vyměnili balón, v tuto chvíli zapojují také brankáře Simona, aby on si také osahal míč. Je to takové dohrávání. Mám dojem, že pokud by v tuto chvíli zápas skončil, tak by to nevadilo vlastně žádnému z fotbalistů, protože Saudové vědí, že s tím těžko něco udělají. Španělé v podstatě jenom ztrácejí síly na pokračování šampionátu. 3 body mají stejně v kapse. Williams na levém křídle drobivým pohybem si připravuje svého soupeře, kterého by chtěl obejít, Abdulhamida. Nakonec přihrává do prostředka Rodrimu. Ten se obtáčí kolem svého strážce, než přihrává napravo Piňovi. Po Piňově je to znovu Rodri ve středu hřiště zhruba nějakých 15 metrů před pokutovým územím. Teď se Španělé vrátili o trochu více dozadu, ale teď už můžou zase pílit dopředu. Z levé strany by tam mohl přijít centr, nepřichází, je to přihrávka Williamsovi. V tuto chvíli už ten pas do 16 letěl, ale před Merinem ho odklidil na rohový kop Ladžámí. 67. minuta, za pár sekund skončí, Španělé vedou nad Saudy 4-0.
8: Já bych možná tobě oponoval jen tu kvůli tomu, že by to nevadilo žádnému ze španělských fotbalistů, kdyby ten zápas teď byl ukončen. Já si myslím, že by to vadilo Williamsovi. Ten se bude chtít ještě prosadit, chytit nějaké to sebevědomí po tom, kdy opravdu promarodil celkem dlouhou dobu. Teď právě on rozehrál nakrátko roh a ten může už poslat Pedri do vápna, také tak činí, balon směřuje až na Rodriho, ten vrací někam k penaltě, ale k Williamsovi se nedostane. Navíc to byl offside, Rodri si nepohlídal postavení, aby byl přeci jen dále od branky než poslední bránící Saud, a tak letěl praporek čárového rozhodčího vzhůru, a tak se tedy píská offside. A to je také to, co zaznělo jako hvist poslední před občerstvovací pauzou. Ve druhém poločase jsme viděli zatím jeden gól, dal ho Al Tumbakti, ale do vlastní sítě. Španělsko tak vede v 68. minutě nad Saúdskou Arábií 4-0.
0: 19 hodin 31 minut, za chvíli se na duel mezi Španělskem a Saudskou Arábií na Radiožurnálu Sport vrátíme. Vypadá to, že by české tenistky ve finále turnajů na travnatých površích mohly být 100%. Marie Bousková už zvítězila v Nottinghamu, ve finále porazila ve třech setech Američanku Navarovou a jinou Američanku Jessiku Pegulovou má teď, jak se říká, na lopatě Linda Nosková, protože ve finále turnaje v Berlíně Nosková nad Pegulovou vede 5-2 v rozhodujícím třetím setu. Jak tenhle duel dopadne, o tom na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte.
3: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A teď zase o fotbalu, protože čeští reprezentanti se chystají na závěrečný zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí ve čtvrtek ráno našeho času na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku a případný postup do play-off jim nejspíš zajistí jen výhra. V klíčovém utkání národnímu týmu s největší pravděpodobností nepomůže David Jurásek, který se před duelem s Jihoafričany zranil.
11: Pro Davida patrně končí mistrovství světa, jde o svalové zranění. Stalo se to na předzápasovém tréninku, David měl být v základní sestavě. Určitě nám to všem líto, že k tomu zranění došlo.
12: Lituje Juráskova zranění asistent reprezentačního trenéra Jan Suchopárek. Navzdory zdravotním problémům obránce Slávie ve Spojených státech zůstává.
13: Chtěl zůstat u týmu, chce zůstat s hráčem, a samozřejmě jsme to konzultovali ze Slávie a my jsme rádi, že vlastně je tady, že podpoří kluky, když nemůže hřišti, tak prostě ten tým má ducha.
12: Těší generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda. V přípravě na šampionát Jurásek odehrál druhý poločas domácího zápasu s Kosovem. Do generálky s Guatemalou nastoupil v New Jersey v základní sestavě a na trávníku vydržel 62 minut. Start na mistrovství světa si ale levonohý bek nepřipsal. Před svým zraněním totiž úvodní duel s Jihokorejci proseděl mezi náhradníky. O tom, jak citelná Jurásková absence pro národní tým bude, mluvil pro Radiožurnál Sport bývalý reprezentační obránce Michal Kalík. Kadlec.
14: Tak já myslím, že to komplikace, protože měl hrát určitě ten druhý zápas. Potřebovali jsme tam dostat levou nohu, levý center, to má výborné i se dostává do zakončení, takže samozřejmě nějaký ten servis pro ty útočníky a tak dále. Tímhle odpadl. Je to určitě škoda jak pro něho, tak i pro český národák.
12: Kdo by teď podle vás mohl v Mexiku nastoupit na levém kraji obrany, asi se nabízejí hlavně Jaroslav Zelený a Alexander Sojka.
14: Myslím si, že tyhle dva musíme tam brát za mě levonohé hráče, tak jestli by to mohl být třeba Sadílek, který to třeba hrál dříve, nebo samozřejmě Lukáš Provod v nějaký konstelaci té sestavy. Potřebujeme využít každou situaci, každý moment, když budeme třeba na straně. Takže někdo, kdo má dobrou levou nohu, dobrý center, bych tam určitě viděl rád.
12: Přiznává někdejší obránce národního týmu Michal Kadlec. Utkání Mexiko-Česko začne na Aztéckém stadionu ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času v přímém přenosu na této stanici. Z Texasu Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: A na Radiožurnálu Sport teď v neděli v 19 hodin a 34 minuty zase utkání, ve kterém proti sobě stojí Španělé a fotbalisté Saúdské Arábie, komentují Jan Suchan a Petr Kadeřábek.
8: Stále platí 4-0 pro Španělsko na začátku 72. minuty po té přestávce na občerstvení se snaží Saudové dostat k míči a udržet se s ním na útočné polovině, což se jim zatím daří, protože teď skončil míč po hlavičce Kukurely zámezí a tak budou vhazovat v polovině, tak útočné poloviny úplně vpravo. Saudští fotbalisté Abdulhamid už posouvá míč, který nakonec sbírá Nasser Al-Dafsari, který vrací až na Al-Tumbaktiho, který je asi největším smolařem dnešního duelu, a Salem Al-Dafsari se snažil projít kolem obránců Španělska, ale nebyl úplně úspěšný. Už jim nebude bránit v postupném útoku Rodri, který vystřídal, nahradil Pedri, který vystřídal, ale on jim bránil více rozhodně než Rodri. A tak tedy se snaží přejít také kolem Víktora, ale pozor teď na další akci, nakonec ale ztroskotala na velmi dobře postaveném právě Rodrym, a tak v polovině 73. minuty, sice asi nejdelší čas ve druhém poločase, kdy saudsko-arabští hráči strávili u míče a také na útočné polovině právě s míčem u nohy, ale to vše skončilo, protože už hraje Unal Simon a 73. minuta se blíží ke svému konci, stejně jako celý zápas, který zatím je jasně pod taktovkou Španělů, kteří vedou 4-0.
10: Saudové stále nevystřelili na branku za celý tento duel, tak s tím se těžko dá uspět, zvlášť když tedy čtyřikrát inkasujete. Španělé teď jsou před vlastním pokutovým územím a nikam nekvapí. Po Kubarsím to je Rodri s kapitánskou páskou na svém levém rukávu, vrací zase zpátky Kubarsímu a ten najednou dal rychlý průnikový pas Porovi, ten chtěl servírovat na hranici pokutového území Torresovi, před kterým ale Saudové odvrátili jenom o pár metrů dál. Ruiz, to je ten nováček za Pedriho, který na levé straně oslovuje Williamse, kterému padnul k nohám jeden ze saudských obránců, je to konkrétně Al-Shamat, který si žádal autové vhazování, ale sudí viděli, že to byl právě on, kdo se naposledy dotknul balónu, takže vhazovali Španělé a konkrétně to je teď Kubarsí na pravé straně si všiml Piňa, ten chtěl přihrát Torresovi, ale nepřihrál přesně, takže Španělé musí zase začínat až skoro z poloviny hřiště. Ruiz, Pino, bere si balón spíše do prostřed hřiště. Chtěl přihrát Ruizovi na střelu, ale byl to pas blíže na nohy saudských obránců, takže v 75. minutě stále platí 4-0 pro Španělsko.
8: Mně přijde, že Pino jakoby stále hledal Fabiana Torrese, nebo Ferrana Torrese, protože oni spolu vystřídali o poločase a teď prakticky ta kombinace jde vždycky na ně. Teď to bylo také, zřejmě, že centroval, ale trošku mu to sjelo a nakonec to bylo spíše prostředu z druhé vlny. Ale nevyšlo. Teď už Španělé znovu odebrali Saudům míč, Rodri s ním může hrát a posunutí až před vlastní pokutové území, kde může hrát Kubarsí, posouvá na Laporta, Laport si vybírá Fabiana Ruise, který vrátí vrací až k Simonovi, který si vyběhl tak 3 metry před vápno a teď bude sledovat, jak po levé straně Laporte vede balon blíže k autové čáře, nakonec kombinuje s Williamsem, který už nevydržel muka čekání v útoku na přihrávku a tak si se běhl až na vlastní polovinu pro balon, ale teď se bude muset znovu vysunout, protože Španělé hrají napravo, tedy na druhé straně, než je Williams připravený na nějaký průnik. Teď si vzal trošku větší sousto Rodri, ale zvládl to a tak může postupovat do už blízkosti útočného pásma. Merino našel nabíhajícího Pora, ale Pedro Poro nezvládl kličku. Velmi dobrý zákrok obraný od Saudu. Postaral se o něj Al-Harbi a vypíchl ten balon unikajícímu Meritovi, který měl před sebou hodně prostoru. Teď už se zapojuje znovu Merino do té kombinace a míč nakonec skončil od jeho kopačky v zámezí. Sice se tomu diví, trošku vyčítavý pohled vrhá na pomezního rozhodčího, ale nic tím neudělá. To je tak všechno, co vlastně může udělat. V 77. minutě, ale když se podívá na ukazatel skóre, tak si myslím, že se usměje, protože Španělsko vede nad Saúdskou Arábií jednoznačně 4-0.
10: Teď Španělé budou začínat od brankáře Simona, který dal před sebe na Rodriho, ten stuknul na pravou stranu Kubarsímu. Španělé jsou stále na vlastní obrané polovině u Kukurey, v tomto případě na levé straně Williams. Možná byl trochu přistrčený, i Petr Kadeřábek se diví, ale hraje se dál. Je to trend tohoto mistrovství světa, že se nepíská úplně všechno a připouští se trochu důraznější hra. Ne každý je s tím úplně srozuměný a souhlasí s tím, ale tak se s tím dá těžko něco dělat. Každopádně Saudové se teď blíží španělskému pokutovému území. Jen co jsem to dořekl, tak už to neplatí, protože se vytlačili až na vlastní polovinu. Ladžámí křížným pasem hledá svého spoluhráče, kapitána Salema Aldasáriho, ale před ním odhlavičkoval do zámezí Poro v 78. minutě, kdy Španělé stále vedou nad Saudskou Arábií 4-0. Platí to už od 49. minuty a vlastního gólu Al-Tumbaktiho. Předtím se dvakrát trefil Oyarzabal a jednou Jamal. Ani jeden z nich už ale na hrací ploše není, protože o poločase je trenér De La Fuente vystřídal. Španělé jdou zase z vlastního vápna dopředu. Kukurea tentokrát trochu netypicky pro Španěly nakopl dlouhý balon, tak trochu na zdařbůh a také ho Španělé hned ztratili. Není to asi úplně nejlepší taktika. Torres neuspěl v souboji s Ladžámím, což je muž, který má míč na kopačce i teď. Zkouší i on dlouhý pas, ale ani tentokrát z toho nebyl úspěch, protože netrefil ani hřiště, jak je orámované, míč se dostal do zámezí, budou hrát Španělé. 79. minuta, tento zmíněný evropský tým vede nad Saúdskou Arábií 4-0.
8: Rodri vyváží míč, který posouvá doleva před pulící čáru na Kukurelu, který zpracoval a posouvá na Williamse, který se snaží projít mezi dvěma Saudy, nakonec míč skončil v autu a rychle rozehrál Kukurela na Ruize, který přenáší míč zleva doprava na středu, zpracovává Merida, ale ten nedokázal posunout ještě, dejme tomu, doprava, kde byl dobře postavený jeho spoluhráč a tak jde středem, že mezi třemi Saudy se ani Španělům nemusí podařit uspět a taky tady protiútok, který vede Salem Aldosari, který ale přibrzdil svůj postup k 16, kombinuje teď už s Kanem, který mu vrací, jenže přihrávka pak doleva tu zachytil Williams a je tady rychlý protiútok, který nakonec doputuje až k Torresovi, který je před vápnem vrací pod sebe, jenže nepřesná prachbítná přihrávka Torrese. Přitom měl úplně volného nalevo. William se mohli v klidu projít společně až do pokutového území, jenže nedošli a tak může hrát ve středovém kruhu Kano. A teď mají i dost času Saudové na to, aby si pohráli s míčem, protože Španělé ustoupili od té velmi aktivní hry, od toho napadání saudské rozehrávky a tak to vypadá, že na začátku 80. minuty už se toho zas až tolik nestane. Ale už se toho stalo dost. Španělsko vede 4-0.
10: No a možná se nestane i kvůli tomu, že Saudové teď dávají přednost tomu užít si ten míč, nezbavovat se ho za každou cenu. Kano před pár desítkami sekund mohl jít možná i do slibného kontru, ale rozmyslel si to a radši ten balon udržel, aby si možná i obránci asijského týmu trochu odpočinuli, protože se to na ně valí skoro celý zápas. Teď na pravé straně jsou Saudi, konkrétně u Abdul Hamida, po něm kapitán Salem Dafsari. Už jsou zase skoro na polovině hřiště, oni se Saudové kolikrát dostanou o pár metrů kupředu, ale pak zase leckdy o dvojnásobný počet metrů zacouvají zpět. No a teď přišli o balón, nepřišli, přišlo mi, že ten míč šel do zámezí právě od jednoho borce v bílém, ale jsou to Saudové, kteří teď můžou zakončovat první střela na bránu, Petře. První střela na bránu, ale taková nemohla překonat brankáře Unaje Simona, jinak by v brance úřadujících evropských šampionů neměl co dělat. Ten projektil tam vypal Al Hamdan, byla to střela levou nohou zhruba z nějakých 18-20 metrů, spíše z jeho pohledu z pravé strany levou nohou, ale byla po zemi, nikterak razantní, nikterak zvlášť umístěná. Španělé dál vedou nad Saúdskou Arábií 4-0.
8: Čechům takhle gol dal a Španělům ne, to je nespravedlivé. Simon hraje s míčem, který posouvá doprava, kde může postupovat už Merino, ale nedokázal zpracovat to. Tak mu vypomůže Fabien Ruiz, který okamžitě už za půlkou přenechává Williamsovi, k tomu tam nabíjá ještě Kukurea, vybere si ho Williams nebo půjde sám. Nakonec centruje před branku a zákrok musí předvést Al Owaisi a bylo to od prsou vlastního spoluhráče. Myslím si, že to byl Al Tumbakti, protože to by byl druhý vlastňák Al Tumbaktiho, ale teda výtečný Al Owaisi, ale myslím si, že on tam byl atakován ještě při tom zákroku.
10: Ano, rozhodčí z Brazílie, pan Klaus, už odpískal nedovolený zákrok, protože když Torres věděl, že se přes Al Tumbaktiho nedostane k balonu, tak ho vlastně oběma rukama, Pino oběma rukama přistrčil a kvůli tomu vlastně, no, ona to nebyla prsa. Ono to bylo o pár decimetrů níže, odkud se ten balon odrazil od Al Tumbaktiho, výborně.
8: Ale hodně prudce.
10: Nicméně zasáhl Al Owais, skoro mi přišlo, jestli to nebylo od těch míst, která by muže bolela ze všeho možná nejvíc, ale to by asi až tak prudké nebylo.
8: Přesto to bylo prudké.
10: A ono to prudké bylo, takže se můžeme jenom dohadovat, možná bychom potřebovali nějakou lupu, abychom zjistili, odkud přesně to bylo. Já bych sázel možná na nějakou kyčel bok, odkud to bylo. Každopádně to nejpodstatnější, Saudové stále prohrávají se Španěli 0-4 a to se už nám blíží k závěru druhý poločas a tím i celý zápas. Aktuálně máme na ukazateli skóre 83. minutu.
8: Ale velmi sympatické je, že si Saudové dovolí v těch osobních soubojích i kličku. Teď to předvedl třeba Al-Shamat, byl za to bolestivě faulován, ale opravdu ta kopací technika u Saudu není vůbec špatná. Teď rozehrávka Al Owaisiho, která tedy doputovala ze štěstím právě na Al-Shamata. Saud Al Abdul Hamid teď dál pokračuje v té kombinaci, jenže ta skončila faulem. Faulem, kterého se dopouští Španělé, jmenovitě to byl Laporte, který tam udeřil Salema Al Dafsariho do obličeje. Rozehrávat se bude ale v blízkosti půlící čáry, zhruba tak 10 metrů zprava. No, musím říct, že Laporte tam vystavil ale krásný bodyček, kterým zastavil Salema Al Dafsariho a Saudové zůstávají u míče. Al Tumbakti, který už jeden vlastní gol dal, druhý málem také, ale teď rozehrává útočnou akci Saudu, která ale velmi záhy skončila. Ve středovém kruhu hraje Williams, jenže otočil se vstříc vlastní brance, přidává Kukureovi, ten Fabianu Ruizovi, který posunul až doprava na Pedra Pora, který ale vrací znovu míč na dvojici stoperu Laporte Kubarsí, ti budou mít asi nejvíce zkompletovaných přihrávek v dnešním utkání, to už bude, myslím si, že když se podíváme do statistik, tak 600 přihrávek, které Španělé zvládli. Ta, která teď měla následovat Sporovi kopačky, ale nebyla úplně přesná. 664 z kompletovaných 598.
10: A pozor, Saudové 332, takže přesně dvojnásobek na španělské straně.
8: No a to mají 300 z druhého poločasu. Teď z něj zbývá odehrát ještě 6 minut ze základní hrací doby, pak přijde určitě nějaké nastavení minimálně za to občerstvení a Saudové jsou usazeni na útočné polovině. Saud Abdulhamid centruje před branku, tam ale nikdo nebyl ze Saudů blíže k míči, než byl Laporte, ten odlavičkoval, ale stále pokračuje. Saudský tlak, když to tak nazveme, jsou s míčem v útočné polovině blízkosti vlastně 16, ale do ní se prostě nedostávají, proto stále na začátku 86. minuty platí Španělsko, Saudská Arábie 4-0.
10: Saudové teď jsou uprostřed hřiště, trošku na pravé straně, teď úplně na pravé straně u Abdulhamida, který se ale neodvážil udělat nic úplně ofenzivního, jenom vrátil balon doprostřed, teď ho ale dostává zpátky od Kana, zapojuje se do téhle rozehrávky také Al-Shamat, po něm Al-Dafsari, tedy Nasser, máme dva pány, kteří se jmenují Al-Dafsari, Salema a Nasira. Teď to je ale Al-Shamat a nákop do vápna na Salema Al-Dafsariho, který ale byl přikrytý španělskými obránci. 86. minuta, evropský výběr vede nad Saudskou Arábií 4-0. Saudové vhazují na pravé straně, teď u míče Lajami a Al-Tumbakti tam musel předvést i takovou patičku a pozor, srazili se tam dva Saudové hlavami a kvůli tomu je přerušená hra, i když Španělé mohli jít možná do breaku po levém křídle, tak ale brazilský rozhodčí Klaus raději volá lékaře, protože se na zemi ocitají Kano a společně s ním to byl Nasser Al-Dafsari, pokud jsem dobře viděl. Každopádně dva saudští hráči se udeřili hlavami, pochopitelně nezáměrně, nechtěli to takhle udělat, ale stalo se to a nebylo to nic příjemného, to rozhodně ne. Tím druhým byl nakonec s číslem 18 Al-Hadji, takže Al-Hadji a Kano, dva střídající hráči, se střetli, tak doufejme, že budou v pořádku.
8: No, myslím si, že tady stejně přijde i lékař a bude zkoumat, jestli je v pořádku Kano, který leží na trávníku, a už jsem to viděl třeba i v utkání Spojených států amerických s Austrálií, kdy opravdu procházeli lékaři s tím hráčem velice krátký protokol o tom, jestli má otřes mozku nebo ne. Není to tak, jako je to v rugby, není to tak, jako je to v těch jiných sportech, třeba i v hokeji, ale i ve fotbale se vlastně tohleto zkoumá a teď tedy uděláme i vstup pro radiožurnál, ve kterém popíšeme průběh dosavadních minut odehraných utkání. 4-0 to platí při pohledu na ukazatel skóre v 88. minutě. Většina branek, zejména ty španělské, všechny padly v prvním poločase, to když se prosadil Jamal Obajzabal dvakrát. No a abych vyvedl posluchače z omylu toho, že Španělé nedali ten čtvrtý gol, oni ho nedali, oni si ho dali Saudové sami, to byla 49. minuta, kdy prudkou střelu dokázal sice brankář Mohamed Al-Owaisi vyrazit, jenže přímo trefil svého spoluhráče v obraně Al-Tumbaktiho, no a od něj se míč odrazil po kukurelově pokusu do sítě a tak tedy stanovil skóre, které platí teď v 89. minutě na trávníku. Bohužel teď ošetřování jednoho ze saudských hráčů, je to Mohamed Kano, útočník Al-Hilalu, se střetl se svým spoluhráčem hlavami a už dlouho teď leží na trávníku. Znamená to tedy, že ta 89. minuta nebude rozhodně tou, která by měla uzavřít dnešní utkání, a vypadá to, že Kano, který střídal do druhého poločasu, bude navíc ještě vystřídán, takže to jeho zranění asi bude velmi, velmi nepříjemné. Kano je trošku dezorientovaný, má teď na hlavě obvaz, spod něj ještě vykukuje takový tampon, no a Kano si musí minimálně vyměnit dres, který měl od krve, ale zůstane a dohraje hrdinsky tento duel, ve kterém ale Saudové rozhodně nezískají body, protože toho času zbývá opravdu hodně málo. Španělé zatím kráčí k zisku svých 3 bodů, po remíze s Kapverdami 0-0 si tedy teď spravují sebevědomí a vedou nad Saudskou Arábií už v závěru základní hrací doby 4-0. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
10: Půl minuta nám zbývá do vypršení základní hrací doby. tohoto duelu, ale jak říkal i Petr Kadeřábek, jistě se bude přidávat. Nasser Al-Dawsari má dohráno pro dnešek, protože ho stáhnul řecký trenér saudských fotbalistů a už se nám konečně hraje Cucurea na levé straně, to je španělský obránce, který vrací do prostředka Ruizovi, ten dokonce až na vlastní polovinu Kubarsímu, teď jsou Španělé už napravo, ale sotva jsem to dořekl, už to neplatí, protože ve prostřed je Rodri a nalevo Laporte, nicméně až teď zase překračují Španělé pulící čáru ve chvíli, kdy se rozvídáme, že se 6 minut bude přidávat nad rámec druhého poločasu a 6 minut, tedy mají obídáme, že se 6 minut bude přidávat nad rámec druhého poločasu a 6 minut, tedy mají oba týmy, aby se pokusili udělat.

0: Nakonec si vybral Merrill, který už postupuje po levé straně, dává Kukorelovi, který zasekává a posouvá na Pedriho. Ten znovu vrací míč až do blízkosti půlící čáry, kde hraje Laporte, posouvá na Pora, který rychle našel Piňa, který kombinuje s Luisem, který posunul už do vápna, porodává před branku a tohle je pátý gól v síti Saúdské Arábie a konečně se prosadil Torres, ale záběr na pomezního rozhodčího, který tak kroutí rukou, říká, nevím.
1: I se tak tváří.
0: Myslím si, že tohle ještě bude řešit VAR, ale jestli jsem si dobře všiml, tak Ferran Torres si teď opravdu hlídal to, aby nebyl v offsideu, rozuzlíme to až právě při pohledu ze záznamu, no tohle asi offside byl. V době přihrávky od Pora si myslím, že Ferran Torres byl tak dobře půl metru za posledním saúdsko-arábským obráncem. Teď se to dozví nejprve hlavní rozhodčí. No a pak nám Rafael Klaus sdělí to, jestli to bude 5-0, anebo ta pětka na španělské straně se zruší a vrátí se tam čtyřka, která už tam je od 48. minuty. Rafael Klaus by... Ano, ještě ukazuje Al-Ahmadimu, že to bylo opravdu jen o kousek. Ale na kterou stranu, to už mu neřekl. A zatím to neřekl ani španělským fanouškům, kteří dechivě očekávají to, jestli budou moci oslavovat střelce pátého gólu, tedy Ferrana Torrese, který zdá se mi, že ten gól prostě obrovsky touží dát a získat.
1: Přitom ho on moc neslavil. Možná si nebyl jistý, jestli bude platit.
0: Ale už to zkoumání trvá vlastně 2 minuty, minutu určitě.
1: No, je to asi tedy mnohem nejednoznačnější, než i mně přišlo z toho prvního opakovaného záběru, který jsme s Petrem Kadeřábkem viděli. Teď máme lepší pohled, protože je z lepšího úhlu, řekněme, než byl předtím, takže budou asi rozhodovat centimetry. Všichni čekáme, jak to dopadne, nervozita ve tvářích řady hráčů, i když je to v podstatě jenom kosmetická úprava. Ono si přiznejme, že 4-0 nebo 5-0 je relativně jedno, jasně může to hrát roli v nějaké postupové matematice, ale řekl bych, že ani u jednoho ze soupeřů by to nemělo hrát nějak značnou roli, zvlášť když v případě rovnosti skóre nebo rovnosti bodů, pardon, rozhoduje vzájemný zápas a ne skóre tak, jako to bylo na předchozí světových šampionátech. Letos je to poprvé jinak a ne všichni to úplně kvitují. Španělský tým v tuto chvíli vede 5-0 nad Saúdskou Arábií minimálně do té doby, než videorozhodčí řekne, že Torres byl při pátém gólu v offsideu. Pokud to tedy řekne, už nám začala pátá ze 6 avizovaných nastavených minut, ale ani to nebude v přímém přenosu Radiožurnálu Sport konečná. Ale teď už víme, že ten gól platit nebude. Nebyl jsem si chvíli jistý, přitom vlastně ukazoval brazilský rozhodčí Klaus takový ten obdélník rukama, tak jsem si myslel, že bude přehodnocovat ten verdikt, že se vrátíme na skóre 4-0, což je pravda, ale pak jsem si z jeho gest a také výrazů rukou nebyl tak docela jistý. Teď už to víme, Španělsko-Saúdská Arábie zpátky 4-0 v páté nastavené minutě.
0: No ze 6, ale myslím si, že minimálně 3 zase rozhodčí nastaví nad ten rámec ještě těch nastavených, protože se opravdu hodně dlouho zkoumalo video. Teď ale saúdská snaha o čestný úspěch, velmi dobrá přihrávka, která směřuje za španělskou obranu. Kukoda tečoval ten míč, který měl směřovat na roh, ale Unal Simon přiběhl, odpálil alespoň do autu, což nevím, jestli je v dnešním fotbale výhoda či nevýhoda, protože auty někdy bývají nebezpečnější, jenže Saúdská Arábie nemá ve svém středu takového hráče, který by hodil hodně dlouhý aut. Teď se o to pokusí Abdul Hamid, který dohodil až do pokutového území, jenže tam vše zvládli Španělé na výbornou. Nejprve ubránil Kubarsí a poté Rodri hlavičkou poslal míč do rukavic Unala Simona. Golman Španělska už rozehrál a tak mohou Španělé od vlastního pokutového území rozehrát další akci, ale Fabián Ruiz se před

0: jen vrátil zpět a posouvá znovu na obránce Laporta, který de facto nikam nespěchá. Jde nad míčem, udělal za tu dobu, co jsem řekl jeho jméno a popsal tu situaci, kroky tak 3-4, ušel metr a půl. To je vše, co zvládl španělský stoper za takovou dlouhou dobu. Teď výměna míče mezi Španěli ve středovém kruhu a Laporce znovu obrací ještě na vlastní polovině. Teď si to ale rozmyslel, posouvá doleva na Kukuleu, který ale také stojí, a vrací znovu zpátky Laportovi. Ten teď udělal 3 rychlejší kroky, ale znovu se hra vrací až k půlící čáře, kde hraje Fabián Ruiz. A to už se hraje polovina 7. nastavené minuty. Stále platí, že Španělsko vede nad Saúdskou Arábií 4-0.
1: Merino ve prostřed hřiště společně s Ruisem kombinují přenesení na levé křídlo na Williamse. Williams drobivým krokem se blíží Abdulhamidovi Cucurea. Teď už jsou Španělé ve prostřed a vyhnali se z místa, odkud se dobře centruje. Teď zprava by to ale mohl chtít udělat buď Ruiz, anebo teď Poro nenašel ani Torrese, ani Williams, se bude z toho autové vhazování, a to už nám začala 8. nastavená minuta. Španělé vedou nad Saúdskou Arábií 4-0 a teď je dost možná poslední šance, jak to změnit. Cucurea vhazuje z levé strany, je to krátký aut na Rodriho, žádný dlouhý pokus, tak jako jsme zvyklí třeba od Vladimíra Coufala. Španělé se vyhnali až na vlastní polovinu a je to už takové čekání na závěrečný hvist, na vysvobození od brazilského arbitra Klause. Cucurea ještě dává na křídlo Williamsovi, ale ten nikam nepospíchá a vrací až ke stoperu Laportovi. Po něm to je uprostřed hřiště Ruiz, ten má na pravém křídle Piňa. Piňo ale taky nikam nekvaltuje, teď ale krásně do ještě lepší pozice dal Ruizovi. Merino bude pálit nebo centrovat, no ať už to bylo jedno nebo druhé, tak to bylo zblokované od jednoho ze saudských obránců a to je všechno, anebo to nebyl konečný hvist. Je, ale teď tedy dává si hodně na čas brazilský hlavní rozhodčí, to jsem snad ještě nezažil, že by tam bylo několik sekund mezi prvním a tím druhým hvizdem, jak se většinou signalizuje konec zápasu. Každopádně Španělsko porazilo po úvodní remíze s Kapverdami, tentokrát a Saúdskou Arábii 4-0, vykročilo zatím už v prvním poločase, kdy se nejdřív do prázdné branky po přihrávce Oyarzabala trefil Jamal a pak se dvakrát prosadil ten jeho asistent, a sice Oyarzabal, během 3 minut se trefil dvakrát, nejdřív po rohu a pak ještě jednou, když dohrával zblízka výbornou akci svých spoluhráčů, a ve 49. minutě jsme zaznamenali poslední platnou branku, kterou si dal do vlastní sítě Al Tumbakti, a to je tedy všechno. Španělsko, Saúdská Arábie 4-0 a já můžu pogratulovat Petru Kadeřábkovi, který přesně tenhle výsledek v naší interní rozhlasové typovačce měl.
0: Uvidíme, jestli trefíme ten další zápas od 21 hodin. Bude hrát Belgie proti Iránu a už se těšíme znovu na nejprve zpravodajské vstupy ve Sportžurnálu, který začne 21 hodin, a poté na souvislejší komentář druhého poločasu po 22. hodině. Naslyšenou.
1: A samozřejmě budeme vysílat i Uruguay Kapverdy od půlnoci a od 3 hodin Nový Zéland s Egyptem. Teď i ode mě už naslyšenou.
2: Tolik tedy Jan Suchana, Petr Kadeřábek, pánové, děkujeme. A jak bylo řečeno, tak máme za sebou zatím jen první ze 4 zápasů dalšího hracího dne fotbalového světového šampionátu. Španělsko-Saúdská Arábie 4-0. Ve druhém utkání této skupiny o půlnoci nastoupí Uruguay proti Kapverdám. No a ještě předtím v 21 hodin začne utkání mezi Belgií a Iránem a do téhle skupiny bude patřit i duel, který potom začne ve 3 hodiny ráno našeho času mezi Novým Zélandem a Egyptem.
3: Radiožurnál Sport
4: a Filip Šedivý.
2: No a teď musíme zmínit to, co jsme také alespoň na dálku sledovali a co nakonec z českého pohledu dopadlo opravdu velmi dobře. Tenistka Linda Nosková totiž ovládla travnatý turnaj v Berlíně a získala svůj druhý titul na okruhu WTA. 21-letá Češka zdolala ve finále 4. tenistku světa, Američanku Jessiku Pegulovou, 6-4, 4-6 a 6-3. Duel byl odložený o více než 5 hodin. 13. hráčka světa Linda Nosková se s tím ale vypořádala výborně a vybojovala svůj první premiérový titul na trávě. V celkově svém 7. kariérním finále ukončila sérii 3 neúspěchů za sebou a triumfovala po 2 letech, kdy zvítězila v Monterey. No a k řečenému se určitě sluší doplnit, že Linda Nosková tak navázala na Marii Bouskovou, která už popolední našeho času zvítězila v Nottinghamu, když porazila jinou Američanku Emu Navarovou 2-1 na sety. No a také Marie Bousková získala svůj první titul v životě na trávě. Je 20 hodin k tomu 4 minuty. Z vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku přejeme příjemný nedělní večer.

Po skupině AC/DC si dáme pár výsledků za tem 21. června roku 2026. Cyklista Matias Vacek dojel 12. v závěrečné královské etapě závodu kolem Švýcarska a udržel celkové třetí místo. Dalším etapovým prvenstvím potvrdil v generálce na Tour de France skvělou formu Slovenec Tadej Pogačar a náročný závod kategorie World Tour vyhrál hned při svém debitu. Vacek se ve Švýcarsku chystá na svou první účast na Tour de France, která odstartuje 4. července. No a hned tedy v pětietapovém závodě potvrdil životní vrchařskou formu. Další aktuální zpráva říká, že čeští hokejbalisté vyhráli ve druhém zápase na domácím mistrovství světa v Ostravě nad Kanadou 6-3, no a navázali tak na úvodní sobotní vítězství nad Finskem. A české derby vyhrál ve Velké Chuchli favorizovaný Portál s žokejem Petrem Foretem a jako první Bělouš ovládl tradiční zkoušku pro tříleté koně a klisny v cíli nejprestižnějšího tuzemského rovinu nového dostihu na 2400 metrů s 2 milionovou dotací porazil Portál druhou Miu Sali i třetího Clermona. Žokej Petr Foret se v českém derby radoval z triumfu podruhé ve svém životě.

0: It was almost love, it was almost love.
1: Pokud jste Radiožurnál Sport naladili třeba teprve před pár minutami, tak vězte, že fotbalisté Španělska zvítězili nad Saúdskou Arábií 4-0 a připsali si první výhru na mistrovství světa. V Atlantě střelil dvě branky Mikel Oyarzabal, jednu přidal Lamine Yamal a čtvrtá byla vlastní. Tolik tedy pohled na největší sportovní svátek roku 2026, kterým světový fotbalový šampionát rozhodně je. No a teď se zaměřme na jinou oblast a zůstaňme doma. Kdo bude dohlížet na český sport, z jakých peněz bude financován a jaké povinnosti budou mít sportovní svazy? I fungování v těchto oblastech má určit komplexní zákon o sportu, na kterém spolupracují koaliční i opoziční politici. Návrh počítá také se vznikem takzvaného statusu sportovce, který by měl ukončit nejasnosti ohledně pracovního postavení profesionálních sportovců.
2: Fotbalisté nebo hokejisté teď v Česku hrají za své kluby jako živnostníci. Jinak je to u vrcholových sportovců v individuálních disciplínách. Hodně reprezentantů zaměstnávají ministerstva ve svých sportovních centrech. Mezi ně patří třeba vodní slalomář Lukáš Rohan.
3: My to vlastně máme tak, že pokud jsme zaměstnaní v těch rezortních centrech, já třeba konkrétně jsem v centru Victoria, který je pod ministerstvem školství, tak vlastně jsem zaměstnanec, takže ač v té smlouvě nemáme úplně napsáno jako vrcholový sportovec, tak jsme jako zaměstnaní smlouvou a naše pracovní doba je to, co jakoby odpracujeme v podstatě v tom tréninku.
2: Pracovně právní postavení profesionálních sportovců ale doteď není v českých zákonech vůbec definované. Potřebu jasnějších pravidel už v minulosti přitom ukázal třeba soudní spor bývalého fotbalisty Davida Lafaty s finančním úřadem o způsob zdanění jeho příjmů. Podle opozičního poslance Karla Haase z ODS má zákon podobným případům předejít.
4: Je opravdu jako právně nejisté, jestli ten výkon profesionálních sportovců je pracovně právní činností, jestli je podnikatelskou činností, jaké výdajové paušály mají případně používat.
2: Zákon by měl jasně definovat možné formy profesionální sportovní kariéry a umožnit sportovcům působit v několika smluvních režimech, od zaměstnaneckého poměru až po podnikání. Ty mají lépe odpovídat specifikům vrcholového sportu, říká ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů.
5: U toho pracovně právního vztahu se třeba řeší věci, jako jsou úrazy sportovců, protože v takovou chvíli jde o pracovní úraz, nebo řešíme tam i fond pracovní doby. Závody jsou někdy o víkendech, někdy třeba v noci. Asi se nedodržuje 8,5hodinová pracovní doba.
2: Zvlášť by měl pak zákon podle Šťastného myslet i na sportovkyně.
5: Nebo se řeší, co když sportovkyně se rozhodne být maminkou a nastoupit na mateřskou.
2: O větší právní jistotu pro profesionální sportovce usiluje taky předseda Národní sportovní agentury Karel Kovář.
6: Sportovní kariéra je kratší než pracovní kariéra. Jsou s tím možná spojené někdy vysoké příjmy, ale pak i vysoká rizika, třeba v případě zranění nebo ukončení kariéry z důvodu zranění, nemoci, nemožnost to vykonávat.
2: Návrh ale neřeší jen postavení profesionálních sportovců. Počítá taky s novými pravidly pro fungování sportovních svazů, vznikem Státního fondu sportu, novými zdroji financování nebo s prevencí ovlivňování zápasů kvůli sázkám. Spornou částí návrhu je vznik samostatného ministerstva sportu. Na této změně se totiž politici zatím neshodují. Adéla Burešová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál Sport.
8: Sport ze všech úhlů.

0: Centrum fotbalové pozornosti je v těchto dnech samozřejmě těch, kolik Jane Suchane? 15-16 stadionů, na kterých se v Severní Americe a v Mexiku hraje fotbalové mistrovství světa. Hezký večer.
1: Hezký večer. Jsou tři v Mexiku, tím jsem si poměrně jistý.
0: Ano, dva jsou v Kanadě, Vancouver a Toronto.
1: No a pak jich je několik tedy ve Spojených státech.
0: Tak my to najdeme, na konci si řekneme, ale my teď zaměříme naši pozornost na radiožurnálu Sport na fotbalový stadion, který stojí v Miláně. Když se řekne Miláno, tak každý si hned představí slavné San Siro. Ve městě je ale aréna s mnohem bohatší historií. Provozuje totiž už od roku 1807 a navštívili i Napoleon Bonaparte, tedy francouzský císař a vojevůdce. Mluvíme o aréně Čivika. A tak Jan Suchan nám teď přiblíží příběh tohoto stadionu, který si rozdělíme na tři století. Honzo, začni tedy prosím tím 19.
1: Jak už zaznělo, tak stadion byl otevřený v roce 1807, je vybudovaný ve stylu neoklasicismu, vypadá tedy podobně jako arény z dob starého Říma, například slavné Koloseum. Podobná byla původně v Miláně i programová náplň. Souboje gladiátorů už samozřejmě areál nehostil, mohlo ale být zatopený tak, že se na něm odehrávaly rekonstrukce námořních bitev. Právě jednu takovou navštívil i zmiňovaný Napoleon. Kromě toho hostil stadion taky třeba závody kočárů, přistávala na něm první ženská parašutistka historie. Své představení tam přivezla taky hvězda divokého západu Buffalo Bill.
0: To bylo tedy 19. století v aréně Čivika. Teď se tedy přesuníme bleskově do století 20.
1: V něm už aréna Čivika sloužila především fotbalu mezi lety 1930 a 1947. Tam hrál svá domácí utkání Inter. V době druhé světové války se o stadion dělil i s městským rivalem AC, což je zpětně možné brát jako takovou přípravu na sdílení stadionu San Siro. Kromě toho hostila aréna taky zápasy rugby a atletické závody. Kolem hřiště je totiž atletická dráha. No a zvláštní stadion v centru Milána taky pochopitelně láká umělce. Hráli na něm třeba Sting, Rod Stewart, Lenny Kravitz nebo Lou Reed.
0: A na závěr samozřejmě nás bude zajímat, co se děje tedy s arénou Čivika v posledních 26 letech, tedy v století 21.
1: Stále slouží hlavně fotbalu, domácí zápasy tam hrají ženy Interu. Kapacita stadionu je zhruba 10 000 míst a i když za víc než 200 let provozu pochopitelně prošel změnami, především zvenku stále stadion Čivika vypadá jako antická stavba, ve které byste běžný sportovní provoz asi neočekávali. Vevnitř samozřejmě samotná plocha musí splňovat moderní podmínky, na tribunách ale třeba žádné plastové sedačky nenajdete, sedí se na velkých kamenných schodech, to je taková romantika až.
0: Ano, když si to člověk představí, jak tam odsud sleduje fotbal, krásná představa. Tolik tedy aréna Čivika v Miláně. No a teď, Honzo, ty fotbalové stadiony na mistrovství
1: jejich 16.
0: světa. Jejich 16. Tři v Mexiku, dva v Kanadě a zbytek 11 tedy ve Spojených státech amerických. A na tom jednom, který stojí v New Jersey, se bude hrát 19. července finále. Ale tam zdaleka ještě nejsme.
1: Nás, myslím, bude hodně zajímat stadion v Mexico City, protože tam odehraje své poslední utkání v základní skupině. A doufejme, že ne na celém turnaji. Česká fotbalová reprezentace ve čtvrtek ráno od 3 hodin českého času proti domácímu Mexiku, ale do té doby ještě na radiožurnálu Sport uslyšíte mnoho fotbalových informací o zápasech, které se hrají i na jiných místech.
0: Ten nejbližší už odstartuje za necelých 40 minut, proti sobě se postaví Belgie a Irán a hrát se bude na SoFi Stadium v Inglewoodu, tedy v Los Angeles ve Spojených státech amerických. Tenhle duel na radiožurnálu Sport samozřejmě také uslyšíte. Teď jsme s Janem Suchanem probrali arénu Čivika, stojící v Miláně. Honzo, díky.
1: Rádo se stalo.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: 20 hodin 27 minut a jedna neúplně radostná zpráva, ale takový je sport. Atletka Lourdes Gloria Manuel 5 dnů po triumfu na zlaté tretře v osobním rekordu na další mítinku zlaté kategorie Continental Tour v Hengelu na vítězství neútočila. V běhu na 400 metrů skončila ve svém nejpomalejším letošním čase 50 sekund a 76 setin čtvrtá. Halová mistryně světa Manuel absolvovala už čtvrtou čtvrtku během dvou týdnů, takže se to na ní možná podepsalo. Na kontě má každopádně dvě druhá místa z diamantové ligy a také vítězství v Ostravě.

0: 20 hodin 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
1: Zástupy lidí se dnes odpoledne po 16. hodině vydali na pochod na podporu veřejnoprávních médií. Od stanice metra Pražského povstání se vypravili k budově České televize. Akci organizovalo uskupení Milion chvilek. Podle něj hrozí převedením financování rozhlasu a televize pod státní rozpočet a snížením příspěvku jejich vyhladovění a podřízení politickému vlivu. Evropa i dnes čelila rozsáhlé vlně veder. Teploty na mnoha místech stoupaly k hranici 40 stupňů Celsia. Řada zemí kvůli počasí vydala celostátní varování před horkem, vedra ale narušují i dopravu a mají dopady na přírodu, turistická centra a sportovní akce. Meteorologové varují, že současná situace může přejít do dlouhodobějšího období extrémních teplot. Zpráva na ruském okupovaném ukrajinském autonomním poloostrově Krym zakázala na všech čerpacích stanicích prodej pohonných hmot, které teď zůstávají vyhrazené jen pro vládní orgány. Na síti Telegram to oznámil ruskem dosazený šéf Krymu Sergej Aksionov. Ukrajinské ozbrojené síly, které od února 2022 vzdorují ruské invazi, v posledních týdnech zintenzivněly údery proti ruské ropné infrastruktuře a taky proti zásobovacím trasám, po kterých na Krym proudí paliva. A poříční policie začala s novou sezónou s kontrolami rekreačních plavidel a jejich vůdců. Dohlíží taky na bezpečí ostatních návštěvníků. V Ústeckém kraji, třeba na Velká jezera, jako je Milada na Ústecku, Barbora na Teplicku nebo Most a Matilda v Mostě. Sport. Fotbalisti Španělska porazili v Atlantě na mistrovství světa Saúdskou Arábii 4-0. Za necelou půl hodinu začne zápas Belgie s Íránem. Od půlnoci se utkají Uruguay s Kapverdami a o 3 hodiny později bude hrát Nový Zéland s Egyptem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D2 u Hustopečí a opět neprůjezdná 38 na Znojemsku. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy před sjezdem na Hustopeče. Nebezpečné překážky na 24. kilometru stojí dodávka a kolem jsou v obou pruzích kusy pneumatiky. Opatrně, hrozí defekt i nehoda. Na dálnici D1 z Benešovska do Prahy od sjezdu na Chodce Rady ještě místy hustý provoz zhruba od 25. kilometru u omezení u Šmejkalky až na 10. kilometr ke sjezdu na Ruzini. Na trase se držíte kolem 5 minut. Na silnici 3 z Benešova k D1 a do Prahy od sjezdu na 4 kolona s aktuálním zdržením 10 minut. Silnice 38 ze Znojma do Moravských Budějovic. Podle policie znovu neprůjezdná mezi Pavlicemi a Moravskými Budějovicemi u Blané. Odklízí následky nehody. Dá se to obět okolními silnicemi kolem Rybníka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Až do půlnoci platí výstraha meteorologů před silnými bouřkami. Můžou je provázet kroupy a taky vítr o rychlosti až 75 km za hodinu. Zítra čekáme ráno a večer i jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno. Postupně oblačno až zataženo a místy přehánky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. A nejvyšší teploty zítra 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 33 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Neděle 21. června má za sebou skoro 21 hodin, konkrétně 20 hodin a 37 minut, a to znamená, že už nabídla mnoho sportovních výsledků. Byla odehrána pěkná řádka sportovních zápasů, turnajů, zkrátka mnoho událostí, které jsme zaznamenali ve vysílání jediné čistě sportovní stanice v Česku. No a za chvíli vám je nabídneme tak, jak jste zvyklí, ve velkém přehledu. Wow!

0: Fotbalisté Španělska si po úvodní bezbrankové remíze na mistrovství světa s Kapverdami spravili chuť. Saúdskou Arábii sestřelili 4-0. Více nejen o tomto utkání řekne ve sportovním přehledu Adam Procházka. Adame, vítej.
1: Hezký večer. Španělé vyhráli v Atlantě i díky dvěma gólům Mikela Oyarzabala. První gól na světovém šampionátu v kariéře slaví 18-letý Lamine Yamal, který otevřel skóre zápasu. Zhruba za nějakých 20 minut začne na mistrovství světa utkání mezi Belgií a Íránem. O půlnoci se proti sobě postaví Uruguay a Kapverdy. A zítra ve 3 hodiny ráno našeho času rozehrají duel Nový Zéland a Egypt.
0: Čeští fotbalisté se chystají v Dallasu na poslední skupinový duel proti Mexiku. Hrát se bude na aztéckém stadionu ve čtvrtek od 3 hodin ráno našeho času. Postup do vyřazovací fáze zajistí Čechům pravděpodobně jen výhra. O tom, jak k ní dojít, mluví generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
2: Maximální momentální forma, aby nám vyšel den. Nebojím se o to, že trenér nepřečte Mexičany a neudělá taktiku, která nám bude sedět a bude vyhovovat a trefí sestavu. To je důležitý, protože oni jsou hrozně vyzrálej tým, umí všechno, ale dokud žijeme, tak se hraje do poslední vteřiny. A to musíme udělat na tom nejhezčím stadionu a budeme muset předvést daleko, daleko lepší výkon, než jsme předvedli v prvních dvou zápasech.
1: Filip Salač skončil v domácí velké ceně České republiky třetí a v seriálu mistrovství světa silničních motocyklů si připsal v kategorii Moto 2 druhé pódiové umístění v řadě. Na Masarykově okruhu v Brně se po startu propadl o několik pozic, ale v průběhu závodu je získal zpět. Kromě soupeřů bojoval i s velkým horkem.
3: Já jsem byl tak vyřízený, když jsem je musel dohnat, bylo šílený horko, jak jsem jel ještě celý závod vlastně za ním. V tom slipstreamu tak mě jenom motorka ukazovala, že má 103 stupňů, blikalo to na mě červeně. Mám úplně spálený ruce, dejme tomu. Jo. Bylo fakt neskutečný horko, já jsem pomalu skolaboval. Já jsem samozřejmě chtěl jít za fanouškama, pak jediný co, tak jsem potřeboval vodu, aby mě prostě polili studenou vodou, jinak bych nedal ani do toho parkfermé.
1: To tedy říkal třetí Filip Salač, závod Moto2 ovládl Španěl Ivan Ortola.
4: V královské kubatuře MotoGP zvítězil úřadující mistr světa a obhájce loňského triumfu Španěl Marc Marquez. Do čela se dostal v 16. z 21 kol, ve kterém předjel týmového kolegu Itala Francesca Bagnaiu. V čele průběžného pořadí šampionátu zůstává další Ital Marco Bezzecchi, který na Masarykově okruhu do závodu nenastoupil kvůli trestu za fyzické napadení traťového komisaře při sobotním sprintu. Z Brna David Nekvinda, Radio Žurnál.
0: Tenistky Marie Bousková a Linda Nosková vyhrály ve stejný den své první tituly z travnatých turnajů na okruhu WTA. Bousková uspěla v Nottinghamu, ve finále porazila Američanku Navarovou 2-1 na sety. Je to pro ní druhý letošní triumf a celkově čtvrtý v kariéře. Druhý titul ve svém životě má Nosková po vítězství v berlínském finále nad Pegulovou ze Spojených států, také ve třech sadách.
1: Český cyklista Matyáš Vacek dojel 12. v závěrečné královské etapě závodu kolem Švýcarska a udržel celkové třetí místo. Etapu i ročník ovládl Slovinec Tadej Pogačar.
0: Judista Lukáš Krpálek skončil na Grand Slamu v Ulaanbaatáru v kategorii nad 100 kg pátý. Tři zápasy vyhrál, dva prohrál a s výkonem spokojený Krpálek nebyl.
5: Od prvního zápasu to bylo hrozný trápení. To, jak jsem se cítil před týdnem v Poreči plné síly, obrovského odhodlání, tak to tam bohužel prostě nebylo. Bylo to hodně utrápený. Některé ty zápasy jsem vyhrával pouze na tresty.
0: Pátou příčku obsadil také Adam Kopecký v soutěži do 90 kg. Byl to první turnaj olympijské kvalifikace pro hry v Los Angeles v roce 2028.
1: České volejbalistky slaví na turnaji Ligy národů na Filipínách po posledním utkání první vítězství. Po obratu z 0-2 na sety na 3-2 porazili Dominikánskou republiku. Podle univerzálky Moniky Brancuské k tomu Češkám pomohli i filipínští diváci.
6: My si fanoušci jsme zjistili, že jsou neskuteční. Vlastně úplně si nemyslím, že tady bylo tolik českých, všem českých samozřejmě děkujem, byli jste skvělí, ale i ty místní nás neskutečně tlačili a povedlo se nám je dostat na naší stranu a povedlo se nám to díky nim i dotlačit, si myslím.
1: Od 8. do 12. července čekají Češky na závěr základní části soutěže ještě zápasy v Bělehradě, a to s Německem, Nizozemskem, Bulharskem a domácím Srbskem. V neúplné tabulce jsou Češky zatím 10., dvě příčky za postupem do čtvrtfinále.
0: Čeští volejbalisté porazili na závěr Evropské ligy 3-0 na sety Gruzii. Díky tomu drží naději na semifinále, ale nemají to ve svých rukou. Musí spoléhat na zaváhání soupeřů. To znamená, že teď musí večer prohrát své zápasy Izrael a Finsko. Jinak Češi do semifinále nepostoupí, respektive stačí alespoň jeden z těch dvou zmiňovaných týmů, když prohraje a svěřenci trenéra Nováka si zahrají finále Evropské ligy.
1: A české derby vyhrál ve velké chuchli favorizovaný kůň Portal s žokejem Petrem Foretem. Ten se radoval z vítězství znovu po 4 letech.
7: Měl jsem pod sebou zvíře, který má obrovskou sílu. sílu a prostě i ke konci hodně té síly mělo. Myslím si, že i v cizině bude schopný hodně věcí dokázat, nebo taky to může být jako výjimečně překážkový kruh.
1: V cíli nejprestižnějšího českého dostihové rovinového dostihu ve Velké Chuchli Portál porazil druhou Miu Sali i třetího Clermona.
8: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Byly všechny, Adame, je to tak.
1: Byly všechny, kontroloval jsem to, tak snad to bylo vše.
0: Výborně. No a za pár desítek minut poznáme výsledek druhého dnešního zápasu fotbalového mistrovství světa. Belgičané a Iránci už se chystají na vzájemný duel pro oba týmy druhý ve základní skupině turnaje. Tak si na to samozřejmě počkáme. Teď děkuji Adamu Procházkovi.
1: Rádo se stalo.

0: 20 hodin 50 minut z vysílání nejposlouchanější digitální stanice v českém rozhlasovém éteru vám přejeme příjemný nedělní večer. No a v encyklopedii radiožurnálu Sport si představíme další tým na fotbalovém mistrovství světa. Nejedeme si udělat selfie, tak to řekl před turnajem trenér kterého týmu? Jan Suchan, hezký večer.
1: Dobrý večer, trenér Panamy Thomas Christiansen. Šlo hlavně o reakci na to, že v roce 2018 v Rusku byla Panama na světovém šampionátu vůbec poprvé v historii, skončila ve skupině a tak teď tedy Panamané nejedou nejeli za zážitky, ale především udělat nějaký zajímavý výsledek.
0: Hlavní důraz byl samozřejmě ale na aktuální mundialu kladen na úvodní duel s Ghanou, který ovšem Panama prohrála 0-1. Teď už to bude mít národní tým ze střední Ameriky těžké, bude hrát s Anglií a Chorvatskem.
1: Silnými stránkami Panamy jsou hlavně organizovaná obrana a disciplinovanost, psal před turnajem server BBC Sport. Naopak největšími slabinami pak vytváření šancí a efektivita, což ostatně potvrdil i zmiňovaný úvodní zápas s Ghanou.
0: Panama drží přesto jedno nej. Dokážete si tipnout jaké?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Panama má nejstarší tým s věkovým průměrem 30 let a zhruba 5 měsíců je na špičce tabulek v tomhle ohledu. Zajímavé je, že nejstarší výběr měla Panama taky při poslední a zatím jediné účasti na fotbalovém mistrovství světa v roce 2018.
0: Tým ze středu Ameriky ale zasáhla ještě před turnajem nešťastná zpráva. Největší hvězda týmu Adalberto Carrasquilla, který má přezdívku Coco, totiž dorazil na přípravný kemp zraněný a vynechal tak úvodní nakonec prohraný duel s Ghanou. Otázkou zůstává, jestli bude připravený na duely s Anglií a Chorvatskem. A proč je Honzo právě Coco hlavní hvězdou Panamy?
1: Na běhavém záložníkovi stojí přechod do obrany i do útoku, je hráčem, který zvládá pokrývat prostor od vápna k vápnu. Carrasquilla nastupuje v mexické lize za Pumas Unam, ale posluchači si ho můžou pamatovat díky působení v Marseille a pokud nejsou jenom posluchači, ale občas někdy taky diváky a nebo sledují třeba fotografie, tak můžou znát Carrasquillu díky jeho typickému afru, nebo chcete-li hodně bujné kštici na hlavě, jako umíval třeba takový Carlos Valderrama.
0: Ano, zajímavé poznávací znamení pro rozhlasového reportéra při komentování zápasu. Ideální takový hráč, jako třeba Španěl Cucurea. To je něco podobného, že?
1: Ano, škoda, že takové rozličné účesy neměli třeba i Saudové. Šli by s nás od sebe jeden od druhého poznat.
0: No a teď třeba Iránci, kteří právě nastupují na stadion v Los Angeles, aby odehráli svůj druhý zápas na šampionátu proti Belgii. Samozřejmě ho v našem vysílání už velmi brzy uslyšíte. Teď tedy další díl naší sportovní encyklopedie, konkrétně o Panamě, nám něco víc pověděl Jan Suchan. Díky za to.
1: Rádo se stalo, krásný večer.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů. Proč měl sokr pověst dívčího sportu a jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy a Jana Gulda.
1: Profesi sportovců má nově vymezit zákon o sportu. Před 77 lety komunisti zavraždili válečného hrdinu Heliodora Píku. Fotbalisti Belgie hrají na mistrovství světa proti Íránu. A počasí zítra bude převážně polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy přehánky nebo bouřky i silné a teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Fungování českého sportu by měl nově řešit komplexní zákon o sportu. Pracují na něm koaliční i opoziční politici. Zákon počítá mimo jiné s úpravou financování nebo prevencí manipulace sportovních soutěží kvůli sázení. Nově má taky jasně definovat pracovní vztahy profesionálních sportovců. Ti si budou moct vybrat z několika možností, jak svou profesi vykonávat, říká poslanec opoziční ODS Karel Haas.
3: Standardní pracovní poměr, čistý podnikatelský vztah, pak tam je nějaká třetí mezivarianta a s těmi variantami, aniž bychom předepisovali, kdo kterou bude používat, spojujeme naprostou právní jistotu v pracovně právních otázkách, v daňových otázkách a tak dále.
1: Finální podobu zákona představí politici v září. Pokud ho parlament stihne projednat a schválit, mohl by platit od příštího roku. Centrem Kyjeva dnes prošel pochod hrdosti na podporu práv sexuálních menšin. Souběžně se tam konala taky alternativní akce přívrženců tradičních hodnot, kteří odsuzují sňatky osob stejného pohlaví. 10. ročníku Kyjev Pride se podle organizátorů zúčastnilo 5000 lidí. Dorazili i diplomati z různých zemí, včetně kanadské velvyslankyně. Během pochodu zazněl letecký poplach a starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko vyzval lidi, aby se přesunuli do krytů. Podle agentury Interfax Ukrajina, ale většina účastníků obou akcí zůstala na místě. Kampaň s názvem Buď připraven naslouchat motivuje táborové vedoucí, aby se nebáli dětem nabídnout pomoc. Právě na letních táborech se totiž děti často svěřují s osobními problémy. Za kampaní stojí organizace Nevypusť duši, Junák a taky písničkář Pavel Čadek. Pro vedoucí připravili například karty s doporučeními provedení podpůrného rozhovoru, říká skautka Barbora Trojak.
4: Ve skautu obecně považujeme za důležité pomáhat druhým a umět podpořit někoho, když není v pohodě nebo prochází těžkou situací. Ze skautské krizové linky pro vedoucí můžeme soudit, že mezi velmi časté potíže dětí a mladých lidí patří třeba vztahové problémy, potíže v rodině, sebepoškozování, úzkosti nebo například poruchy příjmu potravy.
1: Dnes je to 77 let od justiční vraždy válečného hrdiny a legionáře Heliodora Píky. Podílel se na protinacistickém odboji. Ještě za války upozornil i na zločinnost stalinovského režimu.
5: Ten proces byl tajný, beze svědků. Je to nebývalý precedens v právu, kdy při hrdelním procesu nevypočuli ani jedného svědka.
6: Popsal vykonstruovaný soud syn generála Heliodora Píky, Milan. V rozhovoru pro Paměť národa vzpomínal i na to, že jeho otec odmítl emigrovat a zradit vlast.
5: On hovorí, já tuto vlast v žádném případě neopustím. Já se budem hájit, já jsem čistý jako lilie.
6: Komunisti obvinili generála Píku z vlastizrady. Tvrdili, že předával informace západním státům. Píka v první světové válce bojoval na Haličské i Alsaské frontě. Ve druhé světové válce byl vojenským vyslancem v Rumunsku i Moskvě. Už tou dobou varoval před tím, že Sovětský svaz neusiluje o svobodné Československo, ale o diktaturu. Lucie Machartová, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté Španělska na letošním mistrovství světa poprvé vyhráli. Po bezbrankové remíze s Kapverdami porazili v Atlantě Saudskou Arábii 4-0. Belgičani hrají v Los Angeles proti Íránu. Zápas sleduje Petr Kadeřábek.
8: Ve skupině chtějí Belgičané napravit remízu z prvního duelu. Mají velký tlak už po 4 minutách. Měli velkou šanci, ale Romelu Lukaku v ní neuspěl. Naopak si vysloužil žlutou kartu. Zatím Belgie Írán 0-0. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
7: O půlnoci začne duel Uruguay-Kapverdy a zítra od 3 hodin ráno se utká Nový Zéland s Egyptem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Komplikace na D35 u sjezdu na Podštát a kluská silnice 11 na Bruntálsku. Na dálnici D35 z Olomouce do Lipníku nad Bečvou čekejte omezení. Za sjezdem na Podštát kilometru 294 stojí vpravo porouchané nákladní auto s přepravníkem na koně. Zvířata potřebovali převést do jiného přepravníku, dálnice chvíli stála, podle kamer se teď provoz v místě opět rozjíždí, už se jede. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chodce Rady stál autobus, podle kamer kilometr 22,5 vpravo na krajnici a už je pryč. Na silnici 11 z Bruntálu do Horního Benešova kluská vozovka Olej. Za odbočkou na Milotice nad Opavou čekejte lidi na vozovce, taky omezení, na místo vyjeli hasiči. A na pražském okruhu ve směru k D1 hustší provoz u sjezdu na D5 do Plzně mezi kilometry 23 až 21 zavřeli pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Až do půlnoci platí výstraha meteorologů před silnými bouřkami. Zítra čekáme ráno a večer i jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, postupně oblačno až zataženo a místy přehánky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. A nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 33 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. Teď začíná Sportžurnál, slovo má Filip Šedivý.
10: Dobrý večer. Úspěšný den mají za sebou české tenistky, které se probojovaly do finále turnajů na trávě. Obě totiž získaly titul. Linda Nosková triumfovala v Berlíně, když ve třech setech zdolala světovou čtyřku Američanku Pegulovou. A Marie Bousková slavila v Nottinghamu, kde také ve třech sadách porazila jinou Američanku, Navarovou. Věřím, že povedenou neděli prožíváte také a budete i dál. Díky Sportžurnálu, který právě startuje.
2: Radiožurnál Sport
0: a Filip Šedivý.

0: fotbalové mistrovství světa hraje Belgie proti Iránu. Za chvíli vývoj tohoto utkání zkontrolujeme. Teď ale pojďme zaměřit svoji pozornost na české fotbalisty. Ti jsou totiž na mistrovství světa zpátky v plném tréninku a v noci ze středy na čtvrtek je čeká v Mexico City zápas s domácí reprezentací. Národnímu týmu v něm půjde proti zatím 100% soupeři o postup ze skupiny. V Texasu máme naše reportéry a jedním z nich je i Miro Vasič. Mirko, dobrý večer.
1: Dobrý den.
0: Hodně se po minulé remíze s Jihoafrickou republikou mluvilo o herním výkonu mužstva, ale taky o možné únavě a délce tréninků. Podařilo se vám zjistit, jak na tom tedy reprezentanti jsou?
1: Tak po dnešním tréninku nebo před dnešním tréninkem mluvil Tomáš Holeš a ten říkal, že se v tom samotném utkání a vlastně i po něm cítil dobře, ale i na něj svým způsobem dolehly všechny ty podmínky, které tady jsou, protože on měl zhruba v 70. minutě křeč a říkal, že to je také kvůli tomu, že Tomáš Holeš je docela dost osvalený a že prostě se nestačily okysličovat svaly, ale nějakým způsobem se z toho dostal a dnes říkal, že se cítí dobře. To samé asi platí o většině českého týmu, i když i na něj prostě musí doléhat všechno to, co je spojené s mistrovstvím světa. A je to i to počasí tady v tréninkovém nebo na jejich tréninkové základně v Dallasu, nebo spíš ve Fort Worthu, nedaleko Dallasu. Prostě je tady vedro, vlhko, do toho časté přelety, změny časových pásem, nadmořská výška, o tom se to taky hodně namluvilo. No a oni vlastně, i když jedou na ten tréninkový stadion v Mansfieldu, tak je to nějaká půl hodinka cesty autobusem. No a tady si poslechněte, co říkal o všemožném cestování právě na dnešním tréninku stoper Tomáš Holeš.
2: Těch přeletů a těch přejezdů je hodně, takže je to určitý faktor, který samozřejmě ubírá na těch sílách. Není to tak, že byste šli prostě po tréninku do regenerace, ale sednete do autobusu a jedete 40 minut na hotel, že ideální to není, ale je to tak, jak to je, takže tím vlastně nějak jako nezaobíráme.
0: Říká tedy český fotbalový reprezentant Tomáš Holeš. Jak už jsme, Miro, říkali, na závěr skupiny čeká na české fotbalisty Mexiko, které je zatím 100%. Na co všechno se musí národní tým připravit?
1: Tak v první řadě na kvalitního soupeře, domácí tým, který má po těch dvou výhrách velké sebevědomí, má velké plány tady na tom šampionátu. Pak jsou to samozřejmě mexičtí fanoušci na tom legendárním aztéckém stadionu. Může být až 80 tisíc diváků. A co si budeme povídat, drtivá většina z nich bude přát domácímu Mexiku. Takže se budou muset vyrovnat i s tou celkovou atmosférou. Také se bude hrát v nadmořské výšce 2200 metrů zhruba, to taky nebude nic lehkého. No a čeští reprezentanti v těch prvních dvou utkáních herně jim to úplně nešlo, hlavně do ofenzivy. A možná na ně zapůsobil ten tlak toho velkolepého šampionátu, zatím největšího v dějinách, 48 týmů, všechno, co se děje tady ve Spojených státech a v Mexiku kolem toho. Možná i to na ně dolehlo, že jim to možná trochu sebralo sebevědomí v uvozovkách, že se třeba báli udělat něco do ofenzivy, aby nevyrobili nějakou fatální chybu. No, tohle si myslí generální manažer reprezentací a bývalý elitní fotbalista Pavel Nedvěd.
3: Může se ti to stát v prvním zápase, jo? Potom druhý zápas už víš, do čeho jdeš a už by si měl být uvolněný a to si myslím, že bude platit i v tom třetím zápase. Samozřejmě budeme muset předvést daleko, daleko lepší výkon, než jsme předvedli v prvních dvou zápasech, aby jsme byli úspěšní.
1: A o tomto mluvil nejenom Pavel Nedvěd, ale vlastně všichni reprezentanti i trenér Miroslav Koubek. Takže ze středy na čtvrtek českého času ve 3 hodiny ráno přímý přenos utkání Česko-Mexiko.
0: Na Radiožurnálu i na Radiožurnálu Sport dodám ke slovům Mirka Vasiče přímo z amerického Texasu. Mirko, díky.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Čeští fotbalisté si tedy na svůj třetí zápas ve skupině Mundialu ještě chvíli počkají. Aktuálně v 21 hodin 15 minut hrají v Los Angeles svůj druhý duel na turnaji Belgičané a Iránci. Jaký je vývoj jejich vzájemného souboje? To už nám poví Petr Kadeřábek.
5: Zatím vyrovnaný, po 15 minutách je to 0-0, ale rozhodně se mohlo měnit skóre na obou stranách. Nejprve měl ve druhé minutě velkou šanci Lukaku, ale nedotlačil za golmana Beinavanda míč to, protože jej vlastně přitom fauloval, dlouho se ošetřovalo, pak si ale Belgičané vytvořili další velkou příležitost. Nejprve pálil z hranice pokutového území De Bruyne a odražený míč se dostal ke Kuiperovi, který ale střelil přesně do prostřed branky a tak golman Iránu dokázal lapit. Na druhé straně se ale mohlo měnit skóre možná ještě z větší šance, protože na penaltě se dostal k míči střílející Kanany a ten trefil přesně jenže 2 metry od osy branky a tam dokázal Thibaut Courtois vyrazit tenhle ten pokus a zatím největší šanci do závadního průběhu utkání. Iránci tedy dobře sekundují zatím Belgičanům, kteří sice drží míč na svých kopačkách převážnou většinu času, ale po 16 minutách se dostali k jedné šanci, naopak jedné čelili. Gól z toho nebyl ani na jedné straně a tak platí teď už na začátku minuty 17. Belgie Irán zatím 0-0.
0: Říká Petr Kadeřábek a k jeho slovům jen doplním, že v prvním dnešním utkání už Španělsko zvítězilo nad Saúdskou Arábií přesvědčivě 4-0.

0: Neděle 21. června roku 2026 byla pořádně horká. Na mnoha místech nás určitě čeká ještě tropická noc a pořádně horko bylo dnes také v Brně. Ale Filipu Salačovi bylo nakonec opravdu velmi příjemně. On totiž skončil v domácí velké ceně České republiky třetí a v seriálu Mistrovství světa silničních motocyklů si připsal v kategorii Moto 2 druhé pódiové umístění v řadě. Na Masarykově okruhu se po startu z druhé příčky propadl o několik pozic, ale v průběhu závodu je dokázal Filip Salač získat zpět. A radiožurnál Sport byl přímo u toho.
1: Salač žádnou závěrečnou chybu neudělal, dojel na třetí pozici, takže po Jakubu Kornfejlovi a roce 2018 je tu další pódiové umístění českého pilota.
2: Nejlepší den v životě. Asi si to ještě moc neuvědomuji, co jsem dokázal. Vždycky se na nás Čechů držela trošičku ta česká smůla, když jsme přijeli tady a buď to jsme spadli, nebo byl nějaký technický problém, nebo to nevyšlo, ale já jsem překonal i tohle, byl jsem silnější než smůla, smůla se mě nechytla a hrozně moc to pro mě znamená.
3: Říkal po závodě šťastný a unavený Filip Salač. Před novináře usedl silně spocený a s rozepnutou kombinézou.
2: Já jsem byl tak vyřízený, když jsem je musel dohnat, bylo šílený horko, jak jsem jel ještě celý závod vlastně za nima. V tom slipstreamu, tak mě jenom motorka ukazovala, že má 103 stupňů, blikalo to na mě červeně. Mám úplně spálený ruce, dejme tomu, jo. Bylo fakt neskutečný horko, já jsem pomalu scholaboval.
3: Řekl po druhém pódiovém umístění v řadě jediný český zástupce v seriálu Mistrovství světa Filip Salač. Po dalším úspěchu se opět nevyhnul otázce na potenciální přesun do královské kubatury MotoGP.
2: To se musíte zeptat mýho manažera. Je to můj sen, ale je mi to teďka jedno. Já chci, aby mě život bavil tak, jako mě baví teď. A popravdě radši budu jezdit vepředu motorvojkách, než abych jezdil ve špatném týmu v uvozovkách na kostu MotoGP.
3: Vyprávěl třetí muž ve velké ceně České republiky v kategorii Moto 2 Filip Salač. Z vítězství se na Masarykově okruhu radoval díky předjížděcímu manévru v poslední zatáčce Španěl Ortola. Z Brna David Prouza, radiožurnál.

0: 21 hodin a 25 minut ve společném vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Jedna novinka. Legendární tenistka Serena Williamsová se ve Wimbledonu vedle 4 hry ukáže také ve dvouhře. Vítězka 23 Grand Slamů, která se k tenisu před 2 týdny vrátila po 4 letech, dostala od organizátorů z All England Clubu divokou kartu. Tolik tedy tenis. No a teď pojďme k fotbalu, protože se hraje další utkání základní skupin mistrovství světa. Belgie nastoupila proti Íránu a něco víc nám o tomto duelu poví Petr Kadeřábek.
1: Írán vede 1-0, říkám to ve 25. minutě. Íránci rozehráli přímý volný kop tak 10 metrů před 16, kdy byli Belgičané potrestáni za hru rukou Nicolase Raskina. No a Rezaner to udělal výborně, naznačil prudkou ránu přes zeď, jenže kolem ní prostrčil míč na Mehdiho Taremiho, no a nejlepší střelec Iránců v kvalifikaci, kde dal 10 gólů. Tenhle ten borec, který sice hraje za Olympiakos, ale dříve působil třeba v Portu, tak si věděl tváří v tvář Kutláhovi naprosto v pohodě rady, to protože poslal kolem jeho levé ruky míč k tyči. Ještě se ale bude zkoumat, jestli Mehdi nepřebíral ten míč v offsideové pozici, a tak se čeká ještě na přezkum VARu, jestli opravdu to íránské vedení bude platit. Byla to vůbec druhá íránská střela na belgickou branku. Předtím měli Belgičané 2 obrovské příležitosti k tomu, aby přejeli vedení na svou stranu. Výtečně se prokličkoval do velkého pokutového území Tillemans, nabíhal tam zprava a na bližší tyč se snažil Vejranavada překvapit tvrdou střelou, ale ten si poradil, vyrazil míč, no a tak se skóre neměnilo. Neměnilo se ani po kombinaci Trossarda, který je dnes velmi aktivní a servíroval tam Selemakersovi, ale nakonec se neměnilo skóre a nemění se ani teď, protože po přezkumu u VARu platí, že je stav stále 0-0. Taremi byl v offsideu a tak tedy v 26. minutě stále hraje z Belgie s Íránem bez branek 0-0.
0: Tolik Petr Kadeřábek, který tedy sleduje druhý dnešní duel fotbalového mistrovství světa. V tom úvodním už Španělsko porazilo Saudskou Arábii 4-0. O půlnoci začne utkání mezi Uruguayí a Kapverdami a ve 3 hodiny ráno našeho času nastoupí Nový Zéland proti Egyptu. O všech zápasech ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 21 hodina 30 minut. Přehled zpráv a Jana Gulda.
1: Začalo astronomické léto, slunce totiž přesně v 10 hodin a 25 minut dosáhlo své nejsevernější polohy na obloze. Jde zároveň o nejdelší den v roce, noc bude naopak nejkratší. Letní slunovrat slaví taky v severských zemích, kde je známý jako Midsommar. Polsko vybaví většinu základních a středních škol takzvanými laboratořemi umělé inteligence. Jsou součástí většího programu na posílení digitalizace a dovedností ve školách. Za notebooky, AI softwary a interaktivní displeje zaplatí v přepočtu 11 miliard korun. V Kolumbii začalo druhé kolo prezidentských voleb. V tom prvním na konci května zvítězil pravicový podnikatel Abelardo de la Espriella s téměř 44% hlasů. Na druhém místě skončil levicový senátor Ivan Cepeda, získal téměř 42%. Průzkumy favorizují de la Espriellu a analytici očekávají těsný souboj. Volební místnosti se zavřou v 11 hodin večer našeho času. Vítěz by měl nastoupit do funkce 7. srpna. A lidi dnes uctili památku vyvražděných obyvatel obce Ležáky na Chrudimsku. Nacisti osadu vyhladili 24. června 1942. Odvetu za atentát na zastupujícího říšského protektora Heidricha tehdy nepřežilo 48 ležáckých obyvatel, včetně 11 dětí, zachránili se jen dvě malé dívky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D6 na Rakovnicku a nehoda na dálnici D55 u Uherského Hradiště. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Kněževes jsou kusy pneumatiky. Kilometry 47 až 46.
4: Zřejmě praskla pneumatika nějakému nákladňáku a jsou tam zbytky ještě. Je to většinou v pravém pruhu.
3: Na D55 se u Uherského Hradiště směr Bzenec srazilo auto Zvěř. Stojí u sjezdu na Staré Město 47. kilometru. Podle policie blokuje jen krajnici. Na D35 se z Olomouce do Lipníku nad Bečvou se objíždí nákladní auto s přepravníkem na koně. Kilometr 294, dejte pozor, objíždí se jen levým jízdním pruhem. A v Brně Líšni v Jedovnické ulici havaroval cyklista. Čekejte omezený průjezd, na místo vyjeli záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Až do půlnoci platí výstraha meteorologů před silnými bouřkami, můžou je provázet kroupy a taky vítr až o rychlosti 75 km za hodinu. Zítra čekáme ráno a večer i jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, postupně oblačno až zataženo a místy přehánky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. A nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 33 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. Posloucháte Sportžurnál s Filipem Šedivým.
5: Velmi dobře se na svou první Tour de France naladil cyklista Matias Vacek. V závěrečné královské etapě závodu kolem Švýcarska dojel 12. a udržel celkové 3. místo. Svou dominanci potvrdil dalším etapovým vítězstvím Slovinec Tadej Pogačar a náročný pětidílný seriál závod kategorie World Tour vyhrál hned při svém debutu.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: David Koller ve společném vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport a teď Petr Kadeřábek, protože chceme vědět, jak se vyvíjí další utkání základních skupin fotbalového mistrovství světa. Duel mezi Belgií a Iránem. Petře.
1: Stále gol nepadl a říkám to v 38. minutě, tempo hry malinko upadlo, jako by si Belgičané připravovali nějakou půdu pro tlak, který teď může vyústit, protože De Bruyne byl faulován v blízkosti pokutového území, za chvíli tedy budou Belgičané rozehrávat. Přímý volný kop, jeden gol už padl, ale Iráncům kvůli offsideu ho VAR zrušil a tak stále platí v 38. minutě, že Belgie hraje s Iránem bez branek 0-0.
0: Jak se tenhle duel bude vyvíjet dál v Los Angeles, se hraje, tak to samozřejmě za chvíli zjistíme. Teď se ale pojďme věnovat českým volejbalistkám. Ty totiž přece jen odletěli z turnaje prestižní Ligy národů na Filipínách, alespoň s jedním vítězstvím. Po třech porážkách se silnými Italkami, Američankami a Japonkami bez jediného získaného setu totiž po obratu porazili Dominikánskou republiku 3-2. S kapitánkou Michaelou Mlenkovou a s mečařkou Helenou Grozer nejen o tom mluvil František Kuna.
2: Máte po náročném pětisetovém zápase, čeká vás dlouhý let zpátky do Česka, tak co je v plánu? Co budete v letadle dělat, slavit, spát? Připomínám, že v Manile je o 6 hodin víc než u nás v Česku.
3: Tak já myslím, že nám hlavně spadl kámen ze srdce, že se vracíme s výhrou a tím pádem s lepší náladou. Máme tady Dádu Digrínovou, která bude mít za týden svatbu, takže myslím, že tady bude se plánovat nějaký takový party a samozřejmě budeme oslavovat ten poslední zápas a návrat domů po měsíci.
2: Bude mít takovou tu šerbu a pojedete limuzínou?
3: Po letišti. Můžeme jí svést tady na vozíčku.
2: Na tom vozíčku, dobře.
3: I buginou nějakou.
2: Pojďme ke sportu. Už jsme to zmiňovali, tři porážky se silnými reprezentacemi v řadě a pak výhra nad o něco přijatelnějším soupeřem, ale duel s Dominikánskou republikou se nevyvíjel úplně dobře, protože jste prohrávali 0-2 a museli jste dokonce odvracet dva mečboly. Tak jak moc infarktový zápas to byl pro vás?
4: No, začátek nebyl moc slibnej od nás. Byli jsme trošku nervózní, nějak ve stresu, nevím, co se tam dělo, ale jsem na nás nesmírně pyšná, že jsme nesložili zbraně po těch dvou setech a že jsme prostě to fakt vybojovali tím srdcem a prostě odjíždíme s tím vítězstvím, což jsem za toho nesmírně ráda, protože to bylo pro nás hodně důležitý, hlavně i mentálně, že jsme ten turnaj ukončili vítězně.
2: V našem vysílání na Radiožurnálu Sport jsme ve spojení s filipínskou Manilou. Na letišti jsou české volejbalistky Michaela Mlenková a Helena Grozer. Čtvrtý set jste dnes ovládli poměrem 31-29. Tak kde se ve vás na závěr turnaje vzala taková touha ještě o výsledek a o vítězství zabojovat?
3: No, já myslím, že po dvou setech, který se nám vůbec nepovedly, jsme si všechny v podstatě řekli, že už to horší být nemůže. A začali jsme hrát, přestali jsme asi přemýšlet. Věděli jsme, že to byla taková poslední možnost otočit to a já si myslím, že jsme to skvěle tohleto přesně zvládli a ta koncovka teda byla peprná, protože tam fakt záležel každý bod a mě úplně hrozně bavilo se koukat na všechny, jak mají ve očích ten oheň, který my jsme tam v těch prvních dvacetech vůbec neměli a vítězně jsme to ukončili, no.
2: Gratulujeme vám k tomu ve vysílání Radiožurnálu Sport. Hrálo se na Filipínách a hrála tam česká reprezentace a ta z Dominikánské republiky, což jsou státy na hodiny vzdálené letadlem. Tak jaká byla atmosféra v Ázii, protože tam se říká, že pravidelně bývá dobrá, tak platilo to i v zápase Česko-Dominikánská republika?
4: Jo, dneska byla skvělá atmosféra a fanoušci byli neskutečný, hlasitý, prostě řvali a myslím si, že jsme si stáhli na tu naši stranu po těch dvou setech, kdy jsme vybojovali ten třetí a myslím si, že nám prostě fandili a že byli na naší straně, no.
3: Já ještě doplním, jenom my máme skvělou lavičku, kterou vždycky baví hrozně podporovat ty fanoušky a myslím, že tam byly dneska nějaký gesta jako takový, aby nám všichni fandili a řvali Česko, takže to bylo úplně neskutečný a chtěl bych je za to taky pochválit.
2: Moment, takže vaše hráčky na lavičce podporují nebo snaží se přinutit fanoušky na tribunách, aby fandili právě vám, je to tak, chápu to dobře?
3: Přesně tak, že tam jsou neutrální fanoušci z Filipín a myslím si, že kdo si je víc získá na svoji stranu, tak těm potom fandí a nám se tohle to povedlo přesně v Brazílii, měli jsme tam takovou přípravu už loni a letos teďko na těch Filipínách, takže jak říkám, chválím naši lavičku, protože ty si to mega užili společně s fanouškama.
2: Řekněte mi, jak se to dělá.
3: Oni mají nacvičený třeba, když dáme bod, nebo když dáme ESO, nebo dáme nějaký třeba tvrdý smeč, tak tam jsou nacvičený takový písničky, holky mají nacvičený takový choreografie a myslím, že ty fanoušky tím docela jako stahujou na naší stranu a pak ty fanoušci jako tančejí s nima a A tak se to dělá, no.
2: Dobře, Manila poznala, jak české volejbalistky umí zaujmout při tom, když se jim daří. Gratulujeme vám k dnešnímu vítězství nad Dominikánskou republikou 3-2. V našem vysílání byly kapitánka Michaela Mlejnková a smečařka Helena Grozer. Děkujeme.
3: Děkujeme a zdravíme.
2: Naslyšenou.
0: Českým volejbalistkám se tedy na závěr turnaje Ligy národů na Filipínách zadařilo. Zadařilo se i českým volejbalistům, kteří porazili na závěr svého vystoupení v Evropské lize Gruzii 3-0 na sety, ale na semifinále to nakonec nestačí. Po výhře Estonska totiž klesli svěřenci trenéra Jiřího Nováka mimo první čtyři příčky tabulky. No a my ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport teď zase míříme na fotbalové mistrovství světa. V Los Angeles se hraje utkání základní skupiny mezi Belgií a Iránem za dohledu Petra Kadeřábka.
1: Stále 0-0, 44. minuta před malou chvílí byl ve velikánské šanci De Kuyper, ale z úhlu zleva nabíhajíc na centr vypálil na bližší tyč, ale Beiranvand znovu zachytal výtečně a tak uhájil čisté konto. Teď se snaží Trossard a to dobývání Belgičanů je stále čím dál tím větší. Selemakers teď neprostřelil z dobré pozice na vápně, tam stále ležel už asi 4 minuty Kalizinach a tak nepustil ten míč až na branku Iránu. I proto stále platí teď už na konci 44. minuty Belgie-Irán 0-0.
0: Říká Petr Kadeřábek, který tenhle duel samozřejmě bude sledovat i dál. A teď jsou tady Rolling Stones.

0: 21 hodin, skoro 48 minut. Vaším rozhlasovým společníkem v neděli 21. června je Radiožurnál a Radiožurnál Sport. A ten vás teď vezme na české derby, které poprvé vyhrál Bělouš. 106. ročník nejprestižnějšího rovinového dostihu u nás totiž ovládl favorizovaný Portál. V jeho sedle byl žokej Petr Foret, který se radoval už ze svého druhého triumfu v derby.
1: Nedá se to srovnat. To první je, protože si to člověk přeje od mládí, že jednoho dne se mu to povede, to, když se to povedlo, tak to bylo jako nezapomenutelný zážitek.
2: Vzpomínal žokej Petr Foret na své první vítězství v českém derby. Před 4 roky slavil v těsném doběhu s Ryskou Queen of Buffet.
1: Teďka je to derby. Derby se počítá, že to v jakýkoliv zemi. Mám z toho radost. Zároveň jsem rád, že to je za mnou, nastupoval jako favorit. Jdete do toho dostihu taky trochu s tím, že buď se to povede, anebo můžete prohrát.
2: Po 3 ročnících, kdy českému derby vládli zahraniční žokejové, se tak znovu stejně jako v roce 2022 radoval Foret. Tentokrát vyhrál díky skvělému finiši s favorizovaným Portálem trenéra Dalibora Tereka.
3: Nám to právě vyšlo úplně přesně. Sedmák byl vepředu, tlačil na tempo, bylo to dobrý tempo, poctivý dostih na dobrý dráze a prostě vyhrál, myslím, dneska nejen ten nejšťastnější, ale i ten nejlepší kůň.
2: Stý 6. ročník českého derby zažil také jednu historickou premiéru. Poprvé byl v cíli nejrychlejším koněm Bělouš.
3: Je to první Bělouš v historii, ale je to možná tím, že prostě všechno sedlo. Byl k tomu derby připravovaný, ale já si myslím, že má ještě rezervy a že ještě stále může jít s formou nahoru.
2: Prohlásil na adresu Portála jeho trenér Dalibor Terek. Pro 3letého Bělouše to bylo při 5. startu v rovinovém dostihu první vítězství.
1: Měl jsem pod sebou zvíře, který má obrovskou sílu a prostě i ke konci hodně té síly mělo. Myslím si, že i v cizině bude schopný hodně věcí dokázat, nebo taky to může být jako výjimečně překážkový kruh.
2: Tvrdí žokej Petr Foret, který v sedle Portála vyhrál stý 6. ročník českého derby. Z Velké Chuchle Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Vítěze 106. ročníku nejprestižnějšího rovinového dostihu u nás už tedy známe, kdo vyhraje další utkání základní fáze fotbalového mistrovství světa mezi Belgií a Íránem. To je věc, o které se teprve rozhoduje. A proto míříme za Petrem Kadeřábkem.
4: No, zatím je to stále 0-0, to už se hraje 4. minuta nastavení. Těch minut nastavených je hned 8, takže ještě necelé 4 minuty. V posledních minutách sice goly nepadají, padají ale žluté karty a hlavně padají Iránci na trávník a hodně často polehávají, ale rozhodčí Dario Herrera z Argentiny je prostě nechá ležet a nechává pokračovat ve hře, což zdá se je to nejlepší, co by na Iránce, kteří mnohdy, nechci jim srát do svědomí, ale celkem simulují, teď se snaží Taremi zabojovat o míč blízkosti velkého pokutového území. Nakonec se mu to podařilo tak na půl, ale Mohebi tam byl faulován Selemakersem, s kterým si ještě teď něco vyříkává. Mohebi chvíli ležel, pak když kolem něj Selemakers procházel, tak vyskočil jak čertík z krabičky, ale rozhodčí mezi ně rychle vlétnul a uklidnil trochu ty hodně horké hlavy. A tak se bude rozehrávat přímý volný kop, je to zhruba 30 metrů před vápnem Belgie. Už jsme tady viděli jeden gol právě po přímém volném kopu, který rozehrával stejně jako teď Raziani, ale nakonec jeho přihrávka na Taremiho byla do offsideu. Teď další centr, který letí do pokutového území Belgie. Tam se snaží a zatím úspěšně svádět souboj De Kuyper, který má sice na zádech hned 2 Iránce, ale předal Trossardovi, který odpálí balon daleko do bezpečí. Nakonec to byl out, protože opřel ten míč Trossard o obličej jednoho z Iránců a tak se ještě chvilku vazovat nebude. Už běží 7. nastavená minuta z 8. Zatím stále 0-0 a předtím měli Belgičané opravdu několik velmi dobrých příležitostí. Pálil nebezpečně De Kuyper, pak se tam prodral k zakončení také Lukaku, který zatím je takovým koncovým hráčem, protože u něj opravdu většina těch belgických šancí končí buď nepřesnou přihrávkou nebo snahou o zakončení, které ale zatím nemá valné úrovně. Belgičané i proto stále i přes velkou územní převahu a počet střel 4násobný než Iránci stále hrají s Iránci 0-0. Teď nákop, o který se postaral Courtois, který ale sbírá iránská obrana, a Salem Hardani bude moci vhazovat. Ten míč totiž skončil po nepřesné rozehrávce Raskinově v zámezí a tak Iránci mohou se dostat do vápna, nakonec se ale velmi dobře vrátil teď Mechele a nákop, který směřuje na De Bruyneho, který ale neprošel a tak bude mít opravu teď Trossard, který má míč pod kontrolou na vlastní obrané polovině, Gojovi posouvá doprava, ten rychle hledá už naběhnovšího De Bruyneho, ten je blízko pokutové území, už tam centruje, Lukaku vyskakuje, ale ten balón jej přeletěl o možná pár milimetrů, možná by se mezi hlavu Lukaka a balón nevešel, pohled na to s nalepenou zlámkou. Další centr z levé strany, který směroval tentokrát na Tielemanse, De Kuiper, ale ten k němu neprošel, ještě pár sekund se bude hrát první poločas a belgický tlak sílí. Znovu De Bruyneho nákop, centr do vápna, který ale znovu Iránci, jmenovitě to byl Halizedach, odvrátil a to je vše, co se v prvním poločasu stalo, protože teď by měl už a také ukončí Dario Herrera. První půli, v ní jsme viděli jeden neuznaný gol a pak velký tlak Belgie, ale nevedl k tomu, aby se změnilo skóre a tak po prvním poločase hraje Belgie s Iránem zatím bez branek 0-0.
0: Říká Petr Kadeřábek, který nám druhý poločas tohoto utkání fotbalového světového šampionátu samozřejmě také ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport přiblíží.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
0: 21 hodin 54 minut a do zpráv v celou, tedy v 10 hodin večer zvládneme ještě jedno téma. V Praze totiž začala olympiáda dětí a mládeže. Až do čtvrtka bude přes 4000 mladých sportovců ze všech českých krajů bojovat o medaile v hlavním městě. Zahajovací ceremoniál hostil fotbalový stadion Fedenu a olympijský oheň zapálil hokejista Roman Červenka.
7: Je to hezká akce, já jsem nikdy nezažil, takže je to něco novýho, nebo pro mě něco novýho a pro ty děti nebo mladý sportovce je to určitě skvělý zážitek.
8: Byla to taky nějaká dávka zodpovědnosti? Nebál jste se, aby se vám s tou olympijskou pochodní něco nestalo?
7: Strašili mě, aby nezasnul oheň a takovýhle drobnosti, ale tak naštěstí se to snad nějak zvládlo.
8: Co byste vzkázal mladým sportovcům?
7: No tak hlavně, ať to dělají s radostí, ten sport, který dělá.

0: ty emoce, který se k tomu vážou.
1: Říká Roman Červenka, hokejový mistr světa z Prahy a aktuální extraligový vítěz s Pardubicemi. Romane, moc díky za rozhovor, mějte se fajn.
0: Díky, mějte se.
2: Tolik tedy Roman Červenka, který zapálením ohně slavnostně zahájil olympiádu dětí a mládeže. Samotné soutěže sportovců od 12 do 16 let se v Praze rozjedou zítra ráno a potrvají až do čtvrtka. No a teď potrvá nějakou chvíli píseň skupiny Bon Jovi, potom už nás čekají aktuální zprávy. I nadále příjemný poslech a klidný nedělní večer.

0: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy a Jana Gulda.
1: Vláda se chce zabývat stropem odchodu do důchodu, až vyřeší nastavení penzí pro náročnější profese. Okupační správa Krymu zastavila prodej pohonných hmot. Fotbalisti Belgie a Íránu.

0: Bojují na letošním mistrovství světa o první výhru a počasí zítra bude převážně polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy přeháňky nebo bouřky i silné a teploty až 33 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Vláda se chce zaměřit na nastavení penzí pro náročné profese, až potom plánuje řešit strop odchodu do důchodu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl v televizi CNN Prima News. Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo, že se od příštího roku věk nástupu do penze zastropuje na 65 letech. Náročné profese měl pak řešit zákon od roku 2028. Podle Babiše teď vláda o změnách vede debatu s Evropskou komisí.
2: Začneme s těmi profesemi, které by měly mít nárok, aby šly do důchodu dříve. Takže tohle musí teďka připravit. No a samozřejmě jsme slíbili změnu toho vzorce. My na to máme ještě 3 roky a pár měsíců.
0: Se stropem nesouhlasí zaměstnavatelé, upozorňují na obří výpadek pracovních sil. Zpráva na ruském okupovaném poloostrově Krym zakázala prodej pohonných hmot na všech čerpacích stanicích. Paliva zůstanou vyhrazená jen pro vládní orgány. Na síti Telegram to oznámil Moskvou dosazený šéf Krymu Sergej Aksionov. Vyzval ale k zachování klidu. Důvodem nedostatku paliv jsou ukrajinské útoky na ropná zařízení v Rusku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes oznámil, že Ukrajina na Krymu a v Krasnodarském kraji zasáhla ropná, logistická a vojenská zařízení. Lidi v Přerově si dnes připomněli 81 let od masakru na nedalekém návrší Švédské Šance. Vojáci Československé armády tam zavraždili 267 karpatských Němců, slovenských Maďarů a Slováků, kteří se vraceli po druhé světové válce domů, popsala Pavla Roubalíková z Přerovského magistrátu.
3: Masakr na Švédských Šancích je dnes považován za jeden z největších poválečných zločinů na území Československa. Po desítky let byl tento čin zamlčován a veřejnost se o něm dozvěděla až po roce 1989.
0: Výstava pojmenovaná Architektura ve skle nově zdobí vestibul Severočeského muzea v Liberci. Připravili ji studenti ze sklářských škol v Železném Brodě a v Kamenickém Šenově. Tématem byla architektura libereckého kraje. Své dílo popisuje studentka Anna Hanková.
4: Já jsem se rozhodla zpracovat a zkombinovat dohromady 2 sochy od Jaroslava Róny. Jedna, která stojí právě před galerií Liberec, a druhá, která stojí u Ještědu. Rónu jsem si vybrala, protože jsem právě tady z Liberce.
0: Sport. Fotbalisti Belgie hrají na mistrovství světa v Los Angeles proti Iránu. Oba celky na úvod turnaje remizovaly. Jejich vzájemný duel sleduje Petr Kadeřábek.
5: Remíza platí také po poločase vzájemného souboje, protože Belgie hraje s Iránem zatím bez branek. Byť Irán už jeden gól dal, ale kvůli offsideu Taremiho nemohl být uznán. A tak po 45 minutách platí. Belgie hraje zatím s Iránem 0-0. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Španělsko porazilo v Atlantě Saúdskou Arábii 4-0, dvakrát skóroval Mikel Oyarzabal. Svůj první gol na světovém šampionátu dal 18-letý Lamine Yamal. O půlnoci začne utkání Uruguay Cap Verde a o 3 hodiny později proti sobě nastoupí Nový Zéland a Egypt. A tenistka Serena Williamsová si ve Wimbledonu zahraje 4 hru i 2 hru. Vítězka 23 Grand Slamů v singlu dostala od organizátorů divokou kartu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážky na D6 na Rakovnicku a možné nebezpečí v Praze ve Strakonické ulici. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy stále pozorněji za sjezdem na Kněževes. Kilometry 47 až 46 jsou na vozovce kusy pneumatiky. Na dálnici D35 ve směru z Litomyšle do Vysokého Mýta a Hradce Králové se objíždí odstavené auto. 171. kilometr na začátku nového úseku dálnice blokuje pravý pruh. Pozor, dejte hlavně na nájezdu ze silnice 35, musí se do levého pruhu. V Praze ve Strakonické ulici za Cukrákem ve směru do města pes u vozovky.
7: Stojí Ukrajince, když čeká na pánička nebo se zaběh.
8: Stojí tam pes.
7: Zmatenej pejsek.
6: Na D1 z Ostravy do Brna u sjezdu na Přerov se objíždí odstavená dodávka. Kilometr 281 na krajnici nepřekáží, ale většina aut ho objíždí levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 0800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Až do půlnoci platí výstraha meteorologů před silnými bouřkami. Můžou je provázet kroupy a taky vítr o rychlosti až 75 km za hodinu. Zítra čekáme ráno a večer i jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno. Postupně oblačno až zataženo a místy přehánky nebo bouřky. Hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. Nejvyšší teploty zítra 26 až 31 stupňů Celsia. Na jihu Moravy až 33 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
9: Dobrý nedělní večer. Adam Ondra skončil na světovém poháru v lezení na obtížnost v Innsbrucku pátý a po dvou týdnech tak zopakoval výsledek z Prahy. Vyhrál Japonec Suzuki, který v Rakousku obhájil loňské prvenství. Trojnásobný mistr světa v této disciplíně Adam Ondra usiloval o první stupně vítězů v seriálu po třech letech, ale nakonec tedy zůstal o pár chytů pod nimi.
1: Radiožurnál Sport
10: a Filip Šedivý.

0: Další hrací den na fotbalové mistrovství světa v Severní Americe a Mexiku. Další 4 zápasy. Ten první už je odehraný. Španělsko zvítězilo nad Saudskou Arábií přesvědčivě 4-0. Nikoli překvapivě překvapila ta úvodní remíza Španělů s Kapverdami 0-0. A tím pádem se tedy Španělé dostali do čela své skupiny. Mají 4 body. No a potom budou čekat, jak od půlnoci dopadne duel mezi Uruguayí a Kapverdami. Teď se chystá druhý poločas zápasu mezi Belgií a Íránem. Duelu, který nám bude přibližovat na radiožurnálu Sport Petr Kadeřábek.
1: V 46. minutě platí zatím bezbrankový stav. V poločasové přestávce došlo k jednomu vystřídání. Saleh Hardány opustil hrací plochu a nahradil jej Alireza Jahanbakáš, který se hned v úvodu dostal ke střele, když pronikl do vápna, ale nakonec trefil tak, že to nebylo nic složitého pro Thibaut Courtois, který chytil balon a tak si připsal svůj druhý zákrok. Jednou sice kapituloval, ale ve 24. minutě byl Iráncům gól vzat, to protože to bylo z offsideu. Teď ale útok Trossarda, který míchá s míčem, dává De Bruynemu. Ten byl už v pokutovém území, tak zhruba na penaltě, ale hodně vlevo. Přehodil si míč z pravé na levou, vypálil, ale jeho rána byla stečována na rohový kop a tak je tady hrozba Belgie také ze standardní situace. A nakonec ten míč skončil v autu, De Kuyper může vhodit, hodil dlouhý aut, ale Iránci jej dokázali dostat daleko od svého pokutového území, ale teď Belgičané kombinovali, až se dostanou k míči, možná Trossardem, který zpracoval parádně balon ze vzduchu a byl Jahanbakášem faulovaný, dlouho ležel a čekal na hvist rozhodčího Daria Herrery, argentinský sudí, poté co přišlápl Jahanbakáš achilovku Trossardovi, tak váhal s tím písknutím, ale když stál v předklonu Jahanbakáš nad ležícím Trossardem roztažené ruce, jakože nic neudělal, tak se tedy rozhodl argentinský sudí písknout a bude z toho přímý volný kop zhruba 5 metrů od postraní, ale i brankové čáry. Takový zkrácený a zlepšený roh to bude pro Belgii a upozorňuji, že od začátku zápasu je na hrotu belgického útoku obávaný hlavičkář Romero Lukaku, který se ale právě ke své největší zbrani v prvním poločase vůbec nedostal. Trossardovi se tedy rozhodně nechce zatím zvedat z trávníku, hodně s bolestivou grimasou tam leží a ne se zvednout. Už je u něj 4 Belgičanů, také 2 Iránci a také rozhodčí Herrera, který zatím, tak jak jsme zvyklí, už v tom průběhu letošního šampionátu nechává hře přeci jen volnější průběh, hodně ostrých zákroků a vlastně bez povšimnutí a bez hvizdu hlavního rozhodčího, tak to vypadalo, že to bude i právě v případě Trossarda, který ale hodně bolestivě byl zasažen kolíky na achilovku zezadu, roztržená stulpna o tom jasně vypovídá, jak moc to bylo bolestivé, dokonce i pod tou roztrženou stulpnou je na lýtku vidět, jak má takové šlici na lýtku útočník Arsenalu Trossard, který se snaží rozhýbat. Rozhýbat se snaží teď také Lukaku iránskou obranu. Přichází mu na pomoci také Michele, rozehrávat bude De Kuyper nebo De Bruyne. Už míč od De Bruyne letí na branku, ale nakonec tam výborně zasáhl svou hlavičkou Alinemati, který vyhlavičkoval míč, který letěl už do iránské branky. Úplně nevím, jestli by tam propadl, ještě tam byl připravený Benavar, tedy iránský golman. Rezultuje z toho rohový kop, dohadování před rohovým kopem a De Bruyne už posílá míč na bližší tyč a znovu to bude rohový kop, protože 2 iránští obránci se tam snažili dostat před Mecheleho, což bylo úspěšné v podání Iránců, ale neúspěšné v tom, že by se vymanili z toho tlaku Belgie. A tak v 49. minutě, tedy už v začátku 50. další rohový kop za stavu 0-0, De Bruyne tentokrát přetahuje míč a tam pálil bez přípravy, ale nepřesně záložník AC Milan Alexis Semelkers, který trefil ten balon pravou nohou, byl vykloněný k levému boku, hodně narovnanou nohou, ale netrefil přesně tak, jak by si asi představoval, protože ten míč skončil na boční síti. Iránci už rozehrávají a Ramin Rezaian nechytil ten výkop, který na něj poslal Bejranvand, tedy iránský golman, a tak mohou znovu kombinovat Belgičané, kteří začínají od stopera Mecheleho, který přehrává na Ngoje, který posouvá více doprava. Ještě se mu tam ukázoval Salemakers a právě jemu adresuje až k postraní čáře přihrávku. Salemakers ale zastavil nad míčem a Ngoje navíc nepokračoval v pohybu a tak vlastně neměl nikam jinam dát míč než znovu na stopery. Raskin s Mechelem kombinuje ještě s Tillemansem, který znovu ukazuje vedle sebe Trossardovi, že mu chtěl adresovat míč, ale bylo by to riskantní. Teď Salemakers je přidržen rukou, ale prošel až na Tillemanse. Tady je De Kuyper, pálí rána, kterou stačovali i naši obránci. Ještě je tady možnost pro De Kuypera, který posouvá doprava na De Bruyneho. Jeho centr na Trossarda, malinký útočník se dostal z hlavice, ale nakonec to měl až za osou hřiště, za svojí osou a musel se zaklánět pro tu hlavičku a tak ten pokus neletěl na iránskou branku, ale dobré šance Belgičanů, zejména tedy Maxim De Kuyper, obránce Brightonu, teď pálil a trefil jednoho z Iránců, který tam pak zůstal ležet. Kalizedach se ne a ne zvednout, jen tak zvedl hlavu, jestli hra pokračuje, a když viděl, že ten míč se znovu dostal na belgické kopačky, tak si zase lehl a čekal, že bude písknuto. Nakonec se mu ale nedivím, že jen tak zvedal hlavu, protože on ten míč, který vypálil De Kuyper, tak dostal do podbřišku. No, myslím si, že si teď zaskákal na patách a už se zapojí. Znovu do hry ve 52. minutě, kdy hraje Belgie s Iránem, zatím bez branek, 0-0. Dlouhý nákop, který směřuje na levou stranu útočícího Iránu, ale Belgičané zůstanou podle mě u míče, protože ten balon se dostal do zámezí po hlavičce Mecheleho a tak bude moci Jahanbakhsh vhazovat. Dlouhý aut to je až do blízkosti a nakonec rána, kterou vypálil Taremi. Tohle byla čistá gólová šance, kterou zlikvidoval Iráncům Courtois, ale další akce se řítí na belgickou branku. Tentokrát špatný centr vymyslel Jahanbakhsh. Možná by bylo lepší, kdyby pouze a jen vhazoval, protože nohou mu to moc nejde. Teď Courtois zachytil, vykopl dlouhý nákop, který směřuje ale až k jeho iránskému protějšku. Ben Rabat neměl problém chytit balon do koše před dotírajícím De Bruynem, posouvá doprava, Iránci kombinují ve středu hřiště, ale nepřesně. A taky ten Goje, který dává Raskinovi, ten posouvá už do blízkosti vápna Tillemansovi, ten je mírně vlevo, centruje do vápna, špatný centr. Tam podle mě Trossard zahrál tělem, nikoli rukou, ale rozhodčí pískají a tak Leandro Trossard nebude pokračovat ve hře. No, měl to sice do ruky, šlo, ale měl jí u těla. Myslím si, že teď se pískat nemělo, ale pískalo a tak Iránci mohou znovu vyhnat takřka celou jedenáctku až půlící a hlavně za půlící čáru Taremi, ale teď si ještě bude muset počkat na dlouhý nákop, protože Iránci stále kombinují v blízkosti vlastního pokutového území. Rezaian, jak to zvládl velmi dobře kolem Trossarda, přihrává zpět brankáři Bejranvandovi, který si rozmýšlí, jestli udělá dlouhý nákop. Teď už musí, protože De Bruyne u něj byl opravdu hodně blízko a ten míč nakonec se dokutálel až do zámezí. Ještě si tam říká Jahanbakhsh o faul, který na něj údajně měl způsobit De Kuyper, ale rozhodčí Herrera byl jiného názoru. A tak Belgičané v kruhu středovém teď kombinují. Mechele posouvá doleva na Trossarda, Trossard nakopává balon na Lukaka, Lukaku se otáčí ve vápně, že míč mu odskočil tak o půl metřík dál, než by si býval představoval belgický obr, a tak z toho zakončení nebylo. Alespoň ne pro tuto chvíli. Teď krásná klička Moniera dává De Bruynemu, k tomu se zamotal míč, ještě dává Salemakersovi, jenže ani on nedokázal propasírovat míč, ať už střelou nebo přihrávkou do blízkosti iránské branky. No a pak se podařilo Hadžisafovi odpálit balón daleko od iránské branky až k půlící čáře. Tam skončil v autu a tak hrají Belgičané. Poté, co Trossard vhodil na Mecheleho, který couvá ke Courtoisovi, hned posunul míč. Ten přehrál na Raskina, ale jeho mizerná přihrávka. Džahambakš už je s míčem v blízkosti. Vápna brzdí, dává doprava, kam si zajíždí Rezenach, který centruje, neúplně ideální zpracování předvedl teď Mechele, ale na podruhé to zvládl a po pravé straně už může pílit vstříc v útočné polovině. Teď už Selemakers, který to ale bude mít daleko, ten míč nakonec minul těsně rohový praporek. Selemakers tak trošku v koutku duše asi doufal, že se míč odrazí od rohového praporku zpět do jeho držení, ale nestalo se. Ještě si můžu prohlédnout v opakovaném záběru tu obrovskou šanci Mahdi Taremiho, ale nejlepší střelec Iránu v kvalifikaci se tentokrát tváří tvář Courtoisovi neprosadil. Mezitím Trossard na útočné polovině dává Lukakovi, ten přidává Tielemansovi, který posunul na Raskina, ten doprava Ngoje a ten úplně doprava ne, nakonec si vybral Moniera, který se ale musí vracet zpět. Až teď se Selemakers dostane u pravé strany k míči, ale nedokázal obejít velmi dobře postaveného Khalizedaha, který vytěsnil znovu belgickou snahu o průnik do vápna, ale jen na chvilku. Trossard centruje před branku, Lukaku si tam naskakuje ramenem, ale trefil ten balón místo, aby ho trefil hlavou. On před ním ještě dobře zasáhl Hadžisafi a tak se nedostal k zakončení Romelu Lukaku a do velmi nebezpečného. Tohle bylo na hranici malého pokutového území a tam to zvládl opravdu na výbornou. Tak to byl nakonec Khalizedak, který ale opravdu velmi dobře ubránil tohle 100-kilové monstrum. Trojnásobné střídání nachystali Belgičané. Na hrací plochu přijdou Kastaně, přijde tam Vakanen.
0: Ve vysílání radiožurnálu Sport tedy Petr Kadeřábek zmiňuje střídání zápase fotbalového mistrovství světa mezi Belgií a Iránem a my ve vysílání můžeme tedy také přidat další sportovní informace, třeba o tom, že dvě české tenisky dnes dokázaly uspět ve finálových zápasech turnajů okruhu WTA. Linda Nosková vyhrála v Berlíně a získala svůj druhý titul, když porazila světovou čtyřku Amerikačanku Jessicu Pegulovou 2-1 na sety. Marie Bousková ta pro změnu uspěla v Nottinghamu, porazitala tam Američanku Emu Namarovou také ve třech sadách, získala svůj první titul na trávě, stejně jako Nosková. Pro 27-letou Bouskovou je to už druhý letošní triumf z antukového turnaje v Bogotě a celkově si v jubilejním 10. finále připsala 4. vítězství. Tolik tenis a teď už zase fotbal, mistrovství světa, zápas základní skupiny mezi Belgií a Iránem a Petr Kadeř.
1: Rahmani se tlačí do pokutového území Belgie, padl, ale rozhodčí Herrera mu ukazuje, aby vstal a pokračoval. Pokračuje tak v 59. minutě za bezbrankového stavu 0-0. Belgičani občerstveni trojicí čerstvých hráčů. Teď na míči Tielemans přihrává velmi pěkně, našel Vakanena, ten se ale otočil znovu čelem k vlastní brance, až teď se vydává mezi iránské obránce, jenže byli kolem něj tři a jen tak, že mu nesebrali balón De Bruyne. Teď může hrát ze středového kruhu, posouvá na Ngoje, který našel Trossarda u levé postraní čáry. Trossard nabízí míč do vápna, De Bruyne zpracoval, dává před ranku a tohle byla obrovská příležitost, ve které naprosto selhal De Kuiper, který byl 3 metry před brankou, před sebou ležícího Vejna Zavana, no a ten nakonec natáhl ruku jak saxa na svou levou a tou zachytil míč letící už do opuštěné iránské branky. Největší příležitost Belgie v dosavadním průběhu utkání se zrodila na konci 59. minuty, ale to, co teď spálil Maxim De Kuiper, to je tedy opravdu něco neskutečného. Ale Belgie pokračuje, právě De Kuiper dává u levé postranní čáry Trossardovi, ten si rozmýšlí, centr nakonec přihrává tak, aby mohl protečovat míč Kastaně do vápna na Lukaka, jenže Iránci přečetli jeho myšlenku a tak odkopli balón daleko od své branky, dokonce na polovinu Belgie. Odkud jej ale vyvezl míč Ngoje, dává Trossardovi, ten kombinuje s Vakanenem, Vakanen na Kastaněho, no a tady už by se měl prosadit po pravé straně Luke Bakio, který si to namířil už do vápna, centr, který letí na Luka Kále, přelétl ho ještě De Bruyne, zpracovává na hranici pokutové území, dává doprava, kde hraje Kastaně, vrací Trossardovi, ten je na středu hřiště, že jeho přihrávka nebyla úplně přesná na Lukaka, ten nedokázal zpracovat tísněn Kalizadehem a tak z toho další šance nebude, ale výtečná akce před malou chvílí, kdy De Bruyne opravdu zalepil míč těsně před brankovou čárou, centroval před branku, pěkně po zemi protáhl ten míč skrz nohy Kalizadeha, ten prošel až na De Kuipra, no a ležící Beiran van teď chytil balón, vůbec nevím, jak se mu to podařilo. Vakanen mezitím už centruje znovu do vápna a tam bude iránský gólman. Došel si pro ten centr, který směřoval hlouběji do pokutové území, než by si třeba Romelu Lukaku představoval, a tak v 61. minutě stále platí i 0-0. Bezbrankový stav teď bude chtít změnit jediný zatím vystřídavší Iránec, Jahan Bakash, který ale neuspěl se svými protesty, že se dopustil jeho soupeř faulu, a tak může pokračovat De Bruyne, ten posouvá na Vakanena, ten rychle nachází Luke Bakia, který je na pravé straně a má tam docela dost prostoru, nakonec brzdí, ale přihrává De Bruyne mu do vápna, ten se snažil najít před brankou nabíhajícího Vakanena, ale míč k němu nepustil Hadži Safi, který se hned vydává také do protiútoku, jenže jeho přihrávka tedy byla opravdu hodně mizerná, a tak může hrát Trossard. Ten je na ose hřiště, tak 15 metrů před vápnem, vybírá si Luke Bakia, který už levou nohou centruje, nakonec to byla střílená rána, kterou musel iránský golman vyrazit, a vyrazil jí někam doprostřed, naprostřed hřiště, tak 2 metry před konec vápna, a tam bez přípravy se snažil uklidit míč do iránské sítě Vakanen, jenže přestřelil iránskou branku. Ty šance přibývají na belgické straně, ale zatím to ke změně skóre nevede, a tak stále platí 0-0. Teď rozehrávka iránského golmana, která směřuje do souboje, do kterého se dostali Taremi a také Tielemans. Pokračuje se ve hře i přesto, že to byl velmi tvrdý souboj, a teď může hrát Godos, který rychle centruje na Taremiho, který už je za obranou, ale Courtois přečetl dobře odskok míče, předskočil si také Taremiho, sebral do rukavic a okamžitě rozehrál. Za chvilku bude určitě občerstvovací pauza, ale to bude muset být až ve chvíli, kdy bude přerušeno. Takhle hraje Tielemans ve středovém kruhu, posouvá doleva, vedle sebe jen kousek na Mechleho, který rychle kombinuje s De Kuiprem. Ti dva si vyměnili míč, posunuli znovu na osu hřiště Tielemansovi, který prostřelil na Vakanena, De Bruyne. Ti dva znovu na ose hřiště 15 metrů před vápnem. Nakonec De Kuiper centruje zleva a ten míč prolétne. Nikým nedotčen až za brankovou čáru, a tady může tady rozehrávat Beiran Vant, zatím ale Dario Herrera nevyzval oba dva celky, aby se šli občerstvit, a tak se bude pokračovat výkopem od iránské branky, která před malou chvílí už chtěla mít míč ve své síti, ale nakonec ho tam prostě nedokázal De Kuiper přes fantastický zákrok Beiran Vanta dopravit. Belgie zachytila míč v rozehrávce a De Bruyne poté, co chtěl přejít kolem Godose, tak byl faulován. Další velmi tvrdý atak, ale podle rozhodčího to bylo přes balón, a tak mohou Iránci pokračovat. Mohebi se nevydal do kličky, a tak přihrává dozadu na Hadži Safiho, který vyzval ke sprintu nabíhajícího Taremiho, kterého odzbroje Ngoje, ale no, tohle byl sprinterský souboj, nakonec Ali Nemati vybojoval roh pro Irán, byť oba dva leželi na zemi blízko vápna, blízko brankové čáry, nakonec opravdu posledním, kdo se dotkl míče, byl Nathan Goy, tedy obránce francouzského Lille. I on se teď bude stěhovat do blízkosti brankáře Courtoise, který bude muset být teď opravdu velké pohotovosti, protože Ramin Rozenek bude rozehrávat znovu rohový kop a on má tedy kopací techniku par excellence. Mimochodem, on je jedním ze dvou střelců prvního duelu, ve kterém Irán remizoval na mistrovství světa s Novým Zélandem 2-2. Další centr letící na zadní tyč a hlavička, ke které se tam dostal Kalizadech, ale minula belgickou branku. Courtois tak bude rozehrávat ze země. V 65. minutě stále platí 0-0. On si naskočil na Trossardova záda a teď už dojde ke střídání na iránské straně. Vícerému střídání. Přijde na hřiště Tobari a přijde na hřiště také Mohammadi, Milad Mohammadi. Dva Iránci budou vystřídáni, to bude Haji Safi, který končí a odehrál výtečné utkání. Stejně jako Mohebi, který také dohrál v dnešním duelu, ale splnili to, co bylo potřeba. Stále tedy je to bezbranková remíza 0-0, ale řekl bych, že Iránci měli možná více vyloženější šancí, když nebudu počítat tedy tu Kuiprovu, která volala opravdu po gólu, to stačilo jen o 10 cm zvednout, teď ale pozor na gólovou chybu a tam se zdálo, že by mohl Taremi běžet sám na branku a je to jasné, belgický obránce dostává červenou kartu a tak i pro něj zápas skončil, ale nikdo za něj na hřiště nepřijde, protože na ten goje udělal chybu ve zpětné přihrávce, která měla směřovat na Courtoise, jenže on ledabile posunul míč 2 metry za sebe. No a pak musel Taremi ho faulovat. Teď o tom budeme informovat i posluchače Radiožurnálu do zpravodajské relace po 10:30. 0-0, to říkám v 70. minutě za stavu bezbrankového. Teď Belgie bude oslabená, protože dostává červenou kartu obránce Ngoi. Zatím ale platí Belgie-Irán 0-0. Petr Kadeřábek, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu ve chvíli, kdy si ještě zlobí belgičtí fanoušci a samozřejmě i hráči na to, že byl vyloučen Nathan Ngoi, ale ono se není co divit, prostě on zatáhl za záchranou brzdu, hasil svou vlastní obrovskou chybu. No tak Belgičané to budou mít teď s tím ziskem prvního vítězství na letošním mistrovství světa tedy velmi složité, protože Iránci disponují velmi kvalitním, rychlým protiútokem, no a mají ve své řadě Mahdi Taremiho, který si právě vykoledoval ten faul na červenou kartu, no a navíc teď mají k dispozici přímý volný kop, je to ale nějakých 35 metrů rozehrávka, centr, který letí za belgickou obranu, ale sebral ho Tielemans, odkop, který míří až k brankáři Beiravandovi, který má před sebou dobře 50 metrů prostoru, ale nevěřte, že bude sprintovat, raději přihraje, to je samozřejmě jasné. Kalizadech už sbírá ten míč a posouvá jej ještě vedle sebe na Mohammadiho. Rychlá kombinace ve středovém kruhu, do které se zapojuje také Godos, který vyveze míč posunutí až na levou stranu, kde je Mohammadi, centr, který měl směřovat do vápna na Taremiho, ale sebrala belgická obrana a Trossard může rychle přejít také na útočnou polovinu. Chybná rozehrávka, do které se musel po Kastaněho zaváhání vložit ještě Luke Bakio, který zvládl svou situaci, a Courtois, ke kterému se dostal balón nakopáván Lukaka, který tam svádí souboj velmi srdnatě, bojuje s Nematym, ale nedokázal se dostat k míči, ale vypomohl si velmi dobrým napadáním a Iránci museli nakopnout míč daleko od své branky, má jej De Bruyne, ten vysílá kolmicí Luke Bakia, jenže Luke Bakio tak trošku zaváhal, běžel více doprava, míčel trošku doleva kolem vápna a pak už se do toho souboje nedostal a tak může hrát Irán. Jmenovitě to je Ramin Rezaian, který rychle posouvá míč na střed hřiště, kde může a také hraje Godos, který teď už bude plnit také trošku ofenzivnější úkoly tím, že Belgičané hrají bez boje od 67. minuty v deseti. Nákop, který ale je hodně dlouhý, ty míče opravdu létají na mistrovství světa hodně rychleji, než jsou hráči zvyklí, a tak skončil až za brankovou čárou. A je tady v 70. minutě možnost občerstvit se, udat další pokyny od trenérů, protože je tady tedy přestávka na občerstvení. V 70. minutě ale platí, že Belgie hraje s Iránem, zatím bez branek 0-0.
0: Fotbalisté v Los Angeles, který mají na chvíli pauzu, stejně tak má pauzu i Petr Kadeřábek, ale za chvíli ho znovu uslyšíme.
2: Ve vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
3: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
4: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport, zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
5: Dobrý den.
2: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
3: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
5: Pod Pavlem Vrbou se vytvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
2: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonském Kobe.
5: Přijeli jsme, zemětřesení, a jednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
3: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
5: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
2: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: A Pavla Horváta samozřejmě uslyšíte v našem vysílání i zítra, protože to bude pondělí, takže se můžete těšit na klasickou Desítku, která tentokrát samozřejmě bude věnována především dění na fotbalovém mistrovství světa a českému národnímu týmu. Český národní tým volejbalistů dnes zakončil své působení v evropské lize. V Gruzii sice svěřenci trenéra Jiřího Nováka zvítězili 3-0 na sety a v šestém utkání si v Tbilisi připsali páté vítězství, jenže na postup do semifinále to nestačilo, naději jim vzala hladká výhra Estonska nad Černou Horou, po které Češi klesli mimo 4 postupové příčky do semifinále. Tolik tedy volejbal a teď už zase fotbalové mistrovství světa a pokračování zápasu Belgie-Irán. Slovo má Petr Kadeřábek.
1: Po přestávce na občerstvení už se začalo hrát, v 73. minutě stále platí 0-0. Jisté je, že mezi střelce se dnes už nezapíše Romelu Lukaku, který byl vystřídán, byla to vlastně reakce na vyloučení Ngoya, tak musel přijít na hrací plochu také další obránce, tím je Arthur Tött, který nastoupil hned do stoperské dvojice, kde bude teď společně s Mechelem zřejmě čelit iránským útokům. Iránci mají podstatně více prostoru, když hrají proti deseti. Zatím toho nevyužívají k nějakým rychlejším přechodům a stále kombinují na vlastní polovině mezi stopery. Ten míč teď získává Kanany, který je mírně vpravo, tak 10 metrů od postranní čáry na úrovni půlící čáry, posouvá pod sebe na Kalizadeha, který hned posunul také doleva na Nematyho, který centruje, jenže tam sbírá míč velmi zkušeně Mechele, že jeho přihrávka, která měla směřovat na Luke Bakia, tak nebyla úplně přesná, a znovu tedy Iránci mohou kombinovat. Zatím ve středovém kruhu do té kombinace se zapojil teď Ezzatollahi, který vlastně nemá komu. Belgičané zatím velmi dobře stráží prostor, tak 20 metrů před pokutovým územím tam vystavili tu svou první hráz, před nimi stojí další čtveřice, ano, a před tou další čtveřicí už obíhá rozehrávku Iránců Luke Bakio, ale tentokrát se dokázali Iránci prosadit a nakonec centr, který směřuje na hruď De Kuipra, který tou hrudí poslal míč přímo do náruče Courtois. Belgický golman naprosto v klidu uklidnil hru, rozehrál po zemi a De Kuiper po levé straně už míří na polovinu. Soupeře dává Trossardovi. Trossard zamíchal nohama nad míčem, nakonec ale neobalamutil iránského obránce a tak se hra přenáší zleva doprava, kde by měl hrát a teď Tillemans, který už se vydal do středu hrací plochy, posunutí znovu doleva. Trossard si říká o míč, ale De Kuiper mu ho neposlal a tak je tady Tillemans, jeho nákop, který měl mířit na nabíhajícího Castaneho, nebyl přesný a tak je tady možnost pro Tobariho, který ale se zastavil před pulící čárou a znovu vrací na iránské stopery. A nikam se příliš neženou Iránci, byť hrají v převaze jednoho hráče v poli, až teď možná po pravé straně přijde nějaký nákop, ale znovu si to rozmyslel Ezatolahi, který se vrací s míčem a posouvá na Kalizadeha, který znovu nepošle jediný balón, tak aby překonal alespoň tu první bránící řadu Belgičanů. A je to kombinace, která opravdu nikam příliš nevede, což známe třeba z okresního přeporu od předsedy Orla. Dáváte si to na metr, nikam to nevede. Přesně takhle hraje teď Irán a Belgičané ale mohou být zatím spokojeni, protože nepřichází nějaký centr. Ten přichází až teď, který letí, ale přes celé velké vápno prolétl nad hlavami všech. No a nakonec Belgičané získali naprosto zadarmo míč, který budou teď vhazovat a měl by se o to postaral De Kuiper, co by teď levý bek, a měl by vhodit někam znovu ke svým stoperům. Belgičané budou potřebovat zapojit více do hry Tillemanse ve středu, tak aby centroval ty míče a rozdával je na Luke Bakia, jenže to se nepodařilo a jen tak, takže se nedostal na hranici vápna Taremi k míči. Nakonec ne a Belgičané uklidňují hru přihrávkou na Courtoise, který nakopl balón daleko od své branky, jenže Luke Bakio nedokázal zvládnout souboj s Kalizadehem a tak Iránci se ale jen na chvilku dostali k balónu a Belgičané mohou znovu od vlastních obránců, jmenovitě to bude právě Ted, který přišel místo Ngoje vyloučeného na hrací plochu, nahradil samozřejmě Lukaka, ale zaujal právě místo obránce, který dostal červenou kartu za to, že stáhl po vlastní chybě Taremiho, který by pílil sám na Courtoise. Teď belgická snaha o kombinaci v útočném pásmu, Luke Bakio je povalen, jenže ne v rozporu s pravidly, míč končí právě od něj v zámezí a tak se bude vhazovat, mezi tím ještě Iránci pošlou na hřiště místo Godose tak Mongalinoa, který Mongalu, který nastupuje, aby posílil iránský útok. On dal i v kvalifikaci 4 branky. I díky jeho 4 brankách samozřejmě 10 Taremiho se Iránci probojovali na světový šampionát. A to už po čtvrté v řadě. Celkově už hrají na svém 8. světovém šampionátu a teď jsou blízko tomu, aby získali další body. V 79. minutě hrají s Belgií 0-0 a mají tedy o jednoho hráče výhodu v poli. Navíc po vyloučení dvoje. A teď může Jahan Bakaš centrovat doleva, kde zpracovává Torasi, který ale vrací znovu na stopery. Teď už ale jsou Iránci blíže pokutovému území, jenže byli znovu vytlačeni Belgičany až na vlastní polovinu. Belgičané hodně rychle přistupují k hráčům Iránu a ti se nedokázejí kombinačně prosadit a tak musí znovu z hlouby vlastního vlastní poloviny kombinovat Taremi. Teď ale dobře přenesl hru doleva, přijde centr, nakonec se tam dostával k zakončení Džahan Bakaš, jenže čekal na míč, který k němu měl přijít zleva, no a pak nakopl De Kuipra, který tam vystoupil, předskočil iránského útočníka, no a tam si De Kuipr tedy hodně zhlasitě zakřičel po té, co byl zasažen místo míče do nohy, a Courtois tak může rozehrávat na konci 80. minuty za bezbrankového stavu 0-0. Přichází nákop, který sbírá De Bruyne a dokázal se prosadit proti dvěma Iráncům, padá, ale nebude se pískat nedovolený zákrok a tak se bude pokračovat napadáním Belgičanů iránské rozehrávky. Iránci to vykombinovali, no, velmi dobře. Teď může Ramin Rezaek už pílet po pravé straně a nakopnout balon, který letí až ke Courtoisovi. Tam Ramány neměl šanci doběhnout dříve, než tam byl právě belgický čahoun. A tak Tielemans může kombinovat s Vakananem, který vrací a přehrává hru zleva doprava, kde už se rozeběhl Mechele. Posouvat chtěl na Bukirvaka, jenže ten míč zachytil Kalizadech a už jej posouvá do blízkosti pokutového území. Přijde centr, který je sražený, ale nebude to rok. Courtois si pro vysoký balon dojde a okamžitě rozehrál na De Bruyneho. Ten ale neudělal dobrou kličku a taky tady velká šance Iránců. Rána, kterou Courtois chytil, no chytil, on ji vyrazil před sebe, jenže Iránci vůbec nevěřili tomu, že by mohl belgický golman udělat nějakou takovou chybu, že by mu balon vypadl z rukavic, tak vlastně vůbec nedobíhali, jen stáli. Evidentní to bylo právě na Mahdou Taremimu, který jen sedíval svěšené ruce, koukal, jak vypadl balon 5 metrů před Courtoise, jenomže než se rozeběhl, tak Courtois už se zvedl ze země a balon uklidil do své náruče. Mezitím už jej poslal na Luke Bakia, který je na pravo už v blízkosti vápna, jenže jeho centr byl sražený a skončil v zámezí. Tora by se postavil dobře do tohohle toho centru. Kastaně si veme vhazování na starosti, posouvá napravo na Kastaněho. Ten se snažil otočit, jenže byl u něj hodně rychle připravený Mongalo, ale ten nedokázal odebrat Belgičanům balón a tak s ním může hrát Mechele. Přihrává doprostřed na Vakanena, který vrací na Courtoise. Belgický golman je tak 3 metry před vápnem, rozebíhá se a nakopává dlouhý balón do země nikoho. Tam nebude ani Iránec, ani Belgičan. Nakonec ten míč skončil v autu, ale po iránské hlavičce, a tak mohou hrát znovu Belgičané. Vakanen napravo, dobrá přihrávka teď na Luka Bakiu, který má na zádech a podle mě byl faulován teď Luka Bakio, a také podle rozhodnutí rozhodčího Kalzadech chytil za trenky belgického útočníka, ten tak nemohl pokračovat. No mohl, ale myslím si, že by přišel o část svého oděvu. No, tohle to bylo klidně na žlutou kartu a vůbec by se Kalizadech nemohl divit. Je z toho ale přímý volný kop, je to tak 5 metrů od pravé postranní čáry, dejme tomu na úrovni 3 metry před vápnem. To je dobrá pozice jak pro De Kuipra, který by posílal svou levou nohou míč směrem k brance, a nebo De Bruyneho a takový ten rohlíček pěkně před malé vápno. Jenže chybí Lukaku, tedy nejúdernější síla hlavou. Nakonec vše rozehraje De Bruyne, který už si otřel levou rukou pod čela, zvedl pravou ruku a už posílá míč do vápna, který ale končí na rukavicích iránského brankáře. No a pak Tielemans vyražený míč netrefil z první, ale ještě Trossard pošle další centr, který byl zblokován, a teď je tady možnost pro rychlý protiútok Iránců, který ale velmi dobře zastavil Vakanen, dává Trossardovi ten doleva, už do vápna Tielemansovi, který tam posílá přízemní centr, rána, kterou Vakanen vypálil, ale podle mě ji vypálil přes iránský blok, čehož si rozhodčí nevšiml. A VAR tohle opravit nemůže. On by mohl opravit jedině to, kdyby byl roh neoprávněně, jenže tohle to nebylo rozhodnutí rozhodčího. On prostě rok neodpískal, a tak se bude odkopávat od iránské branky v 85. minutě za stavu 0-0. Iránci znovu občerství trošku sestavu. Odešel už poslední záložník, který nastupoval v základu, a přichází Hossein Zadeh. Amir Hossein Hossein Zadeh, to je celé jméno iránského záložníka z Tazi Tabriz. Asi ho celé říkat nebudu. Mezitím už Bejranvand rozehrává vysokým nákopem na Taremiho, který ale byl přikrytý Mechelem, a tak mohou hrát Belgičaně. De Kuyper vrací až na Courtoise, který svou levou nohou nakopl balón hodně daleko. Trossard se ale nepůjde bojovat do hlavičky, to je samozřejmé. On se svými centimetry úplně není připraven na to, aby bojoval s urostlými stopery Iránu v souboji ve vzduchu. Jenže na zemi to umí a právě teď posouvá balon nabíjejícího Castaneho, který centruje do vápna, a tady je možnost pro De Kuypra, ten už má třetí gólovku v dnešním utkání a po třetí selhal. Snažil se posunout ten balón, on si naběhl zprava, byl tak 2 metry od penalty, nakonec přímo na penaltě ten míč za sebe pustil, i když bych řekl, že Tielemans nechtěně, že tam byl zasažen jedním z Iránců, nevím, jestli se k tomu bude VAR vracet, a míč pod nimi projel až na De Kuypra nějakých 5 metrů za bod pro pokutový kop, no a tam De Kuyper se snažil ke vzdálenější tyči zakončit, jenže on to trefil tak 3 metry od tyče, no to se to pak chytá Bejranvandovi, a tak drží stále čisté konto, musí se tedy stále držet ve střehu, i když Belgičané hrají s jedním hráčem v poli méně v 67. minutě. Připomínám, že Ngoi dostal červenou kartu. Teď jsme o 20 minut dál, skóre se stále nemění, stále hraje Belgie s Iránem 0-0 a Iránci se snaží po levé straně dobrým centrem na Ramányho dostat se k míči, jenže tam dost výrazně byl vidět faul Teta, který strčil svého soupeře, Mungalo to byl, no a ten tedy vykoledoval faul. Mezitím odchází také Kevin De Bruyne, další z těch bronzových medailistů v belgické sestavě.
0: Když se znovu v Los Angeles začne hrát, tak na radiožurnálu Sport připomene, že v dnešním prvním utkání základní skupin fotbalového mistrovství světa Španělsko porazilo Saudskou Arábii 4-0. O půlnoci začne utkání mezi Uruguayí a Kapverdami a ve 3 hodiny ráno našeho času se proti sobě postaví Nový Zéland a Egypt. A teď zpátky na zápas mezi Belgií a Iránem za Petrem Kadeřábkem.
1: Fernandes Pardo se uvedl po vystřídání za De Bruyneho rychlým sprintem, ale Iránci to zvládli i s vypětím všech sil od Bejranvanda, který musel vyběhnout tak 0,5 metru před vápno a srazit ten míč svými prsy mimo dosah belgického hráče, tak stále platí 0-0. Budeme o tom informovat i posluchače radiožurnálu, kteří se k našemu vysílání připojí. Stále 0-0, říkám to v 88. minutě. Teď měli Iránci obrovskou příležitost. Závar ve vápně, ale neúspěšně zužitkovali. Teď ještě jedna možnost a nakonec se píská offside, který byl odmáván opravdu s velkým zpožděním. Iránci hrají od 67. minuty přesilovku, kdy byl vyloučen Nathan Goy. Měli i velkou příležitost k tomu, aby strhli vedení na svou stranu, ale se jim stojí dnes výtečný Thibaut Courtois, tedy brankář Belgie, který lapil několik příležitostí, a na druhé straně se činí dnes v gólových šancích a také v jejich spalování obránce Maxim De Kuyper, který měl už 3 gólové příležitosti, jednu z nich opravdu obrovskou, kdy ze 3 metrů nedokázal překonat ležícího Bejranvanda, a tak stále platí 0-0. Počkejme si ještě na tuhle akci, do které se zapojuje Trossard, který rychle posouval na Vakanena, ale bylo to příliš dlouhé. Přesto ještě zůstávají Belgičané na útočné polovině, kombinují, už hrají bez Lukaka, bez De Bruyneho, kteří byli vystřídáni, ale zůstává na hřišti Trossard, Vakanen. Teď přijde ještě centr do vápna, na který se tam už zdálo, že naskočí Fernando Fardo ale nedokázal se k němu ten míč dostat, a to ani v další příležitosti. A tak i pontovém centru, který přilétl z pravé strany a končí v zámezí. V 90. minutě tedy platí, že Belgie hraje zatím s Íránem bez branek 0-0. Petr Kadeřábek, Radiožurnál. To byl tedy vstup pro Radiožurnál a my můžeme pokračovat ve chvíli, kdy se dívám na opravdu vzteklého Tielemanse, který si nabíhal na centr Luke Bakia, jenže Luke Bakio ten míč poslal tak 20 cm nad hlavu belgického středopolaře. Teď už mezi tím doputoval balón až znovu ke Courtoisovi, který znovu nakopne balón hodně daleko, kde se snaží uplatnit svou rychlost. Fernandes Fardo, ale útočník Lille

A ještě je tady jedna možnost, do které se tam dostane centrující hráč, kterým byl Hossein Zadeh, ale nedokázal najít dobře postaveného Canbakaše a teď je tady protiútok, který vede Vakanen. Končí první nastavená minuta. Další přihrávka, která přelétla Tillemance, ten dnes si myslím ukroutí hlavu, jak přes něj ty balony létají. Iránci se snadno dostávají k balónu. Je to samozřejmě dáno tím, že hrají v oslabení. To vyloučení goje je to velký tlak Iránců, který ale zatím nevede do nějakých vyloženějších šancí a nebude se to měnit ani. Teď, kdy Trossard může hrát, má míč na kopačce a může kombinovat s Tillemancem, který okamžitě posouvá na Dekuipra. Dekuiper se snaží najít a také našel Vakanena, který hledá Fernandeze Farda, který má dost prostoru na levé straně, už je ve vápně. Fernando Fargo ještě prostrkával ten míč, ale neúspěšně. Trossard na vápně dělá jednu kličku, přišla pávačku, posune míč kam, nakonec doprava. Tady je Luke Bakio, který hned přenechal Kastaněmu. Kastaně je u blízkosti rohového praporku, ale nakonec jej ubránil dnes fantasticky hrající Chalizadeh, který nepustil za svá záda Kastaněho. Ale ten rozehrál hned na Luke Bakia. Končí nám druhá nastavená minuta, stále za stavu 0-0. A Kastaně, jeho centr letí na hlavičku. Nakonec Mecheleho, který byl ale dost tísněn, nedostal se k dobrému zakončení a míč nakonec končí nad iránskou brankou. Ještě si tam, řekl bych, pomohl trošku faulem Canbakaše, tam odstrčil. No a belgičtí fanoušci se mohou chytat za hlavu, za to se může chytat samozřejmě také Mechele, který nedokázal usměrnit ten míč do iránské branky. No, vypadá, že za 2,5 minuty se oba dva celky rozejdou znovu smírně, tedy znovu s bodem, a to už by byl druhý bod pro oba dva týmy, protože první zápasy v této skupině G skončily také remízami. Ale ještě je tady jedna možnost pro Vakanena, ten posouvá na Fernandeze Farda, který si dělá prostor, posouvá před vápnem na Luke Bakia, který přihrává Tetovi, který už je ale daleko od vápna, nakonec udělal kličku, která byla dlouhá, ale zvládl to, a Fernandez Fardo z levé strany míří k vápnu, pálí, jenže jeho obstřel na zadní tyč byl takový, že obstřelil nejen branku, ale s ní i celou síť, kdyby tam byla za brankou, ona tam samozřejmě není na stadionu v Inglewoodu, takže ten míč skončil opravdu tak 7 metrů vedle branky, 7 metrů nad brankou a chytil ho jeden z fanoušků v mexickém dresu. No, budiš mu přáno, bude ho stejně muset vrátit. Polovina čtvrté nastavené minuty, rozehrávka od iránské branky, kterou zachytává Ramani, jenže jeho přihrávku dokázal vystihnout Vakanen. Trossard čekal na balón, ale přesto se do souboje vrátil. Trossard může využít výhody po faulu na Kastaněho a přejít do blízkosti vápna, ale nakonec se otočil, vrátil na Dekuipra, ten posouvá na Kastaněho, Luke Bakio je ve vápně, nakonec pálí rána, která končí těsně vedle. Luke Bakio teď měl na své levé noze, možná, ne možná, to by byl určitě vítězný gol, protože Luke Bakio namířil ke vzdálenější tyči a ten míč přelétl o půl metru iránskou branku, vzal to na sebe útočník Benfiky, ale nedokázal trefit mezi tři tyče, chytá se za hlavu, možná to byla poslední příležitost Belgie. Ještě ale se stále pokračuje, ještě tak půl minutky zbývá odehrát z nastavení a balon má Ted, který vrací pod sebe až do blízkosti belgické branky na Mecheleho, který ale rychle přihrál Vakanenovi, který byl zastaven u postranní čáry s kluzem hned dvou iránských hráčů, kteří bezesporu by byli spokojeni se ziskem bodu proti evropskému týmu, kterým Belgie je, a teď to stvrdil také závěrečný hvist rozhodčího Dario Herrery. Neviděli jsme branku, která by byla uznána, sice ji Iránci dokázali dát, ale bylo to po offsideu. Belgičané neuspěli i v těch nejvyloženějších šancích a tak si do tabulky připisují po druhém zápase druhý bod. Iránci také, tahle ta skupina.

0: kde bude ještě velmi, velmi zamotaná. Belgie tedy ani na podruhé nedokázala vyhrát na mistrovství světa a remizuje s Íránem 0-0.
1: Děkujeme Petru Kadeřábkovi, který nám tedy nabídl další konečný výsledek zápasu základní skupiny fotbalového mistrovství světa. V Los Angeles se Belgičané a Iránci tedy rozešli bez toho, že by některý tým dokázal skórovat. Ve druhém utkání této skupiny nastoupí od 3 hodin ráno Nový Zéland a Egypt. No a kdo tenhle duel vyhraje, pokud ho někdo vyhraje, tak se dostane do čela skupiny. Ale otázkou je, když už je tahle skupina tak remízová, jestli se tedy i Nový Zéland a Egypt nerozejdou s mírným výsledkem. Už víme, že ve další skupině, ve skupině H, Španělsko dnes porazilo jednoznačně Saúdskou Arábii 4-0. Španělé si tak připsali na turnaji první vítězství, mají 4 body a jsou v čele skupiny. Potom jsou jednobodové týmy Uruguay, Saúdská Arábie a Kapverdy. No a právě Uruguay a Kapverdy proti sobě nastoupí už za necelou hodinu. K zápasu, o kterém ve vysílání Radiožurnálu Sport samozřejmě také uslyšíte. Teď si dáme skupinu tým, reklamu na ticho, no a potom už se můžete těšit na reprízu kilometrů Jiřího Ješka, které tentokrát natočil náš spolupracovník, respektive náš moderátor a šestinásobný paralympijský šampion na festivalu Offseason v Praze na výstavišti a hosté byli opravdu velmi vzácní. Dvojnásobný olympijský medailista Metoděj Jílek, olympijský šampion z poslední her v Miláně a Cortině d'Ampezzo a také paralympijská medailistka biatlonistka běžkyně na lyžích Simona Bubeníčková. Nenechte si tedy ujít reprízu kilometrů Jiřího Ješka.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
1: Krásný den, krásné dopoledne. Vítáme vás na sportovním festivalu Off Season. Mám velkou radost, že je tady se mnou můj kolega Karel Janů, který se mnou kilometry pravidelně připravuje. Přivítejte ho ještě jednou potleskem.
2: Krásný den i ode mě, no a já samozřejmě velmi rád vítám šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa Jiřího Ježka.
1: Tak my si k tomu sedneme.
2: Teď nás tedy čeká, jak už bylo řečeno, necelá hodina věnovaná dvěma obrovským hvězdám českého týmu na letošních zimních olympijských a paralympijských hrách. Tak pojďme prosím úplně všichni, kdo jste sem za námi přišli, a koukám, že vás je docela dost, velkým potleskem přivítat běžkyni na lyžích a biatlonistku, trojnásobnou stříbrnou medailistku z paralympijských her v Miláně a Cortině Simonu Bubeničkovou.
1: To je přivítání. Děkujeme.
2: A prosím, obrovský potlesk taky pro olympijského vítěze v rychlobruslení z Milána a Cortiny Metoděje Jílka.
1: Děkujeme za krásné uvítání. Mikrofony máme. Samozřejmě, že oba sportovci mají pro vás na ukázku i svoje olympijské a paralympijské medaile z Milana a Cortiny. Na začátek jednoduchá otázka pro vás oba a začneme třeba i s Simonou. V jakém okamžiku vám definitivně došlo, že jste po hrách v Miláně a Cortině přišli do té situace, že jste se stali známými sportovními osobnostmi, že jste velkými hvězdami, zvlášť vaší generace, protože oba jste velice mladí?
3: Tak já všem přeju krásné dopoledne a jinak pro mě to došlo, mně to došlo asi až po příjezdu domů, kde mě přivítal krásně můj městys a spousta fanoušků přišla. A tam mi to asi jako definitivně došlo, že asi to je teda pravda a opravdu se to stalo všechno.
1: Metoděj.
4: Tak taky přeju krásný, hezký den všem a pro mě to asi přišlo nějak tak postupně, že nebyl jako jeden moment, kdy jsem si jako uvědomil, že prostě ten zájem o mě je velký, ale bylo to asi postupně a nějak jsem se pořád do toho dostával v průběhu těch měsíců po té olympiádě.
2: A když už jste oba dva zmínili ten velký zájem, samozřejmě ze všech stran, jsme moc rádi, že třeba jste dneska tady právě s námi a že se účastníte i natáčení kilometru Jiřího Ježka, tak co se nejvíc změnilo, Simono, v tom vašem každodenním životě? Je to ten zájem lidí kolem vás nebo třeba soukromí, musíte si ho víc hlídat?
3: No, to jsou asi přesně ty dvě věci, které to změnilo nejvíc a je to docela znát, když třeba jdu do školy a najednou jdem po ulici třeba se spolužečkama a tam lidi, tyjo, to byla ta Simona Bubeničková, fakt to byla ona, a někdo mě třeba zastaví a tak. Je to milý a spíš jako úplně hustý, že jsou to i starší lidi, třeba víc mám fanoušků mezi důchodcema, mi přijde. Ale ne, je to fajn a příjemný, když takhle mě třeba poznají a pozdraví.
1: Počkej si mi, ale v tvém věku, a já to slyším od třeba lidí a holek kluků, kteří jsou přesně tak jako v tom teenagerovském věku, tak ty seš pro ně obrovskou inspirací a obrovskou hvězdou, tak cítíš právě to, že už dneska seš, jak se v angličtině říká, ten role model té svojí generace?
3: No, já to úplně asi tak necítím, nebo nevím, já to beru tak, že budu ráda, když můžu být pro někoho inspirací a budu ráda, když díky mě třeba děti začnou sportovat a i třeba začne být větší zájem o ten sport handicapovaných a ty děcka budou mít víc příležitostí se zapojit do klubu a sportovat. Asi tak to beru a budu jedině ráda, no, když budu tou inspirací.
2: A jak to teda má Metoděj Jílek a možná které skupiny věkové fanoušků oslovuje? Od těch nejmenších po ty nejstarší?
4: Tak asi od těch nejmenších po ty nejstarší. Já jsem za to hrozně rád, když právě vidím třeba i ty malé děti, které se mě, dejme tomu, nějak tak zhlížejí nebo mě vidí jak nějakého toho, dejme tomu, role modela, jak jste říkali, protože to je hrozně hezký a jsem rád, že podporuju takhle ty malé děti k tomu sportu, ať už je to jaký sport, nejen rychlobruslení, ale jakýkoliv sport, tak je důležitý, aby se všichni vlastně začali hýbat a dělali nějaký sport, který je baví a naplňuje, protože to je to zdraví, no, pro to tělo.
1: Mety, olympijské zlato je pro většinu sportovců nedosažitelný sen. Je to prostě maximum, co zvlášť v těch sportech, kterým se věnujeme, já jsem se věnoval, vy oba se věnujete, tak to olympijské zlato je naprostý vrchol. Jak s tím nakládáš, že si toho absolutního vrcholu dosáhnul už takhle brzo?
4: Tak já to pořád beru jako nějaký další kruček v té kariéře, že to nebude jako nějaký maximální vrchol, ale beru to jako nějaký potvrzení toho, že to, co děláme, funguje a jdem si prostě pro další, jdem vlastně dobět nějaký další milestone a takhle, no, takže no.
2: To říká metodě Jílek v dnešních kilometrech Jiřího Ješka. Teď zase jedna otázka na Simonu Bubeničkovou. Simono, kdybyste se mohla vrátit na ty letošní hry a ještě u nich naposledy zůstaneme a znovu prožít jediný okamžik z nich, tak co by to bylo?
3: Tam vůbec nejde jako vytknout jeden jediný okamžik a celých těch 14 dní bylo úplně krásných a pořád se něco dělo. Tam fakt strašně rychle to uteklo a pořád bylo nad čím přemýšlet, na co se soustředit a jo, celý to bylo krásný, jako celý bych si to zopakovala.
1: A metodě Jílek má nějaký zážitek z Milána a Cortiny. Jeden takový, třeba úplně mimo sportovní, něco, na co budeš vzpomínat, když někdo ti připomene tu zlatou medaili a to dějiště v té Itálii.
4: Asi nějaký ten celý den z té olympijské vesnice, protože když jsem poprvé přijel, tak to vlastně bylo úplně něco jiného, než na co jsme zvyklí na nějakých světových pohárek, mistrovství světa a tak dále. Že to bylo fakt jako hezky udělané, bylo tam hrozně moc sportovců a hrozně moc věcí, co vlastně dělat, takže nějaký ten první den asi z té olympijské vesnice. No.
1: Pojďme na začátek vašich kariér. Kdy jste si poprvé řekli, že sport nebude jenom koníček, ale že to je něco, čemu chcete podřídit velkou část vašeho života, Simi?
3: U mě to bylo asi takový přirozený. Já si třeba pamatuju na takový moment, nebo momenty, kdy mi mamka vždycky opakovala, na prvním místě bude škola a pak až bude ten sport. A já jsem si vždycky jako v duchu říkala, ne, jako na prvním místě bude ten sport a pak nějak jako by ta škola. Ne, jako škola je samozřejmě důležitá a potřebuji něco vystudovat, ale tou školou tak nějak proplouvám a vždycky ten sport byl mě tak jako blíž a měla jsem ho radši a už od malička mě to strašně naplňovalo a bavilo a asi jsem tušila, jako že budu chtít se tomu naplno věnovat a určitě jako dlouho.
1: Ty jsi kvůli závažné nemoci vlastně od dětství postupně vlastně ztrácela zrak, až ve 14 letech si o něj přišla definitivně. Je ten sport něco, co vlastně ti nahradí některé věci, o které člověk chtě nechtě s takovýmhle handicapem přijde, protože pro mě přesně ten sport bylo něco, když já jsem přišel o nohu, tak v podstatě ty momenty v životě, který jsem zjistil, že už třeba dělat nemůžu nebo je budu mít komplikovanější, tak o to víc jsem se snažil v těch sportech, kde jsem mohl vyniknout a kde mi to nepřekáželo, jsem se snažil dělat si radost. Tak je právě ten sport tou radostnou náplní tvýho života?
3: Jo, určitě, jako mám sport v podstatě každodenní náplň toho života a pro mě ten sport bylo něco, co bylo jasný, že chci, aby v mém životě zůstalo, i když oslepnu a tak to i jako je a bylo. Takže sport zůstal jako přirozenou součástí mě a toho života a je to něco, na co se každý den těším a vůbec si nedokážu představit vlastně, co bych dělala, kdybych nesportovala.
2: To říká Simona Bubeničková. A jak to má tedy metodě Jílek? Protože vím, že taky ta škola pořád ještě neustoupila a pořád tam zůstává. Metodě je studentem vysoké školy.
4: Je to tak, no. Pro mě taky teda vždycky byl nějak tak sport na prvním místě a dostal se třeba uvolňoval z nějaký té střední školy a já jsem právě mohl trénovat a cestovat na závody. No a teďka pořád studuju na vysoké škole na Karlově univerzitě jako obor kondiční trenér. No a snažím se to nějak kombinovat a zatím to vychází a doufám, že to tak bude do dalších pár let, aby jsem to.
2: Jsou tam nějaké úlevy nebo olympijský vítěz trošku, co? Má tu pozici jinou nebo jsou naopak přísní? Takhle jsem to myslel.
4: Tak určitě nějakou roli v tom hraje, ale musím pořád dodělat všechny ty věci, který vlastně dodělávají moji spolužáci, takže jediný v čem, tak jsou trochu úlevy nějaký ty absence, že tam Mám individuální plán a můžu chybět 50%, ale občas to těch 50% není, tak místo toho udělám nějakou práci a takhle, no, ale vyloženě žádný velký lovy tam nejsou.
1: Každý potřebuje na startu té svojí sportovní kariéry někoho, kdo je pro ně inspirací, kdo ho do toho sportu přivede. Tak Simono, kdo tobě ukázal tu krásu sportu nebo to, že by to mohla být nádherná součást tvého života?
3: No určitě si myslím, jako u každého sportovce to byly rodiče, který prostě pokud nejsou příkladem tomu dítěti, tak to dítě nebude ten pohyb a sport brát jako tu přirozenou součást a my jsme se prostě od malička hýbali, chodili po horách, jezdili na kole, v zimě na lyže a no, pak mě rodiče přihlásili do klubu, nejdřív do plaveckého a pak v 10 letech jsem si sama pak vybrala to běžecké lyžování, takže určitě pro mě to byly ty rodiče, to základní.
1: A metoději?
4: Tak já budu mít asi podobnou odpověď jako tady Simča, protože jak říkala, tak za každým vlastně sportovcem vždycky stojí rodiče a bez nich by to nešlo. Takže rodiče mě vedli vždycky ke sportu už od malička a za těch pár let jsem zkusil hodně sportu a zůstalo u mě asi nejvíc to bruslení, takže tak.
2: Pojďme na další otázku na Simonu Bubeničkovou, která je tu s námi dnes na pódiu a jsme za to moc rádi. Ta kombinace běžeckého lyžování a biatlonu. Simono, čím vás to okouzlilo a od začátku byla bližší třeba střelba nebo jenom ten samotný pohyb na lyžích?
3: Doteď to asi tak mám, že mám radši to lyžování, ale ta střelba v tom biatlonu k tomu patří, ale já jsem se to rozhodla kombinovat, protože to v podstatě takhle dělali všechny holky ze světového poháru. Ještě před pár lety totiž byl biatlon součástí FIS, Mezinárodní lyžařské federace a biatlon se tak kombinoval s běžeckým lyžováním, para, běžeckým lyžováním a parabiatlonem. Před dvěma lety se to rozdělilo a už to je definitivně pod IBU, ale ty holky zůstaly u toho parabiatlonu a teď už je to teda těžší kombinovat, protože ne vždycky se ten kalendář úplně jakoby, aby se nekryl, takže občas se to kryje, ale jo, aspoň mám za tu sezonu možnost víc závodů, protože my zas úplně nemáme každý víkend světový pohár, takže takhle aspoň do budoucna mám možnost jako více těch závodů objet a jo, jako oboje mě baví, oboje to je prostě lyžování, jen v tom biatlonu je prostě ta střelba, ve které já teda ještě nejsem úplně jako 100% vystřílená.
1: Jak často trénuješ střelbu? A vůbec, jak ta střelba probíhá pro někoho, kdyby vlastně ten parabiatlon neviděl, tak jak ta střelba probíhá u vás, kteří vlastně máte ten zrakový handicap?
3: Ta střelba byla krásně vidět třeba v České televizi, když byl záznam, tak my vlastně přijedeme normálně na stav, ale s rozdílem toho, že my nevozíme ty naše zbraně na zádech, ale máme je tam už připravený, jsou to erární zbraně a rozhodčí nám přidělí nějakou zbraň, my si k ní lehneme a normálně střílíme, ale nemíříme samozřejmě očima, ale podle zvuku, podle sluchu. Mám na sobě sluchátka a ta zbraně laserová a ten laserový paprsek přenáší do těch sluchátek zvuk a čím blíž jsem ve středu toho terče, tak tím ten tón je vyšší a prostě se musím strefit do toho středu samozřejmě. Takže říká, asi tak to funguje.
2: To říká Simona Bubeničková. Otázka. Otázka na metody je Jilka, rychlobruslení, i když Martina Sáblíková tady prošlapala tu cestu a je samozřejmě, myslím, hodně známá, tak pořád to není takový jako úplně masový sport, tak jak se k němu člověk vůbec dostane? A jak je to možné, že se v něm potom stane nejlepším na světě?
4: Tak já jsem úplnou náhodou vlastně začal jezdit na kolečkových bruslích a jelikož tam jsem zažil nějaký slušný výsledky, tak jsem se rozhodl na to lední rychlobruslení, protože tam je ta možnost té olympiády a je to trochu větší sport, takže tak jsem se k tomu dostal. No.
2: Metodě, já přidám tady krátkou osobní teďko svoji zkušenost. Moje starší dcera dělá jiné sporty, ale teď o víkendu byla na prvních závodech na kolečkových bruslích. A já jsem se o ní v životě tolik nebál, jako když odstartovala do hromadného závodu na 1 kilometr. Já jsem si myslel, že nikdo nemůže z těch dětí dojet zdravý. Takhle to Metodě Jílek od malička neměl, že je to nebezpečné.
4: Každý sport je v něj jako nebezpečné, hrozí tam nějaký riziko úrazu, riziko páru nebo tak. A v nějakých je to trochu víc, v nějakých trochu míň, no, takže to kolečkový patří asi k trochu nebezpečnějším sportům, ale zase není to nic extrémního a pak, když jsme v tom jako profesionálním balíku a všichni lidi jako umí bruslit a jsou na to profesionálně trénovaní, tak to není zas tak hrozný.
1: Ten kolečkový sport, to kolečkové bruslení je ve světě už docela profesionální. Jezdí se fakt velké závody při těch největších třeba běžeckých maratonech. Vím, že si někde říkal, že velký závod je třeba před den před závodem běžeckém v Berlíně při maratonu. Tak je větší celosvětově ta komunita v tom kolečkovém bruslení nebo na těch rychlých nožích?
4: Já bych řekl, že asi větší komunita celosvětové na kolečkovém rychlobruslení, jelikož je to o dost dostupnější sport než to lední. Vlastně nepotřebuje se žádná velká hala a ty nože jsou taky, jako potřebuje se nějaká velká hala, led a vlastně je to zimní sport a to kolečkový bruslení jde vlastně dělat poměrně kdekoliv a hlavně v těch nějakých, v Jižní Americe, kde vlastně léto, dejme tomu celou dobu a je tam teplo, tak tam bruslí vlastně přes celý rok.
1: Ale ta motivace přestoupit na ty nože byla trošku i olympiádou, jako dostat se jednou na ty vysněné olympijské hry?
4: Hlavně olympiádou a věděl jsem vlastně, že to jde díky tomu, že ostatní rychlobruslaři, kteří vlastně byli nějak na vrcholu, tak taky přicházeli na ten led a vycházelo jim to hlavním jako příkladem asi novodobě je Bart Swings, který je vlastně taky olympijský vítěz na hromadném startu. Myslím, že z roku 2022, takže před 4 rokama taky vyhrál. A to byl asi hlavní spouštěč, že jsem věděl, že to je možný a tak jsem přešel a vyplatilo se to.
2: Jaký sportovní vzor Simony Bubeničkové? Byl někdo takový, ke komu jste vzlížela?
3: Jo, spoustu takových je a z těch našich českých, no, koukali jsme vždycky prostě na všechny sporty v zimě, na biatlon, na běžecké lyžování a i na rychlobruslení a olympiádu a všechny sporty jsme vždycky sledovali, takže jako těch sportovců i doteď je jako mnohem víc, jako.
1: Každý sportovec, když se dostane na ten vrchol a už má možnost opravdu přemýšlet, že já mám šanci vyhrát olympiádu nebo paralympiádu, tak si musí v hlavě taky sám sobě upřímně říct, v čem je jeho největší výhoda proti soupeřům. Máte něco takového, o čem víte a můžete to říct veřejně, že jste v tom fakt nejlepší na světě a třeba vám to jako zařídilo ty úspěchy teďko na posledních hrách v Miláně a Cortině? Mety.
4: Já jsem vycházel jako ze své přípravy nejenom ten minulý rok, ale vlastně dejme tomu celý svůj život a věděl jsem, že za poslední rok třeba na tu desítku jsem najel podle mě nejvíc kol v tempu na desítku z celého toho startovního pole a věřil jsem v to, že jsem vlastně jediný, kdo taky tempo dokáže udržet a to se vyplnilo, no. Takže asi pro mě to je nějaká ta, vychází ta konfidence z toho tréninku, který jsem udělal a že vím, že jsem to všechno dělal poctivě a takže potom ani není vlastně nějaký prostor na nějakou velkou nervozitu.
1: To je super, že to říkáš. Protože tady je přesně vidět, že když člověk dělá něco v tom svém oboru, něco navíc, než se běžně dělá, tak se to musí někde projevit. A já jsem přesně měl to samý v té mý kariéře, že když jsem věděl, že za ten rok najedu o, já nevím, 3-4 tisíce kilometrů víc než ty soupeři, tak že mi to dává už na startu tu jistotu, nebo ne jistotu, ale takovou jaký uklidnění, že nějakou výhodu mám. V čem je výhoda Simony Bubeničkové, když nastupuje na start? Taková ta vnitřní, co ti říká, jo, dneska bych mohla vyhrát.
3: U mě vůbec jako nevím, asi jedna výhoda, ale spíš to bude ten souvislý trénink právě, jako už ty zkušenosti, co sbírám od nějakých žákovských, dorosteneckých závodů a věřit si prostě na to, že když budu dělat to, co mám, tak nějak to musí dopadnout a když se prostě budu cítit dobře, tak už vím, co mám dělat, takže asi jen udělat to, co mám, no, a s tím tréninkem to tak nějak snad přijde.
2: A když jenom navážu na to, co před chviličkou říkal Metoděj Jílek, když Metoděj jste stál na startu na olympiádě na těch 5 nebo 10 kilometrů, tak opravdu to člověk tak vnímá, jestli jsem to dobře pochopil, že to je závod o vás, že to je o tom, co jste vy natrénoval, že to je spíš, my s Jirkou si hodně bavíme o běhání a o cyklistice, takže to je spíš vlastně taková časovka individuální, že prostě vlastně Metoděj Jílek jede proti Metoději Jílkovi a pak se uvidí, na co to klapne, nebo tam ti soupeři někde v hlavě jsou.
4: Já nad tím, je to vlastně závod sám proti sobě, ale já nad tím nějak tak nepřemýšlím, já vždycky jako přemýšlím, ale zase na druhou stranu tam jsou i ty ostatní soupeře, který musím porazit. Já chci zjet co nejlepší výkon, co dokážu, ale pak tam je ten druhý faktor toho, že tam jsou ty soupeři a i když zjedu to, co nejlepší, co dokážu, tak ten soupeř mě dokáže porazit. Takže je hrozně těžký nad tím takhle přemýšlet, ale když třeba na tu desítku jsem věděl, že nastupoval jsem tam jako největší favorit, věděl jsem, že když zajdu to nejlepší, co dokážu, tak by to mělo z největší pravděpodobností stačit na výhru, takže tak jsem nad tím asi přemýšlel. No.
5: I když je sportovec sebevědomější, když přijde na ten start s tím, že opravdu má za sebou super trénink a zůstal zdravý a že tam je velká šance na to vítězství, tak stejně každý z nás se potřebuje o někoho opřít těsně před tím startem. Je to pro tebe, Simono, trasérka, se kterou běháš, se kterým běháš, anebo je to spíš trenér třeba, který ti dá takový to poslední pomazání před tím startem, než se odebereš přímo na tu startovní čáru. Protože s trasérem, se kterým člověk absolvuje ten závod, se můžete vlastně pozbuzovat i během toho, ne?
3: Určitě, no. Jako David, ten mě může pozbuzovat i na trati. Když to stíhá a to, ale...
5: Když to stíhá.
3: No, ale jako před tím startem, já jsem takovej jako člověk, který je zavřený do sebe a moc úplně nikoho k sobě nepouštím a spíš jsem tak jako sama se svýma myšlenkama. Těsně před startem mě akorát fyzioterapeutka proklepe nohy a já řeknu, co potřebuju a jdu na start, no.
5: Mně se líbilo, že jsi říkala, že trasér tě, když tě stíhá, stane se někdy, že přijde závod, že ty musíš pozbuzovat jeho, abyste vůbec jako dojeli do cíle spolu.
3: Jako naštěstí se to ještě nestalo, no, ale samozřejmě jsou dny, kdy třeba není úplně ve 100% formě a já se cítím jako hodně dobře, tak furt mi tak nějak stíhá, ale už vnímám, že nemá tu rezervu úplně. Ale nemůžu zase mluvit úplně za něj, no, takže nevím, jak se úplně přesně cítí, ale samozřejmě musí být ještě o level vejš, aby u toho stíhal mluvit a právě i mě třeba trošku pozbudit někdy do kopce.
5: Ke komu si chodí pro uklidnění před startem Metoděj Jílek?
4: Já tam asi tak podobně, jako já se spíš soustředím jako na výkon před nějakým tím závodem na ledě, protože tam vlastně to je, jak jsem říkal, no, tam to je závod sám se sebou, je to nějaký dodržování té techniky a těch stanovných kol a rád se soustředím na tohle, ale potom, když vlastně závím na těch kolečkovým rychlobrusení, tak tam to je dost o taktice, což úplně nejde ovlivnit nějakým tím tréninkem a člověk se díky tomu může dostat do dost větší nervozity, tak tam je taky trochu jiný postup při té přípravě před tím závodem, no.
5: Já na to navážu. Rychlobruslení je sport, kde fakt rozhodují desetiny, někdy setiny sekundy, jo? Zvlášť na tom ledě. Jak pracuješ s vědomím, že jedno zaškobrtnutí ti může udělat třeba rozdíl mezi čtvrtým místem a zlatou olympijskou medailí? Připravuješ se na to nějak speciálně třeba s nějakým i psychologem sportovním?
4: Psychologa sportovně nemám, všechno to vlastně jak tak zatím zvládám sám a dokud to budu, tak asi nebudu potřebovat. Ale vím, že to je dobrý téma do budoucna, že kdyby prostě jako stát se může cokoliv a nikdy nevím, jestli jako do budoucna ho nebudu potřebovat, takže nikdy neříkám nikdy. No ale právě na tom ledě to ještě v pohodě, protože tam se to jde jako nějak tak na těch 10 kilometrů tam máte 25 kol, když v jedné zatáčce zaškobrtnete, tak to je, dejme tomu, nahnat zpátky. Horší jsou pak v tom ty sprinty, kde fakt každý zaškobrtnutí může dělat rozdíl 5 míst. No a jak jsem říkal, no na těch kolečkách tam o dost větší roli hraje nějaká taktika v tom závodě, protože to je hromadný start a tam každá chyba dělá, jestli vyhrajete závod, anebo skončíte mimo top desítku. No.
2: Metoděj Jílek a Simona Bubeničková jsou dnes s námi v kilometrech Jiřího Ježka. Simono, jedno zaškobrtnutí, co to může znamenat, to asi zní povědomně, ne?
3: To zní a nezní to moc příjemně.
2: Za to se omlouvám, ale chtěl jsem takhle navázat.
5: Ne, já si nedovedu vůbec představit jít si třeba s nějakým trasérem zaběhat a mít přitom třeba pásku přes oči nebo takové ty zatemněné brýle. Já bych to prostě nedal. Já mám co dělat s tou nohou, když jdu běhat sám a je tam nějaký nerovný povrch, abych nezaškobrtnul. Ty samozřejmě s tím handicapem žiješ jako celý život. Od rána, co se probudíš a jdeš si vyčistit zuby, tak prostě člověk bojuje s tím, že vlastně jako má to v tom životě strašně těžký. Je to v tom sportu nějak jiný? Přijdeš si s tím trasérem absolutně jistá, to mi řekni, anebo je tam prostě, jako když my zavřeme oči a prostě ta nějaká nejistota tam je?
3: Já už to v tuhle chvíli asi neberu vůbec jako nějaký můj handicap. My jsme se o tom nedávno bavili s mamkou, že už vlastně je to i možná trošku strašidelný, že to berem tak jako normálně, že to tak prostě je. A i tím, jak mám skvělou podporu toho mýho blízkého okolí a rodiny, tak kamarádů tak vůbec si jako neuvědomuju, že jsem nějakým způsobem jiná. A dělám spoustu věcí stejně jako dělají zdraví. Takže já to beru jako normálně a už si jsem jako s tím svým handicapem jako řeknu, nebudu říkat 100%, ale na 99% takový stá, no.
5: Takže i když se na těch běžkách řítíš z nějakého sjezdu, tak tam není větší strach, než ho má třeba, já nevím, běžkař, který vidí, protože já bych měl strach i po rovině na běžkách, jo. A není tam prostě nějaká větší obava. Bereš to jako prostě, jo, tady jasně, tady sjedem tu pravotočivou zatáčku a v pohodě si odšlapu tu zatáčku na tom sněhu a jedu dál. Prostě nějaký strach tam není.
3: Tak samozřejmě, když třeba jedem nějaký takovouhle trať jako poprvý, tak je tam trošku větší respekt a zrovna třeba ve Val di Fiemme jsou ty tratě poměrně těžký výjezdy, ale i těžký technický sjezdy, takže prostě, když se to najíždíme poprvé na nějakém tréninku, tak jsme samozřejmě opatrnější, mám k tomu nějaký respekt, ale David Trasser mi na začátku vždycky popíše, jako, jak zhruba ten sjezd vypadá a on to jako už relativně zvládne jako zhodnotit, jestli jo, jestli to zvládnu, nebo jestli už ještě nikdy jsme nic takového horšího nejeli. A musím říct, že teda máme jako i relativně dobrý trénink z kolečkových lyží, kde je to teda ještě jako mnohem horší padat na asfalt, než na ten sníh, no.
5: To si vůbec nedovedu představit na kolečkových lyžích. Já jsem vždycky kamarádům, které jsme měli třeba v tom paralympijském cyklistickém týmu a byli to ty zrakově handicapovaní, kteří měli skvělého vždycky pilota, bývalého profesionála cyklistů na tom tandemu, tak jsem vždycky těm kamarádům říkal, buďte rádi, že vůbec nevidíte, jako kudy vás protáh v tom spurtu, v tom pelotonu, jo, co se tam dělo, nebo když se závodilo na dráze, buďte rádi, že nevidíte, co tam s váma ten pilot dělá, tak může být i tohle vlastně ta rada, vlastně to neřešit a absolutně se odevzdat tomu svému trasérovi.
3: Asi jo, jako musí tam být mezi náma takováhle důvěra a spousta lidí mi taky říká, jako to kdybys to viděla, tak to nesjedeš. Ale ne, jako já trasérovi svýmu věřím a musí to být jako vynikající lyžař, on nesmí mít sám se sebou problém s tím lyžováním, protože kdyby on měl problém ve sjezdu, tak já to cítím, že je prostě takový nestabilní a kdyby spadl on, tak samozřejmě spadnu i já, no, takže on to musí být vynikající lyžař. Musí si být jistý v těch sjezdech a s tou technikou a pak já mu prostě musím věřit. No.
2: Simona Bubeničková a taky Metoděj Jílek dnes jsou tu jednak s námi na festivalu Offseason a jednak taky jsou hosty kilometrů Jiřího Ježka. Pojďme na kolo, protože my si o něm přeci jenom povídáme ze všeho nejradši a zdá se mi, aspoň jsem to tak pochopil, že k němu máte oba dva vztah. Tak Metoděj Jílku, co silniční kolo? Je to nějaký vhodný doplněk v tuhle chvíli k vašim sportům?
4: Tak určitě, kolo patří mezi hlavní vlastně nějaký prostředky té přípravy. přípravy, ať už letní, tak i zimní. A jsem trávím na ně hrozně moc hodin týdně, měsíčně, takže jo, kolo patří vlastně skoro ke každodenní činnosti dne.
2: A třeba cyklistika je i sport, kde se dá v něčem taky, nevím, tréninkově, nebo pokud jde o stravu nebo regeneraci, dá se tam třeba taky nějakým způsobem i hledat inspiraci?
4: Určitě, ono to je vlastně, dejme tomu, podobný sport, i když se to jezdí na dost delší vzdálenosti, tak pořád to je nějaký vytrvalostní sport a ta cyklistika má trochu větší budget, jako jak třeba to lední rychlobruseň, tak tam jsou ty týmy trochu dál a jdou z toho okoukat nějaké věci.
5: Ty trénuješ metaději v mezinárodní tréninkové skupině, ve které jsou sportovci z různých zemí a dneska právě třeba v té profesionální cyklistice, v těch profesionálních týmech je obrovský důraz na nejmodernější technologie, na měření vlastně téměř jakýchkoliv hodnot, které v lidském těle změřit jdou. Stejný důraz je na perfektní stravu, stejný důraz je na regeneraci. Je právě tohleto ten důvod, proč si šel do té tréninkové skupiny mezinárodní, aby si mohl využívat vlastně ty nejmodernější poznatky?
4: To je dost dobrá otázka. My se úplně určitě měříme vlastně všechny možné věci, co jdou, ale pořád je hlavním, jako za mě, hlavním jako nejlepším ukazatelem to je své tělo a ten svůj pocit. Pokud to má člověk dobře vytrénovaný, dokáže věřit svýmu tělu a pak jako sekundární, jaký vlastně ty poznatky jsou, ty data z těch různých testů, z těch monitorů a tohle. Takže člověk by měl vždycky věřit první a naslouchat to své tělo a potom se dívat na ty data.
5: Teď jsem se chtěl zeptat Simony, jak moc kouká na Garmin, ale promiň, to byla blbá otázka, ale jak moc sleduješ tyhle ty hodnoty vlastně v tom tréninku a jak moc ta profesionalita, kterou dneska sledujeme právě třeba v té profesionální cyklistice, už je i v tom paralympijském sportu?
3: Jo, tak my se samozřejmě taky snažíme sledovat všechny možné data a základem je u nás jako ten srdeční tep. A já to samozřejmě sleduju, kontroluji si to, ale přesně jak to říkal Metoděj, i tak se mě to snaží trenérka jako učit. První prostě dát důraz na ten pocit a vnímat to tělo, protože někdy se člověk cítí prostě perfektně a hodinky mu ukazují, že se vyspal úplně hrozně, má nízký VSTčko a všechno možný a měl by jít regenerovat a přitom on se cítí, jak kdyby mohl vyhrát mistrovství světa. A někdy je to přesně naopak, takže jo, samozřejmě sledovat to a dá se z toho vyčíst spousta věcí, ale ten pocit je důležitý, no.
2: Tak zástupci mladé generace, vypadá to trošku tady boříte mýty, nejste takový ti lidé, kteří se ráno podívají na ty hodinky a podle toho čísla, které tam svítí, se dozvíte, jestli jste se vyspali dobře nebo špatně. Vypadá to, že to máte spíš obráceně. Je to tak metodě?
4: Ne, tak určitě já to beru jako nějaký faktor, který mi vlastně utvrzuje v tom mým pocitu a neopak, nebo naopak vyvracuje, ale já to spíš beru jako nějakou sekundární kontrolu k tomu mýmu pocitu, no.
5: Oba se věnujete sportu na maximální úrovni, jak to jde. Co všechno jste ochotný oproti vašim vrstevníkům obětovat pro to, abyste byli nejlepší v tom, co děláte? Simono, sleduješ třeba, co dělají tvoje kamarádky a co ty, ne, nechci říct nemůžeš dělat, ale vlastně nechceš dělat pro to, aby si byla pořád na té úrovni, na který seš a jednou třeba tu zlatou medaili z té paralympiády přivezla.
3: Já teda musím říct, že se asi obklopuju lidma, kteří mají takový podobný smýšlení jako já a spolužačky, který mám a nebo kamarádky, tak ty jsou taky sportovkyně a mají takový podobný životní styl jako já a žijou tím sportem, nedělají blbosti, ale zároveň se dokážou bavit a je s nima sranda. Takže to asi sdílíme podobně a nevnímám to nějak, že bych se omezovala oproti ostatním. A jo, samozřejmě jako pak někdo, když chodí na nějaký party a dá si každý pátek nějakou session s kámošema, hospodě a to, tak to úplně se neslučuje s tím sportovním životem, ale já z toho svého okolí jako nevnímám, no, že bych byla nějak extra pozadu oproti nim.
2: a Metodílek taky nemá pocit, že by o něco přicházel, tím spíš, že ještě se mi zdá, že tou kombinací rychlobruslení a těch koleček, že tam zas tak dlouhá pauza Metoděj mezi tím asi není, ne? Zas tak dlouhé dovolené nebývají.
4: Tak já mám vlastně hlavně taky tým, kde vlastně s kterým trénuju a je tam spoustu lidí, kteří vlastně mají stejný tréninkový program a jsme tam, je tam skvělá parta a no, máme, jelikož máme ten stejný tréninkový program, tak většinou máme stejný volná a tohle, takže s nimi je fakt je skvělý trávit čas a dokážeme si to i užít, no.
5: Dobře, nejste ti, kteří by trávili víkendy a večery na party, jak relaxujete, Mety? Kde si odpočineš jak psychicky, tak fyzicky nejvíc v průběhu roku? A teď se nebavíme o dovolené, kde člověk vypne úplně, ale v tom průběhu roku stejně každý den potřebujeme v tom tréninku najít nějakou chvíli, kdy relaxujeme. Ať je to u televize, u nějaké počítačové hry, někdo čte, co tobě nejvíc dává energii zpátky?
4: Tak asi po nějakým jako náročným tréninkovým týdnu, který je v tom roku dost, tak nejradši prostě ležím asi celý den doma, dívám se na nějaký filmy, hru počítačové hry. A nebo když vlastně mám nějakou energii, tak rád si půjdu zahrát nějaký jiný sport, například basket, golf a to je taky nějaká další relaxace a vlastně se úplně odtrhnu od nějakého toho stereotypu, toho bruslení, kola nebo posilovny a vyzkouším si něco jiného.
5: Simi, co tobě dělá radost v tom tréninkovém procesu?
3: Jo, já to mám dost podobně, jako když jsem hodně unavená, tak si nejradši prostě lehnu do postele, zapnu telefon a scrolluju nebo něco takového. A jinak strašně ráda chodím do přírody, do lesa, někam na turistiku, na procházky, něco takového, takže přesně trávit takhle nějakým jiným sportem. Já teda úplně nemůžu hrát nějaký míčový hry, ale takhle někde v přírodě bejt a s kámošema, s rodinou, tak to je super relaxace.
5: Simona Bubeníčková a Metoděj Jílek jsou hosty Kilometry Jiřího Ježka. Před tím, než dáme prostor vám, našim divákům a posluchačům tady na výstavišti na festivalu Off Season, tak ode mě poslední otázka. Kdybyste měli poradit vašim vrstevníkům, mladým sportovcům, kteří ještě třeba toho úspěchu nedosáhli, věc, kterou dnešní věda nebo moderní příprava potvrdili a vaše generace bere jako samozřejmost, co by to bylo, co vám pomohlo v tom sportu nejvíc se dostat na ten vrchol? Mety.
4: Tak za mě to byla asi nějaká ta disciplína, ty věci, co jsem tomu jako sportu obětoval, ale nedokázal bych jsem to, pokud by mě ten sport nedobavil. Když jsem zatím jako nevěděl smysl, proč to dělám, tak bych jsem to nedělal. Takže asi najít nějaký smysl, proč to děláte, proč vás to baví, proč to chcete být dobří a pak podle toho vlastně nějak tak upravit ten svůj život a ty své cíle, no.
5: Simi.
3: Jo, bude to určitě dost podobný, co říkal Metoděj. Já bych řekla, že ten člověk, ten malý sportovec musí chtít on, musí si být jistý, že tohle to chce dělat, je to to, co ho bude bavit. A pak prostě jenom vydržet, no, a být konzistentní a vědět, že když se nedostaví ten úspěch hned, tak to nevadí, ale důležitý je, jak ten sportovec bude vyspělej v dospělosti a jak se mu bude dařit na té nejvyšší úrovni. Takže vydržet a v tom tréninku pokračovat a ať si to užívá tu cestu, no.
5: Tak věřím, že oba dva jste asi dali důležitou inspiraci mladým sportovcům. Teď je čas pro vás, naši milí posluchači. Pokud máte nějaký dotaz na Metoděje nebo na Simonu, tak tady přiskočte k jednomu z těch dvou mikrofonů, které tady máme.
6: Tak dobrý den. Já bych se chtěl zeptat asi na dvě otázky na Metoděje. A to je k olympijským hrám, jestli vlastně ta jeho poslední disciplína, ten hromadný start, jestli v ní vidí jako budoucnost na nějakých velkých tak světových závodech, protože kolem lidí z našeho okolí jsme to úplně nemoc nepochopili, ten formát. A nevíme, jestli by to mělo být jako takový ten zlatý hřeb toho celkového sportu. A jestli si ještě pohrával s myšlenkou před tím závodem, že by nastavil stejnou taktiku jako soupeř, který vlastně vyhrál to olympijské zlato. Děkuju.
4: ten master, to, co jste viděli vlastně na olympiádě, nebyl nějaký úplně nejlepší vizuál toho, ty disciplíny, a nebylo to nejlepší propagace vlastně na těch olympijských hrách. Bohužel ten závod se odehrával úplně, dejme tomu, zvláštně. Moc mě to mrzí, protože vlastně celý ten balík vlastně nespolupracoval a nechal si tak, dejme tomu, hloupě odjet tu vedoucí dvojici. Ale od příštího roku by se měl měnit koncept toho závodu a mění se to vlastně na eliminační závod, což znamená, že každý kolo poslední člověk, který projede čárou, bude eliminován a do cíle jde nějakých 5 lidí a vlastně bude to 1, 2, 3 v projetí cíle. A což je vlastně přejatý koncept z kolečkového rychlobruslení, kde vlastně takhle se jezdí už 10 let. A uvidíme, jak to bude fungovat na ledě, protože to je občas dost fyzický a ty kontakty a nějaký pády k tomu patří, protože každý vlastně se tam bojuje o pozice. No a k té strategii, určitě jsem měl strategii odjet. Nečekal jsem, že se to povede tak brzo. Chtěl jsem odjet po první polovině závodu, kdy vlastně už by ten balík byl nějak tak unavený a lidi by nemuseli stahovat. Ale jak říkám, no, byl to fakt podivný závod, tohle se normálně neděje a po tom, co jsem se vlastně bavil s vítězem, s Jurtem Bergsmou, který vlastně zahájil ten útok, tak on ani v tu danou chvíli nechtěl odjet, chtěl spíš jenom rozhýbat závod, aby se to nějak tak, aby se začalo jet, takže tak.
7: Dobrý den, já bych měla dotazy 2 na Simonu. První, jestli je dostatečné množství, kde může trénovat právě střelbu do biatlonu. A druhá otázka, jestli váš trasér po dobu závodu mluví pořád, abyste byla orientovaná, a protože k jeho výkonu sportovnímu to je plus. Děkuju.
3: Tak k té první otázce. Já v našem okolí mám nejbližší střelnici v Čechách v Jilemnici, což je asi 80 kilometrů, takže to je trošku dál, ale je tam můj klub a tam mám možnost trénovat, ale...
5: Tak pokud tam dojedeš na kole, tak je to super trénink, ne?
3: Jo. Nevím teda jako s tou zbraní, jak bych to odvezla, když nemůžu to hát na zádech. Ale jinak jo, no. No a takže my trénujeme spíš v Polsku, což máme blíž, je to nějakých, nevím, 15 kilometrů, 20 třeba. A tam trénujeme víc, tam je prostě moje kolečková dráha se střelnicí a tam to zázemí taky je fajn. A ten trasér, jo, ten musí mluvit pořád, protože jakmile i třeba na 3 vteřiny přestane mluvit, tak už prostě začínám třeba trošku víc odbočovat a jo, já potřebuji prostě neustálý nějaký zvuk a podle toho, odkud jako slyším ten zvuk vycházet, tak za tím trasérem, za tím zvukem jedu, no. Takže kdyby nikdo nemluvil, tak bych třeba najela do tribun, nebo tak.
8: Zdravím, dobrý den, Martin Šabatka. Já bych měl dotaz na oba. Jak moc velký problém vám dělá přecházet z normálního náčiní na kolečkový náčiní, anebo jestli už je to vlastně taková druhá přirozenost pro vás?
4: Tak pro mě, já vlastně jsem na těch kolečkových brusích začínal a začátku mi dělalo problém vlastně přijít na ten led, ale čím víc to dělám, tím ty přechody jsou dost jednodušší a my vlastně i kolikrát v té zimní sezóně přejdeme zase na kolečka, nebo pak v té letní sezóně přejdeme na led a vlastně přecházíme co nejvíc a teďka se dokážu dostat vlastně, aby jsem byl fully confident jako v té dané disciplíně, tak mi to trvá 1 až 2, což není za stolik, prostě předtím to byl měsíc víceméně, takže ten čas se jako dost zkracuje a už po prvním tréninku dokážu být hodně, hodně confident, buď to na ledě nebo na kolečkách. A musím pravdu říct, že teďka mi větší problém dělá přejít z ledu na kolečka, než právě z koleček na led.
5: Tak děkujeme moc. Čas našeho pořadu a našeho prostoru tady na festivalu Off-Season se naplnil. Děkujeme za krásnou atmosféru a díky samozřejmě našim hostům. Našimi hosty byla 4násobná paralympijská medailistka z Milána a Cortiny Simona Bobeníčková.
1: a zlatý a stříbrný medailista z olympijských her Miláně a Cortině, rychlobrusář Metodě Jílek. Já díky mému kolegovi Karlu Janu.
2: A já moc děkuji Jiřímu Ješkovi a poslouchejte Kilometry, užívejte si festival a děkujeme, že jste přišli.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý nedostřefil a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Je to gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství.

0: Den dopoledne po 10. hodině.
1: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
2: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku s hostem, tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
3: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
4: Čtyřnásobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
5: Dobré dopoledne všem.
6: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček. Teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
0: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
7: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je přesně půlnoc. A to je čas na hlavní zprávy.
3: Tisíce lidí se v Praze zúčastnili pochodu na podporu veřejnoprávních médií. Vláda dnes rozhodne o složení delegace na summit, na to prezident dál na své účasti trvá. Tenistky Bousková a Nosková vyhrály travnaté turnaje před Wimbledonem. Dnes bude převážně polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy přehánky nebo bouřky, teploty až 33 stupňů. Je pondělí 22. června, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Lidé v neděli v Praze znovu demonstrovali na podporu veřejnoprávních médií. Pochod k budově České televize na Kavčích horách zorganizoval spolek Milion chvilek. Reagoval tím na plán koalice ANO, SPD a motoristů od příštího roku zrušit koncesionářské poplatky.
4: Pochodu se zúčastnilo několik tisíc lidí. Ti skandovali hesla na podporu médií nebo proti vládě. Předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář během demonstrace varoval před ohrožením nezávislosti veřejnoprávních médií.
5: Dělají to navzdory občanům, odborníkům, zaměstnancům, mezinárodním organizacím.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v neděli znovu odmítl, že by vláda chtěla jakkoliv ovlivňovat obsah České televize a Českého rozhlasu. Ty ale podle něj musí šetřit.
6: Všechny veřejnoprávní média v Evropě šetří.
4: Česká televize by měla podle návrhu oproti současnosti přijít asi o miliardu korun ročně. Český rozhlas o 400 milionů. David Šalek, Radiožurnál.
3: V reakci na snahy vlády převést veřejnoprávní média pod státní rozpočet vstoupili o půlnoci pracovníci

0: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize do 24-hodinové výstražné stávky. Posluchači a diváci to dnes zaznamenají ve vysílání obou médií.
1: V Českém rozhlasu se stávka projeví ve vysílání všech stanic, kromě Rádia Junior, říká mluvčí rozhlasu Lidia Erlebachová.
2: Během dne se několikrát propojí vysílání našich celoplošních, regionálních i digitálních stanic. Některé pořady budou zkráceny.
1: Nejvýraznější budou minuty ticha před zprávami v 8, 12 a 18 hodin. Změny ve vysílání doplní i další akce.
3: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech.
1: Popsal za organizátory stávky Jan Herget. Pracovníci České televize plánují v poledne vyjít před budovu televize na Kavčích horách a hodinu jednotně stávkovat. Josefína Báčová, Radiožurnál.
0: Vláda má dnes určit, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře. O účast má dlouhodobě zájem prezident Petr Pavel. Podle ministra zahraničí a šéfa motoristů Petra Macinky některých dalších členů kabinetu by ale součástí české delegace být neměl. Prezident v takovém případě zvažuje podání kompetenční žaloby.
4: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
5: Vysvětluje prezident, proč by případně kompetenční žalobu podal. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
6: Od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minule jeho účast v OSN.
5: Na summity NATO v minulosti jezdil právě prezident. Výdaje státu na obranu by ale podle premiéra měla v Ankaře obhajovat vláda. Ani letos totiž Česko nesplní závazek na ni dávat 2% HDP. Lucie Špetová, Radiožurnál.
0: Britský premiér Keir Starmer by podle deníku Guardian mohl dnes oznámit své odstoupení z čela britské vlády. Minulý pátek dostal od lidí kolem bývalého starosty Manchesteru Andyho Burnhama ultimátum, ať odejde sám, nebo ho odvolají.
7: Když minulý týden Andy Burnham vyhrál doplňující parlamentní volby, řekl, že se jedná o přelomový okamžik, že přišel čas otočit kormidlem a vrátit lidem naději. Tlak na odchod Keira Starmera z čela vlády roste a naděje velké části labouristické strany se upírají k bývalému starostovi Manchesteru. Ten by měl Starmera v Downing Street nahradit. Burnhamovi příznivci věří ve spořádané předání moci. Na něm by se oba politici měli dohodnout už tento týden. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
0: Krymské okupační úřady zavedly kvůli intenzivním ukrajinským útokům další omezení, mimo jiné zakázaly volný prodej benzínu a nafty.
8: Moskvou dosazený starosta krymského Sevastopolu Michail Rozvožájev na sociálních sítích napsal, že pohonné hmoty se budou v příštích dvou dnech vydávat jen pro speciální vozidla zajišťující základní služby. Velká nákupní centra, restaurace, bary a kavárny mohou mít otevřeno jen do 8 hodiny večer. Kvůli přetížené a poškozené elektrické síti město nebude zapínat večerní osvětlení. Až do odvolání se ruší všechny veřejné akce, napsal Rozvožájev. Podle okupačních úřadů začíná na severu poloostrova chybět voda. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Špatné počasí přimělo v neděli 18 parašutistů k nouzovému přistání na Rokycansku. Policistům a hasičům se podařilo všechny najít, někteří z nich jsou kvůli zraněním v nemocnici.
1: Celkem v tandemu se skočilo 9 dvojic, řekla Radiožurnálu mluvčí plzeňských policistů Barbora Kunešová.
9: 14 parašutistům, tedy 7 padákům, se podařilo dopadnout v pořádku. 4 parašutisté dopadli zřejmě kvůli povětrnostním podmínkám na jiné než stanovené místo.
1: Po čtveřici pátrala v okolí Rokycanského koupaliště a Husových sadů policie společně s hasiči. Když se je povedlo najít, do péče si je přivzali záchranáři. Při přistání totiž utrpěli zranění.
10: Máme v péči celkem 4 vážně zraněné osoby.
1: Potvrdil mluvčí plzeňských záchranářů Martin Štěpán. Vedle pozemních jednotek se do zásahu zapojily i letecké jednotky záchranářů z Prahy a Plzně. Josefína Báčová, Radiožurnál.
0: Policisté v Karlovarském kraji varují před podvodnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vymáhat peníze za údajné pokuty. Součástí zpráv bývá také odkaz na web, který slouží k provedení platby. Tento odkaz ale vede na falešné stránky. Cílem je vylákat osobní a platební údaje, říká krajská policejní mluvčí Zuzana Churáňová.
11: Pokud již někdo na podvodnou zprávu reagoval a poskytl své údaje nebo provedl platbu, doporučujeme okamžitě kontaktovat svou banku a následně policii České republiky. Policisté opakovaně apelují na veřejnost, aby byla obezřetná při komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů a internetu.
0: Na noční obloze můžeme v těchto dnech vzácně zahlédnout svítící oblaka. Podle vědců je to způsobené polohou slunce pod obzorem kolem letního slunovratu. Šance na pozorování potrvá přibližně do konce července. Jev se může objevit i za jasného počasí, vysvětluje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.
12: Vypadá to jako taková stříbrná pavučinka na obloze. Jsou to oblaka tvořena velmi jemnými krystalky ledu a jsou ve výšce 80 až 85 kilometrů. Je to vůbec nejvyšší oblačnost, kterou můžeme vidět.
0: Sport. Tenistky Marie Vousková a Linda Nosková vyhrály ve stejný den tituly na okruhu WTA. Vousková uspěla v Nottinghamu, ve finále porazila Američanku Navarovou 2-1 na sety. Je to pro ní druhý letošní triumf a celkově čtvrtý v kariéře. Druhý titul v kariéře má Nosková po vítězství v berlínském finále nad Pegulovou ze Spojených států také ve třech setech. Fotbalisté Španělska porazili Saúdskou Arábii 4-0 a zapsali si první vítězství na letošním mistrovství světa. Belgie remizovala s Íránem 0-0 a teď se hraje další zápas Uruguay-Kapverdy. Vidí ho reportér Kristián Švéda.
13: V 8. minutě platí nerozhodné skóre 0-0. Zatím to nejzajímavější, co fanoušci sledovali, byl faul obránce Kapverd Cabrala, který podrazil Bentancura a viděl žlutou kartu. Branka nepadla, 8. minuta 0-0. Kristián Švéda, Radiožurnál.
0: A ve 3 hodiny začne ještě utkání Nový Zéland-Egypt.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehoda na D5 mezi sjezdy na Rokycany a Mýto a omezení na D1 u Kroměříže. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rokycany nehoda. Kilometr 52,5, havarovala tam dvě vozidla. Podle silničářů z místa je to zřejmě srážka se zvěří. Před nehodou zhruba na kilometru hustý provoz, nesouvislá kolona, nezapomeňte v ní na záchranářskou uličku. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna u Kroměříže stojí autobus. Kilometr 257,5 blokuje část připojovacího pruhu z exitu Kroměříž západ. Je tam značení Šipka a Kužely. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů, přes den pak čekáme ráno a večer i jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, postupně oblačno až zataženo a místy přehánky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. Nejvyšší pondělní teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy naměří až 33 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza nedělní publicistiky s Vladimírem Krocem.
16: Co vytýká premiér Babiš ministru zdravotnictví Vojtěchovi a je jeho kritika oprávněná? Řády a vyznamenání rozdělují Polsko a Ukrajinu. Může to oslabit jejich spolupráci ve válce proti Rusku? Podnět k zahájení kroků k úsporám ve zdravotním systému. Tak je nadepsán dopis premiéra Andreje Babiše ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi, který některá média označují za vytýkací. Předseda vlády a šéf resortu zdravotnictví to ale odmítají s tím, že jde o věcnou komunikaci. Babiš Vojtěchovi vyčítá, že u některých změn postupuje pomalu. Mimo jiné žádá o bezodkladné zahájení opatření, jejichž cílem je posílení finanční udržitelnosti systému veřejného zdravotního pojištění. Na lince je Tomáš Cikrt, šéfredaktor zdravotnického deníku. Dobrý den.
17: Dobrý den.
16: Dopis doručený 16. června má 8 konkrétních bodů. Co se premiérovi na práci ministra nelíbí zejména?
17: Já bych tady byl opatrný s tím, jestli jsou to vůbec vytýkací dopisy. Premiér Babiš takováto psaní píše různým ministrům a on je prostě netrpělivý a chce vlastně od těch ministrů takový seznam toho, kdy jak co udělají. A některé ty věci jsou už dnes vlastně de facto hotové, jenom možná premiérovi připadá, že by mohly být rychlejší a na některých se pracuje a nelze některé věci obejít, třeba legislativní proces. Tak když se podíváme na na těch 8 bodů, které zaslal pan premiér, tak třeba hned první bod je zavedení povinné elektronické žádanky. A to je něco, co už je na tom shoda. Od 1. července příštího roku ta žádanka povinná bude, od letoška je dobrovolná a nijak to nemůžete urychlit, protože když neukládáte nějakou povinnost, tak musíte mít jistotu, že ti, kteří mají splnit, ji mohou splnit, všechny okolnosti jsou k tomu jaksi příznivé. Jo. Takže myslím si, že tady to je celku v pořádku. No a pak bych mohl jít bod po bodu. Já si myslím, že pana premiéra nejvíc zajímají dvě věci. Jedno je jako ta finanční situace v rezortu a tam si myslím, že celkem oprávněně tlačí na ministra, aby věci šly rychleji, protože vláda věnovala velkou částku tím, že odsouhlasila navýšení plateb za státní pojištěnce. To je přes 20 miliard korun a je oprávněné, aby vláda za to něco dostala. A to něco je, že se bude teda pracovat efektivněji a více šetřit.
16: Promiňte, jenom chci říct, že právě díky tomu, co jste řekl, tak se někteří zasvěcení té kritice diví a tvrdí, že se na změnách intenzivně pracuje, což ostatně jste potvrdil jinými slovy i vy. Takže které výhrady mohou být podle vás oprávněné a které nikoli?
17: Já si myslím, že to popohánění k větší rychlosti a důrazu třeba na to, aby se udělali nějaké audity v nemocnicích, aby pracovali efektivněji, aby ty peníze, které příští rok vláda naleje do zdravotnicí, byly využity efektivněji, že to jsou oprávněné, ale ne výtky. To je prostě oprávněný tlak premiéra, který je zodpovědný za financování celého našeho státu nebo toho rozpočtu, který navrhuje, a tlačí na rezortního ministra, který dostal přidáno, aby ty peníze užil efektivně. To si myslím, že naprosto v pořádku. Ale v některých těch konkrétních věcech, jako jsem dal příklad, třeba ty elektronické žádanky, mohl bych taky hovořit o té, jak se tam údajně píše, o agresivnější cenové politice u inovativních léků, tak to není jen tak, protože tam je víc subjektů, které o tom rozhodují, postupuje se podle práva, máme tu roli Státního ústavu pro kontrolu léčiv, ten nemůže konat na podnět premiéra, jak se mu zamane, ale musí dodržovat právo. Jsou tu zdravotní pojišťovny, které reálně domlouvají ty ceny a podobně. Jo? Takže je to prostě složitější a podle těch lidí zevnitř rezortu, kteří spolupracují s ministrem, dělá ten ministr to, co je možné, reálné v těch daných časových intervalech.
16: No, přece jen se objevily spekulace, že ve skutečnosti se může připravovat změna ve vedení rezortu. Buď by se prý mohl Adam Vojtěch vrátit do diplomacie nebo kandidovat za hnutí ANO na pražského primátora. Jakým by případně byl ministrem zdravotnictví Boris Šťastný za Motoristy, o kterém se proslýchá, že by mohl Vojtěcha nahradit?
17: Tak to já se vám jako opravdu vyhnu odpovědi na této otázku tím, že ji obejdu tím, že řeknu, že není absolutně výhodné pro Andreje Babiše měnit Adama Vojtěcha. A to ze dvou důvodů. Jeden je, že nemá lepší náhradu a pochybuji, že by chtěl pustit ten rezort mimo ANO, jo, protože fakt Babišovi na něm záleží. A ten druhý aspekt je, že Adam Vojtěch má podporu velké části té zdravotnické veřejnosti. My jsme ve zdravotnickém deníku dělali anketu a teďka ještě bude pokračovat a je tam jasná podpora. Ne všech samozřejmě, ale velké části, kteří s ním spojují určitá očekávání, reformní očekávání a zatím ten terén je relativně spokojen. A já si neumím představit premiéra, který by v tak citlivém rezortu vyměnil ministra, který v tom rezortu je dobře vnímán a dobře akceptován. To by byl sám proti sobě.
16: Když Vojtěchův předchůdce Jan Blatný obdržel od Babiše čtvrtý kritický dopis, tak byl odvolán. Čili vy si nemyslíte, že by Adam Vojtěch mohl mít podobný osud?
17: Nemyslím si, že by nyní mohl mít podobný osud. To byla jiná situace, byl to ten covid neklidný a tak dále, nejistý, ale nyní je to opravdu podpora toho terénu. Proč by si premiér tady celý jeden rezort, když má problémy jinde, v kultuře a někde, proč by si tady dělal problémy? To by nebylo rozumné z jeho pohledu.
16: A přece jen, kde jsou podle vás třecí plochy ve vztahu premiér, minister zdravotnictví, kde se, nebo v čem se rozcházejí třeba v personální politice, když například Babiš navzdory Vojtěchovu nesouhlasu jmenoval do čela IKEMu Romanu Benešovou?
17: Já si myslím, že máte pravdu, že ty, jestli jsou třecí plochy, tak jsou to ty, které v těch dopisech a jinde nevidíme. Jsou to třecí plochy z takového toho denního managementu, z toho, že na pozadí je spousty skupin a spousty lidí chodí za premiérem a leda, co mu vykládají, a on podle toho pak jedná. Jo? Takže myslím si, že to bude spíš to jádro věci, a vy jste to, myslím si, docela dobře naznačilo.
16: Šéfredaktor zdravotnického deníku Tomáš Cikrt, děkuju vám. Naschledanou.
17: Naschledanou.
16: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera odeslal poštou prezidentu Karlu Navrockému nejvyšší polské vyznamenání. Tomu polský prezident odebral potom, co Zelenský přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Ta se ale za druhé světové války podílela na masakrech Poláků. Polská vyznamenání se poté rozhodli vrátit také šéf kanceláře prezidenta Budanov a ukrajinský velvyslanec ve Varšavě Vasil Bodnar. Bílé orlice se solidárně řekli i bývalí ukrajinští prezidenti Kučma a Juščenko. Ve vysílání je teď evropský editor deníku CZ Luboš Palata. Dobrý den.
18: Dobrý den z pod rakouského Dachštinu.
16: Jak se k celé té situaci staví polská vláda a její premiér Donald Tusk? Vztahy mezi vládou a polským prezidentem nejsou nějak idylické.
18: Já bych řekl, že se staví rezervovaně, ale nedovolí si vlastně jít přímo proti tomuto rozhodnutí, protože proti tomu rozhodnutí ukrajinského prezidenta Zelenského vlastně protestovala velmi výrazně i polská vláda. Polský premiér to označil, že je to velmi nešťastný krok, který velmi zkomplikuje polsko-ukrajinské vztahy. Čili tady se dá říci, že v tom odsudku ukrajinské povstalecké armády je jak současná vládnoucí garnitura, tak polský prezident v zásadě na jedné lodi, jen by zřejmě, kdyby to bylo na polském premiérovi, nevolil tak ostré kroky, zkusil by to s Ukrajinci vyjednat, tam dokonce byla nějaká diplomatická jednání, která se vedla ve Varšavě, ale nevedla k úspěchu, a je to opravdu věc, která Poláky a Ukrajince, ten pohled na ukrajinskou povstaleckou armádu, velmi jednoznačně dělí, a Poláky a Ukrajince čeká v budoucnosti velmi složité jednání, velmi složité diskuze, také na úrovni té odborné historické veřejnosti, co vlastně se na Volyni a ohledně vůbec ukrajinských nacionalistů za války, před válkou i po válce dělo. A je to něco, co ještě Poláky a Ukrajince z velké části čeká.
16: Zelenský poděkoval Polákům za podporu Ukrajiny, která se pátým rokem brání agresi Ruska, a současně poznamenal, že vyznamenání zůstalo ruské carevně Kateřině Veliké nebo italskému fašistickému diktátorovi Mussolinimu. Může mít ten incident nějaké vážnější dopady na současnou spolupráci Polska s Ukrajinou?
18: On už ty vážné dopady má. Tam opravdu na té ukrajinské straně to vzbudilo velkou nevoli. Podobně ovšem, jak na té polské straně velkou nevoli vzbudilo to rozhodnutí ukrajinského prezidenta, čili tam se opravdu děje něco velmi nedobrého, a ten dopad na polsko-ukrajinské vztahy to už i v některých praktických otázkách má, a je opravdu jak na té polské, tak na té ukrajinské reprezentaci, aby se snažili ty hrany obrousit. Ten problém je velmi vážný, velmi hluboký, těch mrtvých, dodejme, na obou stranách byly opravdu desítky a desítky tisíc. Tam situace na Volyni na konci druhé světové války byla opravdu velmi krvavá a těch obětí bylo strašně mnoho a ty masakry byly velmi brutální. Čili to je něco, co opravdu si vyžaduje velkou toleranci na obou stranách, a já jí na té polské straně vidím velmi málo, a na té ukrajinské ta citlivost vůči Polákům také klesá, čili je to opravdu velmi nebezpečná a velmi riskantní situace.
16: Jak významným spojencem jsou Poláci pro Ukrajinu ve válce s Ruskem?
18: Velmi zásadním. Dá se říci, že přes Polsko jde možná 95% 90% veškerých dodávek toho západního vojenského materiálu zbraní pro Ukrajinu. Velmi výrazně se Polsko podílí i na dodávkách pro Ukrajinu samo. Je to pro Ukrajince velmi zásadní spojenec. Na druhou stranu vždy platilo, že ta historie Poláků a Ukrajinců, ta společná, je velmi složitá, velmi nejednoznačná a velmi krvavá. Takže pro mě, jako člověka, který ty vztahy sleduje velmi dlouho, bylo vlastně trochu překvapivé, jak úplně jednoznačně se Poláci na stranu Ukrajiny postavili, jak velmi jednoznačně Ukrajinu podporovali, byť tam samozřejmě bylo z druhé strany i nebezpečí, že by samozřejmě ta ruská agrese mohla dostoupit i na ta polská území, čili tyhle momenty tam byly a vlastně ta ruská agrese ty Poláky a Ukrajince na několik let velmi jednoznačně spojila. Dnes se to ale to spojenectví, nechci říct zhroutí, ale komplikuje a je opravdu na polských politicích, aby se snažili ty hrany obrousit a tyhle historických základů pocházející konflikty pokud možno minimalizovat.
16: A jak se ale vysvětlit, že Zelenský udělal takový, řekněme, diplomatický přešlap?
18: Ona je to velmi složitá věc, protože na druhou stranu v ukrajinské historii ta ukrajinská povstalecká armáda je jeden ze zdrojů boje Ukrajinců za nezávislost. Je to opravdu velmi složitý problém a v historii té ukrajinské povstalecké armády nebyla jenom Voliň, nebyla jenom spolupráce s Němci, ale bylo tam také velké hrdinství v boji s těmi okupačními sovětskými vojsky na konci druhé světové války. Je tam ale samozřejmě také historie bojů těchto ukrajinských jednotek s polskou armádou na jihu Polska. Čili je to něco, co z hlediska Ukrajinců je vlastně svým způsobem přirozené, ale samozřejmě z mého pohledu to diplomatický přešlap od Volodymyra Zelenského byl a je to možná něco, kde chtělo tuto otázku s Poláky předjednat a to pojmenování zvolit nějaké jiné.
16: Luboš Palata, evropský editor deníku. Děkuji vám. Naschledanou.
18: Já moc děkuji. Přeji hezký den.
14: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Máme 30 minut po půlnoci. Martin Matějka přináší krátké zprávy.
1: Poslanci by měli tento týden schvalovat novelu sněmovního jednacího řádu. Jejím cílem je omezit možnost obstrukcí. V závěrečném kole je i návrh zákona o státních zaměstnancích, kterým chce koalice ANO, SPD a motoristů nahradit současný služební zákon. V související novele další zákonů je ve hře třeba zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací a uzákonění funkčního období tajemníků a ředitelů obecních a krajských úřadů. Nová pravidla pro používání mobilních telefonů ve školách by měla podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO začít platit od září 2027. Počítá s tím poslanecký návrh, který Babiš podepsal společně s ministrem školství Robertem Plagou za hnutí ANO a který dnes nahraje do systému. Premiér to oznámil na svých sociálních sítích. Teď může používání mobilů během výuky regulovat školní řád jednotlivých škol. Ukrajina zasáhla ropná, logistická a vojenská zařízení na ruském okupovaném Krymu a v Krasnodarském kraji. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tím, že jde o odpověď na ruské údery na Ukrajinu. Hlásí taky téměř 30 zraněných. Agentura Reuters připomíná, že Kyjev v poslední době zintenzivnil útoky na Krym, kde sídlí ruská černomořská flotila. A Česko se zlepšilo v hodnocení digitálních veřejných služeb v Evropské unii. Z loňského 14. místa se posunulo na 9. místo mezi evropskými zeměmi. S výsledkem 87 bodů ze 100 je zároveň nad unijním průměrem. Vyplývá to z pravidelné studie e-government benchmark, kterou zveřejnila digitální a informační agentura. Sport. Fotbalisté Španělska mají první výhru na letošním světovém šampionátu. Ve druhém utkání skupiny porazili Saúdskou Arábii 4-0. Belgie remizovala s Íránem 0-0 a nevyhrála ani na podruhé. Teď hrají fotbalisté Uruguaye a Kapverd, víc řekne Kristián Šveda.
2: Ve 32. minutě Uruguay prohrává s Kapverdami 0-1. Prosadil se v dresu outsidera Kevin De Pina. Ve 21. minutě z přímého volného kopu spoza pokutového území zhruba ze 30 metrů. Takže Uruguay Kapverdy 32. minuta 0-1. Kristián Šveda, Radiožurnál.
1: A ve 3 hodiny začne ještě utkání Nový Zéland, Egypt.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D5 na Rokycansku a dvě omezení v Praze. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rokycany stojí auta po nehodě. Kilometr 52,5, nebezpečně pod horizontem, dvě auta. Tam srazila zvěř. Objíždí se levým pruhem na místě. Hasiči, policie a vypadá to teď na kratší kolonu.
5: Auta jsou pod stavným pruhu, kamion, před ním stojí osobní auto, to je rozbitý. Pravým a levým pruhem je to asi buď jelen, anebo velký divoký prase.
4: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna u Kroměříže uvízl autobus. Stojí na kilometru 257,5, blokuje část připojovacího pruhu z exitu Kroměříž západ. Na místě značení Šipka a Kužely. V Praze na městském okruhu čekejte dvě omezení. V Blance směr Troja stojí osobní auto u sjezdu na Letnou v zálivu. A oprava výtluků zavřela Strahovský tunel ve směru k Barandovskému mostu. Další zelené návrna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme ráno a večer jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno a nejvyšší pondělní teploty 26 až 33 stupňů. Tolik zprávy. Teď začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
0: 4 minuty po půl jedné začíná noční vysílání Radiožurnálu dnes s datem 22. června. Víkend už je minulostí a vracíme se do pracovního procesu, tak přeji poklidný návrat a hlavně příjemný noční poslech našeho vysílání. Tropické teploty posledních dní netrápí jenom nás, jako v sauně bylo o uplynulém víkendu i v Berlíně. A nebyl to zas nějaký zázrak nebo výjimka. V posledních letech tam v létě pravidelně teploty stoupají nad 30 stupňů a nedá se dýchat. O to tíživěji působí jedno 100 let staré nařízení, které zakazuje koupat se v řece. Na protest proti němu se ponořilo do zprávy několik set lidí a vy o tom uslyšíte za pár minut v nočním Radiožurnálu.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Trend, který přichází zejména ze Skandinávie, velí umožňovat obyvatelům měst, aby se v letní výhni svlažili v řece. Neplatí to ale v Berlíně. V hlavním městě Německa je koupání ve Sprévě už 101 let zakázané. Vrátit se to snaží jedna iniciativa. O víkendu uspořádala protestní koupání přímo u bývalého berlínského zámku v místech někdejších říčních lázní.
1: Jetzt kann's losgehen. Also ich würde sagen, wir sind bereit.
2: Na nábřeží v centru Berlína už jsou připravené desítky plavců, rovnají se do fronty a kráčí k úzkým schůdkům dolů do Sprévy. Martin je mezi prvními a věří, že takhle pomůže prolomit ten letitý zákaz koupání v řece.
3: Určitě, udělalo to už mnoho měst. Koupal jsem se v Bazileji v Rýnu. V Paříži se říkalo, že je Séna špinavá a vyčistili ji. V Berlíně to půjde taky.
2: Někteří si do vody berou nafukovací madračky nebo třeba růžové plameňáky a další na sobě mají namalované různé aktivistické nápisy. Štětce a barvy jim k tomu dala Klára.
4: Free spray war was oder Abkühlung vor der Haustür.
5: Svobodnou sprayu nebo osvěžení přímo u domu. To si asi lidé nechali psát na tělo nejčastěji. Podle většiny, se kterými jsem mluvila, je ve městě čím dál větší horko a tak chtějí mít bezplatný přístup a možnost ochladit se v řece.
4: Sie möchten den Zugang zum Fluss kostenlos und die Möglichkeit haben sich abzukühlen im Sommer.
2: Že nemusí každému zbývat na koupaliště a Spréva by měla být free i ve smyslu bezplatného osvěžení, to je celkem častý argument. Pro Jakoba je ale hlavní důvod, proč si přeje zrušení zákazu koupání, vzdálenost.
6: Ich muss immer weite Wege fahren. Ich wohne in Prenzlauer Berg und zu einem
7: Rád se koupu venku celoročně, ale teď mám nejbližší příležitost asi hodinu cesty. Zatímco tady je to v centru. Člověk by mohl prostě hupsnout do vody, když je teplo. Dalo by se to nádherně zapojit do každodenního života.
6: Da kommt man einfach vorbei, wenn es warm ist, da kann man schnell mal reinspringen, das kann man viel besser in den Alltag integrieren.
2: Jakob se i přes zákaz ve Sprévě občas koupe.
6: Es geht, man darf es nicht.
2: Nesmí se to, ale dá se, říká. Třeba zrovna včera a ukazuje na odřené stehno.
6: Plötzlich kam eine Metallplatte im Wasser, die man nicht gesehen hat.
2: Narazil na nějaký kovový plát. Je zákaz a vstupy do vody jsou pochopitelně neupravené. Vláda Berlína argumentuje proti koupání v centru bezpečnosti, ale taky hygienou. Voda se podle ní zejména při bouřkách kontaminuje vyplavenými splašky. To iniciativa Flussbad Berlin, která je pro zrušení zákazu, nepopírá, ale zároveň zavedla vlastní měřící systém, dostupný online, podle kterého je voda většinu času v pořádku. V Berlíně budou v září volby a do té doby chce iniciativa plavat. A možná, že se rýsuje i nějaký kompromis. Aspoň na předměstích, kde se podle berlínského senátu mohlo koupání časem povolit. Z Berlína Tomáš Javlín, Radiožurnál.

0: mistrovství světa ve fotbale
1: na Radiožurnálu.
2: Fotbalisté Španělska zvítězili 4-0 nad Saúdskou Arábií a připsali si první výhru na mistrovství světa. Dvě branky evropských šampionů, kteří v úvodním utkání remizovali bez branek s Kapverdami, dal Oyarzabal. Belgie naopak znovu remizovala, tentokrát 0-0 s Íránem. Teď hrají reprezentace Uruguay a Kapverd. Slovo má reportér Kristián Šveda.
3: Pátá nastavená minuta prvního poločasu, Uruguay Kapverdy 1-1. Fotbalisté Uruguaye jsou v blízkosti pokutového území Kapverd a ještě se snaží otočit skóre, protože prohrávali 0-1. Teď centr do pokutového území, ale míč odvrácen až do středového kruhu. Rychle tak můžu zmínit, střelce 21. minuta otevřel skóre pro Kapverdy z přímého volného kopu zhruba ze 30 metrů. Kevin Depina, krásná rána, která zatím může pal... Ale teď dorážka Uruguaye, je to gól na 2-1 pro Uruguayce. Tak než jsem to stihl doříct, tak Uruguay otáčí skóre tohoto utkání a prosazuje se Canobio z dorážky z bezprostřední blízkosti. Šestá nastavená minuta prvního poločasu, centra z levé strany do pokutového území a Uruguay prohrávala v tomto utkání 0-1, nicméně díky pohotové dorážce Canobia tedy otáčí skóre na 2-1 a Kapverdy, které směřovaly za velkou senzací, tak teď jsou polity studenou vodou. První branku Uruguay dával ve 44. minutě Maximiliano Araujo a teď tedy Canobio otáčí skóre na 2-1. Už vypršel avizovaný nastavený čas, běží 6. minuta z 5 původně avizovaných, takže pomalu končí první poločas, Uruguay otáčí skóre a vede nad Kapverdami 2-1. Kristián Šveda, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled doplní Martin Matějka.
1: Prezident Petr Pavel v Ležákách varoval před podceňováním hrozeb, které můžou vést ke konfliktům. Premiér Maďar chce podle serveru Daily News Hungary odvolat z klíčových funkcí Orbánem jmenované lidi. Motocyklový závodník Salač byl třetí v domácí velké ceně. A dnes bude převážně polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy přeháníky nebo bouřky. Teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ve švýcarském Birkenstocku v neděli začalo klíčové kolo rozhovorů mezi Spojenými státy a Íránem. Za Írán jednal šéf parlamentu Mohamed Khalibaf a ministr zahraničí Abbas Araghchi. Americkou stranu zastupoval mimo jiné viceprezident J.D. Vance. Řekl, že rozhovory o míru na Blízkém východě podle něj výrazně pokročily a americký prezident Donald Trump chce ve vztazích s Íránem nový začátek. Trump zároveň na sociálních sítích pohrozil, že pokud Teherán nezarazí své spojence v Libanonu, Spojené státy znovu tvrdě zasáhnou. Společnost by podle prezidenta Petra Pavla neměla zapomínat na události, které dřív vedly ke konfliktům a neměla by podceňovat hrozby. Řekl to v neděli v Ležákách na Chorudimsku na vzpomínkové akci k 84. výročí vyhlazení obce nacisty.
3: Historie má tendenci se neustále opakovat, i když je trochu v obměnách, a my máme takový pocit, že to, co se stalo v minulosti, se už nikdy vracet nemůže, a když vidíme kolem sebe, jak se ten svět vyvíjí, tak možná právě ten prožíváme období, které k nějakému takovému zlovému okamžiku může vést.
1: Maďarský premiér Péter Maďar na sociální sítě oznámil pondělní mimořádné zasedání vlády. Následně se pak setká s poslanci své strany TISA. Podle serveru Daily News Hungary by jednání mohlo souviset se snahou premiéra odvolat prezidenta Tamáše Šojoka a další činitele dosazené za minulých vlád Viktora Orbána. Server poznamenal, že tyto vnitropolitické kroky budou předcházet důležitému regionálnímu summitu. V úterý Maďarsko v historickém paláci v Gdele přivítá premiéry ze zemí Grádské skupiny. Táboroví vedoucí se nemají bát dětem nabídnout pomoc, když ji potřebují. Upozorňuje na to nová kampaň Buď připraven naslouchat. Stojí za ní organizace Nevypusť duši.

0: Junák, český skaut a písničkář Pavel Čadek. Součástí kampaně jsou dvě písně nazvané Smutek a Strach. Vedoucím nabízejí možnosti, jak mohou holkám a klukům v těžkých chvílích naslouchat, vysvětluje Aneta Brunerová z Nevypusť duši.
1: Tábor je takové zvláštní letní místo. Děti tam tráví s vedoucími i s ostatními dětmi hodně intenzivní čas, budují si s nima vztah a k těm dospělým mají přirozeně důvěru jinou než k rodičům a právě jim nahlas poprvé řeknou, že jim není dobře. My bychom chtěli vedoucí podpořit, aby v ten moment byli připraveni.
0: Sport. Filip Salač skončil v domácí velké ceně České republiky třetí. Na Masarykově okruhu v Brně se po startu kategorie Moto2 propadl o několik pozic, ale v průběhu závodu je získal zpět. Kromě soupeřů bojoval Salač i s velkým horkem.
2: Já jsem byl tak vyřízený, když jsem je musel dohnat. Bylo šílený horko a jak jsem jel ještě celý závod vlastně za nima v tom slipstreamu, tak mě jenom motorka ukazovala, že má 103 stupňů, blikalo to na mě červeně. Mám úplně spálený ruce, dejme tomu. Jo. Bylo fakt neskutečný horko. Já jsem pomalu schlaboval. Já jsem samozřejmě chtěl jít za fanouškama, pak jediný co, tak jsem potřeboval vodu, aby mě prostě polili studenou vodu, jinak bych nedal ani do toho Parc Fermé.
0: Fotbalisté Španělska porazili na mistrovství světa Saudskou Arábii 4-0 a Belgie remizovala s Íránem 0-0. V dalším duelu se střetnuly výběry Uruguaye a Kapverd, víc řekne Kristián Šveda.
3: Po prvním poločase platí, že Uruguay vede nad Kapverdami 2-1. Kapverdy sice vedli díky gólu Kevina Depiny, ale Araujo a Canobio se postarali o obrat, takže po první půli Uruguay Kapverdy 2-1. Kristián Šveda, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: D5 mezi sjezdy na Rokycany a Mýto stojí a omezení na D1 u Kroměříže. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rokycany srazila dvě auta větší zvěř. Kilometr 52,5, kamion a osobní auto. Podle našeho zpravodaje je osobní auto hodně poškozené. Před nehodou kolona zhruba od 54. kilometru a prodlužuje se. Na kamerách vidíme, že minimálně konec kolony delší dobu stojí. Dálnice je u nehody zřejmě neprůjezdná. Oběd to jde z exitu 62 na exit 50. Přes Rokycany, Holoubkov a Mýto. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna u Kroměříže se stále objíždí odstavený autobus. Stojí na kilometru 257,5 a blokuje část připojovacího pruhu z exitu Kroměříž západ. Místo označili silničáři, je tam šipka a kolem vozidla kužely. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme ráno a večer jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno a teploty 26 až 33 stupňů. Tolik zprávy. I s vámi noční Radiožurnál a Adam Carda.
6: Pokračuje noční Radiožurnál 6 minut po jedné a přeji příjemnou pondělní noc s datem 22. června. Jak otestovat satelit ještě předtím, než odletí do vesmíru? V Brně otevřeli nové centrum, které umí napodobit start rakety i podmínky na oběžné dráze. My se tam v nočním Radiožurnálu vydáme hned po písni od Michala Hrůzy.
4: Noční Radiožurnál a Adam Carda.

0: Brně mají nové centrum pro testování kosmických technologií. Zařízení společnosti TRL Space má pomoct českým firmám a vědcům vyvíjet technologie pro vesmír i další odvětví. Umí totiž napodobit vibrace při startu rakety, extrémní teploty nebo vákuum na oběžné dráze.
1: Dobrý den, vítejte v našem testovacím centru.
2: S vedoucím oddělení montáže, integrace a testování z TRL Space Michalem Mičolou stojíme u termovakuové komory, která umí na Zemi vytvořit podmínky podobné těm ve vesmíru. Vákuum i extrémní teploty.
1: Největší hvězda té vakuové komory, to je turbomolekulární pumpa.
2: Je to taková krabice, vy tam teď vkládáte malou přístrojovou desku.
1: Pro účely té demonstrace jsme tam dali jako starší desku, kterou už můžeme zničit, protože ono to dostává opravdu zabrat.
2: V komoře se testují například satelity a jejich součástky. Musí totiž vydržet extrémní podmínky, říká Václav Havlíček z TRL Space.
3: Kvůli tomu, že vlastně ve vesmíru není vzduch, je tam vákuum a zároveň tam svítí slunce, takže satelit je z jedné strany velmi horký, z druhé velmi studený, tak my toto simulujeme pomocí termovákové komory.
1: Teď jsem vlastně stisknul, aby se ta komora vyčerpala a začala nám ta spodní hrubovací výbava.
3: Vyčerpáme vzduch, vyčerpáváme ho tak moc, že na tu komoru, na ty stěny působí, jako by na nich bylo 10 tun váhy a uvnitř to potom právě zahříváme, chladíme a tak dál a tím právě simulujeme tu situaci ve vesmíru.
2: A nyní se přesouváme k vibrační stolici, takzvanému shakeru, a ten má teda simulovat start rakety.
3: Vibrační stolice je vlastně takový velký reproduktor, máme tam cívky a uvnitř elektromagnet a díky tomu rozvibrujeme, jako bychom pouštěli nějakou písničku, ten objekt a tím vlastně testujeme, jestli přežije ten start rakety.
2: Ta vibrační stolice má dvě platformy. Když začínají ty vibrace, tak je vidět, že se ta platforma trošičku hýbe, že vibruje.
1: Dejme tomu, jak to přejde, ta frekvence 100 Hz, tak už to nejde vidět, už to opravdu kmitá tak strašně rychle, že už to je jakoby jenom mikrovibrace v tom samotném přístroji.
2: Popisuje mi Michal Mičola okamžik, kdy se plošina rozkmitá tak rychle, že vibrace už lidské oko nepostřehne. Testuje se na ní, zda technologie vůbec vydrží start vesmírné rakety.
1: A jakmile ten výrobek přežije, tak můžeme s ním letět.
2: Podle Václava Havlíčka je právě testování jednou z nejsložitějších částí vývoje vesmírných technologií.
3: Dneska něco vyvíjíme a pak to simulujeme v různých softwarech, abychom zjistili, jestli je to správně navržené, ale je to trošku jako na střední škole ve fyzice, kde fyzikář pořád říkal, opomeneme toto a opomeneme tření a tak dál. A my už je nechceme opomíjet a právě proto chceme ty simulace podpořit i tím testováním, aby ten vývoj byl co nejúspěšnější.
2: V budoucnu tak bude v centru možné technologie od vesmíru přes letectví po automobilový průmysl na jednom místě nejen otestovat, ale také navrhnout, vyrobit a připravit na ostrý provoz, říká ředitel společnosti Petr Kapoun.
4: To testovací centrum zakončuje naši dlouhodobou strategii vytvořit technologickou budovu, ve které opravdu pod jednou střechou jsme schopni zrealizovat celou vesmírnou misi. Kromě nano a mikrodružic, tak tu vlastně dneska už začínáme třeba testovat zařízení, které poletí na mezinárodní vesmírnou stanici. To je ten experiment pro českého astronauta Aleše Svobodu, který se jmenuje Conrex.
2: Část testování, kvůli kterému vědci i firmy dosud často mířili do zahraničí, teď nově zvládnou i v Brně. Marek Gensl, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Shakespeare Sisters zazněly v nočním radiožurnálu a zamíříme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rokycany už průjezdná. Na kilometru 52,5 se srazil kamion a osobní auto s větší zvěří. Dálnice zřejmě během odklízení následků stála, podle kamer se kolona rozjíždí. Ještě jednou opět průjezdná D5 z Plzně do Prahy za Rokycany. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Mistrovství světa ve fotbale
1: na Radiožurnálu.
2: Fotbalisté Belgie i v druhém utkání na mistrovství světa jen remizovali, tentokrát v Los Angeles 0-0 s Iránem. Oba týmy mají v tabulce skupiny G po dvou bodech. Irán nastoupil s nejstarší základní jedenáctkou na šampionátu od roku 1966, kdy se začaly vést záznamy. Její věkový průměr byl 32 let a 181 dní. Tolik zajímavost na úvod našeho aktuálního vstupu k fotbalovému mistrovství světa. Teď se totiž hraje další zápas, a to mezi Uruguay a Kapverdami, a vidí ho reportér Kristián Šveda.
3: 56. minuta utkání Uruguay Kapverdi 2-1, to je skóre, které platí a platilo už i po prvních 45 minutách, protože nejprve otevřel skóre Kevin De Pina v dresu Kapverd, nicméně těsně před pauzou, nejprve ve 44. minutě a poté ve 49. respektive nastavené, Uruguayci otočili skóre, prosadili se nejprve Araujo a poté Canobio, to znamená 2-1, to je stav, který platí. 56. minuta, teď Kapverďané s balónem na svých kopačkách podél levé lajny se snažili proniknout dopředu, nicméně Canobio byl proti a postavil se do cesty té akce, takže autové vhazování pro Kapverdy, které v tom prvním utkání na šampionátu remizovali bez gólu 0-0 se Španělskem. Velké překvapení Kapverdy jakožto velký outsider, nicméně teď break Uruguayců a Kapverďané se musí bránit. Nákop dlouhý, který míří až do pokutového území, ale sbírá ho ze vzduchu do rukavic brankář Vozíňa, to znamená Uruguayci se nedostanou, alespoň zatím, k možnosti vstřelit třetí branku. Opakuji to podstatné, Uruguay Kapverdi 2-1. Nejprve Kapverďané se dostali do vedení po gólu De Piny, ale Araujo a Canobio se postarali o obrat. Kristián Šveda, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I po celou noc.

0: Máme půl druhé. Posloucháte zprávy s Martinem Matějkou.
1: Ve švýcarském Bergenstocku v neděli začalo klíčové kolo rozhovorů mezi Spojenými státy a Íránem. Za Írán jednal šéf parlamentu Mohammad Khalibaf a ministr zahraničí Abbas Araghchi. Americkou stranu zastupoval mimo jiné viceprezident J.D. Vance. Řekl, že rozhovory o míru na Blízkém východě podle něj výrazně pokročily a americký prezident Donald Trump chce ve vztazích s Íránem nový začátek. Vláda se chce zabývat zastropováním věku odchodu do důchodu až poté, co vyřeší nastavení penzí pro náročnější profese. V televizi Prima to v neděli řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstvo práce chtělo původně zastropovat věk odchodu do penze na 65 letech od příštího roku. Teď ale legislativní plán vlády zmrazení nezmiňuje ani u jedné předlohy. Babiš řekl, že o změnách teď Česko jedná s Evropskou komisí. Jordánsko po 9 letech obnovilo popravy v zemi. Během neděle trest smrti podstoupilo 6 mužů odsouzených za zabití příslušníků bezpečnostních složek. Podle agentury AFP to uvedl ministr pro vládní komunikaci Mohammad Mumani. Zároveň upozornil, že v Jordánsku je v celé smrti v současnosti přes 100 lidí a další popravy budou následovat. Podle něj tím učiní spravedlnost těm, kteří zemřeli při ochraně státu. A v sobotu zemřela chorvatská spisovatelka a novinářka Slavenka Drakuličová, bylo jí 76 let, informovala o tom deník Jutarní list. Rodečka z Rijeky patřila mezi nejvíc překládané chorvatské autory. Některé její knihy vyšly i v češtině, třeba román Ani mouše by neublížili o válce v Jugoslávii. Drakuličová psala taky eseje. Ve svých dílech se zabývala feministickými tématy, pádem komunismu, vzestupem nacionalismu nebo právě válkou, která doprovázela rozpad Jugoslávie. Sport. Fotbalisté Uruguaye a Kap Verd dohrávají druhý poločas zápasu na mistrovství světa. Vidí ho Christian Schweda.
2: 67. minuta a máme vyrovnáno. Kap Verdy díky brance Helia Varely, střídajícího muže na trávníku, vyrovnali, takže 2-2 v 67. minutě. Christian Schweda, Radiožurnál.
1: Ve 3 hodiny začne ještě utkání Nový Zéland-Egypt. V už dohraných zápasech Španělsko porazilo 4-0 Saudskou Arábii a Belgie remizovala 0-0 s Íránem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Odstavené autobusy na D35 z Litomyšle do Vysokého Mýta a taky na D1 u Kroměříže. Dálnice D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rokycany po uzavírce průjezdná na kilometru 52,5. Zřejmě už odklidili následky srážky kamionu a osobního auta s větší zvěří. Kolona se rychle rozjela. D35 novém úseku z Litomyšle do Vysokého Mýta byla chvíli neprůjezdná. Na 171. kilometru postupně odklízí odstavený autobus. Stál u nájezdu ze silnice 35 v připojovacím pruhu, blokoval taky pravý, dejte pozor, stále se tam pohybují lidé a na místě je ještě značení. Na D1 z Ostravy do Brna u Kroměříže se objíždí odstavený autobus, stojí na kilometru 257,5, blokuje část připojovacího pruhu, je to nájezd z exitu Kroměříž západ, místo označili silničáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme ráno a večer jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno. Postupně oblačno až zataženo a místy přehánky nebo bouřky. A nejvyšší teploty 26 až 31, na Moravě naměří až 33 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: S vámi je noční vysílání Radiožurnálu dnes s datem 22. června. Mimochodem, včera byl letní slunovrat a začalo nám astronomické léto. Dny se tedy nyní budou zkracovat, a to až do zimního slunovratu. A pokud vás třeba zajímá, jaké tradice se pojí se slunovratem a následnými dny, tak se podívejte na irozhlas.cz do rubriky Věda. A dál už teď ode mě zazní Lenny Kravitz s písní Again.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Fotbalisté Cap Verde jsou poprvé v samostatné historii na mistrovství světa. Jejich druhý zápas ve skupině sledujeme i v nočním radiožurnálu a vezmeme vás na něj za pár minut. Teď mimo jiné zazní třeba novinka od Kateřiny Marie Tiché a jedná se o píseň Byt 66.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Mažu 100.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Španělští fotbalisté udělali významný krok k postupu ze skupiny mistrovství světa. Evropští šampioni porazili Saúdskou Arábii pohodlně 4-0. Belgie pak remizovala 0-0 s Íránem. Teď se hraje mezi Kapverdami a Uruguayí a podrobnosti má reportér Kristian Šveda.
2: 81. minuta zápasu Uruguay Kapverdy 2-2. Fotbalisté Uruguaye teď míří po levé straně k pokutovému území. Centr z levé strany, nicméně ke hlavičce se nedostal Darwin Núñez. Dostali se k balonu fotbalisté Kapverd, konkrétně to byl obránce Borges, takže odvrácený míč do levé strany a hra bude trochu pozdržena střídáním. Je to již třetí střídání na straně Uruguaye, takže ještě dvě možnosti mají Jihoameričané k dispozici. Africký tým, respektive tým z Oceánie, už využil všechny možnosti. Hra se znovu rozběhla, 82. minuta, připomínám, střelce Kevin Depina na straně Kapverd duel gólem otevřel, ještě do přestávky v prvním poločase Uruguay otočila skóre díky brankám Araucha a Canobia, nicméně ve druhém poločase po velké chybě brankáře Muslery, respektive jeho spoluhráče Olivieri, kdy si nerozuměli a před pokutovým územím ztratili balón, tak výbornou práci předvedl střídající Varela a tak se postaral o to, že to aktuální skóre 2-2 dal gól velmi rychlým a pohotovým zpracováním zpoza pokutového území. Začíná 83. minuta, Uruguay Kapverdy na mistrovství světa, zatím nerozhodné skóre 2-2. Kristián Šveda, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnálu.
1: Svobodní zednáři sami se označují jako zasvěcovací řád, jehož cílem je morální a intelektuální zdokonalení lidstva. Vyznávají svobodu slova, toleranci, mezilidskou vzájemnost a obecně humanistické ideály. U některých lidí ale mívali pověst záhadného bratrstva spřádajícího lstivé plány na uchvácení světa. Co o nich vlastně víme? A je něco, co stále zůstává tajemstvím? Hostem Radiožurnálu bude historička Jana Čechurová.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
4: Vláda se podle premiéra Babiše nejdřív zaměří na penze náročných profesí, až pak na strop věku. A kolumbijské prezidentské volby nejspíš vyhrál pravicový kandidát podporovaný Donaldem Trumpem. Tenistky Bousková a Nosková vyhrály travnaté turnaje před Wimbledonem. Dnes bude převážně polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy přehánky nebo bouřky, teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Vláda se chce zaměřit na nastavení penzí pro náročné profese, až potom plánuje řešit strop odchodu do důchodu. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v televizi CNN Prima News. Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo, že se od příštího roku věk nástupu do penze zastropuje na 65 letech. Náročné profese měl pak řešit zákon od roku 2028. Podle Babiše teď vláda o změnách vede debatu s Evropskou komisí.
5: Začneme s těmi profesemi, které by měly mít nárok, aby šly do důchodu dříve. Takže tohle musí teďka připravit. No a samozřejmě jsme slíbili změnu toho vzorce. My na to máme ještě 3 roky a pár měsíců.
4: Se stropem nesouhlasí zaměstnavatelé, upozorňují na obří výpadek pracovních sil. Britský premiér Keir Starmer by mohl dnes oznámit plán své rezignace, tvrdí to britská BBC, která se odvolává na své zdroje. Podle nich se nálada v britské vládě za posledních 48 hodin změnila. K dalším spekulacím přispělo i nedělní vyjádření ministra pro podnikání. Podle něj premiér udělá to, co bude v nejlepším zájmu země. Kolumbijské prezidentské volby nejspíš vyhrál krajně pravicový kandidát Abelardo de la Espriella. A podle agentury Reuters to ukazují téměř úplné výsledky hlasování. Espriella podle nich získal 49,7% hlasů. Porazil tak levicového Ivána Cepedu. Volební kampani dominovaly bezpečnostní otázky. De la Espriella navrhoval tvrdé zásahy proti kriminalitě, ke kterým má podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Senátor Cepeda naopak usiloval o navázání dialogu. Městský park v Rožnově pod Radhoštěm se i letos proměnil v otevřenou galerii pod širým nebem. Návštěvníci tam mohli vidět sochařskou výstavu Organ mechan výtvarníků Martiny Hozové a Krištofa Kaplana. Expozice propojuje přírodu, moderní technologie a téma lidské komunikace.
6: Dle výtvarnice Martiny Hozové se bude její instalace v čase proměňovat.
7: Ty sochy jsou na takových čepech a možná s nima trošičku bude pohybovat vítr, že některý, který spolu komunikovali, už spolu třeba komunikovat nebudou. A právě docela spoléhám na ten vizuální kontrapunkt toho kontrastu, který hodně přitahuje pozornost.
6: Druhý z autorů Krištof Kaplan pracuje s kovem, dřevem i betonem. Své objekty mezi stromy schválně